0: orchestrem a klavírem. Já k tomuto koncertu, jedná se vlastně o druhý klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. K tomuto koncertu vlastně mám vztah i z toho hlediska a teďka trošku zabrousím mimo tu klasickou hudbu, protože přece jenom tím, že řídím Pražskou konzervatoř, tak musím mít taky i já určitý rozptyl z hlediska oboru. A jelikož tady máme i oddělení populárního zpěvu, tak tady bych asi zmínil, že právě druhá věta tohoto koncertu byla pojata vlastně jako jedna z písní Karla Gotta Můj bratr Jan, kterou vlastně naspíval v souvislosti s upálením Jana Palacha. Pořád se vlastně pohybujeme kolem jednoho a sice kolem Pražské konzervatoře, protože i Karel Gott je jedním z bývalých studentů Pražské konzervatoře a Pražská konzervatoř si všech svých studentů velmi, velmi váží, protože všichni jí dělají velmi dobré jméno a renomé ve světě.
1: Na nás se z toho CD, které teď budeme pouštět, z jeho obalu dívá Jevgenij Kysin, jako solista, diriguje Valery Gergiev a hrají londýnští symfonikové. Vybral jste Kysina vědomě, záměrně, schválně?
0: Ano, vybral jsem ho záměrně, protože já jsem byl, když jsem studoval ve Stuttgartu, tak jsem byl vlastně na koncertě Jevgenije Kysina právě v Liederhalle ve Stuttgartu. Je to klavírista, který je v podstatě fenoménem. A co víc k tomu říct, je to opravdu neskutečná osobnost, je to v podstatě básník klavíru a myslím si, že právě do díla Sergeje Rachmaninova je typ tohoto klavíristy ideálem.

0: Dozněla hudba Sergeje Rachmaninova, výběr z jeho druhého klavírního koncertu. Solistou byl Evgenij Kysin, London Symphony Orchestra dirigoval Valery Gergiev. Jsme na návštěvě u Petra Čecha, u ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka, a tak se asi nevyhneme opět varhaní hudbě, je to dobře. CD, které tady leží, nese jedno zásadní jméno, a to sice Petr Eben. On byl nejen skladatel, ale také velmi dobrý varhaník a improvizátor, pochopitelně. Vnímáte ho přesně tímto způsobem?
1: Je to tak. Takhle ho vnímám i já a hlavně jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost ho ještě zažít a velmi blízce s ním spolupracovat. To si myslím, že je pro každého interpreta nesmírně cenné, když má možnost komunikovat přímo se skladatelem a řešit vlastně s ním interpretační záležitosti jeho díla. Já mám k Petrovi Ebenovi velmi blízký vztah z několika důvodů. S jeho dílem se každý varhaník vlastně setkává od počátku své, nechci říct kariéry, ale své varhaní činnosti. Nejenom z hlediska liturgického, ale i z hlediska toho koncertního. Protože dílo Petra Ebena je pro varhany tak rozsáhlé, řekl bych, že vlastně asi je to nástroj, kterému věnoval ve svém životě největší místo. Ebenova hudba napříč vlastně nejenom varhaních sólových skladeb, ale také varhan s jinými nástrojovými propojeními. Ať je to hlavně s trubkou, která je samozřejmě takovým tím typickým propojením varhany a trubka, ale i s dalšími nástroji. Je vlastně hudbou, která má své stěžejní místo, nebo by měla mít stěžejní místo v repertoáru každého varhaníka. Další vazba vlastně k Petrovi Ebenovi je ta, že pro mě a pro moji sestru přímo napsal také skladbu pro housle a varhany Omáš a Arcangelo Corelli, která vychází vlastně z toho známého Corelliho tématu ze sonáty, vlastně z té věty z Gavoty. To nejzásadnější pro mě je, že jsem se opravdu s Petrem Ebenem mohl setkávat poměrně často, nejenom při studiích tady v Praze na konzervatoři, ale potom hlavně při studiích na Akademii muzických umění. Ten kontakt bych řekl, že byl opravdu velmi pravidelný a nejenom z hlediska toho profesního, kdy jsme se setkávali ve škole, na koncertech, popřípadě tedy u varhan a řešili jeho varhaní dílo, ale mnohdy jsem měl tu možnost ho navštívit přímo i doma. A řekl bych akorát jediné, že to je vlastně rodina, které si nesmírně vážím a vždycky mě k ním bude pojít velmi blízký vztah. A to se vlastně projevuje a propojuje potom i na to dílo samotné a tyto vzpomínky vlastně v člověku zůstanou na pořád.
0: Tak co budeme poslouchat?
1: Teďka budeme poslouchat Okna pro varhany a trubku. To je dílo, které jsem hrál opravdu mnohokrát s různými interprety, ať to byl Jaroslav Halíř, Jiří Houdek, Walter Hofbauer, Wilhelm Hofbauer, řekněme samý špičkový čeští trumpetisté. A já si dovolím tady vzpomenout ještě na jednoho člověka, a tím je pan profesor Alois Čoček, kterého jsem vlastně zažíval jako student tady na Pražské konzervatoři, ale potom právě i na akademii, kde on jako profesor také působil. To byl člověk, který měl v sobě nesmírný entuziasmus k hudbě, která byla propojená s varhanama a s žestovými nástroji, protože on sám byl vlastně hornista. A to, co vlastně my jsme všechno nejenom hráli na koncertech, ale také nahráli na hudební nosiče, tak je opravdu velký zástup literatury propojené právě s varhanama a žestěma. Byla to hlavně tedy soudobá, česká soudobá hudba, kterou jsme mohli mnohdy i premiérovat.
0: Takže Ebenova Okna,
1: Eberova
0: skladba
1: okna.
0: Podle oken v Jeruzalémské synagoze, Chagallových oken.
1: Podle Marka Chagalla a tentokrát tedy v interpretaci na varhany francouzská, respektive anglická varhanice Susan Landahl a trompetistka Konradin Groth.
0: Varhanice, která se hudbě Petra Ebena věnovala soustavně a má těch nahrávek řadu a svědčí to o tom, že jeho hudba pronikla opravdu daleko za naše hranice.
1: Ano, Petr Eben je velmi uznávaným skladatelem vlastně za hranicema naší země a je to možné pozorovat i na tom, jak i zahraniční interpreti věnují jeho dílu pozornost.

0: Na stanici D-dur jsme poslouchali hudbu Petra Ebena, jeho Okna pro trubku a varhany, skladbu inspirovanou šagolovými vitrážemi v jedné jeruzalemské synagoze. Hrála Susan Landahl na varhany a na trubku?
1: Na trubku Konrádin Grot.
0: To říká náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře, který dnes hudbu pro vás vybírá. Pane Čechu, hrajete biblické písně Dvořákovi, které máme před sebou jako další nahrávku, na varhany, ale v tomto případě i na klavír, čemu dáváte přednost, které verzi?
1: Tohle je těžká otázka.
0: No, každý z těch nástrojů dává úplně jiné možnosti výrazové. Nebo ne úplně, ale rozhodně ano. Dost jiné.
1: Ano. Já tady mám, nebo teďka mi jdou na mysl slova, která jsem velmi často slýchával od svého profesora ve Stuttgartu, ne v rámci volby nástroje, ale v rámci způsobu interpretace. A je to věta, kterou si budu pamatovat na pořád, která ještě v němčině zní krásně. Einmal so und einmal so.
0: Tedy jednou takhle a po druhé jinak, anebo jinak, jak to přeložíte?
1: Nebo zase jinak, ano. V podstatě ta věta říká, že ani interpret, ne že by neměl, ale v podstatě nemůže interpretovat jedno dílo dvakrát za sebou stejně, protože to by byl stroj. Ale interpret musí vnášet do díla a musí přinášet na posluchače své emoce. A ta emoce je pokaždé jiná. A já bych toto přenesl vlastně i na volbu toho nástroje. Takže jednou s varhanama a jednou s klavírem.
0: Jednou zo a po druhé zase trošku jinak. Ano.
1: Klavír dává tu možnost jiných výrazových prostředků. Naproti tomu ty varhany vlastně umožňují právě tu instrumentaci, která v rámci těch biblických písní může být velmi, velmi pestrá, ale vždycky záleží na tom, jaký má člověk k dispozici nástroj. Pokud je to krásný romantický nástroj s jemnými barvami, s žaluziovým strojem, kde vlastně může ten zvuk stáhnout úplně na minimum, tak je to něco, co může dávat obrovské inspirace i tomu samotnému zpěvákovi. Já si pamatuju a jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl několikrát interpretovat biblické písně s naším vynikajícím zpěvákem Richardem Novákem. Řekl bych, že to je člověk, který má v podstatě patent na interpretaci tohoto díla, protože samozřejmě u něj dochází k tomu propojení ne jenom špičkového interpreta, ale také člověka hluboce věřícího, a to se do těch textů, které jsou velmi hluboké, samozřejmě odpovídajícím způsobem promítá. Nicméně člověk musí jít dál a otevírají se vždycky nové možnosti i spolupráce a myslím si, že interpretace, kterou nyní posluchači uslyší, tak je tím pokračováním, které odpovídá tomu, co jsem řekl právě o Richardu Novákovi. Nicméně za Richarda Nováka nastupuje v tuto chvíli Adam Plachetka, a tyto Dvořákovy písně jsme mohli interpretovat vlastně i v době pandemie, kdy jsme tady ve škole měli poměrně ticho od hudby, protože studenti tady nemohli být přítomni, a tedy jsme se snažili aspoň tímto způsobem zprostředkovat či poslat nějaký, řekněme, hudební vzkaz. A pustili jsme se tedy do nahrávek řady 4 koncertů, kde jsme se s různými interprety zhostili děl, která právě k tomu posluchači, obzvláště i v té době pandemie, mohla určitým způsobem promlouvat. Ta verze, kterou tedy teďka uslyšíte, je s Adamem Plachetkou a tentokrát padla volba na klavír.
0: A na ten hraje náš hostitel Petr Čech v sále Pražské konzervatoře.

0: Dozněly Dvořákovy biblické písně, zpíval Adam Plachetka a na klavír hrál klavírista a především varhaník Petr Čech. Ten je naším hostitelem a také je ředitelem Pražské konzervatoře, v jejímž sále tato nahrávka v době pandemie vznikla a byla z něj streamována. Pane Čechu, co na závěr dnešního vysílání společného?
1: Závěrečným dílem budou vybrané části s Bachovy mše H-moll. Proč Bach, asi netřeba zdůvodňovat. Bach je v podstatě alfou i omegou každého varhaníka. Je to nejenom probířský kámen, jeho dílo, a ať to vezmeme od toho velkého díla preludií a fok, tokát a fok, až k tomu dílu, které je komornější, a to jsou třeba triové sonáty, které jsou taky, i když to tak nevypadá, tak možná ještě větším probířským kamenem toho varhaníka. Nicméně Johann Sebastian Bach by nemohl nezaznít, kdyby to nebyl pořád vlastně s varhaníkem. Je to dílo, ke kterému má člověk úctu, ke kterému vzhlíží, protože to, co je v díle Johanna Sebastiana Bacha uloženo, je i pro nás, lidi žijící v 21. století, neskutečné, protože dneska, ať máme k dispozici všechny možné technické prostředky, počítače a tak dále, tak to, co vlastně vložil Bach do svého díla, tak neumí, ne že jenom neumí vytvořit žádný počítač, ani ten nejvýkonnější, ale neumí to hlavně a nikdy nebude umět propojit také právě s tím duchem, který v sobě ta hudba má. A toto se právě v tom díle Bachově zrcadlí. Je to úžasná v podstatě matematika mnohdy v díle Bachově, ale pořád je v tom nesmírné množství hudby, která plyne tak a je komponována tak, že posluchač tam ani ty preciznosti, mnohdy až opravdu matematické, není schopen běžně postřehnout. Dílo Bachovo vlastně i svým rozsahem pro varhany neuvěřitelné. Já bych vypíchnul jedno, které hrajou s velkou oblibou, a to je sice Preludium a Fuga Esdur, takzvaná varhaní mše, která kopíruje vlastně klasický sled mše, samozřejmě tedy protestantské, a jeho okraje jsou zarámovány právě tímto preludiem, který je ve stylu francouzské uvertýry, a jsou zakončené fugou, která znázorňuje tři božské osoby. Dneska bych ale rád posluchačům pustil také mši, ale ne varhaní. Je to jedno z nejvrcholnějších děl Johanna Sebastiana Bacha, je to mše H-moll.
0: Nahrávku, kterou jste připravil, tak na ní vidím jméno dirigenta Thomase Hengelbrocka, sbor je Balthasar Neumann Chor a hraje Freiburg Barock Orchestr, čili orchestr dobových nástrojů. Samozřejmě u Bacha dneska vnímáme tu historicky poučenou interpretaci jako téměř povinnost už. U novější hudby tam jsou ještě spory často jaksi větší. Mimochodem tedy na vůbec ten jev dobové interpretace používání starých nástrojů, hledání té takzvané autentické podoby, pohlížíte jak?
1: Samozřejmě autentická interpretace je velmi diskutovaný pojem. Nicméně já ze svého pohledu bych to nevnímal jako problém, já bych vnímal jako zcela přirozené, že se zajímáme o to, jak ta hudba zněla v době, kdy vznikala, a také jak se v té době interpretovala. Těch podkladů proto, abychom to věděli a mohli se v tomto orientovat, je velký dostatek na to, aby ten přístup k tomuto byl velmi zodpovědný a v podstatě tedy i velmi autentický. Mým názorem na tuto otázku, na tuto problematiku, je, že bychom měli minimálně opravdu vědět, jak ta hudba zněla, jak se interpretovala, a poté se také podle toho, jaké máme k dispozici nástroje, rozhodnout, vlastně jak chceme interpretovat my sami. Když to vztáhnu jenom na nás varhaníky, budu-li hrát Bacha na nástroj, který odpovídá bachovskému období, měl bych se zajímat o to, aby má interpretace korespondovala vlastně s tím konkrétním nástrojem. Pokud ale půjdu na nástroj, nechci říct moderní, to v žádném případě, ale na nástroj romantický, proč bych nemohl uvažovat o tom, že budu interpretovat Bacha tak, jak se hrál za dob, kdy tyto nástroje vznikaly. Tady směřuju v podstatě k jedné konkrétní věci, tedy k období například Felixe Mendelssohna a vzniku nástrojů, jako byly v Německu nástroje Sauera a Walkera, obrovské romantické nástroje, u kterých můžu opravdu přemýšlet o tom, že můžu i toho Bacha interpretovat romantickým způsobem. Ale myslím si, že to podstatné na tom je, že jako interpret musím mít jasnou představu, jasný cíl, jak to dílo chci interpretovat, a ten nástroj je prostředkem, kterým vlastně to dílo sdělím a přinesu k posluchači. Krásný příklad může být třeba Bachova Pasakália c-moll pro varhany, která, budu-li ji hrát na nástroj Gottfrieda Silbermana, tedy na bachovský nástroj, tak budu interpretovat určitě způsobem poučeným vůči době barokní. Budu-li mít nástroj Walkera či Sauera nebo jiný z romantických nástrojů, nevidím důvod k tomu, abych tu pasakálii nevystavil v romantickém duchu, tak jak bylo standardní vlastně začínat v maximálním pianissimu a gradovat do toho největšího forte. Myslím si, že dnešní interpreti by měli být vlastně poučeni o všech těchto možnostech, měli by mít i svobodnou vůli se rozhodnout k tomu, jak chtějí to či ono dílo interpretovat. Nicméně ten rozhled a to povědomí by měli k tomu mít a k tomu se je snažíme vlastně i v rámci studia na Pražské konzervatoři vést.
0: Takže zpět k té nahrávce, kterou před sebou máme.
1: Je to tedy nahrávka s Thomasem Hengelbrockem, freiburští barokní solisté a Baltazar Neumann Chor.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr s Bachovým mše H-moll, výběr, který učinil náš hostitel Petr Čech, varhaník a ředitel Pražské konzervatoře. Poslouchali jsme nahrávku, na které zpívá Baltazar Neumann Chor, hraje Freiburský barokní orchestr a dirigentem byl Thomas Hengelbrock. Pane Čechu, řekl jste, že Bach je alfou a omegou varhaní literatury, každého varhaníka, ale ono to asi platí vlastně šířej, Bach je alfou a omegou vůbec.
1: Je to tak, když si to vezmeme nejenom z pohledu interpretu, ale i skladatelů, tak když se podíváme, kolik skladatelů vyšlo vlastně z díla jeho na Sebastiana Bacha, tak ta úcta k jeho dílu si myslím, že musí být velmi, velmi pěstována i nadále a musíme si vážit vlastně toho, co nám Bach ve svém díle zanechal a musíme vlastně jeho dílo vlastně uchovávat i pro další generace tak, aby nebylo zapomenuto, tak jak se to vlastně stalo v období klasicismu. Věřím, že tahle doba už nenastane, protože dílo Bachovo opravdu je něčím, co lze nazvat vrcholem klasické hudby.
0: Něčím nadčasovým, co přináší i nám posluchačům radost. Děkuju. Naším hostitelem byl Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník a toto byla tečka za naším dnešním vysíláním. Příjemný další poslech vám všem přeje Petr Weber.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V červenci roku 1783 vycestoval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí do rodného Salzburku navštívit svého otce Leopolda. Na zpáteční cestě se 30. října zastavili v Linci u hraběte Jana Josefa Stun Hohensteinu, významného mecenáše umění. Hrabě využil přítomnosti slavného hosta a již na 4. listopadu uspořádal ve zdejším divadle Akademii, tedy koncert, na němž měl Mozart vystoupit jako klavírista i skladatel. Mozart však neměl sebou žádnou symfonii, která byla tehdy obvyklou součástí programu, a proto musel během několika dnů napsat novou. Touto novou symfonií, kterou podle informací z Mozartova dopisu otci stihl zkomponovat a nazkoušet během pouhých 5 dnů, se stala symfonie číslo 36 C-dur, Kechlův seznam 425, známá jako Linecká. Jsou v ní patrné vlivy symfonického stylu Josefa Haydna, nejvýrazněji v majestátní pomalé introdukci první věty s barokně uvertýrovými tečkovanými rytmy. Je to vůbec první Mozartova symfonie s pomalou introdukcí. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Pomodoro, který řídí Maxim Emelianichev.

0: Dozněla symfonie číslo 36 C-dur zvaná Linecká, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor Il Pomodoro řídil Maxim Emelianichev.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V roku 1727, krátce před svou smrtí, podepsal král Jiří I. dokument, kterým udělil Georgu Friedrichu Händlovi britské občanství. Naturalizace mu mimo jiné otevřela cestu k významným zakázkám pro britský královský dvůr. První z nich se stala hudba ke korunovaci nového krále Jiřího II., pro niž Händel zkomponoval 4 monumentální korunovační antemy. Z nich jsme vybrali závěrečný antem My Heart is Indicting, určený ke korunovaci královny Karolíny. Vyslechneme jej v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Nicquet.

0: Vyslechli jsme korunovační antem My Heart is Indicting Georga Friedricha Händla v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná Rameauova komorní díla. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Koncert číslo 4 z této sbírky nám nyní přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na barokní housle a Jonathan Manzon na basovou violu da gamba.

0: To byl koncert číslo 4 pro čembalo, housle a violu da gamba z cyklu Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua. Hráli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon basová viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Duchovní koncert na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewest pro dva soprány, dva tenory, bas, čtyřhlasý sbor, dvoje housle, tři trombony a basso continuo napsal Heinrich Schütz pro blíže neurčenou politickou příležitost na sklonku 30leté války. Mocným způsobem v něm stvárnil prosbu o boží pomoc a mír ve válkou zpustošené zemi, vrcholící vizí naplnění slov žalmu. Milosrdenství a pravda potkají se, spravedlnost a pokoj políbí se. Schützův duchovní koncert si vyslechneme v podání Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů. Gerlinde Sämen a Isabel Schickentanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bass.

0: Vyslechli jsme duchovní koncert Heinricha Schütze na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewesst v interpretaci Drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů Gerlinde Sämen a Isabel Schiketanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur, Kechlův seznam 271 od Wolfganga Amadea Mozarta je ve skutečnosti jeho čtvrtým původním klavírním koncertem. První čtyři koncerty jsou totiž úpravami děl jiných skladatelů a sedmý je určen pro tři klavíry a orchestr. Mozart jej zkomponoval roku 1777 a jde o jeho poslední klavírní koncert napsaný v Salzburku. Dílo věnoval francouzské klavíristce Louise Victoire Genami, s níž je koncert dnes spojován namísto dříve užívaného, avšak mylného přízviska Genom. V našem pořadu jej uslyšíme v podání Christiane Betzeidenhauta na kopii klavíru Antona Waltra za doprovodu Freiburského barokního orchestru, který řídí jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis pochází patrně z jeho výmarského období kolem roku 1714, i když podle některých badatelů mohla vzniknout již o rok dříve jako zkušební skladba pro konkurs na místo varhaníka v Halle. Po svém příchodu do Lipska ji Bach roku 1723 revidoval pro nové provedení. Vyslechneme ji v provedení sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuerzinger, soprán, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Christiansson, tenor, Matthias Winkler, bas. Provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Partitury. Havraním brkem naši současní čembalisté a jejich nahrávky, hudby od Bacha po Martinu, název dnešních partitur, ve kterých si poslechneme live nebo studiové výkony vybraných českých čembalistů. Solové party, ale i ty, které jsou součástí kontinua. Dnes je tedy zahrají Jiří Haverland, Barbara Maria Vili, Václav Lux, Mahan Esfahani, Vojtěch Spurný a Monika Knoblochová. Pevně věřím, že pestrý výběr tuzemských nahrávek hudby, ve které stěžejní roli hraje čembalo, nebo také klavičembalo v Itálii, klávesin ve Francii, v Anglii nazývané čembalo harpsichord nebo v Německu spinet, že vám jednoduše rozjasní ráno, stejně tak, jak jasně zní samotný nástroj. Jeho zvuk je zvonivý, pregnantní, i když jemný, úderný, sice krátký, za to průrazný a dovede být i pěkně barevný, podle toho, na jak konstruovaný nástroj i velikostně čembalista nebo čembalistka hrají a jaké používají při hraní rejstříky. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spiserová s první nahrávkou, kterou je Svita a Molžána Filipa Ramoa. A doba, která se bez čembala rozhodně neobešla, 17. století a značný kus toho 18. Olomoucké barokní slavnosti, program s čembalem až na konec světa, rok 2021 a za čembalem tenkrát mladíček Jiří Haverland.

Jean-Philippe Rameau, Svita a mol a live nahrávka Jiřího Haverlanta z olomouckých barokních slavností. Mimo jiné navštěvoval mistrovské kurzy ve Schole Cantorum Basiliensis. Ranní partitury dnes věnujeme výhradně čembalu a nahrávkám současných špičkových čembalistů, kteří jsou doma hlavně v Čechách. Teď další nahrávka z rozhlasové fonotéky. Byli jsme u koncertu, který se konal v rámci podzimního festivalu duchovní hudby v říjnu 2025 a ve slavnostním freskovém sále Komenia Olomouc vystoupil ansámbl Rýnský. Teď v jeho podání sonata sekunda F-dur pro housle Violu da Gamba a basso continuo autora Gottfrieda Fingera. Hrají Vojtěch Jakl barokní housle Bianca Cuccini, Viola da Gamba a Jiří Haverlant čembalo. Všichni se znají právě ze studií v Basileji.

Gottfried Finger, sonáta Sekonda F-dur pro housle, violu da gamba a basso continuo. Ensemble Rýnský na podzimním festivalu duchovní hudby v říjnu 2025. Středobodem večera tedy byla osobnost Gottfrieda Fingera, skladatele evropského formátu. S ensemblem Rýnský účinkoval čembalista Jiří Haverland, který po studiích hry na klavír pokračoval na Janáčkově akademii muzických umění v Brně v oboru hra na historické klávesové nástroje pod vedením profesorky Barbary Marie Willi. Ta také přijela koncertovat do Olomouce, kde hrála s komorním ansámblem Moravské filharmonie Olomouc. Z live vystoupení si poslechněme koncert číslo 5 G-moll pro čembalo a komorní orchestr Tomáse Arneho, skladatel pozdního baroka spojený s Londýnem a hudbou pro operní divadla 18. století.

Barbara Maria Willi hrála na čembalo, ale stala se také v roce 2023 uměleckou vedoucí komorního ansámblu Moravské filharmonie Olomouc, se kterým připravila koncert Nenahraditelný zvuk královského čembala. A z ní jsme slyšeli konce číslo 5 G-mol pro čembalo a komorní orchestr Tomase Arneho. Rozsah interpretační práce Barbary Marie Willi je obdivuhodný. Participuje také například na koncertech Collegia Colloredo jako čembalistka i moderátorka. Teď tedy s tímto ansámblem návrat do roku 2024, město Příbor v kostele svatého Valentina. Uměleckým vedoucím ansámblu je Tomáš Netopil, ano, ten báječný dirigent, který dovede hrát skvěle i na barokní housle, jak uslyšíte. Z jejich společného hraní si teď poslechněme sonátu G-mol opus 1 číslo 3 Jeana François d'Andrieu a datum vzniku rok 1705.

Kolegium Colorado a jeho součástí také Barbara Maria Willi z vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka Místo. Příbor a psal se rok 2024 a od Jeana François Dondrie jsme slyšeli jednu z jeho sonát. Jedinečný zvuk čembala vzniká trsáním havraního brku nebo koženého, respektive později plastového trnu o strunu. Jeho výsadní postavení skončilo s vynálezem kladívkové mechaniky a stalo se tak na počátku 18. století. Po jejím zdokonalení a rozšíření se po celé 19. století zdálo, že čembalo bude jen muzejním exponátem. Ve 20. století však došlo k neočekávané renesanci čembala, když umělci i obecenstvo rozpoznali, že skladby psané pro čembalo zní autenticky a barevněji, jsou-li provedeny na originální nástroj. Zatímco klavír se v takovém případě zdá být nedokonalou náhražkou. I současní skladatelé ocenili zvukové možnosti čembala, které kladívkový klavír nemůže napodobit, a pro čembalo vzniká hojně i nová literatura. Tak to se píše v souvislosti s nástrojem, který v dnešních partiturách zní sólově i co by nezbytné kontinuo. Partitury jsou také zaměřené na současné interprety, kteří mají rezidenci v Čechách, na Moravě či ve Slezsku. Patří mezi ně i Václav Lux, jinak umělecký šéf světoznámého kolegia 1704 a dirigent. Společně natočili asi 20 let zpátky čembalové koncerty. Jeden z nich od Jiřího Antonína Bendy v tónině G-moll právě teď nabízím k poslechu.

Jiří Antonín Benda, koncert pro čembalo a orchestr G-moll. Své kolegium 1704 řídil od čembala Václav Lux. Partitury s našimi současnými významnými čembalisty teď otevírají album vydané roku 2025. Dobře temperovaný klavír Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci čembalisty Mahana Esfahányho. Esfahány se narodil v Teheránu v roce 84. Vyrůstal ve Spojených státech, studoval muzikologii a historii na Stanfordově univerzitě. Studoval Bostonu. Jeho zásadní učitelkou ale byla v Praze naše slavná čembalistka Zuzana Růžičková. Po několika letech strávených v Miláně, Oxfordu a Londýně žije Mahan Esfahány v Praze. S jeho hrou Preludia a fugy číslo 1 z dobře temperovaného klavíru si můžete teď třeba i zaspívat.

Úvodem iránský hudebník, světoznámý čembalista Mahan Esfahani a první preludium a fuga z jeho monumentálního aktuálního nahrávacího počinu Bachovy hudby z dobře temperovaného klavíru. A teď Mahan Esfahani po boku La Folia Barok Orchestru z Německa. Jehož uměleckým vedoucím je houslista Robin Peter Müller. Ostrava, centrum kostel svatého Václava a zmínění interpreti, co by hosté svatováclavského hudebního festivalu v roce 2018. Tedy live snímek, koncert pro čembalo a orchestr D-moll Bachova žáka Johanna Gottlieba Goldberga, údajně prvního interpreta slavného sešitu Klavír Übung 4. Johanna Sebastiana Bacha, tedy dnes známého pod názvem Goldbergovy variace.

Havraním brkem. Naši současní čembalisté a jejich nahrávky hudby od Bacha po Martinů. Mezi ně už roky patří původem iránský čembalista Mahan Esfahani, který stále s velkým děkem vzpomíná na svou pražskou pedagožku Zuzanu Růžičkovou. Hostuje také v Ostravě a my jsme v jeho podání slyšeli koncert pro čembalo a orchestr D-moll Johanna Gottlieba Goldberga a společně s ním na svatováclavském hudebním festivalu vystoupil také německý La Folia Barok Orchester. A na svatováclavském hudebním festivalu zůstaneme. Mezi velmi známé české čembalisty patří dirigent Vojtěch Spurný. Od čembala teď tak povede festivalový komorní orchestr s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským, to se psal rok 2015, když ve Slezské Ostravě v Husově sboru hrály sólové party v Bachově koncertu F-dur pro dvě flétny, čembalo a orchestr, také flétnisté Filip Bernold a Jan Ostrý.

Naši současní čembalisté a jejich nahrávky hudby od Bacha po Martinů. Čembalo v různých podobách od ryze solového partu po kontinuo. I jako právě teď v koncertu F-dur BVV 1057 pro dvě flétny, čembalo a orchestr. Účinkovali čembalista Vojtěch Spurný, který zároveň dirikoval, Filip Ernold a Jan Ostrý hráli solový part flétny. A je zde závěr partitura, s nimi velmi výjimečný čembalový koncert Bohuslava Martinů. V souvislosti s ním se v databázi jeho děl uvádí. Ve 20. a 30. letech 20. století začínalo být čembalo až do té doby takřka zapomenutý nástroj opět objevováno, zejména díky interpretům, jako byla Vanda Landovská, a skladatelům, jako byl Manuel de Falla. V únoru 1935 složil Martinů na objednávku francouzské čembalistky Marcel de la Cour dvě drobné věty pod názvem Dva kusy pro čembalo. V zápětí si u něj tato interpretka objednala koncert pro čembalo a malý orchestr. Premiéra se v podání objednavatelky díla uskutečnila v lednu 1936 v rámci koncertu významné pařížské společnosti pro soudobou hudbu Triton. Tento koncert si teď poslechněme v podání výrazné české čembalistky Moniky Knobluchové a doprovází Little Orchestra, známí čeští solisté, které při té příležitosti vedl Michal Macourek. Koncert má části Poco Allegro, Adagio a Allegretto.

A dobré nedělní ráno přejí od mikrofonu Vltavy také Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně. Blíží se 8. hodina. Nedávno vydaná kniha rozhovorů s divnými faráři a farářkami Aleše Palána je brilantní sondou do několika životů. Autor umí vést rozhovory přirozeně, nenutí své partnery, aby mluvili o něčem, co nechtějí říci, ale dovede se doptat, aby bylo jasno, prohloubit nebo rozšířit téma. Ke zveřejnění vybral rozhovory s faráři, kteří mu přišli zvláštní, originální, osobití, nestaral se příliš o jejich příslušnost k denominaci nebo k nějaké názorové nebo teologické skupině. Vodítkem mu byla originalita a hloubka farářova nebo farářčiny osobnosti. A to je dobrodružné čtení, píše na webu Křesťan dnes Hana Pinknerová a my si o knize Ten farář je nějaký divnej o farářkách nemluvě budeme povídat s autorem Alešem Palánem za půl hodiny v krédu. Teď je přesně 8 a jdeme navštívit do Jeruzaléma dva boží hroby s Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou.

0: Neděle velikonoční, Kristus vstal z hrobu, to je jasná věc, aspoň pro ty, kdo tomu věří. Ale kde je ten hrob? Řekl by se, hrob je přece v Jeruzalémě. Ale kde je v Jeruzalémě? Oni jsou tam totiž dva. Oni jsou tam dva. Jeden ten, za kterým se putuje už skoro 2000 let. No dobře, ne 2000, ale řekněme, že tady prostě 1700 zhruba. A pak je tam ten druhý, který představuje takovou zvláštní alternativu. A k němu my se dostaneme.
1: Co si mi říká, že bych tam nechtěla?
0: Kam, do Jeruzaléma?
1: Ne, k těm hrobům mám dojem, že tam budou tisíce poutníků a lidí a vřava, že je skoro lepší ten obraz mít v sobě. Vlastně si s ním vystačím, jako mám pocit, že nemusím putovat k hrobu, Martine.
0: Teď tady skoro úplně přesně reprodukuješ názory velkého starokřesťanského teologa Origena z Alexandrie.
1: Olala.
0: Protože on argumentuje úplně přesně. Jo? Když se za jeho doby, což je 3. století, začal už tam putovat, to ještě nebyl takhle jednoznačně identifikován, ale prostě už se chodilo do toho Jeruzaléma, jezdilo, putovalo, ti, kdo na to měli peníze samozřejmě. A Origenes, jakožto člověk, který zdůrazňuje to písmo, respektive ten logos, to slovo, jo, že prostě slovo páně je přítomno ve slovu páně, to znamená v tom písmu a případně v dalších svatých spisech a v tom, co my o tom vyšpekulujeme a vymodlíme, ale že o ty šutry, tak říkajíc, o ty nejde. Jo, to je názor Origena, jako toho hyperintelektuála, který říká, o šutry nejde. No nicméně, on to říká právě proto, že už v té době to putování za těmi šutry začínalo, už se tam lidé, prostě zbožní křesťané, sjížděli a samozřejmě mnohem většího rozměru to nabylo poté, co bylo křesťanství legalizováno a stalo se náboženstvím státním, kdy ta nejslavnější poutnice k božímu hrobu byla sama císařovna matka Helena. My jsme o tom určitě už někdy mluvili. Jo, Helena je matka císaře Konstantina, čili toho, který se obrací ke křesťanství, byť on z důvodů spíše pragmatických než náboženských, ale ona to zjevně vzala velmi vážně a vydala se tam a pátrala. Teď je spousta legend, že se prostě dopátrala toho pravého místa a nechala tam kopat a zázrakem, jak jinak, nalezla svatý kříž a od té doby...
1: Aha, chceš říct, že ty hroby jsou tam dva? No, že jeden ona... tam byl už?
0: To ne. Do té doby se nevědělo, kde to bylo. Aha. Jo, to až Helena provedla tohleto kopání.
1: Ano,
0: jo? A to je od doby Heleniny, tam vlastně stojí ten chrám. Jo, ten chrám, u kterého se dneska nedá moc poznat, kde má začátek a kde má konec a k jakému uměleckému slohu patří. To je prazvláštní směs nejrůznějších prostě kostelů, kaplí, ambitů, jeskyní, podjeskyní, schodišť. To si ještě vyložíme, jak to všechno postupně vznikalo.
1: V mých představách je Ježíšův hrob někde na opuštěné pláni, někde za městem. Byl teda Ježíšův hrob, tam byla zkrátka ta jáma, ta byla opuštěná a vůbec ty chrámy a tak dále, jak to s tím může souviset.
0: Předjímáš poentu tohoto pořadu.
1: Promiň.
0: Nevadí, to je ta intuice. Já jsem ten Origenes, já jdu tím racionálním systémem a ty už víš, kam se chci dostat. No, tak jsme se vzájemně pochválili a teď reálně. Čili putování, svatá Helena, nalezení svatého kříže a Konstantin nechá má vystavět první baziliku svatého hrobu. Jo? Sanctum Sepulchrum, řecké podobě tehdy. A ta se potom postupně dostavovala, přibývaly k ní nejrůznější prostě přílepky. A my máme poměrně podrobně zaznamenáno, ne sice jak ten chrám vypadal někde v tom 4., 5. století, ale jak se tam sloužila liturgie, protože Helena nebyla sama, bylo mnoho jiných poutníků a zvláště poutnic, jo, těch, které prostě chtěli vidět, chtěli si šáhnout na ty šutry a jedna z nich jakási patrně velmi vznešená paní jménem Egeria, nebo taky Etheria, to jméno variuje, rukopis se našel až v 19. století, popsala svoje putování a přesně popsala velmi podrobně, minuciózně, kdy a jak se tam slouží velikonoční liturgie. A já ti poprosím o jednu malou ukázku.
1: Mnoho-li se bude lišit od té naší, tak pojďme do toho. Přečtou ono místo z Evangelia, kde se vypravuje, jak žádal Josef od Piláta těla páně a uložil je do nového hrobu. Po přečtení biskup koná modlitbu, požehná katechumenům a tak končí bohoslužby. Toho však dne nepozdvihne hlasu svého jáhen, aby bděli v Anastasi, věda, že lid jest unaven, ale jest obyčejem, že tam bdí. A tak, kdo chce z lidu, nebo lépe, kdo může, bdí tam až do rána, kdo pak nemůže, nebdí až do rána. Klerikové však tam bdí, totiž ti, kteří jsou silnější nebo mladší, a celou noc až do rána zpívají hymny a antifony. Skoro všichni tam bdí. Jedni od večera, druzí od půlnoci, jak kdo může. V sobotu pak konají se služby boží, obvykle o třetí, též o šesté, o deváté však již nekonají služeb božích sobotních, nýbrž připravují vigilie velikonoční ve chrámu větším, v martyriu. Vigilie pak velikonoční tak se konají jako u nás. Tu jedinou mají zvláštnost, že dítky, když jsou pokřtěny a přioděny, jakmile vystoupí z křestní nádrže, zároveň s biskupem jsou nejprve vedeny do anastaze. Biskup vkročí za mříž v anastazi, zaspívají hymnus, biskup potom se modlí za ně a jde s nimi do většího chrámu, kde bdí dle obyčeje všechen lid. Konají tam též, co u nás se obyčejně konává, a po oběti jest rozchod.
0: Tak to byla opravdu malá ukázka. Ten Etherin spis je mnohem delší, ona pak ještě popisuje, jak se dostala na Sinaj a různá jiná místa, ale vlastně víc než to vizuální popisuje to, co se dělo. No a takhle to vlastně pokračovalo, možná na vysvětlenou, jak ona mluví pořád o těch dvou chrámech, jo, Anastase a Martyrion. On ten původní chrám božího hrobu byly vlastně chrámy dva vedle sebe. Nebo na sebe napojené. Martyrion, místo kolem Golgaty, řekněme, Martyrion mučednictví, a Anastase, čili samotný ten chrám vzkříšení, který je naopak kruhový, jo, to je centrála. Čili vedle sebe jsou vlastně teda bazilika a centrála.
1: Ale tím bděním a tím, že v sobotu vlastně tam mají dvě mše, ale už se chystají na ty nedělní vigilie, to máme dodnes, tak ne?
0: Ano, tohle to prajádro tam zůstalo a dodneška, když se přednáší na teologických fakultách liturgika, tak tohleto svědectví Etherino je naprosto zásadní pro ten starý status, nebo jeden, jistě ještě předtím to třeba bylo nějak jinak, ale pro tu první dobu po legalizaci křesťanství, jo, kdy už vidíme, že už v té době je to vlastně velmi bohatý systém, velmi složitě, prostě s přecházením z chrámu do chrámu, hymny a ten motiv bdění, který je samozřejmě krásný, pravoslaví s tou zůstal ten termín, vsinošnoje bděně, to celonoční bdění, což ale reálně není celonoční bdění, to je vlastně večerní liturgie, která není liturgie, ale jsou to vlastně nešpory a zároveň už ranní chvály. Ale to bychom se dostali jinam. Nám jde o ten další vývoj. Protože pokud nám ten Etherin výklad přišel, že je složitý, to bylo pořád ještě jednoduché. Protože to byla jenom jedna církev. Protože jsme na východě, tak se víc používá řečtina, ale ta latina je tam taky přítomná, protože je to zároveň ten prostor imperiální a je to pořád jedna církev. Jenomže my víme, co se během dějin křesťanstva začalo dít poté. Nejdřív se pohádali Řekové se Syřany, Kopty a Armény o nějakou teologickou záležitost, ke které se možná někdy taky dostaneme. Potom se za několik století pohádali Řekové s Latiníky. To je ten velký rozkol mezi katolicismem a pravoslavím, takzvaný velký východní rozkol. Pak se pohádali na západě, to je takzvaný velký západní rozkol, neboli reformace. Pak se reformace začala hádat sama uvnitř sebe, takže vznikly luteráni, kalvíni, anglikáni, baptisti a tak dále.
1: Ale říká se, věřím, svatou všeobecnou církev, jednu církev.
0: Ano. Ale to různě, zase různě vykládá. Jo? To někteří to vykládají tak, že ta jediná svatá církev je ta naše instituce a jiní říkají, ta všeobecná církev, ta je napříč všemi. To jsou všechny dohromady. A nebo zároveň jakékoliv jedno malé shromáždění, kde se sejdou dva nebo tři v mé jméno, už je celá církev. Jo? No jo, jenomže to je teologie, to je to origenovské, racionální. Jenomže vedle toho je to institucionální a emocionální a identitární. To znamená, jak se lidé identifikují s různými církvemi, často podle jazyka. Jo, na tom křesťanském východě často skutečně co církev to národ, nebo co národ to církev. Jo, že je prostě syrská, pravoslavná, která je vlastně ale jakobická, čili z hlediska tradičních řeků je heretická. Je to strašně složitý. Nebudem to teď vykládat. To, o co nám jde, je to, jak se tenhle ten stav odrazil v Božím hrobu. Boží hrob je totiž, nebo ten chrám Božího hrobu je rozparcelován do posledního metru čtverečního na délku i na vejšku. Dají se na internetu stáhnout plánky, jak to tam vypadá a co které církvi patří. Takže třeba, když člověk do toho chrámu vstoupí, tak po pravé straně je hruka Golgota, ze které samozřejmě už nevidí tu hru, že je to celé olepené ikonami, je tam jenom kousek skály vidět. Ta patří řecké pravoslavné církvi, ale zároveň kousek už z druhé strany patří nějaké jiné církvi. Jo? A pak je to rozděleno dál mezi tedy Řeky, Latiníky, Syřany, Kopty a další.
1: Já mám dojem, že poslouchám parodii teď, že to zakončíš snad tak, že si tam každý ještě našel svůj hrob na tom svém území.
0: To ne. Pořád jako ten hrob je pořád ten jeden. Ano. V tom ty církve nemají problém, že tento hrob je tento hrob, tato Golgota je tato Golgota, jiná není, ale každý tam si chtějí sloužit tu svoji. Jo, takže ta Anastase zase prostě samotná, ten Boží hrob patří Latiníkům, ale na to je zezadu přilepená kaplička Koptů, čili Egypťanů, kteří se tam slouží se svoje liturgie. Takže to je rozparcelování nejenom toho chrámu, ale i toho času. To znamená, kdy přesně ve kterou hodinu smějí začít tamti, než začnou tamti, aby se nepřekřikovali. A milá Nino, jednou na jedné ze svých jeruzalémských výprav, to už je dávno, to jsem byl takový hodně emocionálně zbožný. A s jedním kamarádem jsme se domluvili, že tam prostě půjdeme hned úplně na začátku. Zjistili jsme, kdy se prostě nad ránem otevírá ten chrám s nadějí, že tam vlastně budeme tak jako tiše kontemplovat Božího hrobu. Samozřejmě stará Blašková, byli jsme naivní, tam prostě spustili, myslím, první byli Kopti v té kapli, malinkaté za tím Božím hrobem, pak nějaký římskokatolický kněz si tam sloužil vlastně svojí mši tichou u toho Božího hrobu, pak spustili další.
1: Ale zas to může být pěkné, ne?
0: Ano, samozřejmě ono je to nádherné, pokud to vnímáš emocionálně, citově, ty zvuky, ty vůně, jak se kadí různými kadidly a různé typy svící se tam rozsvěcují. Jo, ono je to taková jako pastva pro oči a uši a nos. Jo, další smysly, myslím, i hmat. Protože k rozkoším návštěvy Božího hrobu patří líbání kamene pomazání. Jo, hned u vchodu, jaký obrovský placatý kámen, taková kamenná deska, obklopená lucernami. A tam zbožní poutník, když přijde, což je kámen, na který bylo položeno Ježíšovo tělo, no a zbožní poutník přiklikne a udělá mlask, mlask a políbí ho.
1: To se divím, že ještě není slíbán jako
0: Oni ho samozřejmě omývají. Ho. Tam vždycky jednou za čas přijde řecká jeptiška, pomyje to nějakým hadrem a nevím, jestli jarem.
1: Tak, já myslím tak, že slíbán, že ho neubilo.
0: Jo, tak možná, že je to jeden ze zázraků, které se dějí v Božím hrobu. Stejně jako každé Velikonoce se tam děje takzvaný zázrak zapálení ohně, to slaví Řekové, nebo tedy pravoslavní, kde se věří, že ten oheň v té kapli se zapálí sám. A tak oni jako čekají a pak ti kněží tam dělají nějaké úkony v té vnitřní kapli a pak zvolají nádhera, stalo se zázrak a ten plamen se pak rozdává na těch svíčkách dál. A jako, je to velmi krásné samozřejmě. Ale leckoho to může pohoršit, protože se tam ukazuje to rozdělení křesťanstva a jeho řevnivost. Jo? Vy nám tohleto, vy jste nám vlezli do naší kapličky, vy se začali o čtvrt hodinu dřív, než jste měli.
1: No ale schválně, jak ty si to vnímal, když jsi tam přišel?
0: No, já jsem tam byl mnohokrát. Během těch výprav samozřejmě člověk tam chodí znovu a znovu a to moje vnímání se samozřejmě zhoršovalo. Protože člověk víc a víc chce ten Ježíšův hrob původní. Přesně tak, jak si to říkala. To znamená ten opuštěný hrob, kde si v zahradě tu skálu, kde není nic. A teď je to jako obrovské hemžení. A to pomíjím pochopitelně ještě to hemžení okolo té sti trhovci, co tam prostě nabízejí různé zbožné serpetičky. A to pomíjím to, že i ty výpravy se tam poměrně cpou. Tak, jak člověk vidí občas některé výpravy v českých nákupních centrech, teď už ne, ale prostě dokud to šlo, jak se prostě výprava nějakých lidí, a záměrně jsem neřekl, z jaké země byli, velmi arrogantně, agresivně cpět, protože teď jsme tady my. Toho je ten Boží hrob samozřejmě plný. No a můj poslední vlastně zážitek z chrámu Božího hrobu by se dal vyjádřit o ním starým, už tady v tomto pořadu použitým výkřikem ze Hry o trůny. Shame! Shame! A po třetí, ke cti nejsvětější trojice, shame! Hamba! Hamba a hamba, kterou křesťané předvádějí všemu světu! Protože když tam přijde někdo, kdo není předem pozitivně naladěn vůči tomuto typu zbožnosti, řekne si kramářství a taškářství. A já tě poprosím o druhou ukázku, která přesně popisuje zážitek poutníků, kteří tam přijeli. Byli to křesťané, chtěli vidět Boží hrob, ale neměli předporozumění pro tento typ té zbožnosti. A jak na to reagovali? A bude to ukázka z Marka Twaina. Myslím, že Mark Twain se v náboženských pořadech Českého rozhlasu ještě nečetl. Mark Twain totiž vedle Huckleberryho Finna a všech možných věcí napsal knížku, která se jmenuje v originále The Innocents Abroad. Nevinátka mimo, nevinátka na cestách. Míněno Američané, kteří jsou nevinní v tom smyslu, že o evropské kultuře moc nevědí. A teď jíždějí prostě Itálii a Řecko a všechnu tu nádheru, to crème de la crème evropské kultury a koukají na to jako telátka. A Twain samozřejmě má trošku srandu z nich, ale trošku taky opravdu z toho, co se tam děje.
1: Při vstupu do chrámu, když se proderete obvyklou tlačenicí žebráků, spatříte nejdřív vlevo několik tureckých strážníků, neboť příslušníci různých křesťanských sekt se na tomto posvátném místě nejen hádají, nýbrž by se tady jistě i poprali, kdyby se jim to dovolilo. Před sebou máte mramorovou desku, která pokrývá kámen, na němž leželo tělo spasitelovo, než bylo pochováno. Zřejmě bylo nutno ten kámen ukrýt, aby byl zachráněn před zničením. Poutníci si z něho asi příliš horlivě utesávali úlomky, které si brali sebou domů na památku. Na blízku je místo ohrazené kolem dokola mříží, na němž stála Panna Marie, když bylo tělo páně balzamováno. Zkušenosti ukázaly, že příslušníci těch různých sekt nemohou konat společně bohoslužby v pokoji a míru v hrobě Ježíše Krista, který přišel spasit celý svět. Kaple asyrské sekty není hezká a kaple koptické sekty je nejubožejší ze všech. Je to jen tmavá jeskyně, hrubě vytesaná ve skále hory Kalvárie. Po obou jejich stranách jsou vytesány starobylé hrobky. V jedné prý byl pochován svatý Nikodém a v druhé Josef z Arimatie. Když jsme kráčeli mezi vysokými sloupy a nástěnými pilíři v jiné části chrámu, spatřili jsme tam hlouček italských mnichů v černých kutnách, kteří vypadali úplně zvířecky a se svíčkou v ruce zpěvavě odříkávali cosi latinsky a konali jakési náboženské obřady kolem mramorového kola zapuštěného v dlažbě. Na tom místě se spasitel, když vstal z mrtvých, zjevil Marii Magdaléně jako zahradník. Poblíž byla zase v dlažbě mramorová hvězda, kde stála v té chvíli Marie Magdaléna. Na tom místě se také modlili mniši. Ti se v tom obrovském chrámu modlí všude a v kteroukoliv denní hodinu. Světla jejich svíček se v šeru ustavičně mihají sem a tam a mají zásluhu o to, že vnitřek toho tmavého starého chrámu vypadá ještě neutěšeněji, než je třeba, i když to je hrob.

0: Tak to byl Mark Twain a to byli templáři, tedy ne živí, ale zpěvy templářů právě z jeruzalémského rukopisu ze 12. století. To je ještě jiná historie, když, jak známo, západní křesťané ten Jeruzalém dobili a jaké věci se tam děli. No ale nebudu už tady znova se chápat zvonce. Vzhůru ven na světlo. Teď nás totiž čeká ta poenta. A to je ten druhý hrob. A to je takzvaný zahradní hrob, neboli garden tomb. Je otázka, jestli dřív byl ten archeologický objev, nebo jestli dřív bylo znechucení z této podoby chrámu Božího hrobu. V každém případě v půlce 19. století si jeden německý učenec, který v Jeruzalémě pobýval, jak už vlastně pořád to ještě patřilo Turkům, ale už tam vlastně mohli působit archeologové z různých národů. A jeden německý učenec si povšiml za hradbami ve východním Jeruzalémě, dnes tady osídlené víceméně Araby, skály, která vypadá jako lebka. Protože jsou v ní tři takové děury, jakoby oči a nos. A ten profesor se zahleděl a říkal, hele, tohle je přece Golgota, to je přece ta lebka. Jo, a začali bádat a vedle toho tam našli nějakou zahradu, protože tehdy skutečně za hradbami Jeruzaléma bylo ještě poměrně pusto. Jo, tam těch vesnic za hradbami, to je jako prostě Praha v 19. století. Tu a tam kousek předměstí, ale v zásadě prostě pusto zahrady vinice. A našli tam jakýsi hrob, který skutečně vytesaný ve skále, pocházející podle archeologických odhadů ze 7. století před Kristem, čili daleko starší, jo, což ale nevadí, protože víme, že hroby se zcela běžně používaly znovu a znovu. A protestantská komunita v Jeruzalémě, jak ta německá, tak zvláště ta anglická, která tam byla, zvláště když potom, že nastal britský mandát, začala propagovat tento zahradní hrob. Říkali, tohle je ten autentický. Argumentovali mnoha důvody, to je pořád ten velký spor o průběh hradeb v Jeruzalémě, jo? Že popravovalo se samozřejmě nikoli uvnitř hradeb, ale venku, logicky. A teď se jako vedou ty spory, jestli vlastně ty dnešní hradby turecké, co jsou okolo vnitřního Jeruzaléma, odpovídají těm původním nebo ne, dlouhé spory. Ale ti Britové a Němci říkali, tohle odpovídá těm reálným popisům těch evangelií, ne to, co je uvnitř hradeb. No a tak se zvolna tam prostě kolem toho vyvinul takový alternativní kult od roku 1894, to vlastní britská nadace. Když tam člověk dneska přijde, tak vlastně jakoby na britském území teoreticky a poblíž je ostatně anglikánská katedrála. A když si říkala, že ti vadí to množství lidí, tak tam nejsou. To je zahrada velmi pěstěná, kde si člověk může tak jako chodit a zalézt na nějakou lavičku. To je schválně udělané tak, aby tam člověk, vždycky dva keře a nějaká lavička, aby si člověk mohl zalézt, jo, modlit se, meditovat a potom uprostřed toho je tedy ve skále ten vytesaný hrob. Jestli i tam se najde pitomec, který se tam u toho fotí s takovými těmi hlupáckými výrazy, hehe, my jsme tady u Garden Tomb, ale hlupáci chodí všude. Ale celkově pro toho, kdo chce tu meditaci a ten klid, no tak to je přesně tam.
1: A je třeba vůbec pro meditaci a klid jezdit tak daleko?
0: Ano, to je samozřejmě velmi silný protiargument. Ale když už člověk má potřebu jet do Jeruzaléma a vnitřně si prožít Velikonoce a nemá ty Velikonoce nutně spojené s těmi svíčkami a ikonami a chce spíš tu meditaci, tak se mu nabízí ten Garden Tomb. Viděno zpětně, asi těžko budeme vědět, jestli historicky pravý je ten hrob, který je obložený těmi mramory a těmi ikonami, nebo ten, který je v té zahradě. Ono jde spíš o to, co kdo chce a kde kdo toho Ježíše hledá. A teď mě napadlo, že jsem si býval mohl připravit ještě jednu hudební ukázku, totiž tu starou moravskou píseň, která je původně slovenská. Kde jsi můj přemilý Ježíši Kriste, kde tě hledat budu, na kterém místě?
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 4. dubna roku 2021 věnovali Martince Putna a Nina Rutová svou spirituálu dvěma božím hrobům v Jeruzalémě. Nejposvátnějším textem židovského náboženství je Tóra. Není to pouhá kniha zákonů, ale živý organismus tvořený božskými písmeny. Během svátku Simchat Tóra se oslavuje nejen obsah textu, ale i samotná fyzická i duchovní přítomnost božího slova na zemi. Simchat Tóra a zbožnost k písmenům, to je téma další spirituály Martina Putny. Naladíte ji na Vltavě za týden v neděli 16. srpna v 8 hodin ráno. Teď už je 8.30 a před námi krédo. Matěj Senft si pozval do studia vloni v dubnu spisovatele a publicistu Aleše Palána. Povídali si o jeho knize Ten farář je nějakej divnej, o farářkách nemluvě.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Zemědělec, cvičitelka slepeckých psů, rockový hudebník nebo intelektuál, co fandí hokej. I takoví jsou faráři českých křesťanských církví, jejich životní příběhy, zájmy i vztah k víře, zachycuje Aleš Palán ve své nejnovější knize rozhovorů Ten farář je nějaký divnej, o farářkách nemluvě. Jak vznikl nápad zmapovat netypické podoby kněžství u nás? Co se v rozhovorech dozvíme o farářích a farářkách, kteří slouží v našich kostelech i nekostelech? A jak tyto osobnosti přemýšlí o roli církve v dnešním světě? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Aleše Palána, spisovatele, publicistu, dvounásobného držitele ocenění Magnesia Litera a autora řady knižních rozhovorů. Dobrý den, Aleši.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
0: Credo.
1: Aleši, jste věřící?
2: Ano, jsem křesťan katolík.
1: A jaká byla vaše cesta k víře?
2: Já si to rád dělám těžký. Pro mě je náboženství ideální platforma na pokládání komplikovaných a podstatných otázek pro současnou dobu. Možná náboženství neumí tak dobrý odpovědi, ale myslím, že vlastně to nejpodstatnější se dozvídáme v těch otázkách, ideálně v takových otázkách, na který ta odpověď se mění nebo si nejsme jistý. A já se snažím skrz svoji víru vlastně tuhletu nejistotu v sobě živit. Myslím, že náboženství je krásná platforma na hraně nějakých exaktních zkušeností a mystiky, na hraně obrovské tradice a nějakého soukromého pocitu, který je sdělitelný, aspoň pro mě, třeba jenom uměním, poezí, literaturou, výtvarným uměním, hudbou. A myslím, že tahle ta rozkročenost a nejednoznačnost nám právě evokuje tu možnost klást si ty nejhlubší otázky o smyslu, o původu, o vlastní integritě, aniž bychom ty otázky uzavírali do odpovědí. Já mám strašně rád otevřený konce a myslím, že náboženství obecně je nabízí.
1: Vlastně tyhle otázky a do jisté míry možná i ty otevřené konce přináší i vaše knižní tvorba, která se stává z řady rozhovorů, ať už s více lidmi nebo s nějakými konkrétními osobnostmi. Ta nejnovější tedy přináší rozhovory, jak vy je nazýváte, s roztodivným farářstvem. Mm-hmm. Je to kniha, kterou jste ale měl, přestože vychází nyní, tak jste měl v hlavě už 10 let. Tak jak tato myšlenka, no z čeho vzešla a proč trvalo tak dlouho, než se dostala na světlo světa?
2: Církve uvažují ve stoletích, takže jsem si říkal, že nějaký desetiletí je poměrně briskní záležitost, ale pravda je, že byly nějaký jiný aktivity, které víc hořely. A předpokládal jsem, že mi tohleto téma neuteče. Navíc dorostla nová farářská generace, která je skvělá a která je divná, která mě hrozně baví. A dostal jsem se k tomuhle tématu, když jsem se v rámci katolického týdeníku nebo později skrz evangelické nakladatelství Kalich trošku insidersky podíval do těchto dvou křesťanských církví a potkával jsem se s lidmi, kteří mě překvapovali tím, že jsou faráři. Honza Wert, farář z Pušumaví, když ve svých, kolik mu je, 65 let, leze na střechy těch farních stodol a kostelů s těma řemeslníkama a ruku v ruce tam s ním ty střechy opravuje, tak jim na té střeše neříká, že je farář, aby to s nima nezacloumalo a nesletěli z těch 20 metrů dolů, ale říká jim to bezpečně na zemi a ty lidi se diví. A tenhle ten wow efekt mě vlastně provázel v podstatě u každého faráře nebo farářky v té knize, že ta představa o tom farářském řemesle lidi mimo církve i v církvích často uzavírají do nějakých starobylých škatulek nebo do nějaký hierarchický představy. A já jsem hledal lidi, kteří přečuhujou, kteří trčejí nějakým způsobem a setkání s nimi je mi takovou blízkou intimní radostí.
1: Řekl byste, že přečuhují jen těmi zájmy, které by nás třeba nepřekvapily u nějakého našeho souseda, ale jsou divné právě proto, že se objevují u nějakého faráře nebo farářky, anebo vyčnívají i tím svým třeba vztahem a pohledem na náboženství a tou rolí v té samotné církvi?
2: Já myslím, že vyčnívají obecně. Nemusí ta farářská role tam být nějakým erbem, nějakým odznáčkem, ale ty lidi jsou specifičtí a jedineční, což se samozřejmě netýká jen farářstva, ale jich zrovna jo. Já jsem se nesnažil zmapovat nějaký, dejme tomu, progresivní pohledy na fungování českých křesťanských církví. Mě mnohem víc zajímají ty individuální příběhy, proto tam třeba to vůbec není paritně zastoupeno podle velikosti těch jednotlivých církví. Dokonce ze začátku já jsem to nechtěl ani omezovat jenom na církve křesťanské, ale v těch jiných jsem nenašel dost duchovních, kteří by ten wow efekt pro mě tam měli, což neznamená, že to nejsou skvělí lidi. Tenhle ten výběr těch 7 farářů a farářek v té knize o divném farářstvu, to není žádný best of. Jsou to lidi, kteří přináší jedinečný, neopakovatelný, specifický život. A to, že se od toho odvíjí i velmi svébytný pohled na církve nebo na víru, tak to už je vlastně druhý krok.
1: Možná si řekněme tedy těch 7 farářů a farářek, s nimiž jste mluvil. Je to Filip Boháč, Alexandra Jakobea, Pavel Jäger, Pavel Semila, Sandra Silná, Petr Wagner a již zmiňovaný Jan Wirth. K ním píšete v úvodu knihy, že je dobré být divnej, je to trochu značka kvality. Mm-hmm. Tak čím jsou tito vaši respondenti tak divní, že zrovna oni si vysloužili to místo ve vaší knize?
2: V podtitulu jedné mé starší knížky bylo: každý člověk je jedinečný, někteří jsou však jedinečnější. A je to čistě subjektivní výběr, ti respondenti jsou tam řazeni podle abecedy, nepredikuju, z jaké církve jsou, dokonce jsem to jednu dobu pletl, že jsem si o jedné té postavy myslel, že je z jiné církve, než je. Ne v tom rozhovoru, ale potom, když jsem na abecedách o tom mluvil. Ale to je tím, že mě vlastně fascinuje to setkání s tím člověkem. Chtěl jsem, aby tam byli nejen lidé, kteří by se ve velkým zjednodušením dali označit za liberály, ale konzervativci taky. Já jsem velký fanda konzervativního myšlení, který je ale úplně jiný než to, co se velmi často za konzervativní myšlení pokládá. Tenhle ten rozpor se mi zadírá pod kůži a baví mě čím dál tím víc. A docházím k tomu, že všechny tyhle ty nálepky jsou opravdu prázdnou skořápkou a jde o tu individualitu. To poselství té knihy samozřejmě můžeme zacílit na nějaké povzbuzení v individuální víře, povzbuzení v jedinečnosti, ale pro mě je to primárně povzbuzení ve svobodě. Ve svobodě nejen v duchovním kontextu, ale v osobnostním.
1: Zároveň v tom osobnostním tedy kontextu, kdo vám přišel jako ten konzervativec a vlastně čím?
2: Jo, já bych na tohle rád neodpovídal, protože to je zase moje optika a já bych to tímhletím nechtěl uzavírat. Já jsem se tam snažil být pozorným posluchačem, zvídavým, někdy třeba trošku šťouravým, s těma lidma si tak hrát a jít po té jejich cestě. A tyhle ty moje nálepky si tak dovolím trošku zobecňovat, ale nechci to ukazovat konkrétně, protože třeba někdo by z toho respondenta nebo respondentky měl úplně jiný pocit a já to fakt jako nechci do těchto těch škatulek uzavírat.
1: Mně šlo spíše o to, co třeba považujete za tu nálepku toho konzervatismu, která třeba ale nemusí značit právě to, že ten farář nebo farářka jsou nudní nebo nějací zastydlí ve středověku, ale naopak, že mají místo i tady mezi těmi dalšími v uvozovkách divnými osobnostmi.
2: Jo, já myslím, že ten středověk je dobrý, že třeba zmíněný Honza Wirth má pro středověk pochopení a strašně zajímavě uvažuje o tom, jak farnosti měli nějakých těch 4,5 nebo 5 hektarů průměrně a co ten farář v tom baroku opravdu dělal a že často to byl člověk spjatej s půdou, Takže ten jeho reálný středověk, kterýmu on jako zemědělec opravdu rozumí a rozumí i v tradici té své rodiny, která přišla za bolševika o pole a pak byly ty pole vráceny, že tuhle tu linii tam má opravdu krásně žitou.
1: To vlastně není věc jenom u Jana Wirtha, ale i u těch dalších osobností, se kterými jste mluvil. To, že propojují ty své zájmy a to, co dělají v tom osobním životě s tím životem farnosti, ať už budeme mluvit o Sandře Silné, která chce mít pivovar, kterým by vlastně finančně podporovala tu svoji farnost, nebo o již zmíněném Pavlu Jégrovi, který chodí na hokej i do hospody, a pak je tu taky Pavel Semela, velký sportovec, který leze po horách a občas i na jejich vrcholcích slouží mše. Takže je tohle vlastně něco, čím možná jsou odlišní ti faráři a farářky, které jste si vybral, to, že nejsou jen oddělení v nějakém svém kostele od toho běžného života, ale naopak vlastně to své farářství propojují s tím životem ostatních lidí a je na nich vidět, že jsou lidi jako každý jiný.
2: Možná spíš svoje lidství než svoje farářství. Já to farářství tam vnímám nebo ho tam zobrazuju. Je to moje subjektivní výpověď o nich, ale já tam to farářství vlastně zobrazuju jakoby následek toho lidství a ne obráceně. Pro mě je ten živý člověk s jeho radostma a chybama a koníčkama a záměrama strašně, strašně silný. Na obálce je Filip Boháč, který před měsícem měl pod Hostýnem jako evangelík, měl duchovní cvičení, což je samo o sobě úplně výjimečná záležitost. A já jsem tam jako frekventant jel a tématem byl jeho oblíbený Tolkien. A byly to úplně úžasné 3 dny, kdy jsem třeba mohl pozorovat rozdíl v tom, jak evangelíci zkoušejí dělat duchovní cvičení a jak jsem zažil pár katolických duchovních cvičení. Je to strašně krásné setkání s úplně jiným uvažováním o tom, co ta meditace, co to téma, který ten exercitátor přináší, jak může s člověkem pohnout. A tyhle ty kroky do tekutých písků, kroky úplně novým směrem, to mě vlastně na tom strašně baví. Filip třeba skládá takový sebeironický písničky nebo trošku farářsky ironický písničky, je skvělý muzikant, možná v tomhle v tom směru čtenářům a posluchačům do budoucna taky něco nabídneme, uvidíme. A pro mě je to vlastně možnost s tím člověkem jít po jeho cestě. A nebudem se doprovázet celý život, ale někdo jiný s ním může jít jinou částí cesty. Takže já jsem měl tuhle tu krásnou příležitost k potkávání, ale zase, když to přátelství je opravdu dospělý, tak může přinášet i nějaký mlčení a zvládne nějakou tu nejistotu, o který jsem mluvil na začátku. A vlastně tohleto hledání, ta nejistota o roli faráře, farářky v dnešní společnosti, o budoucnosti církví, to je něco, co je pro mě strašně důležitý s těma lidma si ošahávat.
1: Vy jste si to takhle osahával a probíral jste to, jestli jsem dobře počítal, se 3 katolickými, 2 evangelickými a 2 husickými faráři a farářkami. Zároveň mně se zdálo, že mezi nimi není nějaký významný rozdíl v přístupu k té víře, že pokud jste s nimi tedy hovořil o nějaké budoucnosti jak církve, tak třeba i víry a náboženství, tak jestli jste narazil na rozdíly podle toho, k jaké té církvi náležely, anebo jestli zkrátka tenhle výsek vlastně těch divných farářů a farářek, které jste si vybral, tak má společného to, že jsou jednotní v nějakém tom směřování do budoucna.
2: Já bych tam v tom nějakou jednotu neviděl. Myslím, že většina těch mých respondentů a respondentek se ani nezná osobně a nejsem si úplně stoprocentně jistý, jestli by se všichni vzájemně skámošili, kdyby jsme byli na nějakém pustém ostrově, ale to není nic proti ničemu. Proč ne? Co tam vidím jednotícího, je ta odvaha vlastně o těch věcech přemýšlet, protože křesťanské církve aspoň u nás jsou vystaveny nějaký společenské nejistotě, potřebě reflektovat vlastní chyby a napravovat je. Je tam silný ekonomický apel do budoucna a možná nejen do budoucna. A vlastně hledáme nějaké nové cesty v nové situaci. A tím pádem ty staré recepty se nám už nemůžou asi moc osvědčovat. Takže pokud nás k tomu rozhovor dovedl, protože tohleto téma budoucnosti těch jednotlivých církví není v každém tom rozhovoru zmiňovaný, jenom v některých. Pokud to pro toho respondenta je opravdu jako základní a důležitý téma, tak je tam vlastně ta ochota hledat sama za sebe, s tím, že když člověk opravdu uvažuje solo, tak má tu vzácnou příležitost se mýlit, ale proč ne? I omily můžou vlastně přinést strašně kvalitní řešení. Já jsem za covidu dělal knížku rozhovorů s profesorem Konvalinkou, s biochemikem, a on mi vysvětloval, jak se ty vědecký indexy počítají podle toho množství jednak článků v impaktovaných časopisech, ale kolik dalších vědců v těch impaktovaných časopisech ten váš text zmíní. A já jsem mu říkal, no jo, ale co když vlastně ten druhý vědec vás zmiňuje s tím, že jste udělal chybu? Tak to je stejný plusový bod. A on mi vysvětloval, že jo. Protože když uděláte tu chybu plitkou, ten váš názor je nevýznamný, je zjevně omylem, tak nikdo ani na to reagovat nebude. Není to důležitý, není to podstatný. Ale když ta chyba je opravdu dobrá, důležitá a vede k nějakému dalšímu uvažování, k nějakému novému poznání, k vymezení se, který může ukázat další cestu nebo přinést ty moje oblíbené další otazníky, tak může ten omyl být pomalu stejně významný jako nějaký objev. Takže si myslím, že ta ochota vlastně i se mýlit, nebo ta odvaha se mýlit, ty moje respondenty z té farářské knížky může propojovat. Ale je to moje interpretace, nevím, jak by se na to tvářili oni.
1: Došli jste tedy v těch rozhovorech k nějakým jejich chybám, které třeba nasměrovaly na nějakou cestu, na níž jsou nyní, a které vznesly ty důležité otazníky ve víře?
2: Já jsem myslel spíš chyby ohledně uvažování struktury těch jednotlivých církví. A to, jestli je tam pravda, nebo jestli je to nějaká inovativní chyba, tak to se ukáže až v budoucnu. Já jsem nechtěl dělat rozhovory o církvích, o jejich situaci. Chtěl jsem dělat rozhovory o živých lidech. A i proto jsem nechtěl dělat rozhovory s hierarchama, který by měli odpovědnost za fungování. A třeba taky takhle někdy uvažujou, ale v jejich pozici si to asi musí nechávat pro sebe, protože musí už přijít s nějakým konceptem, s nějakým prodiskutovaným konceptem. A tihleti v uvozovkách moji lidi mají tu nekonečnou hranici svobody v tomhle v tom.
1: Která se třeba projevuje i v pražském Nekostele, kde působí Alexandra Jakobea. Tak možná řekněte na úvod, co je to za projekt a jak se tam Alexandra vůbec vzala.
2: To je taková vlastně nízkoprahová záležitost pro lidi, kteří z nějakého důvodu by se styděli jít do kostela, protože nevědí, jak se tam mají chovat a kdy mají zpívat a kdy se mají klekat a kdy mají podávat ruce nebo co mají dělat. Je to taková vlastně svobodná záležitost, kdy v nějaké struktuře, ale ve struktuře, která je velmi laskavá, se může projevovat nějaká sdílená spiritualita. Pro člověka, který potřebuje tu svoji spiritualitu sdílet v nějakém společenství, je to, myslím, takový ideální vstupní krok. Ale v podstatě bych řekl, že každý z těch farářů a farářek, byť nedělají Nekostel svým jménem, ale podstatou ano, že každá ta farnost nebo ten sbor je opravdu nízkoprahovej v tom nejlepším slova smyslu, a nejen, že tam můžou chodit rozvedený nebo další skupiny, na něž se někdy v těch některých aspoň církvích trošku zapomíná, ale že tam můžou nacházet individuální vztah s tím farářem nebo farářkou lidi, pro který i to společenství je vlastně něčím trošku odrazujícím. Já osobně v otázkách víry jsem velmi, velmi plachej a introvertní a liturgii, která by mnou opravdu otřásla, jsem zažil několikrát za život. Třeba s později zavražděným patrem Ladislavem Kubíčkem. Ale pro mě mnohem důležitější to setkávání s vírou skrze umění nebo skrze jednotlivé osobnosti. Já mám rád ten katolický koncept svatých, ale třeba pro mě těma svědcema jsou lidi, který jsem měl tu úžasnou možnost je potkat jako Danu Němcovou, Jiřího Reinka, Ivana Jirouse, Marii Svatošovou a další. A spoustu neznámých lidí, jejichž jméno by posluchačům toho mnoho neřeklo. Ale to jsou vlastně pro mě v tom nejlepším slova smyslu svědkové víry, který dokážou mě, a myslím, že nejen mě, povzbuzovat k nějakému hlubšímu uvažování o sobě. Ani ne o světě, ale o sobě. To je vždycky těžší.
1: Působí na vás jako svědci víry i vaši respondenti?
2: Jo. Určitě jo. To je dobrý, že jste mě k této spojnici teď navedl. Ano, možná je to pro mě vlastně, protože jak jsem jmenoval ty lidi, tak většina z nich už je v pánu, nebo jsou věkovití. A možná je tahle ta kniha pro mě i nějakým hledáním nějakých osobních průvodců a takovou výzvou k odvaze, že každý čtenář si tu svoji tapetu těch osobností může udělat po svém. Já bych uměl udělat knížku o středověku dnes, který vlastně žije a který je neohebnej, není to takový ten Virtuv, reálný středověk, ale takový zastydlej. Taky bych uměl udělat takovouhle knížku, taky znám takový farářstvo. Ale proč jsem po tomhle tom nesáhl? Asi právě proto, že jsem chtěl vlastně prostřednictvím těch svých respondentů nacházet tu radost a svobodu.
1: A i když tihle vaši respondenti, tedy vám a asi i mnohým čtenářům a jejich farníkům přináší tu radost a nějaké průvodcovství po té jejich cestě, tak vlastně mě zajímá, kde jsou hranice té jejich ohebnosti, jestli někde jsou, protože třeba Filip Boháč mluví v tom rozhovoru s vámi o tom, že se během jednoho skázání smál a vlastně to moc v té farnosti nebylo přijato. Tak jestli v té divnosti, která všechno prosicuje, tak je nějaká hranice, kam by ta víra, respektive ti faráři a farářky už neměli zajít a tam by měla být hranice nějakého třeba toho středověku.
2: Jo, to je důležitý téma. Já když dělám knížky rozhovoru s nějakým takovýmhle tématem, tak si většinou nedělám nějaký rešerše o těch lidech, tam přistupuji s otevřenou myslí a dny si povídáme a já to pak týdny a týdny zpracovávám. Ale tady jsem si rešerše o každém z těch respondentů a respondentek dělal, ale ne na internetu, ale osobně. Vždycky jsem si sehnal někoho z toho sboru nebo farnosti a ptal jsem se, jak to tam funguje. Protože znám strašně zajímavý faráře, úplně jako jedinečný. Já bych třeba jako byl rád farníkem, ale je to tak okrajová záležitost, nebo ty jejich nároky, nebo ten jejich zájem je tak odvádí od té práce, že ta farnost nebo ten sbor nešlape. A tohle jsem si chtěl ověřit. Tohle jsem si chtěl ověřit, aby ten člověk nebyl tak pohlcený nějakýma svýma zájmama, že by na to ten sbor nebo farnost jako doplácel. Společnost je pestrá, takže je pochopitelný, že na takovýhle hlasy bych i u těch svých respondentů a respondentek zřejmě narazil. Ale potřeboval jsem si vytvořit nějakou představu z toho jejich prostředí, že vlastně i ta role farářská na úrovni pečování o tu skupinu věřících funguje. A že není upozaděná tím, že někdo běhá ultramaratony nebo někdo teď veze jako Honza Wirt třetí nebo čtvrtou zásilku aut na Ukrajinu do první linie a pojedeme tam spolu, těším se na to moc. Ale že jsem si vždycky ověřil, že i ta farnost nějakým způsobem funguje. A může to být takovej trošku živej vztah, to určitě jo.
1: Vybral jste si tedy faráře a farářky, jejichž farnosti fungují, kteří oslovují ty své farníky. Jak ale oslovili vás, co s vámi to psaní knihy duchovně udělalo?
2: To se vždycky těžko porovnává, protože nemám toho druhého komparativního Aleše, který by touhletou zkušeností neprošel a mohl jsem si je posadit vedle sebe a ten třetí Aleš by ty dva pozoroval a pak by k něčemu došel. Takže je to velice, velice subjektivní a spekulativní. Každopádně na duchovních cvičeních už jsem pár let nebyl, ale když Filip Boháč vyhlásil hobití exercicie, tak mi to přišlo tak praštěný, ještě jako evangelík, tak mi to přišlo tak praštěný, že jsem neváhal a přes celou republiku jsem tam jel s Honzou Wirtem, jak jsem říkal, pojedeme na Ukrajinu a povezeme auta, který on dokáže sehnat, protože on je manuálně zručný, takže ty auta umí nejen sehnat za pár korun, ale opravit je a doručit na místo. Takže pro mě je to spíš vlastně taková praktická spiritualita, než by to nějak prohloubilo moje uvažování, ale spíš mě to ponouká k tomu tu duchovnost nějakým způsobem jako projevit a nějak to překlopit.
1: Myslíte, že takhle ta kniha zapůsobí i na vaše čtenáře?
2: Já bych si moc přál, aby zapůsobila nejen na lid věřící, ale i na lid hledající. Když jsem mluvil na začátku o těch otaznících a té odvaze nenacházet odpovědi, ale hledat je, tak já mám třeba veliký pochopení pro ateismus. Mně se to strašně líbí, pokud ten člověk si opravdu klade ty nejpodstatnější etický, ekologický, morální, společenský otázky a jde opravdu do hloubky a odpovídá si na to ateismem, ale přesto vlastně drží nějakou etickou úroveň, tak všechny klobouky z hlavy dolů. To je jako nádherná nejistota, aspoň pro mě. Takže já bych si přál, aby to farářstvo bylo v první řadě jevištěm, na kterým se můžou odehrávat nějaký příběhy. A kdybych ten příběh měl shrnout jedním slovem, tak by to byl příběh svobody.
1: Tak snad se to podaří. Aleši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přeji šťastnou cestu vám i Janu Wirtovi na Ukrajinu a snad se zase brzy uslyšíme tady v Krédu.
2: Děkuji, mějte se nejlíp.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Semt.
0: Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Krédo jsme věnovali v loni 1. června knize Aleše Palána Ten farář je nějaký divnej, o farářkách nemluvě. Ve slavných případech kolosálních podvodů zaujímaly vždy zvláštní místo případy dvojnictví, odjakživa probouzely nejen zájem veřejnosti, ale i imaginaci literátů. Mezi ty nejznámější patří kauzy takzvaného lži Dmitrije, francouzského Dauphina či ruské vévodkyně Anastázie. Případ rolníka Martina Guerra, jeho manželky Bernard Roll a podvodníka Arnaud Dittier je jedním z nejslavnějších francouzských soudních procesů.
4: Jak je to možné, mistře?
5: Co máte na mysli, bakaláři?
4: Jak se ten náš okouzlující, charismatický

0: Závěrečný proces se konal v roce 1560 v jeho francouzské metropoli Toulouse, kde byl také vynesen rozsudek. My jsme teď slyšeli krátkou ukázku z třídílného radioseriálu rozhlasového zpracování případu Martina Guerra. Autorem je Michal Lázňovský a už závěrečný díl uslyšíme na Vltavě dnes v 11 hodin dopoledne. Předtím v 10 také dokončíme pětici cestopisného cyklu Michala Novenka, ve kterém nás vede po chrámech a kostelích. Závěrečný díl míří do Texasu, do First Presbyterian Church v San Antonio. To bude za hodinu na Vltavě, teď je 9, přejeme dobré ráno.
1: Bohoslužba.
0: A zveme vás k poslechu přímého přenosu bohoslužby Evangelické církve Augsburského vyznání z kostela Krista Dobrého pastýře v Plzni. Slouží farář Dominik Friedrich Žbánek.
2: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. 12. verš 33. žalmu je tím úvodním, kterým začínáme služby Boží na 9. neděli po svátku svaté Trojice a která má podtitul Kajícná. Zdravím vás z církevního sboru Evangelické církve Augsburského vyznání v Plzni, který se schází ke svým službám Božím v kostele církve Československé husitské, v kostele Krista Dobrého pastýře. Protože jsme v Plzni zvyklí žít bohatým ekumenickým životem, i takto jsme pojali dnešní bohoslužbu. Kázání prosloví biskup plzeňské diecéze církve Československé husitské, důstojný bratr Lukáš Jan Bujna. Na službách božích se podílí Petr Ožana jako varhaník, Alena Hladka jako zpěvačka. Moje jméno je Dominik Friedrich Žbánek, já jsem zborový farář a společně s Vlastimilem Stříbrným vás provedeme dnešními službami. Na úvod zazní část naší luterské hymny, píseň Hrad přepevný.

A nyní začněme tak, jak se sluší, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milí věřící v Pánu, pozvedněme svá srdce k Pánu Bohu, vyznávejme se z hříchů a takto se srdečnou žádostí ve jménu našeho Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého prosme za jejich odpuštění. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Všemohoucí Bože, stvořiteli a vykupiteli můj, já bídný hříšník vyznávám, že jsem proti tobě zhřešil nejenom srdcem, slovem i skutkem, ale od přirozenosti jsem také nečistý, počatý i narozený v hříších. A proto se utíkám k tobě samému a žádám i hledám tvou milost skrze Pána Ježíše Krista. Bože, buď milostiv mě hříšnému. Amen. Všemohoucí Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista nám chce být milostivý a odpustit všechny naše hříchy, protože jeho nejmilejší syn za ně trpěl i umřel a v jeho jménu a z jeho poručení rozřešuji vás ode všech vašich hříchů v moci jeho slov. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Takže všechny mají být odpuštěny celé a dokonale tak, jak toto Ježíš Kristus skrze své umučení a smrt ráčil zasloužit a skrze svaté evangelium poručil kázat po celém světě. Amen. Dnešním introitem je část žalmu číslo 92. Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu nejvyšší, pět žalmy, hlásat z rána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o 10 strunách s harfou při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké. Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Své volníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemnosti rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Amen. Pán s vámi i s duchem tvým. Pánu Bohu našemu vroucím a pokorným srdcem pomodleme se. Bože, děkujeme ti za to, že i v beznadějných situacích a daleko od tebe smíme slyšet tvůj hlas, který nás volá k návratu a nabízí odpuštění, lásku a bezpečí. Tak si promlouval k lidu staré smlouvy a skrze svého syna Ježíše dodnes promlouváš k nám. Dej, ať tvé milosrdenství, které nezná hranic, nenaráží na naši lhostejnost a nezájem a ať jsme schopni žít novým životem, který nám ve své lásce nabízíš skrze tvého syna a našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a život tvoří na věky. Amen.

0: čtení z knihy Jeremiáš. Řekneš jim, toto praví Hospodin. Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Proč se tento odpadlý jeruzalemský lid odvrátil natrvalo? Pevně se drží lsti a zdráhá se navrátit? Pozorně jsem naslouchal a slyšel. Není v pořádku, co mluví. Nikdo nelituje zla, již spáchal. Neřekne, čeho jsem se to dopustil. Všichni se znovu dávají v běh jako kůň, který pádí do bitvy. I čáp na nebi zná svůj čas. Hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu. Ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jak můžete říkat, jsme moudří, my máme Hospodinův zákon? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů. Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost. Proto dám jejich ženy jiným, jejich pole podmanitelům. Neboť od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu dcery mého lidu léčí lehkovážnými slovy. Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj není. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí. Neznají zahanbení. Proto padnou spadajícími, klopítnou v čase, kdy je bude trestat pravý Hospodin. Tolik slov starého zákona.
1: Čtení z epištoly. Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry. Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno, hle, kladu na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben. Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Bohu díky.
2: A nyní zaspíváme z vyznačené písně číslo 226, první sloku.

Uslyšme text svatého Evangelia. Evangeliu podle Lukáše v kapitole 19. od verše 41. po verš 48. zapsáno jest slovo od slova. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě, velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Toto je slovo našeho Pána. Bohu díky. Amen. A nyní vyznejme spolu s obecnou církví křesťanskou svou víru slovy nicejsko-cařihradského vyznání. Vyznejme každý sám za sebe v jednotném čísle. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. A nyní zaspíváme z druhé vyznačené písně číslo 284, první sloku.

0: a nyní prosím biskupa plzeňské diecéze Církve československé husitské důstojného bratra Lukáše Nabujnu o proslovení kázání.
1: Milé sestry a milí bratři, shromáždění zde v kostele Krista, dobrého pastýře, i vy všichni u rozhlasových přijímačů, dovolte, abych vás pozdravil slovy vzkříšeného Krista, pokoj vám. Na úbočí Olivové hory stojí kostelík latinsky zvaný Dominus Flevit, česky Pán zaplakal. Připomíná se tam Ježíšův nářek nad Jeruzalémem. Na oltáři je neobvyklá mozaika, kterou jsem v žádném jiném kostele dosud neviděl. Kvočna s kuřátky pod křídly. Pod boží ochranná křídla si Ježíš přál shromáždit děti Jeruzaléma, vyvolený lid Izraele. Ale zklamání je hořké. Nepoznalo jsi čas, kdy se Bůh k tobě sklonil, povzdechl si Ježíš. Ale protože on je věrný své cestě, do svatého města vstoupí a jeho poslání zde dojde svého cíle. Rozpřáhne ruce na kříži, aby mohl obejmout všechny, kteří pod vahou svých životních křížů padají. Objímá i obyvatele Jeruzaléma, ačkoliv nerozpoznali čas božího navštívení. I jich se týká modlitba pronesená z kříže. Odpustím, Otče, neboť nevědí, co činí. Ježíš objímá i nás. Ani my totiž často nevíme, co činíme. A divíme se, jaké důsledky pak z našich činů vyplývají. Je snad na tom církev lépe, než Izrael v Ježíšových časech? Máme Krista neustále ve svém středu. Promlouvá k nám z posvátných stránek evangelií. Zpřítomňuje se nám, když slavíme Eucharistii, Večeři Páně. On si přeje, abychom ho přijímali a byli s ním jedno tělo, jedna krev a jeden duch. Ale my nechceme, protože si neumíme představit, co by to s námi udělalo, kdybychom se odvážili přijmout živého Krista a dovolili mu, aby jako mesiáš a král usedl na trůn v našem srdci. Bez radikálního obrácení však nepřijde ani radikální milost a plné osvobození a uzdravení. V církvi se až příliš často spokojujeme s Bohem připomínajícím instalatéra, jemuž zavoláme, když potřebujeme něco spravit. Zdráhám se však uvěřit, že Bůh je tu proto, aby řešil naše nakupené problémy a neviditelným nebeským heverem utahoval povolené šrouby ve zrezivělé konstrukci našich představ a plánů o tom, co se sluší a nesluší, co je správné a co je špatné. Sám Bůh totiž představuje ten největší problém, největší výzvu, kterou v rozhodující okamžik svého života buď to přijmeme, nebo před ní utečeme. Ale i tady platí, že to, před čím utíkáme, k tomu si jenom zkrátíme cestu. Když vidí, jak to tady vedeme, snad si Bůh taky občas povzdechne, podobně jako Ježíš nad Jeruzalémem. Asi jako táta nad tvrdohlavostí svého děcka, přesvědčeného, že už je dost staré na to, aby všecko vědělo nejlíp. Jsme zlobivá děcka Boží a přesto společně tvoříme chrám zasvěcený Pánu. Pánu, který pláče nejenom nad Jeruzalémem, ale leckdy i nad svou církví. Ježíš však zaplakal i nad mrtvým Lazarem a pak ho vzkřísil, protože ho miloval. O to můžeme opřít naši naději, pokud si uvědomíme, že ve své podstatě církev není ničím jiným než polním lazaretem, kde Kristus obvazuje rány unaveným poutníkům a žebrákům. Mezi nimi je pro nás to pravé místo. Umírající Martin Luther prohlásil: všichni jsme žebráci. Měl pravdu, ale neřekl ji celou. Jsme žebráci, ukrytí pod ochrannými křídly Božího milosrdenství, tak jako kvočna pod křídly skrývá svá kuřátka. Za to buď Bohu díky. Amen.
0: A nyní se skloníme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, propůjč nám pravou víru, dokonalost i čistotu života. Ostříhej nás ode všech falešných proroků a zachovej nás při pravé víře, abychom se v životě i smrti líbili Bohu a podle žádosti našeho srdce vešli do nebeského království. A podle Spasitelova příkazu a podle jeho učení odvažujeme se společně modlit. Otče náš, jenž na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpušť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky věků. Amen. A nyní přijměte požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi vámi. Amen. A nyní zaspíváme další vyznačenou píseň číslo 384. Z ní zase zaspíváme první sloku a mezi tím poprosím rodinu, aby se připravila ke křtu.

0: okřtu. Pán Ježíš řekl, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Objímal je, skládal na ně ruce a žehnal jim. Tak praví evangelista Marek. Také apoštol Petr kázal, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostane dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Tak se to dočítáme v knize Skutky apoštolů. A nyní se pomodleme. Milostivý a laskavý Otče náš nebeský, prosíme tě ve jménu tohoto malého dítěte o milost a dar Ducha Svatého. Přijmi toto dítě za své a uděl mu milost a požehnání, aby koupilý znovu zrození ve křtu svatém dosáhlo odpuštění hříchů a jednou i život věčný a spasení. Učiň to pro Ježíše Krista, svého syna a našeho pána. Amen. Pán Ježíš praví, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic, píše evangelista Jan. A dříve, než toto dítě křtem svatým zaštípíme do vinného kmene našeho pána Ježíše Krista, odpovězte mi, milí rodičové i křestní rodičové, na tyto otázky. Ptám se vás tedy, žádáte, aby toto dítě bylo pokřtěno ve jméno trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého? Žádáte? Odmítáte ve jménu tohoto dítěte nevíru, hřích a všechny ďábelské skutky? Odmítáte? Když jste odmítli nevíru a hřích a ďábelské skutky, vyznejte spolu se mnou a s ostatními přítomnými svou víru slovy apoštolského vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé a mrtvé, věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Slibujete, že budete vy, rodičové i křestní rodičové, vychovávat dítě v této křesťanské víře? Slibujete? Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal, píše evangelista Matouš 28. kapitole. A Marek navazuje, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Jaké je tedy jméno dítěte? Z příkazu Pána Ježíše Krista, křtím tě, Krištofe Zdeňku, ve jménu trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který tě znovu zrodil z vody, ať tě provází milostí na cestě k věčné spáse. Amen. A nyní zapálíme křestní svíci. Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tady vám, rodičové, předávám křestní svíci pro Krištofa Zdeňka. A nyní se přesuneme k mikrofonu a poděkujeme. Děkujeme ti, věčný nebeský Otče, že nezapomínáš na své sliby, ale stále a věrně je plníš. I nyní si učinil novou smlouvu s tímto dítětem a ujistil je, že mu budeš otcem. Prosíme tě, dej mu svého svatého ducha, aby pod jeho vedením rostlo v milosti a moudrosti, posilňovalo se na duchu, sloužilo ti v neustálé svatosti a svým životem tě chválilo zde a velebilo i tam až na věky. Amen.
1: Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi naši lásku požehnal a daroval nám toto dítě. Obdařil jsi nás radostí, ale i zodpovědností za mladý život, který jsi nám svěřil do péče. Prosíme tě, pomoz nám plnit křestní smlouvu, kterou jsme dnes ve jménu našeho dítěte s tebou uzavřeli. Když jsme slíbili vychovávat je podle tvé vůle. Požehnávej je, aby pod tvou ochranou rostlo a jednou přineslo bohatou úrodu víry v činné lásce. Amen.
0: Tím skončil dnešní křest svatý a součástí našeho programu rozhlasových služeb božích z Plzně jsou písně s duchovní tématikou. Prosím paní Alenu Hladkou a pana Petra Ožanu, aby je provedli.

teď vítr rozvířil, co zbylo z toho mála, písek, co uvěřil, sám sobě, že je skála. Já

A ještě než se dostaneme k závěrečné kolektě, můžete si přichystat své zpěvníky. Po jejím zaznění dospíváme druhou, třetí a čtvrtou sloku písně číslo 384, kéž bychom to uměli. A nyní se tedy skloňme. Díky vzdáváme tvé svaté milosti, všemohoucí Pane Bože, že si svou církev postavil na apoštolský a prorocký základ, v němž úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. Dej, abychom byli jednotou ducha spojeni v apoštolském učení, právě skrze Ježíše, jenž za nás přinesl jedinou oběť. Amen. Požehnej nás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. A nyní, kéž bychom to uměli.

A na závěr si dovolím jeden přípodotek. Dnešní neděle je nedělí kajícnou. Zvědomujeme si nejenom své hříchy, chyby, ale i to, co jsme moc chtěli a nedosáhli jsme toho, protože jsme na to neměli vliv. Šlo to mimo nás. Ať už se jedná o chybějící rodičovskou náruč, zradu, odmítnutí, nenaplněnou lásku či jinou životní nepřízeň, nelitujme se. Nelitujme ničeho, co jsme museli prožít, ani toho, co jsme prožít chtěli a nemohli. Naše kajícnost je korunována milostí Kristovou, která nám dává sílu všechno bolestné překonat a žít plný život ke slávě Boží i naší vlastní spokojenosti. Loučí se s vámi ti, kteří dnešní služby Boží z nejmenšího sboru nejmenší církve v České republice připravili a podíleli se na ní. Je to plzeňský biskup Církve československé husitské Lukáš Jan Bujna, zpěvačka Alena Hladká, varhaník Petr Ožana a za ten miniaturní plzeňský sbor se loučí Vlastimil Stříbrný a Dominik Friedrich Žbánek. Pokoj vám všem z Plzně.

Na stanici Vltava končí přímý přenos bohoslužby Evangelické církve Augsburského vyznání. V kostele Krista Dobrého pastýře v Plzni je sloužil farář Dominik Friedrich Žbánek. A po bohoslužbě se můžete zapojit prostřednictvím Českého rozhlasu Vltava a

0: kávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Zprávu pište ve tvaru DMS Husy a výši částky číslovkou na telefonní číslo 87 a 37. A pro pravidelný měsíční příspěvek pište SMS ve tvaru DMS TRV Husy a výše částky. Opakuji telefonní číslo 87 a 37. I malý dar může být velkým znamením naděje. Díky vaší podpoře získala organizace Prospojení nové senzorické pomůcky, které dětem s handicapem otevřou další možnosti poznávání, učení i radosti. Děkujeme.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Po páté a už naposledy otevíráme na Vltavě letní hudební bedekr. Tento poutnický cyklus v 90. letech připravil varhaník Michal Novenko. Dnes se vydáme do amerického Texasu a navštívíme první presbyterský chrám v San Antoniu.

Dobrý den, milí posluchači. Spirituálem I Want to Be Ready jsme zahájili pořad, který bude setkáním s duchovní hudbou nám trochu méně blízkou, s duchovní hudbou, o které máme někdy trošku zkreslené představy. Bude to hudba americká. Často si představujeme, že jsou to prakticky neustále samé spirituály a gospely, ale budeme mít teď možnost poznat, že americká duchovní hudba je pojem širší a mnohem pestřejší. Vůbec Amerika, jak je známo, je zemí velikých kontrastů a zemí, kde se tyto veliké kontrasty až s neuvěřitelnou blahoskloností míchají dohromady. A takovou věc jsem měl možnost prožít na vlastní kůži, když jsem byl pozván k oslavám 150. výročí založení prvního presbyterianského chrámu ve městě San Antonio v Texasu. Texas sám o sobě je něco trochu jiného než ostatní Amerika. Texaská mentalita je, dá se říci, ještě američtější než ony mentality oblastí, řekněme, severnějších, nebo dá se říci oblastí více zasažených tradiční kulturou. Texas je zemí, kde jsou veškeré kontrasty opravdu vyhrocené a texaská mentalita je taková až, dalo by se říci, dětsky nadšená, dá se říci v něčem trochu velikášská, ale přitom velice upřímná a bezelstná. A zase město San Antonio v rámci samotného Texasu je určitou výjimkou. Už sám fakt, že 150 let výročí nějakého chrámu, to je v Americe obrovské výročí, napovídá, že historie v Americe samozřejmě je poměrně mladá a San Antonio tvoří velikou výjimku, protože na území tohoto města najdeme katedrálu San Fernando z 18. století a najdeme tam ještě starší misii Alamo, založenou španělskými františkány už v 17. století. A tato misie se v minulém století stala symbolem boje za nezávislost Texasu, protože hrstka texaských dobrovolníků ji bránila celou řadu dní proti tisícové přesile mexické armády. Ale to je zase už o něčem jiném. My se dnes budeme věnovat hudbě a budeme se věnovat tedy v prvé řadě hudbě v prvním presbyterianském chrámu, který ke svému jubileu vydal také kompaktní disk. Duší všeho je zde paní Bess Hieronymus, varhanice, zbormistryně, profesorka University of Texas at San Antonio, velice šarmantní a energická bělovlasá dáma. A tak si pojďme poslechnout slavnostní skladbu This is the day the Lord has made, toto je den, který stvořil Pán, od současného amerického skladatele Marka Hayese.

Tak tohle byl skutečně jeden z typických projevů americké duchovní hudby. Nejen spirituály, ale i takováto opravdu vkusně a profesionálně, i když samozřejmě eklekticky prokomponovaná hudba, zní právě v amerických chrámech a církevních sborech. K té obrovské směsi hudební, o které jsem již na začátku krátce hovořil, patří například také to, že v katedrále svatého Fernanda jsem na vlastní uši slyšel při slavnostní latinsko-anglicko-španělské mši svaté zpívat s velikým vkusem a na úrovni gregoriánský chorál a bezprostředně poté zněla hudba, no, nebudu se vyjadřovat příliš nelichotivě, ale řekl bych, že ty nejsladší a nejsentimentálnější české chrámové písničky mají proti této hudbě přímo brámsovskou vznešenost. Pojďme si teď poslechnout další ukázku, která představuje vlastně určité kořeny, ze kterých tato v dobrém slova smyslu eklektická americká hudební tradice vyrůstá. Bude to skladba anglického autora Johna Irelanda Great Love Hath No Man. Větší lásku nemá nikdo. Zpívá opět sbor of the First Presbyterian Church v San Antonio, solo Ann Whitworthová a bariton zpívá Jody Noblet. Řídí opět Bess Hieronymus.

Možná si, milí posluchači, chvíle mi říkáte, ten sbor by mohl být asi trošičku čistější. Jenže uvědomme si, že toto je reprezentativní ukázka amatérského souboru. Vůbec život protestantských církví v Americe je životem nesmírně, dalo by se říci, spolkovým. Zatímco katoličtí Američané jsou opravdu zaměřeni v prvé řadě na liturgii, na návštěvu bohoslužeb. Protestanti mají velice pestrý život mimo liturgický. A tak například tento amatérský sbor pořádá i zcela civilní koncerty v chrámu a v celém obrovském přilehlém komplexu budov se samozřejmě odehrává celá řada dalších kulturních událostí, včetně divadla, nejrůznějších zájmových činností pro děti, včetně sportovních činností. Takže je to opravdu trošku jiný způsob života, než jaký známe my u nás. Lidé tam opravdu žijí jako jedna obrovská rodina a přitom na vlastní oči jsem zažil, že mezi těmito rodinami panuje velice přátelská shoda a ekumenické ovzduší v San Antoniu je velice tolerantní a příznivé. I když je opravdu zvláštní, že ta hranice konfesní je zároveň velice úzce spojená s hranicí národnostní, protože ke katolíkům se zde hlásí prakticky veškeré španělsky mluvící obyvatelstvo, tedy obyvatelstvo mexického původu, a u typických Američanů, kteří zase nejsou zdaleka jen anglosaského původu, ale jsou to také potomci francouzských a z velké části německých přistěhovalců. Mezi těmi je zkrátka konfese rozložená velice různorodě, to znamená, že mnozí z nich jsou samozřejmě katolíci, mnozí z nich jsou luteráni, presbyteriáni, metodisté a tak dále a tak dále. Pojďme si teď poslechnout další skladbu, která je velmi typicky americkým projevem. Je to skladba autora jménem Gordon Young, který je, jak jsem si tam všiml, velmi oblíbený a skutečně rytmická, velice živá skladba se jmenuje Velikonoční litanie Hallelujah, Christ is Risen.

této skladbě Gordona Younga se tedy skutečně pojila ta americká rytmičnost se smyslem pro sborovou tradici přímo německého ražení. Pojďme si teď poslechnout jednu z rozsáhlejších skladeb, která bude od texaského skladatele Johna Ruttera, velice oblíbeného autora. A bude to velmi prokomponovaná skladba s názvem I Will Lift Up Mine Eyes, pozvednu své oči, ve které se uplatňují i instrumentální sóla, flétna, hoboj a harfa, na které hrají členové Filharmonie města San Antonio.

Toto byla tedy skladba Johna Rattra, v níž spoluúčinkovali členové státního symfonického orchestru v San Antoniu. Sbor je ovšem amatérský, jak už jsem před chvílí podotkl. S takto vyspělými amatéry si ovšem může sbormistrině, dirigentka, varhanice, profesorka Texaské univerzity paní Bess Jeronimus dovolit nastudovat a provádět i opravdu velká díla klasického oratorního a kantátového repertoáru. Ale nyní se nám paní Bess Jeronimus představí sama jako varhanice. Varhany First Presbyterian Church v San Antoniu jsou poměrně typickým americkým nástrojem, který, přestože akustika chrámu je poněkud suchá a nevýhodná, zní velmi dobře díky tomu, že vyrůstá z varhanářské tradice francouzsko-anglické, to znamená, že staví na vyváženosti všech hlasů, hojném použití jazyčkových rejstříků a širokém barevném tembru. Tyto varhany, ačkoliv tedy nepatří k nejreprezentativnějším, jsou velice hezky schopny tlumočit současnou americkou hudbu. A bude to skladba s názvem Rejoice, Ye Pure in Heart. Je to tokáta na téma písně Jásejte, vy, kteří jste čistí v srdci. Jejím autorem je Albert Travis, žijící skladatel a varhaník metodistického chrámu ve Fort Worthu, který leží nedaleko proslulého Dallasu.

zase jeden krásný projev toho v dobrém smyslu eklektického amerického hudebního stylu. To byla vlastně taková typická francouzská katedrální tokáta vyrůstající z tradice Vierna, Dupreho nebo Vidora. A není se celkem co divit, když autor Albert Travis má ve svém domovském chrámu ve Fort Worthu k dispozici krásné obrovské varhany kanadské firmy Casavant, které přímo vyrůstají z francouzské varhanářské tradice. Jiné krásné varhany, se kterými jsem se tam setkal, stály ve United Methodist University v San Antoniu a k těmto varhanám si dokonce jejich autor, kalifornský varhanář pan Rosales, nechal projektovat kostel. Prohlásil, že nebude-li novostavba chrámu podle jeho představ, odmítne do ní varhany postavit. V tomhle tom se hezky projevuje Amerika jako země neomezených možností. Tam, kde se jedná o skutečnou kvalitu, je všechno podřízeno výsledku. A protože varhany v některých chrámech opravdu dominují, je jim věnována mimořádná péče. Škoda, že vám nemohu pustit ukázku právě těchto krásných Rosalesových varhan, ale poslechněme si aspoň malou ukázku jiných varhan z Kalifornie, z univerzity v Berkeley, které postavil Greg Herold přímo na základě velmi pečlivého studia starých severoněmeckých varhan. A na tomto nevelkém, ale nesmírně precizně vypracovaném nástroji nám teď jeden ze špičkových v Americe působících varhaníků, jinak původem Angličan, John Budd, zahraje finální větu z Bachovy triové sonáty G-dur.

Bachovy varhanní skladby, černošské spirituály, gregoriánský chorál, sentimentální mexikánské písničky, tradiční evropská hudba, eklektická americká moderní chrámová hudba. To vše je pestrá směsice, se kterou se klidně můžeme setkat při jedné jediné bohoslužbě nebo při jedné jediné hudební produkci v amerických chrámech. Je to tedy opravdu směs tak pestrá a široká, jak veliká je ta země sama. Pojďme si teď poslechnout ještě jednu sborovou skladbu, která prozrazuje trochu modernější snahy v americké duchovní hudbě. Zajímavé je, že to je skladba od autorky Jane Marshallové a jmenuje se I Will Extol Thee, budu tě velebit. Zpívá opět sbor prvního presbyterianského chrámu v San Antoniu.

Budu tě velebit, I will extol thee. Tak zněl název této skladby Jane Marshallové a nám pomaloučku končí dnešní malé setkání s jedním z nepatrných vzorků americké duchovní hudby. Jak už jsem řekl, ta šíře záběru, ta pestrost a blahosklonost, s jakou se míchají styly, je v Americe opravdu nesmírná. Ale myslím, že jedno jsme z této hudby přeci jen vyposlouchali. Je to hudba, která slouží, hudba, která neuráží vkus a hudba, která vychovává také lidi skutečně ke spoluúčasti na dění okolo chrámu a v chrámu. Protože je to hudba přístupná i amatérům, tedy vyspělým amatérům, a zároveň hudba, kterou si s chutí zahrají i dobří profesionálové. Takže pojďme se rozloučit skladbou, která je od autora, jehož už jsme dnes slyšeli, od texaského skladatele Johna Ruttera, a v ní se projeví také živé mexické inspirace, které jsou typické právě pro ono město jménem San Antonio, v němž se krásným způsobem střetávají ty nejrůznější vlivy, jaké si můžeme představit. Vlivy katolické, protestantské, americko, německo, francouzsko, mexické a je to zkrátka Texas se vším všudy. Takže milí posluchači, skladbou s názvem Magnificat Johna Ruttera se nesloučíme. Naschledanou.

0: Na stanici Vltava dozněl výběr z Magnifikát poměrně nového díla Johna Rattera z roku 1990, kdy se také uskutečnila premiéra v Carnegie Hall v New Yorku. Dirigoval zde sám autor. Skladba vychází z Mariina chvalospěvu, z Lukášova Evangelia a skladatel k němu připojil ještě další mariánské texty. My jsme teď na Vltavě slyšeli nastudování dirigentky bez Jeronymu, ta řídila sbor a orchestr prvního presbyterského chrámu v San Antoniu a v tomto mexickém svatostánku ukončil varhaník Michal Novenko svůj pětidílný letní hudební bedekr. Spolupracovala Vladimíra Lukařová, zvuk Tomáš Zikmund. Koncert duchovní hudby za týden už nese název Na nebevzetí Panny Marie ve světle ekumenismu a na programu je příští neděli v 10 hodin dopoledne.
1: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
0: Před námi je, vážení, už poslední dopolední hodina v neděli 9. srpna roku 2026. Odpoledne pro vás budeme mít klapku věnovanou režisérovi Larsi von Trierovi, jednomu z těch filmových tvůrců, kteří dokáží dokonale spojit témata morálního rozkladu se vznešenou, krásnou, vážnou hudbou, kterou

0: natočen podle skutečných událostí a před námi je teď jejich rozhlasové zpracování. Je 11 hodin, přejeme vám pěkný den.
1: Radioseriál.
0: Skutečný příběh dvojníka Martina Guerra se odehrával ve Francii a vyústil v soudní proces roku 1560. Martin Guerre byl mladý rolník, žijící s manželkou Bertrand de Rolle. Jednoho dne opustil rodinu a vesnici a na řadu let zmizel. Ovšem po letech se objevil muž, který tvrdil, že je Martin. Nebylo to jen nějaké povrchní vydávání se za něj. Znal podrobnosti z Martinova života, jeho rodinu i minulost natolik dobře, že ho řada lidí skutečně považovala za navrátivšího se Martina. A přijala ho také manželka Bertrand, se kterou pak žil přibližně 3 roky a měli spolu dítě. Už krátce po procesu případ písemně zachytil jeden ze soudců, Jean de Coras, ve spise Are Memorable, pamětihodný rozsudek. A divadelní pedagog a producent Michal Lázňovský vytvořil podle případu v roce 2012 3dílný cyklus, ze kterého teď uslyšíme závěrečnou část.

Jmenuji se Jean de Coraz. A toho času jsem soudcem Královského soudního dvora ve městě Toulouse. Léto roku 1560. pomalu končí a mou mysl stále zaměstnává případ Bertrandy Rolsové a Martina Gera. Rozsudek jsem vynesl před několika dny a byl již vykonán, ale byl to ten nejpodivuhodnější případ, jaký jsem dosud řešil. A také proto ho ještě jednou vyprávím. Snažím se pochopit, už ne jako soudce, tu tragédii, komedii nebo tragikomedii a ty, kteří v ní hráli. Kdo vlastně byli lidé, které jsem soudil? Co prožívali? Proč byly jejich vztahy tak spletité? A jakou roli jsem v tom příběhu hrál já sám?

0: Vy pojďte dopředu. Blíž k sobě.
1: V Toulouse dne 10. srpna roku 1560.
0: Tady udělejte místo.
1: Konfrontace.
0: Tak, musíte se tvářit sebevědomě. Každý z vás je Martin Gell.
2: Mohu dát přivést oba pretendenty, pane kolego?
0: Můžete.
1: V soudní síni je 12 stejně oblečených mužů. Mezi nimi oba, kteří se prohlašují za Martina Gera.
2: Tady máte obžalovaného. Pan soudce Korras vám určí, kam si máte sednout.
3: Děkuji, ctihodnosti.
0: Obžalovaný?
3: Přejete si, pane vyšetřující?
0: Sedněte si do druhé řady. Tak. Ty vaše okovy nesmí být během konfrontace vidět. Ani slyšet. Rozumíte?
3: Rozumím, pane soudce, dám si pozor.
2: Kam chcete posadit tedy bratra Johanitu, pane kolego?
0: Sedněte si prosím tady, mezi ty dva muže. Ano? Tak. A platí to i pro vás. Vaše dřevěná noha se nesmí ničím prozradit. Rozumíte?
4: Dám si pozor.
0: Děkuji. Teď mě dobře poslouchejte. Všichni, během konfrontace nesmíte promluvit ani projevit žádné city či pocity. Ať uvidíte kohokoliv, ať bude říkat cokoliv, zůstanete bez hnutí sedět. Rozuměli jste?
3: Jistě, pane soudce, rozuměli jsme.
0: A neklopte hlavy. Musí vám být vidět do tváře, tak. Před sebe. Správně.
1: To je úžasné, Meritissime. Všichni vypadají stejně.
0: No to je ovšem účel.
1: Jenom tamhle ten je trochu starší.
0: Nevadí, je dobře, že jich je víc.
1: Připadám si jako na divadle.
0: Bakaláři.
1: Meritissime.
0: Jste mladý, máte dobré oči. Nedejte na sobě nic znát, ale pozorujte Piera Gera bedlivě. Hned od začátku. Víte, co mám na mysli?
1: Nevím.
0: Zajímá mě, jestli toho nového Martina nepozná až příliš rychle. A jak se po sobě budou dívat. Každý detail je důležitý.
1: Myslíte, jestli to není jeho člověk?
0: Nebo jestli mu ten mnich nedává znamení. Například. Ano? Tak, pst. Věnujte se zápisu.
2: Může už konfrontace začít?
0: Může. Ať přivedou Piera Gera.
2: Doufejme, že alespoň jeden z nich je pravý. Jestli to všechno bylo zbytečné...
0: Poslouchejte mě ještě. Zejména vy dva. Hlavně. Nezapomeňte ani na chvíli, že můžete sobě i těm, kteří před vás předstoupí, krutě ublížit. Pokud uvidíme sebe menší náznak, že se někdo s někým snaží domlouvat či dávat znamení, bude vám to přičteno k tíži. A trest pro toho, kdo bude shledán vinným, bude tvrdý.
2: Všichni rozuměli?
0: Děj se, vůle páně.
2: Svědek obžaloby Pierre Gere.
0: Pierre Gere, prohlédněte si pozorně tyto muže. Není vyloučeno, že je mezi nimi váš synovec Martin Gere. Prohlédněte si je důkladně. Nespěchejte. Všechno dobře zvažte. A pokud byste nabyl přesvědčení, že některý z nich je váš synovec Martin, řekněte nám to. Ale musíte si být opravdu jist. Rozuměl jste mi?
4: Rozuměl jsem.
2: A nezapomeňte, přísahal jste, že budete mluvit pravdu. Tak prosím. No prosím, můžete si je prohlédnout z větší blízkosti.
4: Kdepak? Tohle není... No, tenhle taky ne. Vůbec ne. A jestli myslíte tohohle, tak to je Arnold Steele. To už jsem vám přece říkal. Myslíte, že mě nachytáte?
0: Prosím, pokračujte dál.
4: Ne, říkám vám, že ne. No, není tu ani jeden. Tenhle je... Ale ne. Počkej. Martine. Bože můj, jsi to ty? Opravdu. Konečně jsme zachráněni. Díky Bohu. Děkujeme ti, že jsi se přeci jen vrátil.
0: Pierre Gere, chcete říct, že tento muž je váš synovec Martin Gere?
4: Samozřejmě, že je to Martin. Ukaž mi nohu.
2: To je nepřípustné. Odstupte, odstupte!
4: Tak je to pravda.
2: Mlčet, dost, zpátky.
4: tak měl pravdu ten vysloužilec.
0: To je to výborně.
4: Nevadí, nevadí, jen když si to přežil. Je to on, je to Martin.
0: Jste si tím naprosto jist?
4: To víte, že jsem. Já to říkal, Baskové jsou věrní. Bůh nás vyslyšel. Díky, díky. Martine, proč nic neříkáš?
0: Dost, žádné otázky. Konfrontace skončila. Odveďte svědka.
2: Tak slyšeli jste, odveďte svědka. A musí zůstat v naprosté izolaci.
4: Děkujeme ti, Martin. Baskové jsou věrní.
2: Odveďte ho!
1: Pane?
0: Prosím, bakaláři.
1: Vypadalo to docela přesvědčivě, se mi zdálo, ne?
0: To ano.
1: I když ho poznal dost rychle.
0: I v tom se shodujeme.
1: Ale to by zas tak překvapivé nebylo, ne?
0: Ne. Znal ho přeci důvěrně.
1: Jenom si říkám, proč mu tolik děkoval.
0: Správně. Taky se ptám.
1: A ta formulace, děkujeme ti, že jsi se přeci jen vrátil. Co to mělo znamenat?
0: No, máte pravdu. Říkal přeci jen. Výborný postřeh, bakaláři.
1: No, děkuji, doktisíme, profesore.
0: Ano, takže budeme pokračovat. Dejte předvolat to děvče. Myslím, že na rozdíl od manželky nemá co skrývat.
5: Jean, dívejte se na ty muže, jako byste je viděla poprvé v životě.
6: Dobře, ale já přece bratra znám.
5: Prohlédněte si bedlivě jednoho po druhém. Všechny.
6: Dobře. Tenhle to není. Ani tenhle. Tenhle taky ne. A tady je Martin. Tohle je náš bratr Martin. Už byste ho měli nechat na pokoji. Všichni se chceme vrátit domů.
5: Dobře, dobře, rozumíme. Ale dívejte se dál. Nemůže tu být ještě někdo, kdo by se mu opravdu podobal? No prohlédněte si je, všechny.
6: Ale já nevím proč.
5: Jen klid, nespěchejte, můžete jít blíž.
6: Martin je přece tady.
5: Dobře, ale co ti ostatní?
7: Jean, já jsem Martin. Já. Zapřeš mě.
6: Tenhle se mu vůbec nepodobá, jenom vlasy. Martin má světlejší oči, ten vůbec ne. Ten to není, ani tenhle, vždyť vám říkám, ten se mu vůbec nepodobá. Ne, žádný. Jenom, ale to přece svatá Kateřina.
5: Co říkáte?
6: Já, ten vypadá jako, ale je to jako...
7: Podívej se mi do očí, žádná sestra. Já jsem Martin, já... A nikdo jiný.
6: Bože můj, já ničemu nerozumím. Ty jsi... To je... Bože můj.
2: Chcete říct, že toho muže znáte?
6: Bože můj.
5: Mluvte, Jean, je mezi přítomnými váš bratr Martin?
6: Ale jak jsme mohli? Jak jsme mohli? Bratře, odpusť nám všem.
5: Vstaňte, Jean. Je snad tohle. Váš bratr Martin...
6: Odpusť nám. Martine, pro Boha.
8: Ale Jean, já jsem přece Martin. Zpamatuj se, co to říkáš, to není Martin.
2: Mlčte, ticho, sednout.
5: Chcete ještě něco dodat? Jean Gerová.
6: Je to Martin. Vrátil se.
8: Jean!
5: To stačilo.
2: Slyšeli jste?
8: Jean, to přeci nemůžeš.
2: Sestro, odveďte svědkyni. A nikdo k ní nesmí. Konec konfrontace.
1: Viděl jste Gravisime?
0: Prosím?
1: Já bych věřil, že ho vážně poznala. Zírala na něj jako Elektra, když se před ní u hrobu zjeví Orestes.
0: Dost divadla, bakaláři. I když máte pravdu, bylo to, jako by uviděla ducha mrtvého bratra. Ale my víme, že to není duch. Modleme se, bakaláři, aby při nás stála sama bojně Athéna.
1: Ještě teď mě mrazí v zádech.
0: Od Pierre jsem podobnou scénu čekal, ale tohle je něco docela jiného. Všiml jste si, obžalovaný poprvé ztratil duch a přítomnost.
1: Máte pravdu, vyděsil se. Ještě teď je bledý. Co teď chcete dělat? dáte přivést paní Bertrandu?
5: Ne, teď ne. Až zítra. A bude stačit, když ji postavíme tváří v tvář našim dvěma Martinům.
1: Jen oni tři mezi sebou.
5: Jen oni tři. Jako ve správné antické tragédii.

0: 11. srpna. Konfrontace. Oba Martinové.
1: Obžalovaný je sice v okovech, ale už zase usměvavý. A ten druhý? Tváří se jako španělský inkvizitor. Kdyby mohl, dal by nás všechny upálit. Oh. Bertranda.
0: A Bertranda Rolsová.
2: Ta je ale bledá, co? Není nemocná?
1: No, všichni už jsou vyčerpaní, možná je to dobře. Aspoň nikdo nebude mít sílu předstírat. Pojďte k nám blíž, Bertrando Rolsová.
2: Slyšela jste? No pojďte k panu soudci.
1: Cítíte se zdravá, Bertrando? Můžete vypovídat?
3: Ano, pane soudce. Jsem připravená vypovídat.
4: Jestli mohu poprosit, trochu víc nahlas, kvůli zápisu.
1: Nebojte se, bakaláři, myslím, že se dnes nepovedou dlouhé řeči.
4: Rozumím, ilustrisíme.
1: Dobře mě poslouchejte. Bertrandu, dívejte se na mě, prosím. Až se otočíte, uvidíte před sebou dva muže. Pozorně si je prohlédněte. A pak se dobře rozmyslete, než něco řeknete. Možná se právě rozhoduje o životě a smrti jednoho z nich. Možná se rozhoduje i o vašem životě. Možná uvidíte něco nebo někoho, co změní váš život. Bude velice záležet na tom, co řeknete a uděláte. Rozumíte mi, Bertrando?
3: Snad. Já myslím, že rozumím, i když nevím, co myslíte.
1: To pochopíte. Jen dbejte o to, abyste neříkala nic než pravdu.
3: Mám přísahat?
1: Ne, nemusíte. Bertrando, otočte se a odpovězte mi na otázku. Je jeden z těchto dvou mužů vaším skutečným manželem? Je některý z nich pravý Martin Guerre?
3: Jeden z těch dvou?
2: No tak dávejte pozor, bakaláři, teče vám inkoust.
4: Pardon, já to pak utřu.
1: Nespěchejte, Bertrando. Přemýšlejte.
3: Pravý Martin? To ne.
1: Co jste říkala?
3: Co se to děje?
5: To je konec, Bertrando.
3: Konec?
5: Prohráli jsme.
3: Ale byli jsme přece tak blízko.
5: Stačil jeden krok a už by nás nikdo nerozdělil. Pierre nás udolal.
3: A moje matka, která ho postrkovala. Jak jí mám být vděčná za život, když mi teď bere tebe?
5: Co jsme prožili, Bertrando, stálo za to. Miloval jsem tě a teď tě propouštím. Zachraň sebe a děti.
3: Martine. Tak ráda jsem ti říkala, Martine.
5: Dala jsi mi něco, co bych bez tebe nikdy nepoznal. Víš, co to bylo?
3: Nevím.
5: To naše spojenectví beze slov. A večerní povídání na zábraží. Nakoukli jsme spolu do ráje.
3: Děkuju, Martine. Snad najdu sílu hrát komedii a zachránit si život. Kvůli dětem.
5: Budu se za vás modlit. A ty se modli za mou duši. Jinak to nikdo na tomhle světě neudělá. Ale pak na mě zapomeň. Nic netrvá věčně.
3: S Bohem. A žehnej ti Bůh, Arnolde Stylu. Ty darebáku, se kterým jsem byla tak šťastná.
5: S Bohem, Bertrando.
1: Pro Boha. Konečně chápu. Ovšem, že jsem měl pravdu. Tihle dva patří k sobě. Až na to, že tohle není pravý Martin. Já hlupák jsem si nedokázal představit, že by Bertranda milovala falešného. To byla chyba. Ten pravý přece nemusí být ten lepší. Bertranda našla pravého manžela ve falešném Martinovi. Tak takhle je to.
3: Martine! Bože, po tolika letech ses mi vrátil.
1: Vrhla se tomu pravému k nohám, ale si ho pořádně neprohlédla, takže ví moc dobře, kdo to je.
3: Martine.
1: Roztřásla se, z očí vytryskly slzy, vzpíná k němu ruce.
3: Martine, díky Bohu. Odpust mi moje chyby, jsem jenom hloupá ženská a naletila jsem podvodníkovi. Omámil mě, očaroval mě. Ale nediv se mi, i tvoje sestry mu uvěřily, celá vesnice. Martine, tak moc jsem si přála, aby ses mi vrátil. Tak moc jsem toužila po manželovi a po otci svých dětí.
1: Nehra, je tu komedii tak špatně. Měla sice říct svého dítěte, protože
3: Martine,
1: malá Bernarda je dcera toho druhého, ale ona moc dobře ví, co říká.
3: Div jsem neumřela, když jsem zjistila, že se mi do lože vloudil podvodník. Jen z bázně boží jsem se nezabila. Já vím, že mě připravil o čest. Proto jsem ho hned zažalovala. S Pierovou pomocí.
2: Tak už dost. Vstaňte a nechte toho nářku Bertrandu. Nevymlouvejte se na nikoho. Otec, matka ani sestry, natož strýc, nemohou znát muže tak, jak ho musí znát jeho žena.
1: Tak tohle je pravý Martin. Ani úsměv, ani slza. A ten falešný? Pořád se ještě na ní dívá s obdivem.
3: Martine.
2: Mlčte už, Bertrandu. Za neštěstí našeho domu nesete vinu jedině vy a nikdo jiný.
1: Promiňte, ale pokud jste skutečně Martin Gér, jak dosvědčuje tato žena, pak svůj díl viny na tom, co se stalo, nesete i vy. Vy jste ji přece opustil a po 12 let jste o sobě nedal ani zprávu.
2: To na věci nic nemění. Ona dobře věděla, že muž, který jí vlezl do postele, není její manžel. To stačí.
6: Tak tohle, že je Martin Gér? Na tohohle panáka Bertranda čekala půl života, je to podvod, fraška. Někde ho na poslední chvíli vyštrachal Pierre, vždyť se na něj podívejte. Co pak se podobá mým sestrám? Vůbec ne, já se jim podobám.
1: Mlčte, obžalovaný, nebyl jste tázán.
6: Já jsem Martin Gér, já, všichni mě poznali.
7: Vy jste neslyšel, nemáte slovo.
6: Pěkně si připravili půdu s tou dřevěnou nohou.
2: Zavři hubu, kejklíři.
7: Ticho!
1: Konfrontace skončila.
7: Slyšeli jste, odveďte je okamžitě.
6: Počkejte, prosím. Já vám dokážu, že si nepamatuje vůbec
7: nic. Konfrontace skončila, odveďte všechny.

0: Jak je to možné, mistře?
1: Co máte na mysli, bakaláři?
0: Jak se ten náš okouzlující, charismatický obžalovaný najednou změnil?
1: Přišel o roli Martina Gera. Najednou jakoby před námi stál nají.
2: Co jsem vám říkal, pane kolego? Budeme muset být tvrdší. I ona říkala, že ji očaroval. Už to tady máme. Arnolde Stylu, řekněte nám, jak jste vyvolával zlého ducha a přiměl ho, aby vám vdechl tolik vědomostí o lidech z Artigatu.
3: Cože? To ne. Tohle ne.
2: Čím jste očaroval paní Bertrandu?
3: Ne. Ne, žádná magie, ani démoni, ani zlí duchové, žádná kouzla. Nic z toho. To je k smíchu. Já jsem Martin Gerr. Slyšíte mě? Martin Gerr.
2: Kdo byli vaši společníci, pan Sete? Přezdívali vám tak, ne?
3: Já nejsem pan Set. Já jsem Martin Gerr.
2: Pokud své společníky neoznačíte dobrovolně, budeme nuceni použít útrpné právo.
3: Pro boha, to nesmíte.
2: Nesmíme?
3: Nesmíte.
2: Bojíte se. Zapište to, prosím.
3: Proč mi najednou nevěříte? Co pak jste mě za tu dobu nepoznali?
1: Jiní vás poznali. Arnolde Stylu.
3: Je to jen další Pierův trik. Koupil si toho kulhavce a taky mu poradil, co má říkat.
2: Tak já už se postarám, abys promluvil.
3: Jestli jsem Arnold Stylu, tak proč tu nejsou moji příbuzní, aby to potvrdili?
1: Protože vaši rodiče už nežijí. A vaše bratry jsme předvolat dali, jenže se ztratili. Stejně jako předtím jejich bratr Arnold.
3: Ani vy už mi nevěříte, pane soudce. Nevěříte? Nevěříte. Dobře. Zbyla mi jediná naděje. Víra v milosrdenství Krista a v to, že miluje všechny svoje ovečky. I ty zbloudilé. Pane vyšetřující soudce, mohl bych učinit doznání jenom vám? Nechci zpověď ani žádnou velkou scénu. Prosím vás, vyslechněte mě vy sám.
2: Jenom se chce vyhnout tortuře, pane kolego?
1: Beru vaši připomínku na vědomí, pane kolego. Vyslechnu tě beze svědků Arnolde Stylu.
3: Díky.
2: Hranici neunikneš, to ti říkám já.
0: Mám to zapsat?
1: Nemusíte.

0: Poslouchám vás, Arnolde Stylum. Napijte se.
1: Děkuji. Mám...
0: Od začátku.
1: Ano. Víte, v životě mě nenapadlo, že bych se někdy usadil.
0: Bojoval jste ve Flandrech?
1: No, já na to bojování tak nejsem. Ale ve Flandrech jsem u armády byl. A když mě propustili, domů se mi nějak nechtělo. Křižoval jsem Languedoc a tak jsem došel až do Pajesu. A v hospodě mi tam chlápek povídá, co ty tady, Martine? My už mysleli, že seš mrtvej. Já ho neznal, tak povídám, jsem duch. A už jsi byl doma? No, ještě ne. A pak do mě začali s hostinským rýt, že si dobře vzpomínají, jak jsem k ním do hospody utíkal z Artigatu od ženy. A pochychtávali se. A že Bertranda je pořád sama a že je čím dál pěknější a co mužských si na ně dělá zálusk a ona, že jen čeká na Martina Géra, teda na mě. Mně se to jméno nějak zalíbilo. Martin Gér. Tak povídám hostinský, a vám se líbil Martin Gér? A hostinská, co bych lhala, byl si takový vyžilý tele, ale teď už je z tebe kus chlapa. Musel jsem je opít, abych jim dokázal říct pravdu. A nakonec jsme se nad ránem vsadili, že svedu Martinovu ženu.
0: A bože můj.
1: Počkejte, počkejte. Sami se lekli, co se začalo dít. Bylo mi jasný, že do Artigatu nemůžu přijít jen tak. Tak jsem začal sbírat zprávy. To byste nevěřil, co všechno lidi na druhý vědí a co na ně rádi povědí. A mě to začalo bavit. A když už jsem znal v Artigatu každou chalupu i maštal a všechny lidi podle jména i podle drbů, začal jsem vykládat, že jsem Martin Gér, co se vrací z války a že nechci jít rovnou domů taky proto, že marodím s tou vojenskou nemocí, jestli mi rozumíte.
0: A byla to pravda?
1: Naštěstí ne. A pak nejdřív jsem si nechal pozvat sestry. Kdyby to nevyšlo, tak bych to vzdal, jsem si říkal. Vzal bych nohy na ramena. Jenomže Jean byla šťastná, že budou mít zastání. A tak se z ní stal můj nejlepší spojenec. Je hrozně hodná sestřička Žána.
0: Dost, Arnolde, žádná sestřička.
1: Promiňte.
0: A pak si svedl Bertrandu?
1: Počkejte ještě. Pak přišla do Pajesu konečně i ona. Červený šál, štíhlá, hrdá. Jenom boty jí dělali trochu těžkou chůzi. Ten buran švec nemá cit pro ženský půvaby.
0: No, na tom něco je.
1: A najednou jsem vám měl pocit, že to nesmím. Tak jsme tak spolu seděli a já zase řečnil, to je prokletí. A ona mě najednou objala a políbila mě a omlouvala se, že mě hned nepoznala, jak jsem se změnil a zmužněl. Chápete? Zase vyhrála ta drzost komediantská. To je asi tím, že oni lidi radši věřejí, než nevěřejí. Hlavně ty hodný. A taky asi to její opuštěné tělo. Bertranda má krásnou duši, pane soudce. Vy jste si toho jistě všim, že jo? Vy lidem rozumíte. Trápilo by mě, kdyby měla trpět.
0: A potom jste šli domů? Do Artigatu?
1: Ne hned. Byly to naše líbánky. Víte, Bertranda objevila lásku. Se mnou. Bože můj, ta zářila. Rozkvetla mi před očima. Víte, co umí s krásnou ženskou udělat láska?
0: Vy jste jí to říkal. Růže v rozpuku a tak.
1: Ano, říkal. I jinak dával najevo.
0: No, bože můj.
1: Teprve pak jsme šli do Artigatu. A ten mi padnul k nohám. Hltali všechno, co jsem jim navykládal. A já si připadal jak trubadur. Víte, já si dovedu vymýšlet.
0: Vím.
1: Ale taky jsem v životě leco slyšel a ve světě zažil.
0: No, o tom nepochybuji.
1: A mám uši.
0: A rád se poslouchám.
1: Bohužel. Ale ona ke mně tak vzhlížela. A já... Já jsem se zamiloval.
0: Ty?
1: Ano. Poprvé v životě. Protože předtím jsem s holkama jenom hřešil. A zřejmě naposled.
0: Proto jsi nezmizel, ani když už se nad tebou začaly stahovat mraky?
1: To už nešlo. Byl jsem Bertrandin muž, Martin Gér, otec rodiny, hospodář, dokonce obchodník. A fakt mi to šlo. Já si ho navlík jako kabát. Padnul mi báječně. Všechno, co jsem vám vypověděl o Martinově mládí, je pravda. Řekla mi všechno. Ona mi svýho Martina dala. Víte? A já uvěřil, že jsem Martin, jestli mi rozumíte. Totiž to jméno. To jméno mi umožnilo začít nový život. Takovou lehkost mi dávalo. Začala mě těšit poctivost například. Jo, i pít jsem přestal. A zjistil jsem, že zbožňuju děti. A že mám něžnou ruku. Kde se to ve mně vzalo, to mi povězte. Z ničeho nic. Co pak bych se mohl vrátit k bídnému životu Arnolda stylu zvaného Pancet? Víte, že mě chtěl farář poslat na školy?
0: Vzkázal nám to, když jsme po tobě pátrali. Že měl Arnold mimořádnou paměť.
1: Byl jsem nadějný žák. A já hlupák jsem se mu vysmál. Bože můj, co lumpáren jsem v životě provedl. Nevím proč. Neprobudím se ze sna.
0: Řekni mi ještě, nepoužiju to proti tobě. Máš moje slovo. Domluvili jste se s Bertrandou, co u soudu budete vypovídat? Je to tak, že jste chtěli, abychom vás prohlásili za muže a ženu? Zdánlivě proti její vůli? Je to tak? O to šlo?
1: To vám neřeknu.
0: Proč?
1: Její život má větší cenu než můj. Rozumíte?
0: Zradila tě. Přiznala se. A ještě se omluvila pravému Martinovi.
1: Žádná zrada. Já ji propustil.
0: Kdy?
1: Když jsme se viděli naposled. Při konfrontaci. My spolu mluvíme i beze slov.
0: Beze slov. Chápu.
1: Vy jste mi věřil, vidíte, ctihodnosti. Chtěl jste nám pomoct, co? Díky. A omlouvám se. Je to bída. Ať to skončí rychle, prosím. Protože jestli se probudím, tak mě zas popadne ten Arnoldův upocený strach.
0: Bojíš se? Proto se spolekal, když padla zmínka o tortuře?
1: Jenom ne mučení, pane soudce, prosím, prosím. Přiznal bych všechno, udal bych všechny, jenom ne bolest, já vás prosím. A řekněte Bertrandě, aby se na Arnolda už ani nepodívala. Ať po něm ani nevzdechne. Nestojí za jediný její pohled. Prosím.
0: To ti snad mohu slíbit. Udělám všechno pro to, aby to skončilo rychle.

0: Kdo je to?
1: Nebojte se, Bertrando, to jsem já. Děkuji, sestra. Můžete nás na chvilku nechat o samotě. Díky.
0: Pane soudce? Uprostřed noci, co se stalo?
1: Nejsem tu jako soudce. Jsem tu jako Jean de Corrèze. Člověk, který se snaží pochopit.
0: Pochopit? Ale co?
1: Ne, nebojte se. Nic z toho, co mi řeknete, nemám právo použít jako svědectví. Věřte mi. Já jsem vám věřil, Bertrando. Vám ze všech nejvíc, i když jsem dlouho věřil i Martinovi. Totiž Arnoldovi nemůžu si na to jméno zvyknout.
0: Ani já ne.
1: Neuměl jsem si představit, že byste mohla milovat podvodníka.
0: Milovat? Já?
1: Co pak se mýlím? Bertrando, prosím vás. Prosím vás, řekněte mi. Přece jste si nespletla Arnolda s Martinem.
0: To není tak jednoduchý, pane soudce.
1: Když se tehdy objevil po 8 letech.
0: No to jsem uviděla někoho, kdo se Martinovi dost podobal. Klidně to moh být Martin. Já už jsem byla hodně dlouho sama, víte?
1: Já vím.
0: A všichni říkali, je tu Martin. I Jean říkala, je tu Martin. Nechtěla jsem tomu věřit. Tak proč nejde domů? Byla jsem jako... Všechno mi padalo z ruky. Pak pro mě vzkázal. Do hostince v pajasu. Tak jsem šla. Já myslela, že nedojdu, jak se mi podlamovaly nohy. A pak tam seděl. Mohl to být Martin, proč ne? Tvrdil, že má kapavku, jakože z války. Že se chce nejdřív doléčit, než půjde domů. To od něho bylo hezký, ne?
1: Kdyby to byla pravda.
0: Koho to mohlo napadnout? Mluvil jako kniha. Znal jména všech lidí ze vsi. Připomínal nám i to, co my už jsme dávno zapomněli. I ty sváteční kalhoty, co se mu tenkrát ušila. A co si nikdy neoblík. Teď, že si je vyzkouší, jestli mu ještě budou.
1: Takže ne čáry a kouzla, ale ukradené vzpomínky.
0: Pamatoval si všechno. Tomu jste něco řekl. A on byl schopen vám to za rok zopakovat. Doslova. A jak vyprávěl. Viseli jsme mu na rtech. Když něco líčil, tak to člověk viděl.
1: Já vím.
0: Co jsem si měla myslet? Já jsem si dělala svědomí, že se mi zdá cizí, ale byl tak jako měkčí, laskavější. Objal mě kolem ramen. Bylo mi u něj bezpečno. A tak jsem se o něj začala starat. A pak jsem zjistila, že žádnou kapavku samozřejmě nemá, ale že mu to vyhovuje bydlet v tom hostinci. Taky mi tam mohl nerušeně dokazovat, že za tu dobu, co byl na vojně, se z něj stal chlap. Vykládal mi, jak po mně začal toužit jednou uprostřed bitevního pole. Dále pak. No, pak už jsem za ním běhala jako ovce. Pak mi to řekl.
2: Jsem u tebe, krásko. Se mnou se ti nic nemůže stát.
0: Martine.
2: Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že mi s nějakou ženskou bude tak dobře. Asi jsem se na starý kolena zamiloval. Jsi krásná, Bertrando. Je nám spolu dobře, viď? Vždyť ty vlastně víš, jak to se mnou je, co?
0: Mlč, nic neříkej, mlč.
2: Nemůžu mlčet. Herkules měl svaly, já mám jazyk. Díky němu jsem ještě živ a díky němu mám v náručí nejkrásnější ženskou v celém Languedoku.
0: Mlč už.
2: A když se k tomu přidají moje oči, můj pohled panovačnej a obdivnej zároveň, co? Já mám ženský rád. Martin byl rampouch, co? Nebyl to asi špatný chlap, ale psí čumák. Nepotřeboval cítit ženskou. Nikdy ti nezajel rukou pod sukně, jen tak z potřeby ženskýho tepla, viď? Ale já jsem tady. A to tvoje teplo nasává.
0: Ty jsi Martin. Tak dlouho jsem tě čekala.
2: Bertrando, mám pocit, že ti to tvoje krásné tělo samým čekáním pukne jako žalud. Už nemusíš čekat.
0: Zabije mě.
2: Už se nevrátí. Ne, nevrátí se.
0: Proč?
2: Protože nemůže.
0: Proč?
2: Protože je po něm.
0: Cože?
2: Je ti ho líto?
0: Je to můj muž.
2: Byl. A mizernej.
0: Máme dítě.
2: Opustil vás.
0: Proč to říkáš?
2: Protože to vím.
0: Jak to víš?
2: Víš, kde jsou Flandry?
0: Někde na severu?
2: Jo.
0: A co je s Flandrama?
2: Naše armáda tam dostala nářez od Španělů. Jsou to 3 roky. Já tam válčil. On taky. Hodně se tam střílelo. A on dostal zásah arkebuzou. Viděl jsem ho tam. Ležet. V kaluži krve. Sténal. Chtěl jsem kolem něj běžet dál, ale připadal mi nějak povědomej. Tak jsem u něj zůstal. Dal jsem mu napít a on se rozvykládal. Že už se nikdy nepodívá domů, že utek kvůli hádce s tátou o zrno.
0: To je pravda.
2: Tak vidíš. A taky říkal, že v Artigatu nechal ženu, protože mu ji uvázali na krky ještě, když byl kluk. Že chlap není pes, nesnese řetěz.
0: To říkal?
2: Jo. A tak si řekl a dost sebral se a šel. A dal se naverbovat. Tady ve vesnici ho trápili, posmívali se mu. Taky mi povídal o tom medvědovi. To už skoro blouznil.
0: Ten medvěd ho trápil.
2: Jak ho postrojili a udělali koule z dýní, honili ho po vsi a pak mu je uřízli a nutili ho tancovat.
0: Zdálo se mu o tom. Křičel ze spaní, potil se.
2: Chtěla se utěšit dobrá Bertrando. Ale byla si neskušená. Měli ho poslat k děvkám do Toulouse, ty by si s ním poradili. Ale to ne, volali faráře, burani.
0: Co říkal o mně?
2: Byl to hlupák. Neříkal, opustil jsem nejkrásnější ženu s úsměvem anděla.
0: Co říkal?
2: Neříkal, vrátím se, abych ji ještě jednou uviděl.
0: Tak co říkal?
2: O mrtvých jen dobře.
0: Co říkal? Prosím.
2: Dobře. Říkal... Chudinka. Byli jsme ještě děti a nutili nás spolu spát. A taky říkal... Nechápal jsem, proč se všichni tak pošklebujou a proč mě na ní mačkají. Styděl jsem se. A potom... Už ani nevím, jak vypadala.
0: Říkal?
2: Bertrando, nezlob se na něj. Odpusť mu. Toužil po svobodě, má ji.
0: A opravdu umřel?
2: Mě v náručí.
0: Martine. Vždyť já jsem na tebe čekala. To si nezasloužil. Všechno bych pro něj udělala.
2: Já vím. Jsi věrná. Jsi krásná. Já jsem teď Martin. Říkej mi Martine. A nikdy se mě neptej, jestli jsem předtím mýval nějaký jiný jméno. Jsem prostě Martin Gér a vždycky jsem byl, rozumíš? Zmoudřil jsem a díky válce jsem pochopil, kde je moje štěstí. To se přece stává, ne?
0: Co se to se mnou děje? Ty jsi ďábel. Jsi ďábel, nebo?
2: To radši neříkej nahlas. Stačí, když to cítíš.
1: Myslíte, že opravdu používal nějaké nečisté praktiky? Kouzla.
0: Já nevím. Cítila jsem ho všude po těle. Jako by do mě vešel očima, ušima, břichem. Nešlo to tak samozřejmě. Jako když se nazujete do vyšlapaných střevíců.
1: Mluvíš jako váš ševec?
0: Jo. Ale na rozdíl od našeho ševce já říkám, že ta bota padla jako ulita. Jen tancovat.
1: Je mi líto, Bertrando. Ty dobře padnoucí střevíce ti nepatřily.
0: Takže můj trest?
1: Život s pravým Martinem.
0: A dál?
1: Musíš zapomenout na Arnolda. Už se na něj nesmíš ani podívat. Nebudeš ho oplakávat, nestojí za to.
0: To říkáte vy?
1: To ti mám přikázat.
0: Děkuju vám za ten vzkaz. Bože. Bože. Necháte mi naši dceru? Bernardu?
1: Ale budeš muset odpřisáhnout před soudem, že v době početí si věřila, že spíš s Martinem Gerem.
0: Jakože je Bůh nade mnou. To udělám.
1: Bertrandu, řekni mi, jenom pro mě. Byli jste domluveni, jak budete u soudu vypovídat? Chtěli jste, aby vás soud prohlásil za muže a ženu? O to šlo. Abyste umlčeli strýce Pierre.
0: Napadlo mě, že jste to prokouknul. Ano. Učili jsme se, co máme říkat, opakovali jsme si to.
1: Proto jsem měl pořád pocit, jako bych byl na divadle.
0: A málem se to povedlo.
1: Víš, že to mohlo stát Pierre Gera život?
0: Všichni jsme hráli o život.
1: Už jdu, sestro, už jdu. Doufám, Bertrando Rosová, věřím, že budete v dalším životě šťastná.
0: Snad nebudeme příliš nešťastní.

0: 12. září roku 1560. Královský soudní dvůr v Toulouse otevřel brány. Nádvoří zaplnil dav. Všichni chtějí slyšet rozsudek nad falešným Martinem Guérem. Tribunál ho vynese ústy samotného vyšetřujícího soudce, mistra Jeana de Corras.
1: Návštěvnost je skvělá, ale myslím, že jsme ho měli přeci jen upálit a přímo tady na dvoře.
2: A předtím bychom měli ještě trochu mučit, že?
3: Říkal jste něco, pane kolego?
2: Říkal jsem, že by bylo třeba postarat se o pana soudního prezidenta. Podívejte se, zdá se, že se nemůže prodrat na své místo.
1: Proboha, ti lidi ho snad ušlapou. Velestěný pane prezidente, haló, madam. Bohužel dnes neuvidíme popravu, jen vynesení rozsudku je mi to moc.
0: To je ale štěnice. Promiňte, meritissime.
2: Jen si ulevte, bakaláři, ale raději to nezapisujte. Myslím, že nastala ta chvíle. Jménem slavného královského soudního tribunálu ve městě Toulouse. Já, doktor Jean de Corras, jsem byl zmocněn, abych dnes veřejně přednesl rozsudek v procesu Bertrandy Rolsové proti jejímu falešnému manželovi. Naším vyšetřováním bylo shledáno, že pod jménem Martina Guéra se po 4 roky skrýval muž, jehož skutečné jméno je Arnold Stylu zvaný Pancet ze Sažasu v diecezi Lombez. Řečený Arnold Stylu byl uznán vinným z podvodu, neoprávněného přisvojení jména a osoby jiného muže a cizoložství. Vzhledem k tomu, že se podvodem pokusil získat majetek a dědictví, které mu nepatřilo, a že ohrozil veřejný pořádek, vyslovil soud trest smrti oběšení. Všichni ostatní účastníci procesu, Bertranda Rolsová, Martin Guér i jeho strýc Pierre Guér, byli shledáni nevinnými a jsou s okamžitou platností propuštěni na svobodu. Odsouzený bude převezen do místa činu vesnice Artigat v diecézi Rie, kde musí veřejně požádat za odpuštění všechny její obyvatele, kterým způsobil újmu, a poté bude na místě popraven. Jeho tělo pak bude spáleno, aby navždy zmizela památka na osobu tak odpornou a mrzkou. Proti tomuto rozsudku není odvolání. Trest bude vykonán bezodkladně.
0: Meritissime, chtěl jsem vám poděkovat, že jsem směl být přítomen tomuhle bezprecedentnímu případu. Celý život vám za to budu vděčný.
2: Snad vám ta zkušenost bude k něčemu dobrá. Spravedlnost je někdy nesnadná věc.
1: Výborně, pane kolego. Ale ještě před popravou bychom ho měli podrobit tortuře, ať nám prozradí své spoluviníky.
2: Poslyšte, kdybyste vážně chtěl celému světu ukázat, jak jedni komplotují proti druhým? Chcete do toho znovu zatáhnout Bertrandu a děti? A pravého Martina Guéra, viníka toho všeho? Chcete zveřejnit, jaké metody používal Pierre Guér, aby se Arnoldovi dostal na kobylku? A jakým zázrakem se Martin zjevil ve chvíli, kdy jeho strýci hrozil trest smrti?
1: Proboha, mlčte! Měl jsem vám vlastně vyřídit, že vás čeká pan soudní prezident. Myslím, že je s naším vyšetřováním v zásadě spokojen, takže je to úspěch. No tak, vidíte, nakonec to dobře dopadlo. Tak už pojďte, prosím.

0: Artigat 16. září roku 1560. Šibenici postavili před domem Martina Géra. Falešný Martin učinil pokání a vrátil se ke svému jménu, s nímž také zemře.
1: Přiznávám se. Jsem Arnold Stylu a zmocnil jsem se podvodem majetku jiného muže a cti jeho ženy. Děkuji pánům soudcům z tribunálu v Toulouse, že tak svědomitě vedli vyšetřování a soudní proces.
2: Zavřete mu tu hubu!
1: Přál bych si, aby tu pánové Jean de Coras a François de Ferrier byli přítomni a slyšeli mě.
3: Zavři hubu, pan Setter!
4: Už nechceme nic slyšet!
1: Martine Guerre! Martine Guerre, slyšíš mě? Nebuď k Bertrandě tvrdý. Nezaslouží si to. Je to poctivá a čestná žena. A věrná. Můžu to dosvědčit. Hned jak začala mít podezření, odvrhla mě. Nepomohly mi ani výhrušky. Vždycky byla odvážná a vynikala silou ducha. Bertrando! Jestli mě slyšíš, tebe prosím jen o to, abys mi odpustila. Nechtěl jsem ti ublížit.
3: Utáhni oprátku!
2: A ty se modli!
1: Kriste Ježíši, Synu Boží, dopřej milosrdenství svému nehodnému.
5: Má nejdražší žaket. U soudu teď začínají justiční prázdniny a já se těším na naše panství a na vaše obětí. Případ falešného Martina Guerra, kterým jsem žil posledního půl roku, je uzavřen. Navždy. Nebo mám napsat definitivně?
0: Mistře?
5: Prosím, bakaláři?
0: Nechtěl bych rušit, pardon, ale jednu věc nechápu.
5: Co pak, bakaláři?
0: Jak to, že se pravý Martin vrátil právě ve chvíli, kdy jste se chystal vynést rozsudek?
5: Milí bakaláři, možná zasáhla prozřetelnost.
0: Ne. Já vím, že jste dostal zprávu ze Španělska. Chtěl bych znát pravdu. Ne jako zapisovatel a bakalář. Jako Guillaume Le Sueur.
5: Bude z vás dobrý soudce, bakaláři. Pardon, pane kolego. Pravda je taková, že Martin Guerre, když se vrátil do Burgosu jako válečný invalida, dostal za své služby místo zahradníka v klášteře Johanitu. Tam se ovšem nejmenoval Martin Guerre, ale bratr Gonzalo. Přes toho Pierovi baskičtí příbuzní vypátrali, protože oni opravdu mají lidi všude, jak nás Pier upozorňoval. No, a ti vyzvali Martina, aby se vrátil domů a odčinil rodinnou hanbu.
0: Proto Pier říkal, děkujeme ti, že jsi se přeci jen vrátil.
5: Jenže Martin odmítl. Byl spokojený tam, kde byl.
0: Tak co ho nakonec tedy přimělo k návratu?
5: Před měsícem ho z kláštera s hanbou vyhnali.
0: Proč?
5: Přišlo na něj udání.
0: Jaké udání?
5: Že není tím, za koho se vydává.
0: Takže Pier je udal oba.
5: Spravedlnost zvítězila. Všechno je, jak má být. A i my jsme v tom sehráli svou úlohu.
0: Co vím, vrátil se do Artigatu klid. Bertranda dokonce povila třetí dítko. Já jsem složil všechny zkoušky a stal se soudcem. a pak i městským radou daleko od Toulouse. Za to doktor Korras se stále více věnoval věcem víry a svobody vyznání. A to natolik, že o 12 let později, za Bartolomějské noci, byl davem vláčen ulicemi města, oběšen a upálen. Zemřel mnohem krutější smrtí než Arnold Stylu, zvaný Panset.
6: Na stanici Vltava se tak už uzavřel třídílný radioseriál Případ Martina Gera, napsaný Michalem Lázňovským dle skutečných událostí. Dramaturgie Hynek Pekárek, režie v roce 2010 Vladimír Rusko. Účinkovali Viktor Price, Michal Pavlata, Krištof Hádek, Jana Striková, David Novotný, Ivan Řezáč, Jan Vlasák, Lucie Štěpánková, Tomáš Vacek, Jan Kostroun, Tomáš Pergl, Dana Rajchová, Jana Knapová, Petr Šplíchal a Jiří Litoš. Za pár chvil, za pár minut, za 2,5 minuty tu bude poledne a pak pro vás budeme mít tento svět poezie Ivana Palackého.

0: Brně, na ulici s Varnou, přespávala v policejním bytě s matkou a bratrem žena, ve které se vzněly veškeré naděje. Její co kdyby se zčista jasna ocitla ve zničujícím žáru a ona sama do žáru ještě přiložila náušnice s podobiznou Tavy-Tavy. Jak víme, z každého apokalyptického běsnění však zůstane nakonec jen plápolající deka. Žena přikryla se a v sérii ohlušujících ran o stěny proměnila se v hliníkový L-profil. 200x200x5 mm. Lehounka pak ještě dvakrát břinkla o podlahu a strop a vypadla na ulici. Její naděje dospěly do aluminia, říkalo se. Našel ji na chodníku muž, klopítající z poslední leče ze strašně zajímavého pití. Tou dobou v novou okenní kliku už ani nedoufal.
1: Ivan Palacký, ročník 1967, je experimentální hudebník, spisovatel, civilním povoláním architekt. Od 80. let hrál v celé řadě hudebních skupin a uskupení, třeba Výkřiky břich, Sledě, Živé sledě či duo Palagráchio. V posledních letech mimo jiné jako hráč na pletací stroj Dopleta. Svými texty doprovázel svá alba, čistě knižně, debutoval se sbírkou Škody jsou tajné, která vznikla jako mytologizující a imaginativní výpověď o městě Brně na základě útržků z výpovědi žen, na které v jistém okamžiku svého života autor narážel. A z této sbírky nám bude Ivan Palacký číst už za pár chvil. Hned po poledních zvonech, které nám představí Radek Rejšek.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
4: Horní Police na Českolipsku bude dnes opět cílem našeho putování za hlasy zvonů. Dnešní poledne ohlásí pro změnu čtveřice zvonů největších. Maria, Anna, František a Josef. První tři byly dodány v roce 2020 Petrem Rudolfem Manouškem, který je odlil v nizozemském Astenu. Zvon Josef 2023.

0: Dozněl souzvuk zvonů Josef, František, Anna a Marie v poutním areálu v Horní Polici. A nastalo odpoledne v neděli 9. srpna roku 2026. Klidný den s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a od mixážních pultů Viktor Láně.
1: Svět poezie.
0: V roce 2023 se dostala do širší nominace v kategorii Litera za poezii sbírka Ivana Palackého Škody jsou tajné. Imaginativní a mýtotvorný místopis města Brna a jeho obyvatel, zvláště ženských. Z vlastní sbírky připravil pro rozhlas následující pásmo, hudbou doprovází a také čte sám autor Ivan Palacký.

na ulici Ústící ke paláci lehávala na stropě žena s maketou 38 mužů. Měla tam staré mistry, tištěné na křídovém papíře. Celé noci snila o obecném pánovi, kterého by mohla zanechat ležet u cesty jako balvan a bytoval by tam klidně i poté, co by se vrátila ze strašně zajímavého pití. Ani by nemusel mít třásně, řekla jedné noci do stropu, skrz nátrubek smotaný z makety 38 mužů. Všechno, co člověk prohlásí do tmy tak složitým způsobem, se do puntíku vyplní. Knihu Škody jsou tajné, která vyšla v roce 2002 v Dybuku, jsem vlastně nenapsal. Z podstatné části mi byla nadiktována. Měl jsem zhruba před 10 lety období, ve kterém jsem musel od základu změnit svůj do té doby pečlivě budovaný svět. A během této nepříjemné tranzice se mi často svěřovaly ženy se svými životními příběhy. Asi i proto, že na mě bylo patrné, jak mě ty jejich zamotané situace zajímají. Běžně se mi stávalo, že jsem nasedl do vlaku, vešel do kupé, pozdravil a už když jsem zvedal kufr na polici, ozvalo se mi dozad. A já jsem tomu M neměla až zas tak věřit. A on měl takovou tu obojakou povahu, ale to vím až dnes. Ta cizí žena tam seděla a mluvila před sebe. Ač nikdo kromě nás v kupé nebyl, bylo jasné, že ta slova patřila mně a ona bez přestávky pokračovala ve vyprávění až do České Třebové. Takhle vznikla kniha Škody jsou tajné. Byla mi nadiktována ženami. V Brně? Na ulici nedaleko kavárny Praha v Brně žila žena v pokoji z 38 bubáky. Jednoho dne našla na chodníku před poslední lečí ležet muže, co vypadal jako bílá sádrokartonová deska. 1250 krát 2000 krát 12,5 mm. Dokonce měl na lícní straně nalepený i zelenkavý papír. Zvedla jej a podívala se pro jistotu i z boku. A byl opravdu úzký a převýšený. Nezdálo se navíc, že by cokoliv vyjadřoval. I zaradovala se a vzala jej do pokoje z 38 bubáky, kteří tím pádem zmizeli, jako když je do studny hodí. V pokoji se za letních večerů hromadily stíny chodců. Měla tam černou kovovou konstrukci na květináče. Dnes je klidná a na sebepotvrzení a sebevyjádření si už ani nevzpomene.

Brně, na ulici s Varnou, přespávala v policejním bytě s matkou a bratrem žena, ve které se vzněly veškeré naděje. Její co kdyby se zčista jasna ocitla ve zničujícím žáru a ona sama do žáru ještě přiložila náušnice s podobiznou Tavy Tavy. Jak víme, z každého apokalyptického běsnění však zůstane nakonec jen plápolající deka. Žena přikryla se a v sérii ohlušujících ran o stěny proměnila se v hliníkový L-profil. 200x200x5 mm. Lehounka pak ještě dvakrát břinkla o podlahu a strop a vypadla na ulici. Její naděje dospěly do aluminia, říkalo se. Našel ji na chodníku muž, klopítající z poslední leče ze strašně zajímavého pití. Tou dobou v novou okenní kliku už ani nedoufal. A v Brně, na ulici ve tvaru krystalu, seděla v přesýpacím pokoji žena, která často plakala na chleba s máslem. Všechno splnila. Všecičko, co po ní chtěli. Všechno přesto nebylo nikdy dost. A v Brně, na ulici Užitečná, jakoby žila žena, co se sluncem západu stěhovávala služební byt z jedné strany ulice na protilehlou. Posílala jej klouzat postříbené strunce, upevněné na konzolách zaniklého trolejového vedení. Říkávala onomu aktu výměna hegemonií. Vysvětlovala, že tímto ocitnou se známé místnosti na okamžik pod nadvládou domu, který žena nazývala tou. Odpočinou si prý, a než bys řekl švec, zase zaklapnou na původní místa. Ona spustí pak ze sebe veškeré oblečení, stoupí do sprchy a tam si mne ruce radostí. A v Brně, z ulice Prosvětlená, vydala se půvabná žena na výpravu s hladkým mužem, téměř bez hrudníku. Pojmenovala jej princ. Měla jej připnutého na klopě kabátku, plus náušnice s podobiznou Žána Koktoa. Vykračovala si 2 dny cesty po ulici Kozí, pak lodí po řece a za mostem doleva k indiánské hrobce. Nahoře v horách k chrámu měsíce hlídá její stříbrná lama. Plive. 100 000 děr do škuneru. Prince upevnila si k hrudi na pár měsíců, protože měl blond dredy a ty jí při promenádě městem slušeli. Byl spirituální. Organizoval pro přátele víkendové výlety do řídkých lesů nad Klajdovkou, kde se kouřívala tráva a odříkávali duchovní konstanty tak rutinní, že jim nikdo z přítomných nebyl schopen věnovat byť jen špetku pozornosti. P. seděl obkrčmo na pařezu, do půl těla, lesklý. Dívky se mezi tím točily kolem své osy proti směru hodinových ručiček jako Anna Therese de Kersmecker. Dredy měl nahrnuté do obličeje a z nich se ozývalo Ježíš, ne Cezar a podobně. Plánoval nechat si říkat evangelikán a založit příbytek lásky z vnuknutí. Dokonce líčíval, že není pravda, že sličná Laviana si vždy po milostném aktu ještě chvíli hrávala s genitáliemi svého milence. Říkala mi to V, že to říkal. Snad to i dosvědčí. Blízkavé, svítí, květy, hluboké, v lese,
divokém. Luna v mlze. Had tiše spí ve větvoví. Ví, co nás čeká. Tma nás trahy skrývá. Zjistilo se až nedávno, že ony rituály tenkrát nic neznamenaly, ale jak vypadaly. U vodopádu doleva. A jsme u chrámu. Je skutečně dobře chráněný, princ dokonce navrhl, že jej budou nazývat chrán. Hory střídají moře. Princ řekl jí. Perly tvých slz skovám si v srdci navždy. A já se ptám celé dny za vás, proč musí to být? Svět je přeci k nevydržení nádherný i bez estetizování. Tak proč musí to být? Břišní lampa. V Brně, na ulici Cum Granisalis, řekl mi kůň. Myslel jsem častokrát na setřelé situace, co jsme spolu prožili. I na domov jsem si vzpomněl. I na břišní lampu a její slabý plamen. Už nehoří, což zní ošklivě, pravil ještě do strany. V zahradě leží malachej, když to chcete vědět. Osvobodila mě od snů. Temný roh u Univerzity obrany. Padl jsem k zemi, zrovna v tečně rohlíku. Moje imaginace klesla až do znaků. Za tohle jí nemohu být dost vděčný. Nikdo si nezapamatuje detaily tělesných rozkoší a přece kde si klidně leží, jako boty spáče pod postelí.

Obyčejný život. Obyčejný život běžné, evidentní, ohrané. Teror ukrytý v nádhře opakování. Znešená všednosti opilují ležatou osmičku. Den po dni, noc po noci. Rozkoš z vyhoření. Pozlacená prostřednost. Citový a smyslový spánek. Prostý život a dobrý, bez komplikací. Jaké pak proč? Co víc si přát? Trefa? Trefa? Bravo.

0: Ivan Palacký četl na Vltavě a také doprovodil svou vlastní hudbou sbírku Škody jsou tajné v režii Radima Nejedlého z roku 2024. Porota ceny Magnesia Litera ocenila imaginativní sílu knihy a její semantické gesto. Každá temnota zde má svou svítivou trhlinu. Poezii se přibližuje také proza Jindřicha Zogaty, který pracuje s novotvary, neobvyklými slovními spojeními, krátkými a rytmickými větami, slovními hříčkami a prolínáním skutečností s představivostí. Básnickou prozu Jindřicha Zogaty, nazvanou Vzpoura soch, nabídneme dnes v 1:30 odpoledne. A ve 3 hodiny budeme opět sledovat osudy Pierra Bezuchova, knížete Andreje Bolkonského a komtesy Nataši Rostovové.
1: Je to poprvé, co o něm mluvím. Jednou mi řekl... Svázat se s trpícím člověkem, to je věčné mučení. A já tenkrát, dřív než jsem to mohla uvážit, jsem s ním souhlasil a on se na mě podíval. Tak a já to tehdy řekla, já jsem to myslela tak, že je to strašné pro toho trpícího, rozumíte, Pierre? Tehdy chtěl ještě žít, bojoval se smrtí a já jsem řekla takovou hloupost. Tolik jsem mu to chtěla vysvětlit, ale pak už to nešlo. Už se to nikdy nedozví.
2: Natašo.
1: Už to nemůžu napravit.
2: Natašo, uklidněte se.
1: Chtěla jsem mu říct, je to strašné pro tebe, ale ne pro mě. Život bez tebe to není život, to radši trpět s tebou. Chtěla jsem mu říct, ale on už čekal na smrt.
3: Konečně jsem volná, Nikoliška už spí. Tak kde jsme to přestali?
0: My začneme v 15 hodin se závěrečnou částí dramatizace Tolstého románu Vojna a mír. Teď je ovšem před námi zase hudba španělských židů 16. a 17. století. V premiéře ji uváděl Jan Hlaváč na Vltavě před 4 lety.
4: Polední koncert.
5: Pěkný poslech vám přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Dnes uslyšíte nové CD muziky poetiky souboru, který bude hrát hudbu španělských židů 16. a 17. století. Soubor muzika poetika se věnuje převážně koncertní činnosti v autentické interpretaci na dobové nástroje u nás i v zahraničí. A za dobu své víc než 20leté činnosti nastudoval mnoho koncertních programů a vytvořil také hudebně dramatická představení. Když byli španělští židé, takzvaní sefardité, v roce 1492 vypovězeni ze Španělska, odcházeli do světa spolu s krásnými písněmi, které je za 8 století pobytu na Pyrenejském poloostrově provázely. Tyto písně se předávaly z generace na generaci ústní tradicí. Zásluhou muzikologa Alberta Hemsiho, pocházejícího také ze sefardské rodiny, který se věnoval dokumentaci těchto písní a jejich sběru přímo v terénu mezi zpěváky, se nám tato hudba dochovala do dnešních dnů. Je to obdivuhodná směs nápěvů nejen středověké španělské hudby, ale celé Evropy. Náměty těchto písní vycházejí ze starých legend a v mnoha zaslechneme nostalgii a touhu po domově. Pro interpretaci těchto písní zvolil soubor historické nástroje, barokní kytaru, loutnu, trojřadou barokní harfu, flétnu i kastaněty, které zvukově dokreslují atmosféru země, ze které písně vzešly. Jako solistku uslyšíme pěvkyni Janu Janku a na barokní kytaru nám bude hrát Tomáš Najbrt. Když král Nimrod vyšel do krajiny, pohlédl na oblohu a souhvězdí. Nad židovskou čtvrtí spatřil posvátné světlo, neboť tam se zrodí Abraham, náš otec. Abraham, otec milovaný, požehnaný otec, světlo Izraele. Pozdravme nyní narozeného Pána, nechť je požehnán tento novorozený syn. Prorok Eliáš se nám zjevil, budeme chválit pravdivého.

To byla Espanoleta Kaspara Sanse, hudebního skladatele, žijícího mezi lety 1640 až 1710. Hrál Tomáš Najbrt. Onen král Francie měl 3 dcery. Jedna stříhala, druhá šila, nejmladší vyšívala. Pracovala, až jí přemohl spánek. Matka se rozhlobila a vyhnala ji.

To byla ukázka z hudby Diega Ortise, skladatele 16. století. Posloucháme nový kompaktní disk souboru Muzika poetika s hudbou španělských židů 16. a 17. století. Zpívá pěvkyně Jana Janku. Pojď milá, pojď milovaná, pojď na mořský břeh, povím ti o svém neštěstí, které tě rozpláče. Nemám otce ani matku, nemám komu si postěžovat. Sladkým spánkem usnu, v tvém náručí umřu.

Židovskou píseň doplnila Fantazia od Louise Milana, skladatele, který žil přibližně mezi lety 1500 až 1561. Otevři, miláčku, už se stmívá, v noci nemohu spát, myslím na tebe. Otec je nedaleko, uslyší nás, zhasni světlo, jestliže půjde spát a lehne si. Matka šije, uslyší nás, vezmi jehlu, bratr píše, neslyší nás, vezmi mu pero.

Posloucháme CD zvané Españoleta, hudbu španělských židů 16. a 17. století, doplněnou skladbami španělských autorů té doby. A následuje další milostná píseň. Zaspívají opět Jana Janku se souborem Muzika Poetika. Krásné noci jste stvořeny pro lásku. Házím sebou na lůžku jako ryba v moři. Ach, noci, jež nepřicházíte.

Růže rozkvétá v máji a má duše se zatmívá, trpí láskou. Slavíci zpívají a vzdychají pro lásku a vášeň mě zabíjí. Veliká je má bolest. Přijď rychleji, holubice, rychle ke mně. Bytě má duše, protože umírám.

Zamiloval jsem se do tváře jedné ženy. Zamiloval jsem se v noci, měsíc mě oklamal. Propadnuli ještě lásce, ať je to za bílého dne.

Posloucháme španělskou hudbu 16. a 17. století v podání souboru Muzika poetika. A teď jedna ve formě ukolébavky. Spi, milý synku, spokojeně spi. Zavři svá krásná očka, sladce spi. Půjdeš do školy, budeš se učit zákon. Spi, sladce spi.

Ukolébavku doplnila skladba Kaspara Sanse, skladatele žijícího mezi lety 1640 až 1710. Hraje soubor Muzika Poetika. Sóla zpívá Jana Janků, na barokní kytaru hraje Tomáš Najbrt. A poslední dvě písně. Když tě matka porodila, nedala ti srdce, které by dovedlo milovat. S Bohem, milá, nechci ten život, ty jsi mi ho zhořkla. Doufej v jinou lásku, klepej na jiné dveře, čekej na jiný žár, promnej si mrtvá, s Bohem, milá. Kdyby bylo moře z mléka a loďky ze skořice, celá bych se zmáčela, abych zachránila svou čest. Kdyby bylo moře z mléka, stala bych se rybářem, lovila bych své bolesti, slovíčky lásky. V moři je věž, ve věži okno, v okně dívka, jež miluje námořníky. Podej mi ruku, holubičko, ať vejdu do tvého hnízda. Škoda, že spíš tak sama, přijdu spát s tebou.

Dozněly písně španělských židů 16. a 17. století. Poslouchali jsme nový kompaktní disk souboru Muzika poetika. Zpívala Jana Janků, na barokní kytaru hrál Tomáš Najbrt, na barokní flétnu Lucie Lukášová, na violu da gambu Kateřina Stávková a na bicí nástroje Vojtěch Janků. Milí posluchači, ve Španělsku ještě chvíli zůstaneme. Jako malý hudební přídavek dnešního poledního koncertu ještě vybírám španělskou hudbu nám o něco známější. Klavírní díla Manuela de Falla. Ten žil mezi lety 1876 až 1946. A z jeho klavírní tvorby uslyšíme rané skladby. Nejprve to bude Nocturno z roku 1896, následuje Mazurka z roku 1899 a Píseň z roku 1900. Na klavír hraje španělský umělec Ricardo Requejo.

Klavírista Ricardo Recuello hrál klavírní díla Manuela de Falla. Nejprve to bylo Nocturno, poté Mazurka a nakonec Píseň. Milí posluchači, končí dnešní polední koncert na stanici Vltava. Pořad pro vás připravil a z brněnského studia pěkné nedělní odpoledne přeje Jan Hlaváč.

0: 14 berlínských flétnistů nám na Vltavě hrálo dvě části světy Má matka husa od Maurice Ravela. Jehož fascinace světem dětství, pohádek a kouzel přivedla na svět také operu Dítě a kouzla. Dítě v ní odmítá pracovat, zlobí se na matku a začne ničit věci kolem sebe. Jenže předměty a zvířata, kterým ublížilo, ožijí a obrátí se proti němu. Objevují se například křesla, hodiny, konvice a šálek a později i zvířata a rostliny. Zlom nastane ve chvíli, kdy je přes matku zraněna veverka a dítě jí ošetří poraněnou tlapku a tím poprvé projeví soucit. Operu Maurice Ravela Dítě a kouzla uslyšíte na Vltavě za půl hodiny v krásných hlasech. Teď je 14:30 a dojde ke vzpouře soch.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
0: Povídka. Ve čtvrtek 6. srpna oslavil 85. básník a prozaik spojený s Brnem a Slezským pohraničím Jindřich Zogata. Ve svém textu Vzpoura soch rozehrává fantaskní příběh, v němž se všední skutečnost postupně proměňuje a ke slovu se dostávají spící obři z kamene, sochy nesoucí paměť minulosti.

Masařka odulá bzučí. Pamatuje si ze svého minulého života ovývačky svačin, jak málo pouštěli ji klizu. Fujice temná bzučí. V předcházejícím životě sotva uzobla si numeros plánu. Sklo výkladních skříní odzrcadlilo kotly na nárožích. Jsou prázdné. Vítr přikryl je plachtami lustračních osvědčení. Vychladlý omastek láká. Voní nad okraj. Masařka odulá bzučí zuřivě a prohryzává lustráky. Fujice temná bzučí zuřivěji. Vemenice chvostová přibzukuje masařce. Pidlo očka švidratá přibzukává fujici. Fujice temná bzučí proti masařce odulé, masařka odulá bzučí proti fujici temné. Do kotlů je hluboko. Pidlo očka švidratá přibzukává proti masařce odulé a proti vemenici chvostové nožkami myje si kusadla. Vemenice chvostová přibzukává proti fujici temné a na pidlo očku švidratou koulí oči na stopkách. Vítr omývá hradby Špicelberku. Prolétl výstavu nástrojů tortury, vizul španělské boty. Provívá prach na fazolích jídelních lístků pravězňů. Zdí města neubylo od chvíle, kdy věžní hodiny vypadly z hnízd. Minuty popelí se v sypkém peří holubů, přibývá vteřin odražených křídly. Tam a zpět ukazují dokola. Na zdech a za zdmi paláců, panelových činžáků a věžáků pod hradbami líhnou se dospělé mouchy, prosívají prach. Vítr pochvaluje si hnízda, ne nadarmo. Utkali je ze svinutého a rozvolněného materiálu orloje, který městu chybí. Přidávají se letky blanokřídlých a třásnokřídlých. Nabírají výšku. Přelétají a prolézají větráky, ventilátory, okny, dveřmi, světlíky a klíčovými dírkami zdí nad kotly. Mouchy pamatují si, čím byly v dřívějších životech. Čtyři kamenní mamlasy v řadě podpírají náměstí. Ohlížejí se přes ramena. Příbytky města otevírají další příbytky. Vylidněný kámen. Kočičí hlavy prošlapané ke kotlům. Sbory much roznášejí vítr. Kotly z nároží nikdo neodklízí, ani nevypláchl. Fujice temná mezi bzučením kousne do vzduchu po masařce odulé. Masařka odulá mezi bzučením chňapne vzduch po fujici temné. Letky, sbory, mraky blanokřídlých a třásnokřídlých třepou kusadly. Rozhlížejí se. Stopy vedou k červenému kopci. Hluboké, do kočičích hlav, asfaltu a betonu vyježděné a vyšlapané stopy. Mezi rinky drkotá drožka. Míjí kopec, kutálí se k předměstí sirupárny. Pod kotly zakvétá lebeda. Vtrhla do města. Vystačí si. Vítr roznáší lásku prošlou žaludkem a olizuje hřeby španělských bot na výstavě. Skučí psům po stopě v žaludcích. Kolik vešlo se jich ke kotlům, tolika směry rozešly se. Psi nemohou najít své nejvěrnější přátele. Stopy končí. Obrácené zvony kotlů sejmul vítr a kutálí je ozvěnou lojové tmy. Po mědi lezou statisíce much. Nabírají město do blanek, pohazují očky v punčochách. Plácačka vystydlého semaforu láká k přeletu. Plácačku zvedli skřídci. Včera zelenou, předevčírem žlutou, červenou,
před 3 dny. Není pochyb. Spektra světel řídí skřídci. Přicházejí vždy, když má vítr vrch a hrabe se v loji. U úst zamazaných hlínou, v křídlech blan. Duchové, šotci. Nesnášejí vítr, vyrobený v kontejnerech lakrumu. Jsou blízko pokaždé, když kámen šedivý dovnitř a na povrch skřípe stopami. Ojízlivý písek. Přicházejí vždy, když je nikdo nevolá a kamenné město světlem koloidů slunečního a hvězdného prachu sesouvá se do městské řeky Ponrávky. Stopy od kotlů na nárožích končí v červeném kopci a z něj okruhy vracejí se do ulic. Nelze je překročit, minout, ztratit. Nepatří nikomu. Vedou ohništi cihelny. Po každé jiné a jiné cejchy jinak stejných dob. Časem slunečnicových hodin vyklovaných vtáky. Od kopce rozervaného pro cihlovou hlínu a z kruží propadlého komínu cihelny lze slyšet hlasy z dola. Jasnou noc podzemní pece. Cinkání světla proti kuličkovému ložisku galaxie. Za okrouhlený kov ve skruži minci nepřehlédnou jen skřídci. Není zubatá pro ně. V jedné směněny jsou miliardy placiček plíšků ostnatých zlatými šídly zoubků. Svítí a v ploše uzavřeného kruhu usmívají se a vystupují z ní tisíce výlisků podob králů, císařů, prezidentů a velkomocných tváří. Lesklé kovem žvíkají mazlavou hlínu. Kónova cihelna drží pohromadě slabostí vůle. Kus vedle a svahem výš do jasné noci již slyší jen skřídci. Vede sklad domků z kotovic, podepřených tu a tam cihlami pálenými vírem, když brousí si drápy o komín. Skřídci rozeznávají uličky sestavené perspektivami dávnověku do heraldických znaků minulosti mladšího data. Věstonická Venuše, když ještě jezdila na mamutovi do cihelny, nemohla tudy projet. Dál šla pěšky. Obdivovala cihlaříky, jak zručně kuchají kopec, a jeden kopáček hvězdy na rozpárání kopce od nich dostala. Kopáček hvězdy dávno kopcem zarostl. Zůstalo po něm topůrko. Pálili je sovy. Cihlobaron Kohn zaplakal. Cihelna propadla dějinám a dějiny propadly hlínou. Zarostly lebedou. Jen škarpy na kolonku škeří páchnoucí tlamy. Epocha archeologů, kartáčky na zuby čistí horní dílo zahrabaných perspektiv od násypů a zástav lebed vlajících převraty zeminy a hornin. Venuše v antroposu v pisárkách pod kolonkou slabikuje si sovami a víry přežvikovanou hymnu much. Na stěnu, na stěnky, nejsme hrách. Kuličkovým ložiskem galaxie proklouzl vták. Spadl do komína. Kotlinou města zastřešenou červeným kopcem táhnou křidlice v hejnech 1 metr dlouhých a rozpětím křidlic 2 metry širokých papoušků kakariky žlutočelých. Přidávají se soumarští holuby, vrabci a somrující poštolky. Na špici klínu vzduchovstyčného vtactva vůdčí pestráč dostřev vyklechtaným zobanem televizní antény zeširoka rozhlásil křiklavou bouři univerzálních tvorů. Ve voliérách klecí 1,90 m nad zemí po obvodu náměstí Svobody poskakují menší papagájové,
křižíčkují se křídly, veletočí hrazdami bidílek a pokřikují na velké a nezadrátované vtáky v čele s kakariky žlutočelým. Kurchvi, kurchvi, kurchvi, za čí zoubky se otáčíte, co vás pohání, jodlují mechaničtí papagájci. Na morový sloup usedl modrý velvták. Zobe z jeskyně v základech sloupu kostěné zrní lebek. Vykřičené vtáčisko. Dosáhne, kam zoban dostrčí. Klepe klovcem a podpeřím dlouhým 2 metry brousí ostruhu duhy. Otevřené břicho červeného kopce poliká uhlík a dusík. Počíná sebe a počíná si skvěle ve svém skupenství. Zárodek buňky, buňka, prvok, výrok, šelest, hlas, plazma a chobotnice kolejnic k hlíně. Kotel hmoždíře. Špachtlí vyškrabává si z útrop jiný prach. Pospolitost. Zárodek přírody. Přírodu. Tolik netřpítí se. Od buňky k buňce, nad buňkám a virům. Z nadhlav pod paty. Nabývá velikost. Velikost podobu. Podoba tvary. Sochy v depozitáři břicha červeného kopce strkají se lokty. Odstrkují staletí, přešlapují. V úžlabinách je těsno. Čekají, kdy zas nastane jejich čas. Čekají čekání a ono nečeká je. Hmota tvarovaná do představ. Proměna proměn. Třesk. Krvinkovou sutí cihel po peci v krtinci kopce protahuje si klouby socha soch. Socha nad sochy. Buněčná socha. Narůstá spletí spirál genů na džungli nitroskalní flóry. Přetéká přes regál. Klenbou chodidla zastavil ji kamenný mamlas. Rozhýbal mosty kostí. Buněčnou sochu otočkou vytvaroval na platfus. Jak narostla, tak splaskla. A spirálou genu chytla se mamlasova nechtu na patě. Kosti kostrou kamenem mamlasova kráčejí. Přidávají se další 3. 4 mamlasy zvedají náklad k neunesení. Po všech vzlíná a omotává si je spirálami buněčná socha, platfus, složek animál, chvílemi anomál. Vycítil příležitost. Leze spoza regálů a krabic mincí s medailemi, podlézá, nadlézá, prolézá a nutí přešlapovat sochy i bysty bez nohou. Lstivě a lísavě šlehá od země pod zemí jazyky větvících se spirál vegetativních odnoží. Vylezte komínem, ječí animál na sochy, aby ho neušlapali. Město komínem se propadlo, povzneste je, unesete je, kamení obři, nejste zralí pro volbu, předveďte, že jste, ukažte ramena a mečíky. Sochy rozvlnily úžlabiny kopce, derou se přes sebe vidinou okrouhlé skruže. Navemlouvavý a skrytý hlas v každé buňce, v níž před svým spodobněním žili. Trichtýřem vpadlo světlo. Vyplníme prostor materií představ. Vzhůru! Kuličkovým ložiskem galaxie skřípe písek zikuratů a pyramid. Představy v materii dob od améb. Žloutku Kolumbova vejce z Titany přes galaktických prostor. Podoby představ všeho živého z vajíčka hrnou se průrvou v kopci z depozitáře dějin do města, kde houkaly víři a bzučí mouchy. Široko zadá Maří Tereza na koních svých generálů vede mladší zástupy.
Josef II. Třese klášterem, Radecký, Laudon, Bismarck, levoboček účetního Gottwald. V neústrojné směsici davu předbíhají se Přemyslové s Brežněvem, Stalin s praotcem Čechem, Kosygin češe bratku Leninovi, Napoleon pase Husáka, car Mikuláš namlouvá si od Adama Evu, sumerští králové nesou pod pažemi počítačovou abecedu, faraoni zápotockému nabízejí montérky do divadla dějin, kde nikdo nikoho nečeká. Zbíhají se po dvou, po čtyřech, koňmo, za drožkou a pěšky. Některé sochy ve směsici tisíciletí a představ v podobách vznášejí se, jiné kutálejí z kopce vejce ještěrů. Mamlasy vedou davy nesnášenlivých. V ulici Hlinky potkávají pisáreckého mamuta vycpaného žíněmi. Venuše vrátila se. Mamut sloupovým čtyř noh srovnává krok se čtyřmi mamlasy. Moloch. Komise Antroposu delegovala ho na summit koleček mechanismů se zlatými zoubky, seřízení oběživa kuličkových ložisek v pavilonu E městského výstaviště v majetku Unie. Z Antroposu vykročil sveřepě. Zůstavil v pisárkách v obludné balvany proměněné zloděje párků a kořalky minulého století i s jejich hlavami ve lvých hřívách, popsaných mosaznými literami. Sochy se nerojily. Až na Hlinkách. Příval vyvalený červeným kopcem podráží mamutovi sloupy noh. Sochy hrnou se stejným směrem. Střed města, centrum města, skandují první valy. Mamut nad nimi, stržen však davem skal, bronzu, kamene, impregnovaného dřeva, betonu a skla, vychýlen, ztratil směr do pavilonu E. Valí Moloch těla do města, jeho mohutným chodidlům menší sochy nestačí, drtí je, zašlapává do Hlinek. Nese v sobě starší dějiny, tíhou po níž šlape, vlní se a klátí ze strany na stranu. Zvolený na summit, statečně nese tíhu nedalekého centra. Hrdina změnil pouze směr, neuhýbá odpad pokrček páteře a kyčle obložen a tísněn sochami. V presu na hřbetě nese věstonickou Venuši. Venuše kope ho do slabin, práská bičíkem z grafita a křičí zpátky. Ušima odplácnul jestkyni. Klem podrbal se na kýtě a prudce poslechl. Několik soch opět zahlušil. Fůník pavilonu E povůli komisařů a bičíků z grafita. Pozdě přiklusal. Samité jeho prázdné místo zaplnili jiným delegátem a do křesla posadili klonovaného Midase, poté co ho holič v salonu plastické chirurgie ostříhal i s ušima. Val tvarovaného nerostu hrne město. Zavaluje ulice a rinky, oblévá věže. Davem nejlepších podob materie skučí a vyje vítr chycený otvory smyslů. Otevřel brány. Animál mne si chapadla. Hryže na cihlové peci opečené tlapičky do červeného kopce vystrkuje nad oplůdky hlavu zlaté tele. Zaléhá do suterénu skladišť vzorků tkání, kde si preparátoři postavili palác pro raky. Levá, pravá, dupou sochy do kočičích hlav. Okončetinami odhánějí mouchy. Chytili příležitost nalokat se změn. Dunění umocňuje zvukosvody a sluchosvody podměstských tunelů. Mladý věk, středověk, zrodný věk nad novověku, co není slyšeno, zaniká. Co není ohleděno, není k rozpoznání. Co není ohmatáno, je vítr a pára. Co není na očích, není. Nezastavovat, pobízí představy vložené do soch rostoucí animál.
Proti zákonům velkovýroby, podob předurčených do dějin rozhýbaných v děje, sochy oživlé mechanickou plazmou animála umocněného anorganickými prvky v nadorganické buňky množí se za pochodu a valu. Počaty hlasy útrop fungují nad počet, nad a pod sebe. Přibývají. Směr pomnožnosti je dán, centrum města, centrum příčiny. Výpadem zdržav dějin, trichtýřem v kopci, škvírami úžlabin depozitářů, tříští mnoho členů. Masa kine a kipí, pravá, levá. Stůjte, zastavte, spěčují se čtyři mamlasy osmi nohama opření o zeď náměstí. Máme podržet město. Jen potud a do té chvíle, co jsme přišli my, šklebí se dějinami oceněné představy a podoby materie na zádech mamlasů. Povalují mamlasy a šlapou po nich v mracích černých much. Mamlasy posloužili. Animál narostl. Vyplivuje drápky psích paciček a co nepřekousl v pečených uších kočičích hlav. Vychutnává masíčko. Vyrostl v anomála. Zuby kvete. Kouše do zadků zadní voje soch. Zvony kostela svatého Jakuba sestupují po žebříku zastavit tvrdou materii podob buněčnou plazmou nafoukaných k nepoznání. Sochy si se zvony obrace poradí. Hladce obracejí je, vytrhují z nich kovová kladiva, stavějí je na nároží, házejí dovnitř mraky much s muchomůrkami sebranými z hnoje pod sedátky příměstských pavlačí a vaří návar. Plazmou vyhladověli. Pahýl zbylé věže svatého Tomáška upadl ve víře. Anomál vnitřním vhledem očních čoček obrácených vzhůru žene vpřed další voje dějinami zhmotnělých představ. Na dálku červeného kopce vnuká jim plazmatickou bouři proti skutečnostem, které nechali je znehybnět, přestože slibovali početí lepší současnosti a na to macešsky odmrštili je do nalezinců depozitáře. Masa s prošlou záruční lhůtou svržená z piedestalu lidmi, kteří nastvářeli na sebe mimikry a zrazují je, valí krok levý po pravém, pravý po levém. Vypověděla poslušnost. Cvokům v podrážkách neunikne geometrie města. Teď, jen teď je, co mělo být, mohlo být, nebylo a bude. Vítr zvedá kotouče slunečního prachu trichtýřem. Věže úžasu chvíle a vyznavačů spekter, jaká dovede prachem vodíku, uhlíku a hélia navýšit. Cihlový prach. Věžem žikem oka padají, strhávají město očekávané generacemi výrobců živých skel do obrouček očnic. Nové trichtýře a komíny věží, staré cihelny vytahují jámu. V neustálém rozkolísání povětří práší plazma pro město, jaké bude uspůsobeno kostěnými brýlemi očních důlků. Sochy stavitelů náměstí nakopávají ocelové pily. Od země pílí cestu k dobytí města, početím prachu a kamene. Schazují kmeny staletých kaštanů, platany, javory, lípy, akáty, věky vzdorující olovu v plechových pláštích a ve vzduchu, oleji ve vodě a podnáhrobky dlažby na otrávené hlíně. Nezabíjejte páté přikázání, mlčí vzduchoprázdno kříže. Korinské sloupy svatého Jakuba rozkymácela vichřice pískových pilin v zubech motorových pil. Co smrzáky,
vrčí sochy stavitelů bran, velkokapacitních fabrik, genoinženýrů a atomových reaktorů v olověných bunkrech pod skalami. Poražené listí mokvá. Sedají na ně mouchy. Vítr vlaje zástavami povětří. Mamut v antroposu nadechl zástavu. Věky spráchnivělých plic mohutně kýchl. Vyletěly mouchy. Na okraji kráteru do červeného kopce dolétl chrobák sklozub zámožný. Pouští žilou, pochvaluje si anomála. Anomál roste, přeroste a bude opět animálem velikým. Masařka odulá, rozbaluje svačinu ve škarpě. Fujice temná prolézá hromady z lustračních osvědčení na dlažbu sesypaných numer. Vyhrajeme, bzučí mraky blanokřídlých. Vyhrabeme, bzučí mraky třásnokřídlých.

0: Básnickou prózu Jindřicha Zogaty nazvanou Vzpoura soch načetl v roce 2002 Igor Bareš v režii Evy Řehořové, připravila Alena Blažejovská. Zítra nás čeká povídka Karla Babánka Doktor Labory, ve které lidstvo zbědované válkou napadne neznámý virus, který způsobuje neplodnost a civilizace tak spěje k neúprosnému konci. Nadčasová povídka o světové katastrofě napsaná v roce 1914 v době blížící se první světové války tu pro vás bude zítra ve 13:30. Invazi mimozemšťanů bude lidstvo čelit dnes v 18:30 v četbě na pokračování sci-fi románu A.G. Wellse Válka světů. Vojna a mír, to je zase román Lva Nikolajeviče Tolstého, jehož dramatizace se uzavře na Vltavě za hodinu. A jak dopadne jedna malá katastrofa v dětském pokoji, uslyšíme za chvíli v opeře Maurice Ravela Dítě a kouzla.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Krásné hlasy.
4: Pochroumané hodiny, rozbitá čajová konvice, zdemolovaná pohovka, roztrhaná pohádková knížka či učebnice aritmetiky, krb a hodiny hovořící lidskou řečí, váška přišpendlená ve vitríně a tesknící po svém partnerovi, kocour, kterého už nebaví nechat se tahat za ocas, to vše na ploše necelé hodiny. V běžných operách trvají árie 6 nebo 7 minut, zde minutu, maximálně 2. A pomalu každou minutu se díky tomu od základu mění situace a aktéři. Přesně tak jako v dětském světě. Teď hned. Bez přípravy a bez rozmýšlení. Je-li vám 7 let, nepřijde vám potřeba uvažovat nad tím, že mě chvilku baví to a chvilku zase něco docela jiného. Prostě to tak je. Ale zároveň, je-li vám 7 let, zaměstnávají vaší mysl věci, situace a události, které dospělým připadají naprosto nedůležité a bezvýznamné, leč pro 7letého školáka můžou být otázkou životního významu. Dobré odpoledne, od mikrofonu stanice Vltava vás zdraví Vojtěch Babka, z režie se připojuje mistr zvuku Petr Váně. Dnešní krásné hlasy věnujeme procházce operou Maurice Ravela Dítě.

0: mou dceru. Ke zhudebnění si vybrala Maurice Ravela a libreto mu zaslala poštou. Zásilka se však nejprve ztratila. Ravelovi do ruky se dostala roku 1917 a ten na to prý reagoval slovy. Napsal bych to rád, ale nemám dceru. Oba se nakonec domluvili, že spíše než o balet půjde ve výsledku o skladbu s operetními rysy. Práci na nějaký čas přerušil skladatelův nepříznivý zdravotní stav. Dílo dokončil až roku 1925. Colette, která mezi tím již přestávala věřit v dokončení díla, byla nesmírně šťastná a pravila, že Ravelova hudba pozvedla její skromný text nad rámec původního rozsahu. Premiéru v Monte Carlo nastudoval dirigent Victor de Sabata a Ravel o ní řekl, cituji, naše dílo vyžaduje mimořádnou produkci, rolí je mnoho a fantasmagorie nebere konce. Podle zásad americké operety se tanec neustále a důvěrně prolíná s akcí. Opera Monte Carlo má nyní úžasnou skupinu ruských tanečníků, kterou vede skvělý baletní mistr pan Balanchine. A nezapomínejme na základní prvek tohoto díla, tedy na orchestr. Milí přátelé, objevil jsem ve fonotéce Českého rozhlasu půvabný snímek Ravelovy opery Dítě a kouzla opatřený českým komentářem, který vám teď nabízím k poslechu. Roli vypravěče stvárňuje Josef Chvalina. Na gramofonové nahrávce zpívají francouzští umělci, sbor a orchestr francouzského rozhlasu a televize řídí dirigent Ernest Bour. A my už jsme ve světnici malého chlapce v jednom normandském venkovském domě. Sotva sedmiletý junior se vyznačuje velkou své volí. Jednoho odpoledne sedí u stolu nad rozepsanou úlohou. Hryže násadku a ani trochu se mu do učení nechce. Znáte to, chce se mu něco provést, třeba sníst všechny koláče, zatahat za ocas černého kocoura, který se hřeje u krbu, useknout ocas veverce, kterou vězní v kleci u okna, každému vynadat a vlastní matce nasekat. Když mu přinesla svačinu a položila dotaz, zda je s úkolem hotov, vyplázl na ní jazyk. Zarmoucená matka chtě nechtě musela zlého hocha potrestat. Rozhodla, že k svačině dostane jen hořký čaj a suchý chleba. A až do večeře bude docela sám. A sotva za ní zapadly dveře, rozkřičel se malý vězeň jako posedlý.
1: A zrovna nemám hlad. A zrovna jsem radši sám. Nikoho nemám rád. Jsem zlý, zlý, zlý. A dupal a křičel a ve vsteku začal pustošit všechno kolem sebe. Čajník i koflík smekl se stolu, že se rozbili na tisíc kusů, vyskočil na okno, otevřel klec a svým perem píchl veverku, která s křikem utekla. Kocoura vytahal za ocas, pohrabáčem rozhrabal oheň z krbu, zvrhl naň koflík vody. Pak se vrhl na tapety, na nichž byly vyobrazeny postavičky pastýřek a pastýřů a pohrabáčem je rozerval na cáry, starým stojacím hodinám utrhl kyvadlo, své sešity a knihy rozškubal. Konečně se unaven vrhl do velikého křesla. Ale co to? Křeslo před ním samo od sebe se pohnulo a těžkopádně se belhá pryč. A mluví. A rokoková lenoška v koutě mu odpovídá. Křeslo se jí dvorně uklání, tančí s ní a povídají si, že už nikdy nechtějí se zlým chlapcem nic mít. Od nynějška si bude hovět jen na holé zemi. A ani stůl, ani židle, ani pohovka nechtějí už zlé dítě. Och, strnul leknutím. A než se mohl vzpamatovat, ozvalo se překotné bim, bim, bim. To hodiny se dali na pochod. Jsou docela nešťastné, protože nemají své kyvadlo. A z toho je bolí břicho. Nevědí, kolik je hodin a nemají a nemohou přestat být. Velmi hořekují a skryjí se se svou hanbou do kouta ciferníkem ke zdi. A už se ze mě zdvihl čajník z černé Wedgwoodovy kameniny, zaujal postoj boxera a velmi nahocha doráží. Čínský šálek ho zase ohrožuje svými špičatými pozlacenými prsty. Pak i s čajníkem odtančí. Hoch se za nimi lítostivě dívá. V pokoji se sešeřilo. Chlapci bylo úzko a cítil se velmi sám. Přiblížil se k ohni, ale ten mu vyprskl jiskry do obličeje. Vyskočil z krbu, roztančil se a zpíval vysokým, lehoučkým hlasem o tom, že smí hřát jen hodné lidi. Zlé popálí. Chlapec před ním prchal, až konečně oheň usnul v šedých závojích popelu, který tančil v patách za ním. V pokoji se docela setmělo. Oknem bylo vidět hvězdy na obloze. Teď se Hoch už doopravdy bál. Ale ještě dávno nebylo všemu konec. Z roztrhaných tapet vystoupil za zvuku píšťal a tamburin průvod drobných postaviček. Pastýřky se loučily žalostnými hlásky s pastýři a společně naříkali, že už nebudou pást své růžové ovečky, že zlý Hoch roztrhal něžný příběh jejich lásky. A přece jejich pes často střežil jeho sen. A sotva zmizely postavičky z tapet, z cárů pohádkové knížky u nohou dítěte se vynořila krásná zlatovlasá princezna. Hoch poznal svou první lásku. Ale princezna se přišla jen smutně rozloučit. Knížka je zničena. Hoch se nikdy nedoví, jak skončila pohádka. Tu se chlapec vrhl na zemi a zoufale hledal mezi listy knih konec pohádky o princezně, ale nalézal jen listy z učebnic, z nich se na něho pitvořily číslice. A tu z jedné knihy vystoupil maličký stařeček, sehnutý, vousatý. Šaty měl z číslic, na hlavě mu jako klobouk sedělo řecké písmeno pí, přepásán byl krejčovským centimetrem, ozbrojen byl rýsovacím trojúhelníkem, v rukou držel dřevěnou knihu, kterou klapal do taktu a brebentil páté přes deváté útržky početních příkladů. Do nádrže teče voda ze dvou rour, z nádraží výjíždějí vlaky po 20 minutách. Počty. Aritmetika. To je ovšem vrchol vší hrůzy. Kolem stařečka se rojí číslice a skandují bláznivě popletenou násobilku. Křepčí, tančí, až strhli dokola zděšené dítě. Konečně všechno zmizelo a nastalo ticho. Chlapci se div hlava nerozkočí. Zatím už vyšel měsíc. Spod křesla vylezl černý kocour, zívl, protáhl se. Chlapci připadal neobyčejně veliký a hrozný. Bez pochyby umí také mluvit. Ne. Naštěstí jen prsknul a pak se ryze kočičí řečí začal velmi milostně domlouvat s bílou kočičkou, která se objevila v zahradě. Hoch za nimi bojácně vyšel do zahrady. Jak je tu krásně. Měsíc ozařuje květiny, stromy i malou zelenou bažinku. Tichonké vzučení hmyzu, kvákání
2: rosniček a ropuch, smích sov, šepot vánku a zpěv slavíka. To všechno dohromady tvoří zvláštní hudbu. Chlapec si oddychl. Zahrádka je mu najednou tak milá. Ale co znamená ten vzdech, takový bolestný? A zase to vzdychl strom a také všechny ostatní stromy naříkají, protože je bolí rány. Zlý hoch je poranil nožem. A váška s duhovými křídly tu poletuje a marně hledá svou družku, kterou zlý hoch včera chytil do sítě. Ano, všem, chlapec si s hrůzou vzpomíná, napíchl ji na špendlík. A také netopír hledá svou družku. V hnízdě houf hladových mláďat čeká na mámu. A máma už nepřijde. Včera večer jí zlý hoch utloukl holý. Jak je to teď, chlapci, líto? Malá rosnička se k němu důvěřivě přiblížila, ale už je tu veverka, aby jí varovala před hochem, který by jí chytil a zavřel do klece. A hoch vidí, jak nahoře ve větvích si družně hrají veverky. Po zemi hopkují rosničky, vášky se v letu objímají, kocour se mazlí s bílou kočičkou. Všichni jsou šťastní, mají se rádi. Jen on je sám. Docela na něho zapomněli. A najednou na něho padá takový stesk, že bez děky vykřikne: mami. A tu si ho zvířata povšimla a poznala ho. Vyrazila proti němu, obklíčila ho a s křikem se na něho vrhla. Každé zvíře ho chce potrestat. Strkají se, tlačí se a nakonec se seperou mezi sebou. Chlapec všecek poškrábaný padá na zemi, odhozen z klubka zápasících zvířat. Vedle něho s výkřikem dopadla malá veverka s poraněnou tlapkou. Zápas ustal, jako když utne. A zvířata s úžasem vidí, že hoch utrhl kousíček látky ze své šály a ovázal veverce tlapku. Ošetřil jí ránu, ovázal jí tlapku, osušil jí krev, šeptají zvířata do hlubokého ticha. A najednou vidí, že je hoch sám raněný, je bledý, trpí, oči má zavřené a nehýbá se. A zvířátka si nevědí rady, jak mu pomoci. A tu si vzpomenou. Chlapec volal jedno slovo. Mami. Zkusí zavolat společně to slovo. Dobrá zvířátka, každé jak nejlépe umí, volají rozpačitě mami. A odnášejí chlapce k domu. Hoch otevřel oči, vstává. Zvířátka ho ze všech sil podpírají tlapkou, křídlem, hlavou. V oknech domu se rozsvítilo světlo. Měsíc zazářil jasněji, růžový a zlatý úsvit zalil zahradu. Chlapec už nepotřebuje pomoci. Jde sám. Zvířátka ho pomalu opouštějí, jen zpovzdálí ho doprovázejí tichým zpěvem. Je to dobrý, hodný hoch. Ošetřil ránu, osušil krev. Je tak laskavý. A hoch šťastný a zářící vztahuje ruce k té, již zvířata volala mami.
3: Tak vypráví pohádka.
2: Vraťme se s Ravelovou hudbou na její první stránku do starodávného pokoje venkovského domu k svévolnému chlapci nad úlohou.

0: Hodiny se stišily. Na zemi ožil anglický čajník a čínský šálek.
1: Has your mag? Rotten. Better had. Come on.

Vyšel do zahrady a naslouchá její hudbě.

Jedna malá rosnička se opřela dítěti o kolena, ale veverka jí přišla varovat.

0: resti.
1: Insegna.
2: Vida postida
0: fulgigi la pace

il appelait tout à l'heure.

0: V krásných hlasech na stanici Vltava jsme poslouchali operu Maurice Ravela Dítě a kouzla. Orchestr francouzského rozhlasu a televize a solisty řídil Ernest Bůr, recitoval Josef Chvalina.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tak už je tu pomalu 15. hodina, vážení a milí, před námi je dramatizace románu Vojna a mír. V 16.30 pak klapka s hudbou z filmu Larse von Triera, v 17 hodin vizitka dcery Ludvíka Vaculíka, hudebnice Cecílie Jílková a v 18 jazzový podvečer s albem Johna Patitucciho Spirit Fall.
1: Pro pamětníky.

Napoleonské války a osudy několika ruských šlechtických rodin sledujeme v dramatizaci románu Vojna a mír Tolstého. Děj nás zatím přivedl do roku 1812 k jedné z nejkrvavějších bitev napoleonských válek, k bitvě u Borodina. A dnes nás čeká vyústění celého příběhu. Režii měl v roce 1978 Jiří Horčička.

0: stranu nebyla výhodná. Pro Rusko musela znamenat ztrátu a zkázu Moskvy. To je přesně to, čemu chtěli stůj co stůj zabránit. Pro Francouze? Začátek zhouby celé armády, tedy to, čeho se nejvíc báli. A přece geniální Napoleon bitvu nabídl a moudrý a zkušený Kutuzov bitvu přijal. Viděl dál než ostatní. Dvacet generálů bylo zabito, 10 000 vojáků padlo. Bojiště u Borodina bylo poseto těly mrtvých a zmrzačených. Cesta na Moskvu byla volná. Když na sebe narazí dvě dělové koule, ta větší a prudší, srazí tu slabší. Ale její průraznost se zmenší o sílu té slabší. Ano, cesta na Moskvu je volná. Ale co bude dál?
1: Jsem předvolán.
2: Kým, pane?
1: Hraběte Vrastokšinem.
2: Druhé patro.

0: Bezuchov.
1: Hrabě vás očekává.
2: Byl jste prý u Borodina?
0: Ano. Právě jsem přijel do Moskvy.
2: No. A jak se potom svém zážitku cítíte?
0: Nevím, jak vám mám odpovědět, hrabě Rastopčin.
2: Pozval jsem vás, hrabě Bezuchove, abych...
1: Promiňte.
2: Co je zase?
1: Právě přišla depeše od Kutuzova.
2: Dejte to sem. Omluvte mě na okamžik, hrabě Bezuchove.
3: Hrabě Rastopčin, vrchní velitel Moskvy, je zodpovědný za situaci ve městě. Situaci, která je neudržitelná a katastrofální. Hledají se zoufale viníci této katastrofy. Proto je předvolán každý, kdo kdykoliv a kdekoliv řekl něco podezřelého či revolučního.
2: Neslychané. Kutuzov se rozhodl vyklidit Moskvu. Později vám nadiktuji odpověď.
1: Jak si přejete, hrabě?
2: Co jsem to vlastně... O čem jsem to... Tak běžte!
1: Rozkaz.
2: Slyšel jsem, že máte nějaké rodinné nesnáze, že prý hraběnka, vaše manželka Helena Bezuchovová, se chystá za hranice.
0: Nevím o ničem. Jestli se něco povídá, nemusí to být pravda.
2: Jistě, jistě, lidé toho napovídají. Že prý za hranice nejede sama, ale společně s... No, s jistou vysoce postavenou osobou. Vy o tom nevíte?
0: Ne. Dlouho jsem se neviděl se svou manželkou. A upřímně řečeno, její společnost mě nezajímá. To je všechno, proč jste mě pozval.
2: Vy jste kuriozní manžel. Ale to není podstatné. Monša Antonu, jsem ve velmi obtížné situaci. V Moskvě je třeba stůj, co stůj, udržet pořádek. Je třeba zbavit se zde všech. Vy jste zednář, že?
0: Ano, jsem.
2: Já vím. Jsou zednáři a... Zednáři. Vy, hrabě, jistě nejste z těch, kteří už byli po zásluze posláni tam, kam patří, jako pánové Magnický, Speranský...
0: Můžete mi říct, hrabě, čím se provinil Speranský?
2: To je moje věc, ne vaše.
0: Jestli ho obvinují, že svého času rozšiřoval Napoleonovy proklamace.
2: Voilà, tady to máme. Tak proklamace rozšiřoval on.
0: To přece neznamená...
2: Věděli jsme to. Stojíme na prahu totální katastrofy. Není čas na konverzaci, co to znamená, či neznamená. Nepozval jsem vás k sobě, abyste posuzoval moje rozhodnutí, ale abych vám dal radu. Či rozkaz chcete-li?
1: Promiňte, hrabě, že znovu ruším. Musíme neodkladně rozhodnout stran několika institucí, jestli mají zůstat či odejít. Hasiči se ptají...
2: Co se ptají, blbci, mají koně, tak ať jdou pryč. Nenechat nic Francouzům, tak zní rozkaz.
1: A pokud jde o věznice?
2: No co mám ti dát bateriol? Policajtu, když je nemám, pustí a je to.
1: A co ústavy choromyslní?
2: A tě pustí, když u nás velí armádě blázen? Proč by nemohli volně běhat po městě? Na co ještě čekáš pryč?
1: Rozkaz, vaše jasnost.
2: A my Bezuchovi, abychom to skončili, jak vidíte, mám spoustu práce. Dám vám přátelskou radu, milí příteli. Odjeďte z Moskvy.
0: Nechápu, proč.
2: Vy nechápete, proč? Stavěl jste se proti nevolnictví a osvobozoval jste svoje sedláky?
0: Ano, to jsem dělal.
2: Zastával jste se státních reform Speranského?
0: Ano, zastával.
2: Hájil jste veřejně principy Napoleonovy?
0: Ano.
2: Jste tedy hlavou spiknutí proti pravověrnému carovi. Otvíral jste cestu názorům revoluce. Nemohu vás jako komořího postavit před soud. To je věc cara. Ale jako vrchní velitel Moskvy vás vypovídám z města, abyste neměl možnost pobuřovat lid. Končím.

0: Natašo, nádobí zabalíme sem, do té menší bedny.
1: Maminko, to nejde, už jsem to zkoušela. Kyjevské talíře musí přijít sem.
0: Ale ne, ne.
1: Mezi koberce. Ne. A myšinský porcelán dáme
0: zase... Proboha, Natašo, vždyť se to rozbije. Dej to mezi šaty.
1: Šaty jsou už dávno dole na voze.
0: A co obrazy?
1: A obrazy taky.
0: Moje hlava. Kde jsou kapky proti migréně?
2: Lidi, to je blázinec. Ulice přecpané a klub zavřený. Představte si to, klub je zavřený.
0: Klub? O nic jiného se nestaráte, hrabě. Všichni známí jsou už dávno z Moskvy, jen my. Kde jste byl tak dlouho?
2: Hraběnčičko, nemohl jsem se dostat domů. V Řeznické ulici, co je ta velká kořelna, představte si, Luza ji vyrabovala. Byli úplně na mol. Nechtěli mě pustit, tak jsem to musel obět.
0: Strašné.
2: Natašo, prosím tě, skoč na dvůr a řekni správci, ať sem hned přijde.
1: Dobře, tatínku, zajdu tam.
2: No ale hned, teď, hned. Hraběnčičko, chci ti něco říct.
0: Milý hrabě, teď není čas na debatu.
2: Máše, na dvoře mě zastavil lékař. Ivan Kuzmič.
0: Kde ten se tu vzal?
2: Ve zraněné z Borodinské bitvy.
0: Hrůza.
2: A potřebuje několik povozů pro raněné. Prosil, jestli bychom snad my...
0: My přece nemáme žádné volné povozy. Všechny jsou naloženy.
2: No ano, ale jsou to věci, které se mohou nahradit.
0: Ale ne.
2: Ale oni ranění považ, kdyby tu museli zůstat.
0: Ale můj
2: Francouzi tu budou co nevidět. Víš, myslím, že naše knihy a nábytek...
0: Poslyšte, hrabě. Díky vašemu hospodaření, vaším hostinám v anglickém klubu, dovedli jsme to tak daleko, že jsme museli prodat většinu našich statků a teď poslední majetek dětí.
2: Hraběnčičko.
0: Ne. Sám říkáš, že je v domě věcí za 100 000. Já nesouhlasím, příteli. Já nesouhlasím. Ranění. Od čeho je tady vláda? Rastopčin. Ať se o ně postará.
2: Rastopčin. Má šer.
0: Podívej Lopuchinovi. Už před 3 týdny všechno odvezli. Jen my jsme takoví hlupáci. Když už nemáš se mnou slitování, tak si vzpomeň aspoň na děti. Nemůžeme je přece ožebračit.
1: Tati!
0: Co je, Natašo?
1: Správce přijde hned.
2: Dobře.
1: O čem to mluvíte?
2: Ale o ničem.
1: Já vím, o čem jste mluvili.
2: A co je tobě do toho?
1: Mluvili jste o raněných.
0: Hlava mi z toho praskne.
1: Maminko, viděla jsem je dole, to nejde.
2: Hraběnčičko.
0: Ale nechte mě. Vždyť to je náš poslední majetek.
1: Maminko, podívejte se z okna. Podívejte se na ně, oni tu nemohou zůstat.
0: Co vlastně chceš, dítě?
1: Maminko, odpusťte, prosím vás, ale nemůžeme přece odvést koberce a oni... Podívejte se na dvůr. To se nesmí stát.
2: To dítě to pochopilo. A vy, moje milá.
0: No, prosím, dělejte si, co chcete. Nechci vám překážet.
1: Maminko, maminečko, holubičko, moje zlatá.
0: A já to přece nechám.
1: Maminko. Tatínku. Smím dát rozkaz, aby sundali naše věci z vozu?
0: A ty nešťastné peníze.
2: Zaříž, co je potřeba. Utíkej.
1: Doktore, to je dobře, že jdete. Už je to zařízeno.
3: Opravdu?
2: Jistě. Vezměte si naše povozy, doktore. Nataša jenom zařídí, aby odnesli naše věci zpátky do domu.
3: Děkuju vám. Děkuju za všechny raněné.
0: Doktore, stalo se něco?
3: Nejdražší hraběnko, vidím v tom zvláštní řízení osudu. Přivezli jsme ho náhodou právě do vašeho domu.
0: Proboha, koho?
3: Knížete Bolkonského.
0: Pro smilování boží.
3: Je Bolkonský těžce raněn? Velmi těžce. Na smrt.

0: Moskva je u vašich nohou, sire.
1: Ano. Je to slavný den.
0: 2. září 1812.
1: Francouzská vojska vstoupí do Moskvy.
0: Otrhaná hladová zbídačka.
1: Ale budou v Moskvě.

0: Cvrč si. Pořád. Cvrč si. Pořád. Pořád.
1: Ležte klidně, kníže.
0: Kde to jsem?
1: Ubytovali vás na venkově.
0: Borodino.
1: Malé mytiště se to tady jmenuje.
0: Borodino.
1: Jsme blízko za Moskvou.
0: Granát. Oheň. Hrozně to bolí.
1: A vím. Ale jste živ, kníže. To je důležité.
2: Moskva je u vašich nohou a čeká na svůj osud, sire.
1: Stačí jediné mé slovo a je zničena. Jediné slovo! Je to poprvé, co jste delší dobu při vědomí.
0: Někdy nevím vůbec nic. Někdy vím, že to, co vidím, není pravda. Ale někdy myslím tak jasně a přesně, jak jsem ještě nikdy nebyl schopen myslet.
1: To je dobré znamení. Horečka vám už klesá. Tep skoro normální.
0: Doktore, slyšíte to taky? To nejsou cvrčci. To je hlas. Odtamtud.
1: Je to cvrče.
0: Ne, je to hlas od Borodina. Granát. Rána. A pak jsem toho člověka viděl na obvazišti, doktore. Doktore, co se s ním stalo? Žije.
1: Kdo? O kom to mluvíte?
0: Anatol Kuragin.
1: Kuragin.
0: Kuragin.
1: Ano, žije.
0: Žije. To je dobré.
2: Chcete opravdu zničit Moskvu?
3: Milosrdenství dovoluje sklonit se k přemoženým. Poslal jsem pro deputaci Moskvanů. Jsem ochoten je přijmout, promluvit k ním.
0: Kolik lidí jsem v životě nenáviděl. Chtěl jsem Kuragina zabít. A nikoho jsem tak nemiloval a nenáviděl jako... Jej. Teprve teď ji rozumím. Chápu, jak jí muselo být. Její trápení. Jak se musela stydět?
1: Musíte ještě spát.

0: ušetřím Moskvu. To jim řeknu. Na staré pomníky barbarství a despotismu. Napíši nová slova spravedlnosti a lidskosti. Nechtěl jsem a nechci válku. Jsem ochoten v Moskvě přijmout mír hodný mne a přijatelný pro všechny. Tato válka bude poslední. Nový obzor se objeví všem. Plný blahobytu a prosperity pro všechny. Evropa bude jediným celkem. Řeky budou splavné pro všechny. A všechna moře budou společná, armády budou rozpuštěny. A moje diktatura se skončí.
1: Ta vysoká věž, vidíte, naklání se, spadne. Doktor, bože. Tam ta bílá sfinga, hned u dveří.
2: Andrej!
1: Ta bílá sfinga má její obličej.
2: To jsem já!
1: Ne! Ty velké oči, ty její oči. Já vím, to je jen halucinace. Horečka, musíme myslet. Věcně a jasně chci vidět jí.
2: Andrej, to jsem já, Nataša.
1: To jste vy.
2: Teprve dnes jsem se dozvěděla, že jste tady.
1: Ten Valčík.
2: Nejdřív mi to neřekli, tajili to.
1: Komteso.
2: Ale pak mě nic nemohlo zadržet, musela jsem za vámi.
1: Nataša.
2: Odpusťte mi.
1: Miluju
2: odpust
1: tě.
2: Mi.
1: Co mám odpustit?
2: Odpust mi, co jsem udělala.
1: Miluju tě víc než tehdy.
3: Sire.
0: Ano.
3: Už 2 hodiny stojíte před Moskvou.
0: Čekám deputaci.
3: Žádná deputace nepřijde.
0: Jak?
3: Moskva je prázdná. Všichni z ní odešli. Nejprve bohatí, pak kupci, úřady, policie.
0: Moskva je prázdná?
3: Zůstali jen blázni, nemocní a ti nejchudší.
0: Ano. Moskva je prázdná. Tak. Tím hůře pro Moskvu.
4: Proč jste zůstal tady v Moskvě? Kdo jste, vaše jméno?
5: To vám nemohu říct.
4: Proč?
5: Nezáleží na něm.
4: Myslíte? Víte, proč jste byl zajat a z čeho jste obviněn? Jste obviněn ze žhářství a ze zákeřného zabíjení vojáků velké francouzské armády.
5: Nikoho jsem nezabil.
4: Brhl jste se na francouzského důstojníka s nožem v ruce. A kdyby nešla kolem vojenská hlídka...
5: Bránil jsem ženu! Mimochodem, pro mě naprosto cizí a neznámou ženu. Myslím, že obrana ženy před násilím je povinností každého člověka, pane kapitáne.
4: Věci.
5: Váš důstojník se k oné ženě choval
4: jako... Věci! Co jste vůbec dělal v hořící části Moskvy?
5: Šel jsem se podívat, co se tam děje.
4: Podívat. A znáte císařův rozkaz, že kdo bude přistižen při žhářství, bude na místě zastřelen?
5: Já Moskvu nezapálil.
4: Co jste tedy dělal na dvoře hořícího domu, kde jste byl chycen?
5: Zachraňoval jsem z toho domu malé dítě.
4: Vaše dítě?
5: Ne, cizí.
4: Čí to bylo dítě, jak se jmenovalo?
5: Nevím, nikdy předtím jsem ho neviděl.
4: Kde je to dítě?
5: Nevím, odnesla si ho sebou ta žena, kterou...
4: A tohle to vám máme věřit? Naposledy se vás tam, kdo jste.
5: Nemohu vám to říct.
4: Tak to si zodpovíte.

0: Co je s bratrem?
1: Myslím, že teď spí.
0: Spí? Je tady šef. Jak se mu daří?
1: Lékař říká, že se nic nezměnilo.
0: Pane Bože, prosím tě.
1: Marie, drahá Marie, jsem tak ráda, že jste přijela.
0: Pane Bože, pane.
1: Jak jste se dozvěděla, že jsme odjeli z Moskvy do Mytiščů?
0: Prosím.
1: Jak jste se dozvěděla,
0: ach, že... Promiňte, vydala jsem se na cestu hned, když mě váš syn řekl, kde Andrej je.
1: Ano, ano, Nikolaj. Psal nám, že vás odvezl z Lysích hor. Psal, že jste nesmírně moudrá žena.
0: Velmi mě u Smolenska pomohl.
1: Jsem ráda, že vám mohl pomoci. Že jste se poznali. Jsem tak ráda. Ale jste jistě po cestě unavena. Nechcete si nejdříve odpočinout? Nikolenku jsme už uložili. Je to krásné dítě.
0: Chtěla bych nejdříve vidět Andreje.
1: Ale má dráha.
2: Drahá Marie.
0: Natašo. Prosím vás. Řekněte mi všecko.
2: To je dobře, že jste tady. To je dobře.
0: Musím znát pravdu, než ho uvidím. Co je s ním?
2: Marie, je mu hůř.
0: Ne, Natašo. Ne.
2: Nejdřív měl horečky. Přes 40. Velké bolesti, halucinace, ale to přešlo. Pak se lékař bál sněti, ale i to jsme přečkali. Rána sice začala hnisat, ale lékař tvrdil, že to je normální průběh. Pak dostal zimnici, ale to všechno nebylo tak zlé. Před 2 dny se to stalo.
0: Však sama uvidíte. Zeslábl?
2: Ne, to ne. Pojďme.
3: Kníže Andrej už dvakrát v životě zakusil pocit strachu před smrtí. Teď už se nebál. Před 2 dny skončil zápas mezi životem a smrtí a smrt zvítězila. Andrej pochopil, že umírá a v klidu čekal na to, co měl podstoupit.
4: Vítám tě, Marie. Kde ses tu vzala?
0: Jak se ti daří, Andrej?
4: To se musíš zeptat doktora. Nikolenku si přivezla?
0: Ano. Chceš ho vidět?
4: Třeba. Jsi hodná, že jsi přišla.
0: Natáša mi vzkázala.
2: Marie přijela až z Jaroslavy.
4: Natáša. Je pořád u mě. Jak divně nás ten osud svedl, že?
2: Andrej, představ si, že Marie musela jet až přes Ryazaň.
4: Proč?
0: Moskva celá schořela. Úplně celá.
4: To je škoda. To je opravdu škoda. To pláčeš pro Nikolenku, Marie?
0: Ano.
4: Nač ten pláč? Marie, viděla jsi se s hrabětem Nikolajem Rostovem?
0: Ano. To on mi řekl, že jsi tady.
4: Psal, že se mu líbíš. Kdybys ho taky měla ráda. Bylo by dobře, kdybyste se vzali.
0: Andrej, nemluv o mně.
4: A co Nikoluška je zdravý?
0: Ano. Chce vidět tatínka. Těší se na tebe.
4: Ptáci. Nebeští. Nesej ani nežnou.
0: Co povídáš?
4: Pláčeš, Marie. Vždyť je to tak prosté.

0: Sedlák Ivanov, příslušník selského pluku hraběte Bezluchova, odsuzuje se pro zákeřné zabíjení vojáků Velké armády a pro žhářství smrti. Podepsán maršál Davu. Poručíku.
1: Střelci 68. pluku. Klíci zbraň. Pal!
2: Další.
1: Pal!
2: Další.
1: Pal!
2: Další.
0: Vy ano, vy co neráčíte říct své jméno. Nám je to jedno, umřete stejně. Máte možnost posledního slova.
3: Nemám co říct.
1: Ke zdi,
0: ke jménu císaře odsuzujete se...
1: Poznal jsem ho! Vím, kdo to je.
3: Mluv.
1: Dostanu milost.
3: Mluv.
1: Je to sám hrabě Pierre Bezuchov, vůdce sedláků.
3: Ručíš mi za to?
1: Svou hlavou.
3: To už moc neznamená.
1: Přísaha.
3: Jestli mluvíš pravdu, dostaneš milost.
1: Je to hrabě Bezuchov. Znám ho, přivedu svědky.
0: Poručíku, okamžitě hlásit jeho výsosti. Hrabě Bezuchov nalezen. Připraveni vykonat exekuci. Čekáme na další rozkazy.
4: Zatímco poručík spěchá oznámit tuto důležitou zprávu, čeká Pierre před popravčí četou na jednom nádvoří Kremlu. Kreml je téměř všechno, co zůstalo z Moskvy, kromě komínů spálených domů. Když byl Pierre Bezuchov odsouzen, setkal se jeho zrak na okamžik s očima maršála Davuta. Nemohl uvěřit, že tenhle člověk, který se na něj dívá tak lidsky, by ho mohl odsoudit k smrti. Ale i pušky v rukou francouzských vojáků se třásly. V jejich očích čte Pierre stejnou hrůzu, jakou cítí i on. A tu se mu v mysli vynořila otázka jako u Borodina. Kdo? Kdo je za to zodpovědný? Ti všichni trpí stejně jako já. Kdo tedy? Kdo to všechno způsobil?
0: Pozor! Ať žije císař!

0: Vaše jméno?
1: Bezuchov.
0: Jak mi můžete dokázat pravdu svého tvrzení?
1: Nechci vám nic dokazovat.
0: Proč pak?
1: Zastřelte mě, když myslíte, že vám to pomůže.
0: Tak tedy vy jste hrabě Bezuchov, velitel bandy partizánů.
1: Velitel domobraneckého pluku, který hájí svou vlast.
0: Proč jste vlastně zůstal v Moskvě?
1: Abych vás zabil, sire.
0: Zajímavé.
1: Kdysi jste byl revolucionářem. A teď se z revolucionáře Bonaparta stal despota Napoleon.
0: Přináším Rusku svobodu, milý hrabě. A Evropě velkou jednotnou říši. Jsem ochoten podepsat v Moskvě mír a zase jít. Stále ještě čekám na splnomocněnou deputaci.
1: Čekání je váš konec.
0: Vaši partizáni vraždí moje vojáky a vy jste si vzal na mušku mě. Bojuje se kordem, hrabě, ale vy bijete klackem.
1: Blaze národu, který ve chvíli zkoušky popadne první klacek a mlátí jim tak dlouho, dokud se jeho pocit urážky a msty nezmění v pohrdání a soucit.
0: Nezapomeňte, že jsem pořád ještě v Kremlu.
1: Město můžete obsadit, ale národ nikdy. Národ se buď podrobí, nebo nepodrobí. To nezáleží na dobyvateli, ale na národu.
0: A pořád vás ještě mohu nechat zastřelit. Kapitáne, dejte rozkaz.
2: Střelci 80. pěšího pluku!
3: Sire, vzpamatujte se na 4 zbytečné popravy. Byla to přece vaše vojska, co roznesla revoluci po celé Evropě. Zachraňte její slávu. Na co čekáte? 2000 verst od Paříže. Sire, občane Bonaparte, opusťte okamžitě Moskvu, utečte. Zima je před dveřmi, ledová ruská zima. Utečte, nebo z vás a z celé vaší slávy nezbude nic, vůbec nic. Nespoléhejte na náhodu a vezměte osud do svých rukou.
2: Líci, zbraň!
0: Stát! Zpátky!
2: Kroze, zbraň!
0: Osud? Nebo náhoda? Pro mě je náhoda, když vám teď daruji život. Pro vás to bude osudem. Monsieur Bezuchov, jste volný. Jste volný, Monsieur Bezuchov.

0: Vy nespíte?
1: Ne. Už dlouho se na vás dívám. Cítil jsem, když jste přišla.
0: Spal jste?
1: Nikdo mi nedá to měkké ticho jako vy.
0: To je dobře.
1: Když jste tu nebyla, zdálo se mi, že ležím v tomhle pokoji, ale nebyl jsem raněn. Byl jsem docela zdravý.
0: To je dobré znamení.
1: Byla tu spousta lidí a všichni křičeli a hádali se.
0: Proč se hádali?
1: Pro nic. Pro zbytečnosti. Pak odešli a já věděl, že za nimi musím zavřít dveře.
0: Proč?
1: Za dveřmi čekala ona.
0: Andrej, přestaňte s tím.
1: Vstal jsem a šel jsem ke dveřím. Věděl jsem, že na tom závisí všechno. Včas je zamknout. Nohy mi vypovídají službu. Nemůžu sehnout z místa. Za dveřmi stojí ona. Napínám všechny síly. Ale marně.
0: Prosím vás, už dost, Andrej.
1: Plazím se po zemi.
0: Byl to jen sen.
1: Ano. A v tom jste přišla vy. A s vámi to klidné světlo. A já se probudil. Miluju vás víc než všechno na světě.
0: Andrej, miláčku.
1: Někdy si myslím, mělo to být nebo nemělo.
0: Co?
1: Co pak mě osud přivedl k tobě jen proto, abych umřel?
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Natašo, miluju tě příliš.
0: A já tebe. Ale proč příliš?
1: Proč tak? No, co myslíš, ale opravdu upřímně. Zůstanu naživu.
0: Věřím tomu, věřím, věřím,
1: bylo
0: věřím.
1: Bylo by to příliš.

0: příliš krásné.
1: Dopis pro vás nejjasnější.
2: Oh, čti, holoubku, čti. Mám už slabé oči.
1: Jak si přejete nejjasnější?
2: Kdo je podepsán?
1: Napoleon.
2: Oh, čti. Čti, čti, čti.
1: Moskva, 5. října 1812.
3: Monsieur le prince Kutuzov.
1: Posílám k vám s tímto listem jednoho ze svých pobočníků, aby s vámi smluvil několik důležitých věcí.
2: Tak.
1: Prosím vaši výsost, aby věřila všemu, co řekne. Zvláště, až vám bude tlumočit city úcty a vážnosti, které k vám odedávna chovám. Znovu vám nabízím vyjednávání a přijatelný mír pro obě strany.
2: Tak.
1: Prosím Boha, aby vás chránil svou záštitou a těším se na vaši odpověď.
2: Podepsán Napoleon. Kdo přinesl ten dopis?
1: Generál Soult.
2: Dík němu, holoubku, a řekni mu, že ho nechci přijmout. Že ho nemohu přijmout. Řekni mu, že bych byl proklet svými potomky, kdybych přistoupil na jakékoliv vyjednávání. Taková je dnes vůle mého národa. Jdi.
1: Jak si přejete nejjasnější? Dobrou noc.

0: Dobrou noc.
1: Spíte málo a špatně, nejjasnější?
2: Ano, jako všichni staří lidé.
1: Jako všichni, co mají odpovědnost. Stále na vás chtějí, abyste zaútočil. Benningsen, generálové.
2: I car. Nechápou, že tím mohou jen ztratit. Trpělivost a čas jsou teď důležitější než zbraně a vojáci. Ani jablko se přece nemá trhat, dokud je zelené.
1: Když je zralé, spadne samo.
2: Tak. Francouzi budou žrát koňské maso.

0: Promiňte, nejjasnější, ale...
1: Nespal jsem. Co je?
0: Právě přišla zpráva. Napoleon...
2: Mluv!
0: Opustil Moskvu.
2: Napoleon? Určitě.
0: Nemůže být pochyb, nejjasnější.
2: Mluv!
0: V noci z 6. na 7. října. Bolchovitinov to viděl na vlastní oči. Nejdřív táhl Napoleon s gardou, za ním maršál Ney, ranění a zajatí, pak hlavní voj armády pod velením Murata.
1: Tak.
0: Generál Mortier vyhodil Kreml do povětří a kryje hlavní síly jako zadní voj.
2: Kam táhnou? Na Petrohrad?
0: Ne, zpátky na západ. Na Smolensk.
2: Hospodine, stvořiteli můj, vyslyšel jsi mě, díky. Rusko je zachráněno.

Francouzské vojenské jednotky se vlečou po staré smolenské silnici na západ. Už to není armáda. Jsou to jen bandy zlodějů. Zima a hlad je neúprosně ničí. Utíkají za Napoleonem domů pro následování neméně zbídačelou ruskou armádou. Vyprovodíme hosty, rozkázal Kutuzov. A především se začal starat o proviant a teplou výzbroj pro své vojáky.

0: Jako krev k srdci začaly do Moskvy proudit davy lidí. Všichni spěchali na zničená, vypálená místa, která se dříve nazývala Moskvou, aby tam přiložili ruce k dílu. Za týden bylo v Moskvě 15 000 obyvatel, za dva týdny 25 000 a za rok počet obyvatel převyšoval počet z roku 1812, z doby před vpádem Napoleona.
1: Pierre Bezuchov, jste to vy?
2: Já, hrabě Rostové.
1: Celý, živ a zdrav a zase v Moskvě.
2: Jdu kolem náhodou. Anglický klub znovu v plné kráse.
1: Jak vidíte, holoubku, nechte se přece obejmout a políbit.
2: Bůh vás pozdrav, hrabě.
1: Říkali, ale ani vyslovit to nechci. Drahoušku Petře Kiriliči, já jsem tak rád, že vás zase vidím.
2: Tak váš anglický klub znovu otevřeli.
1: Musíte být mým hostem, prosím.
2: Ne. Stavím se někdy.
1: Ne, hned teď, poobědváte se mnou.
2: A co hraběnka? A co Nataša?
1: No, to všechno je na dlouhé povídání a právě proto musíte se mnou poobědvat.
2: Ale já opravdu jen náhodou, hrabě.
1: Nejdřív mi řekněte, je to pravda, že vás Francouzi zajali?
2: Zajali, soudili, no a pak hnali s ostatními zajatci. Hodně jich cestou padlo, až u Vjazny nás naši osvobodili. Onemocnil jsem, proležel jsem 3 měsíce, no a teď... Teď jsem zase v Moskvě.
1: Živ a zdrav, Bohu dík. Ale vaše žena, slyšel jsem, že hraběnka Helena...
2: Ano, zemřela.
1: Tak mladá, krásná.
2: Dověděl jsem se to s velkým zpožděním právě, když jsem onemocněl.
1: O kolik drahých nás připravila ta hrozná válka. Musíte se u nás zastavit, Pierre. Navštívit naše dámy, potřebují zapomenout rozptýlit. Hraběnka ze všeho málem onemocněla. Ještě, že je u nás princezna Marie a malý Nikolaj. Přece jen nejsme tak sami. Musíte k nám přijít.
2: A Nataša?
1: Nepoznal byste ji.
2: Smrt Andreje?
1: Ano. No také je po nemoci. Zhubla, zeslábla, že z ní zůstaly jen ty oči. S nikým nemluví. No, nechme to.
2: Vzpomínal jsem na ní, na vás, na všechny.
1: No. A co vy, mluvte, jak se vám daří? Co máte v plánu? Co chcete dělat?
2: Nic. Budu žít. Co pak to nestačí?
0: Na cestě z Moskvy do Vjazny ze 73 tisíc vojáků francouzské armády zůstala polovina. Za Vjaznou se zubožené vojsko zhluklo v jeden proud, v jeden dav vedený jedinou myšlenkou. Pryč, pryč odtud. Dostat se

0: Polní maršál Kutuzov se stal středem dalšího obviňování. Car si přál, aby bylo s nepřítelem skoncováno rychleji. Pro následování je prý příliš pomalé. Kutuzov odmítl pokračovat ve válečném tažení za hranice země. Stal se pro cara nepotřebným. Zanedlouho zemřel. Teprve historie v něm poznala velkého syna ruského lidu.
1: Odpusťte mi, monsieur Pierre, že vás přijímám tak po domácku, jen ve svém pokoji.
2: Ale to přece nevadí.
1: Žijeme teď velmi skromně, s nikým se nestýkáme.
2: Tím víc si vyčítám, že vás ruším, princezno.
1: Ach, monsieur Pierre, nemluvte tak. Víte přece, že vás všichni rádi vidíme. Škoda, že vás už nemůže uvítat Andrej.
2: Představte si, že jsem nic nevěděl. Myslel jsem, že zemřel přímo na bojišti.
1: Ne, žil ještě celý měsíc. Nataša ho ošetřovala tu celou dobu v Mytiščích, kam jsme se vystěhovali.
2: Ano.
1: Měli jsme radost, když jsme se dozvěděli, že jste zase v Moskvě. Živ a zdrav. Byla to jediná radostná zpráva za poslední dobu.
2: Vrátil jsem se. Je mi, jako bych se po druhé narodil.
1: Jste nějaký jiný?
2: Snad. Princezno Marie, všecko, co jsem se o Andrejovi dozvěděl, vím jen z třetí ruky. Můžete mi povědět, moc trpěl.
1: Trpěl. A v posledních dnech o vás často mluvil.
2: Je to stejně zvláštní, že se musel dostat právě k Rostovovům.
1: Bylo to řízení boží. Víte, Pierre, zatím se o něm v našem domě nemluví.
2: Nataše?
1: Ano, zhroutila se.
2: Promiňte.
1: Povídejte o sobě, co je s vámi?
2: Žiju.
1: Tak vypravujte.
2: O čem?
1: Říká se, že jste jen v Moskvě přišel o 2 miliony rublů.
2: Možná. Ale získal jsem svobodu.
1: Jakou svobodu?
2: Ne, ne, nechme toho, prosím. Bylo by to ode mě příliš sobecké téma.
1: Proč? Vysvětlete mi to.
2: Já nemyslím svobodu v souvislosti se smrtí své ženy. Myslím to úplně jinak. Ale ne, ne, nechme to na jindy.
1: Tolik lidí přišlo o všecko. O majetek. O rodinu.
2: Víte, Marie, naše manželství nebylo právě nejlepší, ale Helenina smrtně zasáhla, nečekaně zasáhla. Když se dva lidé nepohodnou, jsou vždycky oba vinni. A vlastní vina se vždycky stává těžší před člověkem, který už není.
1: To máte pravdu, Pierre. Já...
3: Nikolenka ti chce dát dobrou noc, Marie, ale promiňte.
1: Ano, máme návštěvu, pojď dál.
2: Já nebudu zdržovat, půjdu.
1: Zůstaňte, hrabě, to je přece... Co pak vy nepoznáváte?
3: Monsieur Pierre.
2: Promiňte, ale to snad nemůže... To je skutečně...
1: Ano, je to Nataša.

0: Krvavý kal válečné vichřice se zvolna usazoval. Vzejde z něj sedba francouzské revoluce, kterou Napoleonova vojska roznesla po Evropě. A přijde den, kdy generace poznají kletbu válek a smetou je jako očistná bouře.
1: Natašo, prosím vás.
2: Ne, Pierre. Musím o něm mluvit. A s kým jiným než s vámi, vás měl opravdu rád. Je to poprvé, co o něm mluvím. Jednou mi řekl, svázat se s trpícím člověkem, to je věčné mučení. A já tenkrát, dřív než jsem to mohla uvážit, jsem s ním souhlasil. A on se na mě podíval tak. A já to tehdy řekla, já jsem to myslela tak, že je to strašné pro toho trpícího, rozumíte, Pierre? Tehdy chtěl ještě žít, bojoval se smrtí a já jsem řekla takovou hloupost. Tolik jsem mu to chtěla vysvětlit, ale pak už to nešlo. Už se to nikdy nedozví.
1: Natašo.
2: Už to nemůžu napravit.
1: Natašo, uklidněte se.
2: Chtěla jsem mu říct, je to strašné pro tebe, ale ne pro mě. Život bez tebe to není život, to radši trpět s tebou. Chtěla jsem mu říct, ale on už čekal na smrt.
3: Konečně jsem volná, Nikoluška už spí. Tak kde jsme to přestali? No, pokračujte, Pierre, vyprávějte o těch svých dobrodružstvích. Nebo jste už začal, Nataše, vyprávět?
1: Určitě by vás to nezajímalo.
3: Určitě se mýlíte. Víš, Natašo?
2: Ano, ano.
3: Prý jste mluvil s Napoleonem.
1: Mluvil. Ale pak jsem se dostal do horší společnosti.
3: Chtěl jste prý Napoleona zabít.
1: Naštěstí se to nepovedlo.
3: Proto jste byl zajat? Tak povídejte konečně.
1: Nerad na to vzpomínám. Byly to hrozné dny. Když nás osvobodili, dostal jsem se do Orla a tam jsem z toho ze všeho onemocnil. Lékaři tvrdili, že je to žlučová zimnice. Nesmysl. Byla to reakce na všechny ty hrůzy. Únava, špína, hlad. Bolest, smrt.
3: Válka nás všechny poznamenala.
1: Ale řeknu vám, že to přece jen k něčemu bylo dobré.
2: Dobré? K čemu?
1: Nevím, jak vám to mám říct. Víte všechno to, proč jsem se dřív trápil, za čím jsem se honil, to všechno je teď... Už to pro mě neexistuje. Není cíl. Je jenom vývoj. Život. Asi mi nerozumíte, že?
2: Ani já nemám žádný cíl.
1: Ne, nerozumíte mi, tak jsem to vůbec nemyslel. Lidé pořád naříkají neštěstí, útrapy. Kdyby mě teď v tuhle chvíli někdo řekl, chceš zůstat, čím jsi byl dřív, anebo prožít všechny ty hrůzy, zajetí ještě jednou. Nemám v duši. Chtěl bych znovu všechno prožít. Když nás něco vyšine z obvyklé cestičky, myslíme si, že je všemu konec. A zatím se tu jen začíná něco nového. Pokud je život, je i štěstí. Před námi toho je ještě mnoho a mnoho, mnoho. To říkám hlavně vám, Natašo.
2: Ano. Já bych také nechtěla nic jiného, než prožít všechno znovu.
1: Opravdu?
2: A nic víc.
1: Ale to právě není správné. Já přece nejsem vinen, že jsem živ a že chci žít. Vy, Natašo, také ne.
2: Ne.
3: Tak co je to, Natašo?
2: Ne, to nic není. Promiňte, já musím jít. Promiňte. Nezlobte se, Pierre!
3: Natašo! Chce být sama. Nesmíme ji rušit. Až se vypláče, bude jí líp.
1: Já... To jsem nechtěl. Proč jsem o tom začínal?
3: Myslím, že to přece jen bylo dobře.
1: Myslíte? Princezno, prosím, pomozte mi. Co mám dělat? Já vím, že Andrej byl můj nejlepší přítel. Já vím, že se k němu nemůžu a nesmím rovnat, ale... Co mám dělat?
3: Nic.
1: Já ani nevím, od kdy ji miluju. Ale jí jedině jsem miloval. Vždycky. Miluju ji tak, že si bez ní nedovedu představit život. Žádat jí o ruku teď. Já vím, že to nejde. Ale myšlenka, že bych ji snad přece jen mohl mít a že pro pasu tu možnost je strašná. Řekněte, princezno, myslíte, že by to bylo možné? Řekněte, co mám dělat. Proč mlčíte?
3: Přemýšlím o tom, co jste mi řekl. Je vůbec možné zapomenout? Asi ano. V jednom máte pravdu. Žádat jí o ruku teď, to nejde. Ale ani mluvit s ní o lásce teď nejde.
1: Co mám tedy dělat?
3: Napište rodičům. Rostovovi si vás velmi váží. A ostatní svěřte mě. Já vím... Vím, že vás má Nataša ráda.

0: Nataša se provdala za hraběte Bezuchova na jaře roku 1813 a roku 1820 už měla 3 dcery a jednoho syna. Říkám to dobře, Pierre?
1: Nataša je teď o hodně plnější. Málo kdo by v ní poznal bývalou štíhlou a hravou Natašku. Je to vzorná matka. Rodina je pro ní všechno. Rozumíme si.
2: Už nemám ani čas na to, abych si sedla ke klavíru a zpívala. Ale to nevadí. Vůbec to nevadí. A
0: všeobecně se říká, že Pierre je pod pantoflem, co myslíte? Je to pravda?
2: Je. Ale jemu to lichotí.
0: A co vy, princezno Marie?
3: Jsem už Rostovová. Žena Nikolaje. Mám dceru Natašku a syna Andreje a vychovávám po bratrovi osiřelého Nikolenku. Žijeme dobře a šťastně na Lysích horách. A můj muž Nikolaj se úplně změnil. Považte Nikolaj a stal se z něj výborný hospodář. Modernizuje zemědělství.
0: Je tedy mír. Opravdu šťastný mír.
1: Pokud je život, je i štěstí. Ale je to jen etapa vývoje. Je to život věčně se měnící. Nekonečný život, ve kterém stále něco nového vzniká.

Rozbouřené moře Evropy se uložilo do svých břehů. Vypadalo teď zcela klidně. Avšak síly hýbající lidstvem, síly, jejichž zákony nebyly tehdy ještě známy, pokračovaly ve své činnosti. Ačkoliv povrch historického moře vypadal nehybně, pohybovalo se lidstvo stejně nepřetržitě jako čas. Skládali a rozkládali se rozličné lidské vztahy. Dvojice poutala láska a rozlučovala smrt. Rodili se děti. Chystali se příčiny změn a rozkladu států, přemístění národů. Moře dějin se nekymácelo jako dříve, ale bouřilo v hlubině.

Osudy Pierra Bezuchova, knížete Andreje Bolkonského, komtesy Nataši Rostovové a dalších hrdinů dramatizace románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír nás po čtvrté a naposled zavedli do doby napoleonských válek. Tuto čtyřdílnou rozhlasovou epopej zdramatizovali z překladu Tamary a Viléma Sýkorových Jaroslava a Jan Strejčkovi. Autory stereoscénáře byli Jitka Borkovcová a Jiří Horčička, který měl také režii. V roce 1978 zvolil následující herecké obsazení. Autor Luděk Munzar, Pierre Bezuchov, Eduard Cupák, kníže Andrej Bolkonský, Viktor Preiss, kněžna Marie Jana Hlaváčová, hrabě Rostov Zdeněk Martínek, komtesa Nataša Daniela Kolářová, hraběnka Jiřina Petrovická, Napoleon Bonaparte Vladimír Ráš, Michail Kutuzov Ota Sklenčka a dále účinkovali Jaromír Spal, Bohumil Švarc, Vladimír Byčík, Jiří Pik, Vítězslav Jirsák, Vladimír Čech, Oldřich Janovský, Radislav Nikodém a Artur Šviha. Technická spolupráce: zvuk Jitka Borkovcová, záznam a střih Hana Jírová, zvuková a hudební spolupráce Radislav Nikodém a Artur Šviha. Asistentka režie Kateřina Hrdinová, natočeno v roce 1978 a uloženo do rozhlasového internetového audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. Hledejte sekci Hry a četba. Dobré a pokud možno ne už tak moc horké nedělní odpoledne vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. I nadále je s vámi Český rozhlas Vltava. Držet se ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísudem alkoholických nápojů, nepouštět se do žádné fyzicky ani psychicky náročné aktivity. To jsou, milí posluchači, rady, které jste nejspíš dnes už zaznamenali.

Dva. Bezkonkurenční a jedinečné kreace Tonyho Bennetta, program určený výhradně k intimnímu poslechu, pro rychle mizející chvíle, které patří jen dvěma lidem. To je gramofonová deska Tony Bennett Sings for Two, která se za okamžik roztočí na našem studiovém gramofonu. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Vojtěch Babka. V této tiché a zamyšlené náladě Tony Bennett představuje skladby, které za 6, 7 i více desetiletí osvědčily svou kvalitu a přizpůsobuje svůj dynamický styl něze a romantice, kterou si daná příležitost žádá. U klavíru mu v tom asistuje jeho dlouholetý doprovazeč, rodilý Londýňan a posléze naturalizovaný Američan Ralph Sharon. V duchu své spolupráce, jejíž kořeny se datují už do konce 50. let, ruku v ruce vykreslují mimořádně mocné hudební kouzlo. Neohromí nás ohlušujícím zvukem ani opulentními manírami, nepospíchají s tempy, mazlí se s každým tónem a nejjemnějším hudebním detailem. Většinu skladeb nejspíš známe, třeba z tanečních nebo ze starých nahrávek po rodičích. Na albu Tonyho Bennetta a Ralpha Sharona ale všechny mají intimní romantický kabát. Některé z nich lehce plynou a houpají se, některé jsou dotčeny smutkem. A výsledek? Ideální společník pro chvíle, které je nejlepší sdílet pouze ve dvou.

Na Vltavě posloucháme písně z desky Tony Bennett Sings for Two, na které ve slavných a známých písních dob minulých Tonyho Bennetta doprovází klavírista Ralph Sharon. Hvězdný americký zpěvák Tony Bennett o sobě poprvé dal vědět v roce 1951. První vlnu popularity zažil právě v 50. letech. Pak ho na dlouhou dobu nástup rockové muziky odsunul poněkud do ústraní, aby se na výsluní opět vrátil na sklonku let 80. Tony Bennett navazoval spolupráci s umělci o generace mladšími. Svou tvorbou pokořil několik rekordů, nazbíral na 20 cen Grammy. Závratný je i počet nahrávek, které za svůj život prodal. Bylo jich na 50 milionů. Na pověstném hollywoodském chodníku slávy má i Tony Bennett svou hvězdu. A s publikem se rozloučil v den svých 95. narozenin, 3. srpna 2021. A teď už má Tony Bennett opět slovo. Na klavír i nyní hraje Ralph Sharon.

0: Píseň Viktora Younga Street of Dreams dozněla. Tony Bennett zpíval Arlena, Rogerse a Younga. Dnes za klavírního doprovodu Ralpha Sherona. A to v pořadu, který pro vás u příležitosti 100 let od Bennettova narození, které spadá na 3. srpen, připravil Vojtěch Babka. Zněly také songy jako Bewitched, Nobody Heart Belong to Me, I'm Through with Love, My Funny Valentine, Where or When, A Sleeping Bee, Happiness is a Thing Called Joe, Mademoiselle, Just Friends a také úvodní I Didn't Know What Time It Was. Že 16:30 odpoledne už bylo ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, víme, a tak jedeme dál. Krásnou neděli všem, Romanům a Romeum zvlášť, ti dnes slaví jmeniny.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Dnešní vydání Klapky vysíláme v rámci filmového léta na Vltavě k letošním dubnovým 70. režiséra a scénáristy, o němž bude řeč. Výběr hudby Larse von Triera do vlastních filmů vás možná překvapí. Tento režisér a scénárista rád sahá po osvědčených písních 70. let, ale i po klasické hudbě, často s odkazem k umělcům, které obdivuje, anebo ke své vlastní filmografii. Tu nám v následující půlhodině přiblíží Kristýna Šrámková.
1: Klapka.
4: Lars von Trier říká, že film by měl být jako kámen v botě. Něco nepohodlného, co nutí člověka k reflexi vlastního života. A tak ve svých filmech akcentuje nejrůznější lidské vášně, pudy i deviace a jeho dílo je často označováno jako šokující a provokativní. Podobně působí i hudba v jeho filmech. Nesourodá, protikladná a vyvolávající otázky, ale zároveň vždy velmi trefně zastřešující celek. Von Trier je jedním z těch filmových tvůrců, kteří dokáží dokonale spojit témata morálního rozkladu se vznešenou krásou vážné hudby, kterou rád využívá. Na některé z jeho promyšlených soundtracků se, milí posluchači, podíváme v následující půlhodině. Příjemný poslech Klapky vám dnes od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková. Spoluzakladatel manifestu Dogma 95 se narodil 30. dubna 1956 v Kodani a vyrůstal ve velmi uvolněných poměrech bez pravidel a omezení, což, jak sám říká, mělo vliv na jeho pozdější tvorbu i psychiku. Filmem jako odrazem vnějšího světa byl fascinovaný od malička a první film vytvořil už v 11 letech. Z kraje 80. let studoval Dánskou národní filmovou školu, kde točil krátkometrážní filmy a už ty získaly první ceny. Hned po studiích vznikala jeho trilogie o zániku Evropy, Prvek zločinu, Epidemie a Evropa, která v roce 1991 vyhrála cenu Poroty na festivalu v Cannes i řadu dalších cen. V americké distribuci měl film Evropa název Zentropa. Stejně von Trier nazval i svou filmovou společnost, kterou o rok později s kolegou založili s touhou po finanční a kreativní nezávislosti. Seriál Království měl pak být zdrojem financí pro nově vzniklou společnost. První sérii natočil v roce 1994, druhou v roce 1997 a o 25 let později přišel se závěrečnou sérií Exodus. Tady je seriálové intro, které složil von Trierův dvorní skladatel Joachim Holbeck.

Dnes už kultovní seriál Království natočil von Trier se sépiovým filtrem a zasadil ho do prostředí královské nemocnice. Povedlo se mu celkem unikátní dílo, ve kterém mísí mysteriózní i hororové prvky s komediální nadsázkou, prolíná tu několik dějových linek a originálně přistoupil i ke kameře. Seriál bývá srovnáván s Lynchovým městečkem Twin Peaks. Von Trier poprvé spolupracoval se svým dvorním skladatelem a také švagrem Joachimem Holbeckem už na snímcích Média a Evropa. K seriálu Království pak napsal Holbeck hudbu, která výborně dokresluje tísnivost nemocničního prostředí a zneklidňuje diváka tím, co zrovna nevidí. Holbeck hudebně doprovodil několik norských filmů a mezinárodně známým se stal i díky dalším von Trierovým filmům. Holbeckova sestra, herečka, scénáristka a režisérka Cecilia Holbeck Trier byla za režiséra vdaná 8 let a zahrála si ve dvou částech jeho trilogie Epidemie a Evropa. My se ve von Trierově tvorbě teď podíváme do poloviny 90. let, kdy od své umírající matky zjistil, že jeho otcem není ten, kdo ho vychoval. Matka totiž chtěla, aby měl syn umělecké geny, takže jeho biologickým otcem je hudební skladatel Fritz Michael Hartmann. Toto zjištění se pochopitelně muselo odrazit i v jeho tvorbě. V roce 1995 společně s Thomasem Winterbergem představili manifest Dogma 95, založený na naprosté pravdivosti, purismu filmového řemesla a autenticitě. Jako první film, který von Trier natočil po založení hnutí Dogma 95, byl o rok později snímek Prolomit vlny. Jde o první část z trilogie Zlatého srdce, jejíž součástí jsou později také filmy Idioti a Tanec v temnotách. Film Prolomit vlny je rozdělen do 7 kapitol a epilogu. Každou z nich uvádí impresionistický panoramatický záběr krajiny, doprovázený hudbou ze 70. let. Takže na albu můžete slyšet třeba Suzanne od Leonarda Cohena, Deep Purple a nebo Roda Stewarta. My si z filmu poslechneme Jethro Tull a jejich píseň Cross-Eyed Mary z mého oblíbeného alba Aqualung.

Hlavní role ve filmu Prolomit vlny si zahráli Emily Watson, pro kterou to byl celovečerní debut, a Stellan Skarsgård. Příběh manželství hluboce věřící dívky Bess a Jana, který utrpí úraz s fatálními následky, je o míře sebeobětování se z lásky i síle víry. Film získal velkou cenu poroty v Cannes. Přestože tento film byl prvním von Trierovým filmem v rámci manifestu Dogma 95, porušoval zároveň mnoho pravidel hnutí, včetně použití kulis anebo dodatečně nahrané hudby. Cílem hnutí Dogma bylo totiž očistit filmovou tvorbu tím, že se zříká nákladných a speciálních efektů a úprav v postprodukci. Filmař i diváci se tak soustředí na příběh a herecké výkony. Za tímto účelem vypracovali von Trier a Vinterberg 10 pravidel, která musí každý film natočený v duchu manifestu dodržovat. Druhým filmem trilogie Zlatého srdce byly v roce 1998 Idioti. Explicitní snímek o komunitě lidí, která předstírá mentální postižení a provokuje tím své okolí i sebe navzájem. Ve filmu zazní motiv Sensánovy Labutě z cyklu Karneval zvířat. Tuto hudbu ale slyší jen diváci, ne filmové postavy, a von Trier tím porušil druhé pravidlo svého desatera Dogma 95, které povoluje pouze hudbu diegetickou, to znamená hudbu, která je přirozenou součástí filmového děje.

0: Film Tanec v temnotách z roku 2000 je závěrečným dílem von Trierovy trilogie Zlatého srdce. Hlavní roli československé emigrantky Selmy Ježkové si zahrála i zaspívala islandská zpěvačka Björk. Za svůj první a zároveň poslední velký filmový výkon získala v Cannes cenu pro nejlepší herečku. Celý film pak získal Zlatou palmu. Selma postupně přichází o zrak, ale všechny své síly i peníze obětuje tomu, aby její syn mohl podstoupit operaci a nezdědil stejný osud. Útěchu nachází hrdinka ve světě muzikálů, jejichž fantazijní atmosféra ostře kontrastuje s Trierovými syrovými dokumentárními záběry. Björk je autorkou všech písní pro film, které najdeme na albu Selma Songs. Píseň I've Seen It All, kterou si za malý moment pustíme, byla nominovaná na Oscara za nejlepší původní píseň a je o smíření se se slepotou. Verze z alba Selma Songs je duetem se zpěvákem skupiny Radiohead Tomem Yorkem, zatímco verze filmová je duetem s hercem Peterem Stormarem.
1: What is

Von Trier je scénáristou a režisérem trilogií. Po trilogii Zlatého srdce natočil v roce 2003 Dogville jako první část své plánované americké trilogie, ve které pracuje po svém s motivem USA jako se zemí neomezených možností. Dogville je strohý film natočený na jednom místě. Budovy jsou nakresleny křídlou na podlaze, což zesiluje obsah příběhu mladé ženy Grace v podání Nicole Kidman, která na útěku hledá útočiště v ospalém městečku hluboko v Rocky Mountains. Její naivita a dobrá povaha je však tímto puritánským městem zneužita. Soundtrack k filmu Dogville vyšel na jednom albu společně se soundtrackem z Manderley, což je druhá část nedokončené americké trilogie, kde se znovu objevuje postava Grace. Nicole Kidman tu vystřídala Bryce Dallas Howard, kterou můžete znát z filmu Vesnice M. Night Shyamalana. V obou filmech i na albu dělají Davidu Bowiemu společnost barokní skladatelé Vivaldi, Albioni, Handel a Pergolesi. My si poslechneme část hobojového koncertu Thomase Albioniho, který v Dogville dokresluje radost Grace při práci.

V roce 2009 natočil von Trier jeden ze svých nejkontroverznějších filmů. Hlavní role v Antikristovi si zahrála jeho často obsazovaná herečka Charlotte Gainsbourg a Willem Dafoe. Hudba je v tomto filmu spíš ponurým sound designem a složil ji režisérův dlouholetý zvukař Christian Eidnes Andersen. Hudebně zajímavější, aspoň tedy pro fanoušky Richarda Wagnera, je potom film Melancholia. Von Trier ho natočil v roce 2011 a co se hudby týče, umístil do něho pouze úryvky z předehry Wagnerovy opery Tristan a Isolda. Do hlavních rolí sester obsadil Kirsten Dunst a opět Charlotte Gainsbourg. Nápad na film vznikl během terapeutického sezení, které von Trier absolvoval v rámci léčby deprese. Terapeut mu prý řekl, že lidé trpící depresí mají pod silným tlakem tendenci chovat se klidněji než ostatní, protože očekávají, že se stejně stane něco špatného. Von Trier poté příběh rozvinul nikoli primárně jako katastrofický film, ale jako způsob, jak zkoumat lidskou psychiku v situaci katastrofy, v tomto případě obří planety blížící se k planetě Zemi. Koncept dvou sester jako hlavních postav vznikl na základě korespondence mezi von Trierem a Penelope Cruz. Ta napsala, že by s ním ráda spolupracovala na adaptaci jedné divadelní hry. Když se von Trier následně pokoušel pro tuto herečku napsat roli, dvě služky z předlohy se proměnily v sestry Justine a Claire z filmu Melancholia. Režisér tvrdí, že volba Wagnera pro tento film pramení z jeho fascinace spisovatelem Marcelem Proustem a jeho hledáním ztraceného času, kde se o Tristanovi a Isoldě mluví jako o největším uměleckém díle, které kdy vzniklo. Film začíná velmi efektním sestřihem stylizovaných zpomalných záběrů za zvuku Wagnerovy hudby, přizpůsobených jejímu tempu. Soundtrack potom nahráli filharmonici města Prahy.

Von Trier zpětně považuje melancholii za jedno ze svých nejslabších děl. V řadě rozhovorů ji dokonce přirovnává ke špatně transplantovanému orgánu. Domnívá se, že přílišná fixace na Wagnerovu hudbu vedla k estetice, která byla příliš emocionální a příliš podobná hollywoodským filmům, proti kterým se celý život snažil bouřit. Zatímco melancholia byla v očích von Triera považována za neúspěch, jeho další dvoudílný film Nymfomanka je, co se hudby týká, něco jako verze jeho vlastních největších hitů. Myšlenky a hudba, které tu používá, čerpají z celého filmografie. Takže ve filmu můžete slyšet Talking Heads, Rammstein, Labuť ze Sensánova karnevalu zvířat, kterou použil už v Idiotech, Frankovu sonátu pro housle a klavír, a nebo třeba jednu z Bachových chorálních předeher. No a samozřejmě tu najdete i Davida Bowieho. Úcta k němu prostupuje celou von Trierovou filmografií, stejně jako obdiv ke klasické hudbě. Výběr hudby v jeho filmech je vždy pečlivě kurátorován s velkou pozorností k detailu. Příkladem toho je i poslední skladba dnešní klapky, Valc číslo 2 ze Šostakovičovy svity pro varietní orchestr. Režisér ji použil už dřív v reklamě z 90. let a ve filmu Nymfomanka se objevuje opakovaně, zejména k dokreslení naivity hlavní postavy při objevování. Příjemný zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková a těším se s vámi na slyšenou zase za týden u Vltavské klapky.

Valc číslo 2 ze Šostakovičovy svity pro varietní orchestr uzavřel klapku Kristýny Šrámkové věnovanou hudbě ve filmech jednoho z

0: Další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Boděránky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Vizitka.
2: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Dojala mě zachovalost textů, přestože byly napsané na stroji. I na tom dekády starém zažloutlém papíře, ale jasně ukazovali potenciál pro zhudebnění. Dnes už se podobně kvalitní poetické texty v písních moc neobjevují, říká spisovatelka, zpěvačka a novinářka Cecílie Jílková, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, Karolíno, zdravím vás, zdravím i posluchače a těším se na povídání.
2: Já rovněž. Tak teď tradiční vizitka na úvod. Cecílie právě vydala debutové album Vyznání s texty své matky, spisovatelky Lenky Procházkové ze 70. let a právě k těm textům se vztahoval ten úvodní citát. Cecílie Jílková je taky dcerou spisovatele Ludvíka Vaculíka a vnučka scénáristy Jana Procházky. Po románové prvotině Cesta na drom, což byl utopický román, a několika scénářích pro seriál Kriminálka Anděl se 10 let zabývala především tématem zdravé stravy. Psala fejetony pro Lidové noviny a články pro lékařský magazín Sanquis. O svém dětství a dospívání v rodině disidentů vypráví v autobiografickém románu Otec Bůh a Matka Láska, kde píše i o vztahu svých rodičů, vyrůstání v prostředí chartistů a taky divoké atmosféře 90. let. Je rovněž novinářkou, spolupracuje mimo jiné s investigativní novinářkou Markétou Dobijášovou v rámci serveru Infakta. Zajímá ji téma cenzury a digitální identity. Svým debutovým hudebním albem Vyznání se, jak říká, vrací nejen k muzice, ale i ke svým rodinným kořenům. Vy, Cecílie, píšete, že ten příběh alba začal na podzim, kdy jste si poprvé přečetla téměř 50 let staré verše o lásce, touze a naději, které psala vaše matka Lenka Procházková během normalizace. Jak to, že jste se k ním dostala až teď?
3: No, to by mě taky zajímalo. Ale je pravda, že maminka je velice plodnej autor, má asi 40 knih a tak dále, takže toho napsala opravdu spoustu. A já jsem jako věděla z vyprávění, že když byla mladá, tak psala nějaké básně, písňové texty a něco z toho, že i bylo jako zhudebněno v nějaké tehdejší rockové kapele Eminence, ale nikdy, jako znala jsem třeba jeden nebo dva, jo, nějak, protože to už třeba někde zmínila. Nikdy jsem neviděla, kolik jich je a některý jsem teda, většinu z nich jsem neznala vůbec. Takže maminka teďka si zařizovala nový ateliér, píše nový román, třídila si papíry, stěhovala, že jo, něco vyhazovala a říká, hele, a tady mám takovýhle texty a teď mi to dávala s takovým pocitem, jako no, to je taková blbina, jo, to je takový, jako to, jako když jsem byla mladá, tak jsem si něco čmárala. Já jsem na to koukala, říkám, ty jo, mami, takovýhle texty se dneska už nepíšou, to je jako skvělý, to by jako určitě stalo za to by se jako skvělý. Ale zpívalo.
2: Například jo. Moje duše je pahýl střechýlu. To už jsou někdy slova, která se dnes vůbec neslyší.
3: Přesně, a teď si člověk jde googlit, se to střechýlu.
2: Je to tak. Je to rampou.
3: Ano. Takže je to velice pro mě, jako je to objev jednak, jak říkám, ty texty jsou moc krásný a takhle jako vystavěný důmyslně poetický texty v dnešních písničkách už tolik nevidíme, protože hlavně se tolik nespívá ten žánr, který se zpíval dřív. A my jsme schválně právě s tím digitálním tvůrcem DJ Kosou tomu dali i takovou retro podobu hudební, což si potom ukážeme a poslechneme.
2: Poslechneme si určitě. A právě pojďme k té podobě alba, protože vznikalo jako internetový projekt na cloudové platformě Bandlab, kde se propojily živé vokální nahrávky s instrumentací právě tvůrce DJ Kosa, digitálního tvůrce. Můžete mi ten postup víc přiblížit? To znamená, že vy živě jste zpívala a do toho DJ Kosa rovnou nějak míchal svou hudbu, ale to si musel nějak třeba připravit, ne? Naposlouchat si ty texty. A...
3: Bandlab je cloudová platforma, kde pokud poslouchá nás nějaký hudebník, muzikant, který byl někde ve studiu, tak to vlastně to rozhraní vypadá úplně stejně, jako když mícháte tracky ve studiu, až na to, že to je celý jako na tom cloudu. To znamená, vy můžete do svého projektu přizvat, kolik chcete lidí a můžou na ně něm online s vámi spolupracovat. Vy máte třeba připravenou zpěvovou linku, což nebyl náš případ. My jsme to měli naopak, že jsme měli nejdřív připravený ty tracky těch nástrojů. A ty DJ Kosa připravil, načrtnul i tu zpěvovou linku, ovšem s takovým jako automatickým hlasem, který nezní moc živě. A ten zpěvák si samozřejmě tu zpěvovou linku jako vypne a naspívá si to sám a třeba si to jako upraví líp, aby mu to šlo do pusy, upraví si třeba trochu melodie, frázování a tak dále. Může si tam jako v podstatě vymyslet, co chce, ale prostě instrumentaci už má hotovou. A pak se samozřejmě dělá mix, to znamená trošku to ladíte, kdy který nástroj zesílit a tak dále, nebo to trošku stříháte, ale v podstatě všechno to vzniká jakoby na tom cloudu a je na tom zajímavý to, že když se rozhodnete potom, že třeba chcete nějaký track nahradit, dejme tomu, je tam basová linka, tak kdyby třeba nějaký kontrabasista řekl, já bych to zahrál líp, tak vy vlastně ho můžete přizvat do toho projektu a on to vám může natočit do toho tu basovou linku a tak dále.
2: Protože tu basovou linku, kterou jste tam použili, tak to je udělala technologie.
3: Ano, ano. DJ Kosa používá nástroje strojového učení, to znamená, on si vlastně napromptuje, jakým způsobem by měla ta skladba znít, tempo, tóninu, všechny tyhle ty věci, kdy začíná první sloka, kdy končí, kde by bylo potřeba udělat nějaký bridge, jaké nástroje použít a potom to různě jako upravuje, variuje, jo, a tak dále, dokud nedosáhne té podoby, kterou on si jako představuje.
2: Takže vy dva živí umělci plus AI.
3: Ano, ano, přesně tak.
2: Tak si pojďme poslechnout první písničku, kterou pro nás vybrala Cecílie Jílková, která nyní debituje albem Vyznání. A ta první písnička se jmenuje Neskáču z okna, jestli nám ji nějak uvedete, Cecílie.
3: Tak určitě si musíme představit, že to je teda psáno v 70. letech, kdy mamince bylo kolem 20 let, měla nějaké první lásky, první zklamání a už tam můžeme poznat, že je to žena bojovnice.

0: Tak to byla píseň Neskáču z okna z alba Vyznání od Cecílie Jílkové a DJ Kosy. A DJ Kosa řekl k tomuto albu, že doufáte, že osloví co nejvíc lidí a bude moci posunout tvorbu dál a zapojit i jazzové hudebníky z masa a kostí, protože my jsme před písničkou mluvili o tom, že pouze dva živí lidé toto album tvořili a to jste vy a DJ Kosa, který napromptoval potom tedy tu svou představu, jak by měly znít ty tracky. A vy sama říkáte, že vlastně ta fúze AI a živých umělců, jak to pociťujete?
1: Já to pociťuju zatím jako takový demo, jo, to album, protože přece jenom, kdo má cvičené ucho, tak slyší rozdíl. Slyší rozdíl v kvalitě toho zvuku a tudíž a další věc samozřejmě je, že ta člověčina taky zní jinak. Jo, to znamená, my vlastně náš záměr je některé z těch písní nebo postupně třeba pomalu všechny dostat i do té podoby s těmi živými muzikanty, který si tam ty soula zahrajou trošku jinak a dostane se do toho trošku ještě jako jiný drive, protože ten rozdíl opravdu, jak říkám, kdo je muzikant, tak ví, že ten rozdíl je slyšet, že to nejsou, že to není živá kapela.
0: Když tedy ještě doplním zase DJ Kosu, tak říká, aby se propojilo všechno, minulost i budoucnost, tedy ty sedmdesátky a 21. století, stroj i člověk, technika i duše. Tak mě k tomu napadalo, jakým způsobem propojovat techniku a duši, aby jsme něco nemrzačili, tedy předně tu duši, myslím.
1: No tak já si myslím, že tohle je ideální případ, kdy vlastně ta AI vytvoří, jako kdyby, představte si to tak, jako kdyby vám generovala partituru a vy se tím můžete inspirovat, nebo se toho můžete držet víc, ale vlastně už to potom rozpracujete vy. Jo, takže ona je takový dobrý
0: hudební
1: pomocník.
0: Hudební skladatel, jestli si nervou trochu.
1: No vlastně. přesně tak, ale i hudební skladatel, já to beru jako z pohledu spisovatele, který si může nechat poradit s konceptem. Jo, že vy vlastně používáte toho, tu AI jako třeba nějakého učně, jo, nebo jako nějakého studenta a dáte mu zadání, řeknete třeba, pojďme si napsat bodový scénář k tomuhle, na tohle téma, navrhni strukturu. A pak říkáte, tohle je špatně. A podle toho, jak vlastně nedokonale to udělá ta AI, tak vy sám si ujasňujete, jak by to správně ale mělo vypadat ten text. Mm-hmm. Jo, to znamená vlastně...
0: Jakási konzultace, řekněme.
1: Ano, a pomáhá vám to myslet koncepčně. Jo, je to takový parťák, ale takový trošku na nižší úrovni, samozřejmě parťák. Jo.
0: A to je právě otázka, jestli na nižší úrovni, protože odborníci na AI i v souvislosti právě s celým, s různými obory umění, mluví o tom, že vlastně záleží na tom, jak ta AI je vytrénovaná, jak promptujeme ty dotazy. A že možná se blíží doba, nebo už třeba nastala, že prostě nerozeznáme, ať už výtvarné dílo vytvořené AI, literární dílo, anebo hudební. Co se dotýká přece vás jako tvůrce?
1: To určitě ano a taky si myslím, že se blíží ta doba. Já ještě si troufám říct, že jako redaktor nějakých textů umím rozeznat, když text psala AI a když ho nepsala, protože ona neumí napodobit různé styly. Já jsem dělala pokus samozřejmě, takže jsem říkala, napiš třeba fejeton jako Vaculík. No, bylo to směšný, jako vůbec to tak nevypadalo. Jo. A poznáte to i podle toho, že ona sama má prostě určitý jako nátisk, určitý styl, jo, takže já ve většině případů si jako umím rozeznat, že text je prostě z AI, ale samozřejmě už neumím rozeznat, jestli ten autor jenom použil nějaký jako koncept a nebo něco konzultoval s tou AI a pak to dopsal sám, to už jako nerozeznáte. Nicméně v jiných oborech si myslím, že jsme možná už tak daleko, že ta AI předstihla člověka, ale nemyslím si, že tímto oborem je umění.
0: Kde vidíte právě třeba etické limity AI?
1: Tak určitě v autorských právech, protože ta AI je natrénovaná na všem možným a přece byly žaloby, že jo, a tak dále. Takže
0: brání se autoři samozřejmě, aby se na jejich textech, na jejich tvorbě trénovala?
1: Určitě, ale myslím si, že se tomu nedá ubránit, že to je taková, jako, jak se říká, pastu zubní do tuby zpátky nevrátíte. A myslím si, že tak jako internet už nemůžeme vrátit zpět, takže ta AI nezadržitelně prostě tady s námi bude. A teď je otázka, jakým způsobem my ji uchopíme, jako z toho etického hlediska, jakým způsobem s ní budeme pracovat, jakým způsobem se rozhodneme jí trénovat, a to už je jako na nás.
0: No právě, vy jste teď takovou umělkyní, která vzala texty, které byly ještě opravdu psané psacím strojem ze 70. let na papíře, nikoli v počítači, a doplnili jste k tomu právě ty tracky a hudbu digitálně vytvořenou, napromptovanou. Tak co to je vlastně za přemostění, nebo co to je za projekt, jak to takhle jde dohromady?
1: No, je to, jak jsem říkala, je to takový experiment a asi nejlíp se mi to vysvětlí na tom, já třeba neumím vůbec kreslit, jo, ale mám představivost. Takže pro mě, když si napromptuju, co mi má AI vytvořit za třeba ilustraci, je to obrovský dar. Jo, a tam si troufám říct, že už se opravdu některé věci nedají rozeznat. Podle toho, co zvolíte za styl, třeba u toho obrázku, té ilustrace, když byste dělala jako fotku, tak je rozdíl poznat. A zvlášť, když jsou na té fotce lidi. Ale pokud děláte třeba kreslený ilustrace, tak ten rozdíl už poznat není. Jo, a jako pro mě, jako člověka, který by potřeboval třeba vytvořit ilustrace, ale sám si je vytvořit neumí, současně ani nemá nikoho, kdo by mu je vytvořil, nebo nemá ten budget na to, tak pro mě je to jako velký pomocník. Jo? Ale zase, já jsem ten, kdo vymýšlí, co tam na tom obrázku bude. Ona si něco umí vymyslet, ale vždycky bude spojovat jenom to, co už existuje nějakým způsobem. Já jsem ten, kdo musí mít tu inspiraci. Kdo musí, jo, nějakým způsobem, ten lidský mozek funguje prostě jinak. To znamená, taky to někde popisovala moje maminka, inspirace přichází z nenadání. Prostě najednou se podíváte z okna, vidíte nějakou situaci a hned vás to inspiruje k něčemu ve vašem vlastním psaní. Tohle AI nikdy umět nebude. Mm-hmm. Jo, takže ta inspirace musí vždycky vycházet od člověka a pak je to jako dobrý řemeslník. Je to jako když byste jako mistr přišel za žákem a řekl, tady to nakresli jinak. Jo.
0: Mluvíme-li o tom albu Vyznání, kdy jste zhudebnili tedy verše vaší maminky, tak jak to máte s poezí vy? Píšete? Jste poetická?
1: No, právě, že proto asi tak obdivuju ty texty, protože tohle mi moc nikdy nešlo. Já jsem třeba v 17 složila asi 4 anglické písničky.
0: V 17 psal básně a písně skoro každý.
1: No, přesně. Ale že by to bylo na téhle úrovni, to se říct rozhodně nedá. A potom jsem asi před 10 lety složila jeden český text s naší kapelou, která se potom rozpadla, a to jsme potřebovali udělat takový cover na Boba Dylana. Tam jsem to jako přebásnila, ale kompletně jako jiný význam jsem tomu dala. A to byl snad jediný text, který se mi kdy povedl, jo, jako psala jsem nějaký básničky i v češtině, ale jako kdysi, jo, třeba v těch 16, ale to bych dneska jako do písní použít nemohla, takže tam bych řekla, že na to nemám.
0: Když říkáme, že jde vlastně o váš návrat k muzice, ale i ke svým rodinným kořenům, tak vás od 3 let učil zpívat váš otec Ludvík Vaculík, chodila jste na sborový i solový zpěv, a teď tedy vaše první album Po letech psaní. Tak jak se to vlastně stalo, že jste najednou měla tu potřebu začít zpívat? Je to právě jenom impuls tím, že jste našla ty básně?
1: Ano, ten impuls přišel, ale já si myslím, že nám život posílá ty impulzy trošku jako takový drobečky jako na cestě, a je dobrý být vnímavý k těm signálům. Takže já vlastně si na tohle už dávám pozor, že vždycky zvažuju, není tohle to nějaký náznak, kudy bych se měla dát. Já jsem měla takový pocit, jako to tady asi slyšíte často, že ty sociální sítě už začínají být opravdu hodně toxický a že si potřebuju dát trošku digitální detox. No a hudba je perfektní digitální detox. I přesto, že samozřejmě jsme to dělali online, ale odpojí vás to od toho běžného scrollování na těch sítí a hodí vás to trošku, jako se trošku uzemníte se. Jo, tak asi tohle byl jako ještě vnitřní nějaká motivace, že jsem se těch textů chytla tak rychle, že jsem se prostě okamžitě vlastně do toho pustila.
0: Je zajímavé, jak vlastně, teď si říkám, jestli ty světy propojujete, nebo jestli vždy se od nich jakoby odstřihnete a začnete dělat něco jiného, třeba právě když mluvíte o sociálních sítích, tak na nich jste aktivní, nebo jste teď právě třeba, jak říkáte, dala se digitální detox a soustředila se mimo online svět?
1: Tak určitě dávám vědět, co je novýho, takže tam ty písničky dávám na ty sítě, ale moje aktivita se teda hodně snížila a myslím si, že lidi, co mě sledují, tak jsou dost překvapený, protože někteří z nich vůbec nevěděli, že zpívám, jo. Takže najednou se tam začaly objevovat úplně jako písničky jedna za druhou a ty lidi prostě, co to je. Jo, takže střídám to, no, neumím to moc propojovat.
0: Říká Cecílie Jílková, která vydala své debutové album zhudebněné texty její matky Lenky Procházkové, spisovatelky. A tak se tady zahrajeme další písničku, a to Vzkříšení, promiňte. A zase, jestli řeknete pár slov, prosím.
1: Tak Vzkříšení je hrozně oblíbená skladba a je to strašně zajímavý, protože ona vlastně nemá nijak jako zvláštní melodii.
0: Oblíbená, že tady má jaksi počet shlédnutí, nebo...
1: No, spíš tolik komentářů na to bylo. Jo, když vám lidi píšou, co dělali, když poslouchali vaši písničku, že vám třeba píšou, zrovna jsme na to doma tancovali. Nebo dneska jsem odpoledne jela autem a zapla jsem si to přes rádio nebo přes mobil jako v autě a teď jsem se dívala na tu krajinu a na to slunce a jo, když tohle s vámi ty posluchači sdílí, tak to znamená, že to nějakým způsobem zasáhlo a já si myslím, že to je rozhodně tím textem, který má mnoho slov a dokonce... Když jsem to potom mamince pouštěla, tak říkala, vidíš, a já jsem si ani moc neuměla představit, jak by se tohle dalo jako dobře zhudebnit, tolik toho textu je tam, tolik slov a má to zvláštní kouzlo, ta písnička. Myslím si, že to je trošku taková mantra, jo? Protože melodie se sice pořád opakuje, ale ten text to táhne dopředu, no uvidíte sami.
0: My jsme sice v adventu, ale proč se nepustit Vzkříšení, že?
1: Když štěstí odletí,

0: Dospívala Cecílie Jílková, píseň Vzkříšení, a právě Cecílie je hostem dnešní vizitky. Tady jste i také zase mluvila o tom během písničky, že k téhle písni máte i klip, který je ale celý generován AI.
1: Je to tak. K těm některým písním postupně vznikají takzvaná lyric videa, což jsou taková, řekněme, takové videoklipy druhého řádu, kdy vlastně jde hlavně o to, když by si to někdo chtěl zaspívat, tak vlastně, že vidí ten text na tom podkladu, třeba na obrázcích nebo přes nějaké video, a vlastně máte tam ty slova na jako hezky udělaný, jo, a to nebejvají klipy s vysokým rozpočtem. A já jsem teda u některých těch klipů používala videobanku, a v tomhle případě, protože jak jste slyšeli, tak ten text té písně je velice specifický, najít k tomuhle relevantní obsah by skoro nešlo. Takže jsem udělala takový pokus, že jsem nejdřív vyrobila s pomocí Midjourney, což je generátor obrázků, tak jsem vyrobila storyboard, kdy vlastně každá animovaná sekvence, tak ten první frame vy si jako vygenerujete v tom Midjourney s tím, že tam máte všude stejný styl, tam nastavíte, a v tomhle případě ten film noir, a potom to necháte zanimovat zase jiným modelem AI a vznikají vám takové 5-vteřinové jako animace, které potom si poskládáte, sestříháte tak, jak potřebujete. Je to zajímavý a jako rozhodně by to nemohlo se promítat někde v kině, protože to zase není takový umění, ale určitě je to skvělý v tom, když máte málo času a malý rozpočet, protože tenhle klip byl hotový za 15 hodin a stál $30.
0: Na stranu druhou právě říkáte, přece jenom je to ale klip jaksi druhé kategorie. Ano. I o tom albu mluvíte trochu jako o demo verzi, protože jestli to tady chápu správně, prostě vnímáte, že by ti živí umělci tu práci odvedli lépe.
1: Určitě, a taky vnímám, můj vztah k hudbě je takový specifický, že já nejsem moc jako interpret. Já nemám v sobě ten aspekt té show, což měl můj táta, že on rád vystupoval. Já to v sobě nemám, jo. To znamená, že buď to je to proto, že mě tolik nutil s ním vystupovat, a mně se to jako kdyby... ale že jsem saturovaná. Aha. Jo, aha. Že už tam nemám takový to, a tohle bych si ještě chtěla splnit, protože už se mi to stalo. Aha. Jo, takže já vlastně tu ambici jako vystupovat nemám, ale moje láska k hudbě je nejsilnější v tom aspektu, kdy právě tvoříte tu hudbu společně s jinými lidmi. Když tu hudbu tvoříte sám, jenom se strojem, tak tam není to souznění. Jo, hudba je souznění, že jo, souzvuk, a když tam jsou s váma ty lidi, kteří to nějakým způsobem tvoří, tak vzniká určitá jako chemie, jo, a tím vy se všichni nabíjíte, jo, asi je v tom
0: kterou taky... Kterou s umělou inteligencí tedy nevnímáte tu chemii.
1: Určitě.
0: Zároveň jsme v době, kdy si říkáme, že řada lidí a především mladých třeba používá AI i jako svého psychoterapeuta, jak to vnímáte?
1: No, to by, že jo, Tomáš Mikolov říká, prosím vás, to nedělejte, protože to je spíš psychopat než psychoterapeut, to nemá empatii, to je prostě jako jenom natrénovaný, aby vám to empaticky odpovídalo, ale neumí se to do vás vcítit. Takže to asi není dobrý nápad. No a jak říkám, jo, pro mě jako největší přínos té hudby je, když právě zažíváte živé hraní, nemusí být před publikem, ale vlastně tvoříte jakoby v jednu chvíli v jedné místnosti, a tam já jako dostávám největší dávku, dejme tomu, štěstí z toho. Jo, asi možná je to produkuje nějaký dopamin nebo něco, a to mě jako dává nejvíc.
0: Ale v tomto ohledu tady potom asi psaní je zase úplně jiná tvorba, poněkud osamělejší, než když mluvíte o té hudbě.
1: Ano, to je pravda. To je jiný druh. Řekla bych, že tam přichází ten pocit odměny, když je ta práce hotová, jo, ale když je ta práce v průběhu, tak se zapojují asi jiný části mozku a funguje to spíš jako třeba terapie. To říkal vlastně i můj tatínek, že psaní je terapie toho autora, a když se poštěstí, tak i čtenáře, což já samozřejmě se svojí knihou doufám.
0: Pojďme k vám právě jako k prozajíčce. Otec Bůh a matka Láska, tenhle autobiografický román vyšel v listopadu 2024. Tak jaká pro a proti jste zvažovala, když ve vás vznikal, nebo protože ten román je tak osobní?
1: Ano, já jsem vlastně vůbec nic nezvažovala, abych řekla pravdu. To bylo, no tak jak to říká ta moje maminka, že najednou to téma přijde samo. A ten přetlak je tak velký, že vy víte, že to napsat musíte, nebo vám nebude dobře.
0: Protože jsem se dočetla, že tomu vlastně předcházelo tomu psaní u vás opravdu jaksi i nějaká krize nebo vyhoření.
1: Já jsem byla přepracovaná, no. Já jsem byla, my jsme měli jsme firmu a ta firma se nám hrozně rozrostla, ale vedli jsme ji jenom dva. Měli jsme vlastně provozovnu na výrobu potravin zdravých, pak jsme měli aplikaci, kterou jsme vyvinuli a vedli, pak jsme měli e-shop, pak já jsem měla ty svoje klienty, do toho jsme vydávali ty knihy. Najednou toho bylo strašně moc a se to tak nějak jako navrstvilo, že já jsem prostě jako v podstatě ze dne na den vyhořela. A pak jsem se z toho tak asi rok dostávala a během toho roku najednou vlastně přišlo, ani se nedá říct nápad, to je vyloženě jako pokyn, že bych měla to napsat, tu knihu, ale ještě jsem nevěděla, o čem přesně ta kniha bude, ale věděla jsem, že musím začít.
0: A vy jste to už i zmínila, že se vypisujete z traumatu, že to je vlastně terapie, když se poštěstí, tak to bude terapie i pro čtenáře. Jak psát tedy, aby to nebyla jen terapie, ale aby to mělo i ten rozměr literatury, což se podle mého soudu vám podařilo?
1: No to si myslím, že to se nedá naučit asi. Já si myslím, že jediné, co se dá naučit, tak je... jako odstranit toho vnitřního kontrolora, toho vnitřního cenzora, to znamená odstranit ego a brát s pokorou tu inspiraci, která přichází. To znamená vlastně, ano, já jsem tam měla třeba okamžik, kdy jsem se jako vnitřně s tou knihou hádala a jsem říkala, opravdu tam mám napsat i tohle? To je strašně nepříjemný, já to jako nikomu ani neříkám, na to, že bych to někam napsala.
0: To mě napadlo, jestli jste neměla nějakou vnitřní autocenzuru.
1: No, jako pokusy byly. A ta kniha říkala, musíš to napsat, jinak to není jako hotový, jinak jako ty neodvyprávíš jako celý ten příběh, příčiny, následky, není ta mozaika, není hotová, chybí ti to prostě do té skládačky a nebude ti dobře, když to tam nenapíšeš. Musíš. Mm-hmm. Jo.
0: Můžete mě víc provést tím tvůrčím procesem, protože na jednu stranu tam je jasná struktura, střídání třeba textů vašich, ale také vašeho otce, vaší matky, dobových zápisů, výslechů a tak dále. A pak ten váš text, vaše zážitky, mu přece musela předcházet nějaká jasná úvaha anebo potom tedy jasná redakce.
1: Bylo to tak, že já jsem si říkala, no tak napíšu o těch devadesátkách, jo, a tak nějak jako naivně a trošku povrchně jsem si myslela, že to bude takový žánr jako Pulp Fiction nebo My děti ze stanice Zoo. A úplně prostě to šlo jiným směrem a to vám prostě opravdu už diktuje ta inspirace. Prostě vy jako kdyby slyšíte ty slova v té hlavě. Jo, a zapisujete je. A pak vám to řekne, a teď tam dej tohle, a teď tam dej tohle, teď sem patří tohle, teď víš, že to sem patří. Mm-hmm. Jo, takže takhle to přichází a je to strašně zajímavý. A jako jo, redakce určitě potom probíhá, musíme si uvědomit, že ta kniha byla psaná v roce 21, to znamená, už je to teda skoro 5 let. A mezi tím byla dvakrát přepisovaná, protože jednou mi ji vrátil redaktor Zdenko Pavelka a řekl mi, je vidět, že jste se hrozně rychle toho chtěla zbavit a odbyla jste ty nejdůležitější části a málo jste je vysvětlila a ten čtenář potřebuje pochopit, jak to bylo. Takže se k tomu musíte vrátit a přepsat to. Takže jsem to přepsala. No a podruhý jsem to přepisovala, protože my jsme nebyli schopni to vydat v našem nakladatelství během covidu, protože cena papíru šla o 60% nahoru. A takže ta kniha si počkala, až přišla teda nabídka z SPM Media a to bylo o 4 roky později, dejme tomu. A tam vlastně mezi tím se změnilo tolik věcí. Například, když jsem knihu psala, manžel byl ještě mezi námi. A když jsem jí potom psala znovu, přepisovala před tím vydáním loni, tak manžel už mezi námi nebyl a to bylo potřeba určitě do té knihy zahrnout, protože víc než polovina příběhu je o mém vztahu k mému manželovi.
0: Zároveň ta kniha je velmi hodně o vašich rodičích, tak když jste mluvila o těch momentech autocenzury a kdy kniha vám v tom dialogu řekla ne, tady prostě musíš tohle poodkrýt, tak jak moc jste přemýšlela o tom, co by třeba na to řekl váš otec a jak to přijme vaše matka?
1: Tak já jsem věděla, že maminka to přijme tak, jak to je, protože maminka je člověk, který projevuje lásku respektem vůči lidem a bere je takový, jaký jsou. To je taková ta přijímací láska, která si neklade ty podmínky.
0: Jo? Ty jste jí dala do titulu? Jako matka láska?
1: Ano. Mm-hmm. Takže tam jsem věděla, že problém nebude a co se týče táty, já jsem se snažila sama sobě v té knize odpovídat úryvky jeho textů, kdy vlastně, a ty úryvky jsou jako kdyby vysvětlením. Je tam třeba situace, kdy on mi píše nějaký dopis v době, kdy jsem byla v porodnici, mě ten dopis velice rozčílil a tak dále, ale pak hned je úryvek z jeho starého fejetonu nebo nějakého textu, který psal pro noviny, kde nacházíme vysvětlení. Proč mi ten dopis vlastně potom, později, jakoby napsal. Jo? Takže já jsem se pořád snažila hledat i ty odpovědi, hledat ty vysvětlení a na konci úplně knihy je můj takový rozhovor s ním, který už byl vyloženě jenom, že si představujete, co by vám vlastně ten táta odpověděl a zapisujete to, co vám jakoby zní v hlavě jako ta odpověď. Takže já jsem mu dávala šanci se k tomu vyjádřit a pak ještě, když ta kniha vyšla, tak jsem napsala takový fejetonek, protože jsme tady nezmínili, že vlastně moje psaní pro Lidovky začínalo, takže on mi řekl, napíšiš za mě poslední slovo a nikomu to neřeknem. Mm-hmm. Jo, a já jsem takhle třeba jednou ročně to slovo napsala a pak jsme to teda prozradili třeba v poslední větě, jo, nebo tak. Já jsem ten jeho styl docela měla jako na to nacítíte, když s tím člověkem jako žijete v jedné domácnosti nebo čtete ho, takže já jsem vlastně po vydání téhle knihy ten jeden fejetonek jako za něj, kde se k tomu vyjadřuje, napsala.
0: Mm-hmm. No a právě Ludvík Vaculík bezesporu měl výjimečný styl psaní, zvláštní slovosled, moravizmy a zároveň o sobě říkal, že se do psaní musí nutit, že je vlastně spisovatel z nedopatření. Jak to máte vy?
1: Já to mám jinak. Tak on se tím živil, jo, což jako já zaklepu, jako nemusím teďka v tuto chvíli. A vlastně nikdy jsem se tím neživila. Takže pro mě ono ve chvíli, i když něco hrozně milujete, ale stává se z toho zaměstnání, tak to tím bohužel trošku jako, jo, řekněme, že se vám to maličko jako zoškliví, protože musíte, ten pocit, že musíte, vždycky je v umění na škodu. Jo? Vždycky je lepší k tomu umění utíkat. Jo, což je můj případ, že já vlastně do umění jako utíkám, jo, já si tam jako, buď to si tam stavím světy, které neexistují, což byl ten první román, anebo právě si tam jako řeším nějaký věci sama se sebou, případně se světem a to je ta terapie.
0: A jde to, když máte tady práci na full time někde vedle? Ne?
1: Jde to špatně, jde to velice špatně, takže ten první román jsem psala jenom, když jsem byla nemocná, nebo jsme byli na dovolený, nebo tak, jde to špatně.
0: No a když potom ta kniha byla hotová, vy tam tematizujete hodně svoji závislost na drogách ve velmi útlém věku, dokonce předchází upozornění v knize, že nedávejte to svým dětem.
1: Číst.
0: Jako, že podívat se mohou, mm-hmm. Ano, na tu obálku, dobře. Mm-hmm. Ale aby to četli, tak přece jen co třeba, nebo když si maminka vaše přečetla tu knihu, překvapilo jí tam něco?
1: Překvapilo.
0: Že zkrátka netušila, protože když já jsem si ji četla, také už jako matka, vy jste také matka, tak jsem si říkala, jak to ta Cecílie udělala, jestli to bylo štěstí, nebo co to bylo, že prostě neskončila někde opravdu s nějakými fatálními následky.
1: Já myslím, že to bylo štěstí, no, že to bylo štěstí a už jsem taky odpovídala někomu, kdo mi říkal, ty jsi vůbec neměla půd sebezáchovy a já říkám, to ale není pravda. Já jsem půd sebezáchovy měla, ale já jsem byla tak pyšná, že já jsem si myslela, že já přece to zvládnu, že mně se přece to nestane. Jo, že když jsem třeba četla My děti ze stanice Zoo, tak to pro mě vůbec nebyl odstrašující případ. Mě to vlastně vůbec jako neděsilo, protože já jsem si říkala, tohle mně by se nikdy nestalo. Jo, a
0: jste pak dokonce říkala, že vás to skoro až jaksi lákalo.
1: No jasně, určitě. A proto v té knize říkám, nedávejte to číst nezletilým, protože když popisujete například účinky opiátů a popisujete je popravdě, tak to zní jako reklama na drogy. jo, a teď vy vlastně ale musíte k tomu říct to B, musíte říct, ale tohle všechno vám to zase vezme, jo, a tak dále, což ty děti ještě neumí jakoby pochopit a přesně si můžou říct, to zní dobře a to B, to se mi nestane. Hmm. A to jsem si přesně myslela já.
0: Hmm. A jakkoliv jste tady říkala, že vaše maminka vás nebo všechny přijímá tak nějak bez souzení, tak jak to je, tak jak jste potom třeba o té knize mluvili, nebo jaká byla její zpětná vazba?
1: Její reakce, tak ona samozřejmě to, že jsem měla problém s opiáty, věděla, protože ona byla ten, kdo na to přišel a kdo to začal řešit, ale nevěděla různé další věci, které se mi děly předtím a potom, a jenom mi řekla, že to je šílený, že jí to teda samozřejmě strašně mrzí, ale současně ona věděla, že já jí nic nevyčítám, protože jsem jí to neřekla a ona to neměla jak zjistit, a současně si myslím, že ta kniha, jestli něco říká velice jako důrazně, tak je to, že všichni v každý okamžik děláme maximum, co můžeme. To znamená vlastně, pokud jeden rodič odjede na stipendium umělecké a nechá dvě děti v Praze, jedno dospělé, jedno ano, tak v tu chvíli dělá maximum, co dokáže, co může. Jo, a neumí to udělat líp, a já se doufám, že v té knize je patrné, jak moc to jako zohledňuji jako autor.
0: Když jste právě říkala, že tam popisujete tady svou zkušenost s opiáty a že tam upozorňujete, aby to tady nečetli nezletilí, tak zároveň váš postoj je takový, že autor má být morálně zodpovědný za svoje dílo. Tak na těch miskách vah, svoboda tvorby, svoboda literatury, a jestli to trošku právě potom neomezuje tu tvůrčí svobodu, nebo jak o tom uvažujete?
1: Já si myslím, že autor
0: by měla
1: má
0: existovat nějaká tabu, nebo ne?
1: Já myslím právě, že ten autor má mít tu zodpovědnost a tu svobodu si má omezit sám. Jo, to znamená, autor by se měl umět, jako když je to potřeba, jako zautocenzurovat. Já jsem třeba nikdy nepřijala film Mechanický pomeranč a od začátku mě pobuřoval a do dneška si myslím, že neměl vzniknout vlastně. Jo, protože
0: takže máte taková díla na Indexu.
1: Jo. Jo, protože tam vidím, já to čtu jako exhibici autora na úkor diváka. Jo, a to si myslím, že by vznikat nemělo. Prostě nemá se psát egem.
0: A jako
1: se
0: kniha
1: psát
0: teda by to obstálo, nebo se vám nelíbila jenom ta filmová podoba?
1: Já jsem nečetla tu knihu, ale jako ta filmová podoba je tak jako explicitní, že tam určitě jako spousta lidí cítí nějaký odpor, nechuť, šok a tak dále.
0: Že právě zkrátka asi taky jde o to, o ten záměr, jestli tedy to téma, ať už je to závislost nebo nějaké další temné věci, které k životu patří, jestli jsou nějak glorifikovány, nebo jestli jsou prostě tematizovány i s těma rizikama.
1: No právě, proto mně přijde, že knížky, které glorifikují drogy, protože je to senzace, protože je to čtivý, nebo i filmy, tak to není dobrý nápad. Vždycky by tam z toho mělo by tam být to morální ponaučení, a teď jako nechci moralizovat, ale prostě ta pravda je taková, že to má strašné důsledky, a když my vlastně neřekneme tu pravdu celou, tak tím škodíme třeba například těm dospívajícím, kteří si to sami neumí jako domyslet. No.
0: Říká Cecílie Jílková, spisovatelka, zpěvačka a novinářka. A opět přišel čas na hudbu a my si připomeneme vašeho otce, protože si pustíme Smutnou neděli, tak jenom prosím, jestli uvedete, zpívá Ludvík Vaculík.
1: Ano, Ludvík Vaculík byl skvělý zpěvák, měl nádherný hlas, zpíval strašně rád, naučil mě možná stovky písniček lidových a zpíval taky rád ve všech různých jazycích. Měl zpěvníky v němčině a v různých dalších, v angličtině, maďarsky zpíval. Tahle píseň, její historie sahá až do 30. let v Maďarsku a je to píseň legendární, říká se jí že to je píseň sebevrahů, protože původní text byl válečný, byl velice smutný a ten text, který, a ten se moc jako neujal v tom Maďarsku, a potom vznikl další text v maďarštině, který byl o lásce a byl o nešťastné lásce, a legenda říká, že při poslechu této písně se maďarští důstojníci stříleli z nešťastné lásky. Nicméně píseň je tak krásná, že si našla cestu do celého světa, takže třeba v Americe ji proslavila Billie Holiday a už tomu dala jako tu jazzovou podobu, je tam úplně jiný text a u nás ji zpíval třeba Karel Gott.
0: Takže tady s tím ten morální problém nemáte, ale případně.
1: No protože ta píseň dostala tolik různých podob a tolik různých textů, že vlastně ten text, který zpívám já, už je úplně jiný, už je takový odlehčenější, ale ta píseň je velice krásná. Táta ji naspíval v Ostravském rozhlase na albu Radosti radosti, které vznikalo mezi lety 91 a 93. Já na tom albu s ním zpívám taky jednu písničku, kterou si dneska pouštět nebudeme, protože myslím si, že pouštět si hlásek desetiletého dítěte nemusíme tím posluchače Vltavy jako mučit.
0: Pustíme si vás současnou a ještě vás uslyšíme.
1: Ano, a pustíme si tu neděli, kterou táta naspíval jak slovensky, tak česky, a tahle je s textem tím českým, který neznáme od Karla Gotta, ale je to ta nějaká, myslím, starší verze nějaké české zpěvačky.

bude to lásko má, cesta má poslední. Oči své nezavřu.

0: poslední nedělí.
1: Ludvík Vaculík zaspíval Smutnou neděli. Vybrala tuhle píseň do vizitky jeho dcera, spisovatelka, zpěvačka Cecílie Jílková. Autorka knihy, která právě pojednává o ní a o jejich rodičích, Otec Bůh a Matka Láska. Co jste tedy, Cecílie, vlastně ve finále tím sepsáním knihy pochopila o sobě a o svých rodičích?
2: No, to bylo pro mě takový ten dílek do té skládačky na konci, kdy vy vlastně pořád jako vás to nutí psát a vy nevíte vlastně, co píšete. A já jsem tu souvislost mezi nějakým dětským traumatem, což je, lidé si myslí, že trauma je něco, co se nám stane, ale ono je to něco, ona je to adaptace na něco, co se nám děje. Jo, často je to trauma vzniká například smrtí jednoho z rodičů, případně nepřítomností jednoho z rodičů. Může to samozřejmě vznikat i v nějakých případech zanedbání, péče, zneužívání a tak dále. Případně třeba v rodině, kde se vyskytovala závislost, tak může vznikat trauma. A mě teprve u té knihy došlo, že závislost je způsob, jakým se někteří lidé pokouší vyléčit to trauma, protože trauma to je z řečtiny, to je rána, to je zranění. A existuje takový lékař Gábor Maté, který hodně mluví o souvislosti traumatu a závislosti. On říká, neměli bychom se ptát, proč vznikla závislost, my bychom se měli ptát, proč vznikla ta bolest, proč vzniklo to utrpení, na co vlastně jsme se adaptovali. Protože on sám, jeho rodiče zahynuli během holokaustu, on sám málem taky, on pochází z Maďarska a zasvětil v podstatě svůj život tomu vysvětlování souvislosti dětského traumatu a závislosti. Takže ten dílek do té skládačky, který ta kniha na konci rozkrývá, je právě tohle, aby jsme si dali pozor, jednak jako rodiče dětí a jednak případně jako někdo, kdo s nějakou závislostí se potýká, protože my si musíme uvědomit, že máme tady závislosti třeba na drogách, na alkoholu, to dobře známe, ale potom máme spoustu dalších závislostí, třeba na nakupování, na práci a to už nám přijde takové jako normální, ale ve chvíli, kdy nás to poškozuje, tak to, o tom musíme přemýšlet jako o závislosti, protože závislost je něco, co nám určitým způsobem pomáhá si třeba odpočinout od právě nějaké bolesti, aby jsme na to zapomněli a tak dále, ale ve chvíli, kdy nám to víc bere, než dává, tak o tom musíme přemýšlet jako o závislosti a pak je potřeba to řešit. Takže vlastně, tak jako jsem psala ty knížky o tom jídle, kde jsem na svém příkladu ukazovala, podívejte se, co jsem dělala špatně a jak se mi potom podařilo to vyřešit, tak i s touhle knížkou doufám, že se v tom třeba někdo najde a řekne si, aha, tady je klíč k tomu, proč já třeba mám problém s jídlem, proč se třeba přejídám, nebo naopak hladovím a tak dále, ale může to být jakákoliv jiná závislost, hazardní hry a tak dále.
1: Četla tuhle knihu vaše dcera, která tam také je a tuším, že jí tam 16 let na závěr, nebo kolik, tak
2: Ta dcera tu knihu nečetla, my jsme se domluvili, stejně jako já jsem měla dohodu se svými rodiči, že jejich knihy mám číst, až budu starší 18 let.
1: Ale vy tam máte vlastně to upozornění, tak to platí i na vaše dítě, že?
2: Platí to i na moje dítě a já musím říct, že já jsem si jako dítě tuhle hranici posunula až někam ke 30 u některých knih.
1: Tak
2: já
1: jste měli tuhle dohodu? Nebyla jste zvědavá dřív, když vám to zvlášť právě rodiče zakázali?
2: Nejste jako dítě zvědavý, nejste, protože vy víte, že by vás to zranilo, vy to cítíte. Že máte určitý vztah ke svým rodičům a že nejste připraveni na to třeba prožívat jejich vlastní bolest, nějakou tragédii nebo něco, když oni byli ve vašem věku, protože pro vás je to moc silný, protože ten rodič je bytost pro vás nejbližší a vy vlastně, jo, takže vy to odkládáte a pak si to přečtete třeba, když je vám 30, jo. Já jsem si některé knihy posunula až takhle, zvlášť ty tátovi teda, a i když jsme měli dohodu, že si to můžu přečíst dřív, tak já jsem to četla některý opravdu později. Mm.
1: A v tomhle ohledu, když jste mluvila o traumatu, tak to, co jste vypátrala o svém traumatu a o své bolesti, právě třeba i psaním této knihy, jak vás tedy ovlivnilo, co by matku?
2: Tak já si myslím, že jsem měla takový velmi, řeknu, kontrolující přístup k výchově už předtím, protože jsem prostě věděla, že když dítě nekontrolujete, tak se může, i když mu věříte, i když to dítě vypadá, že všechno je v pořádku, tak se může leco stát, protože moc dobře vím, jak vlastně já jsem vzbuzovala pocit důvěry ve svých rodičích, ale bylo všechno jinak. Jo, to znamená, jako když člověk ví, jaký divočiny dělal, když byl mladý a jak opravdu mu šlo někdy skoro až o krk, tak si dává velký pozor na to svoje dítě a tak nějak obecně prostě my to máme nastavený, že pravidla jakoby platí, máme mezi sebou hezký vztah, svěřujeme se, jsme trošku kamarádky v tom smyslu, že moje dítě mi říká i věci, které já bych teda jako dítě svým rodičům rozhodně neřekla. To mě jako těší, že máme tenhle vztah, ale současně pravidla musí platit.
1: Říká Cecílie Jilková, spisovatelka, zpěvačka a novinářka. Na závěr se pro nás vybrala píseň Vyznání z alba Vyznání. Tak prosím, jestli ji uvedete.
2: Je to píseň, která se mi strašně špatně se na ní zvykalo. Já jsem úplně jiný typ člověka, než je moje maminka. To, až si tu píseň poslechneme, tak posluchači pochopí. Moje maminka je takový typ, který je velice stoický a umí se smiřovat i s velkým nepohodlým úkořím. Zatímco já jsem trošku po tatínkovi a já jsem člověk, který bojuje. Jo? A tahle píseň moc vlastně není o tom bojovat, abych se nedostal až do fáze, že už bojovat nedokážu nebo nemůžu. A tohle, s tímhle se smířit vlastně, že a vžít se do toho, protože když to zpíváte, tak to musíte prožít. Tak to pro mě bylo hrozně těžký, zvlášť protože právě je to velice osobní, je to text mojí vlastní maminky a vy si říkáte, já bych jí tak strašně ráda pomohla, ale já už nemůžu, protože už se to stalo. A ještě navíc se to všechno stalo dřív, než já jsem se narodila. A ten pocit bezmoci vás jako přemáhá, jo? Takže pojďme na to.
1: Cecílie Jilková, děkuji, že jste přišla do studia. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte se hezky a přeju hezký advent.
1: Od mikrofonu se loučí a k tomuhle přání se připojuje Karolina Koubová.

0: vyznáním skončil hodinový rozhovor Karolíny Koubové se zpěvačkou, novinářkou a spisovatelkou Cecílií Jílkovou. Vizitka byla poprvé odvysílána v prosinci 2025. Nedělní podvečer s Českým rozhlasem Vltava může pokračovat i teď po 18. Máte-li chuť.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Jazzový podvečer.
0: Co se dělo v únoru letošního roku, konkrétně 8. mezi 18. hodinou a 19. večerní, máte možnost zjistit právě teď. Jestli sněžilo, si už nevzpomínám, ale mohlo by, aby nás repríza pořadu Jiřího Starého 9. srpna osvěžila.
7: Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

Dobrý den, dámy a pánové. K poslechu další jazzové půlhodinky vás vítá trojice prominentních amerických multiinstrumentalistů, rozvíjejících relativně košatou tradici newyorských saxofonových trií. Ústřední postavou tohoto nástrojově méně obvyklého seskupení je 66-letý brooklynský rodák, dnes už světově renomovaný jazzový improvizátor s neobyčejně bohatými muzikantskými zkušenostmi. Technicky takřka dokonalý a výrazově mnohovrstevnatý hráč na akustický kontrabas i elektrickou baskytaru, ale také výjimečně nápaditý skladatel, mimořádně šikovný aranžér a v tomto konkrétním případě jednoznačně dominantní kapelník John Patitucci. Nabízíme vám ukázky z jeho nedávno vydaného profilového alba Spirit Fall. Na němž participují ještě skvělý saxofonista Chris Potter a znamenitý bubeník Brian Blade.

Po přesvědčivě uchopených epických tématech Think Fast, Polestar a The Luge on the Southern Avenue si poslechneme Patitucciho liričtější skladbu Thoughts and Dreams a bezprostředně poté jeho titulní kompozici Spirit Fall. Ale ještě předtím, než se v rukou lídra rozezní elektrická bezprašcová pětistrunka, vám prozradím, že stylově i žánrově neobyčejně pestrá kolekce triových snímků basisty Johna Patitucciho, saxofonisty Chrise Pottera a bubeníka Briana Blada byla natočena 22. srpna 2024 v oblíbeném newyorském studiu The Bunker. Zhruba o půl roku později, konkrétně 14. února 2025, byla publikována na značce specializovaného britského vydavatelství Edition Records.

Vltavského studia Českého rozhlasu v Praze se s vámi loučí mistr zvuku David Dibelka a také autor tohoto příspěvku Jiří Starý. Mějte se dobře a zachovejte nám svoji přízeň.

0: John Patitucci a Spirit Fall. To byl jazzový podvečer vysílaný poprvé 8. února letošního roku. Připravil jej pro vás Jiří Starý a dnes jsme tento pořad reprízovali.
1: Četba na pokračování.
0: Vypravěč rozečteného románu se ve včerejší 16. kapitole pustil v závěru do pátrání po své ženě. Ocitá se pod ochranou křoví a stromů na okraji Wimbledonských luk. H.G. Wells, Válka světů, 17. část z 19. Z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák, v režii Vlada Ruska účinkuje Igor Bareš.

mokřině pod stromy jsem na své cestě do Leatherheadu narazil na houf žabiček. Jejich nezdolná chuť k životu byla i pro mne lekcí. A náhle, když jsem se pootočil s nepříjemným pocitem, že mne někdo sleduje, jsem v houští spatřil jakýsi přikrčený stín. Chvíli jsem jej pozoroval. Pokročil jsem pak směrem k němu, postava se napřímila a ukázal se chlap ozbrojený šavlí. Stál mlčky, pozoroval mne. Když jsem přišel až k němu, uviděl jsem, že je oblečen do stejně ušpiněných šatů jako já sám. Vypadal, jako by ho vymáchali někde ve stoce. Černé vlasy mu spadaly do očí, tváře potemnělé a umouněné, takže jsem ho zprvu ani nepoznal. Stůjte, křikl na mě. Odkud jste? Jdu z Mortlaku, odpověděl jsem. Zasypalo mě to vedle jámy, kterou si tam Marťané kopali kolem toho svého cylindru. Dostal jsem se odtamtud a utekl jsem. Tady není nic k jídlu, řekl. Tohle území je moje. Kam máte namířeno? Sám nevím, říkal jsem. Byl jsem zasypán 13 nebo 14 dní. Nevím vůbec, co se zatím dělo. Nejistě se na mě zahleděl a pak se náhle jeho výraz rázem změnil. Půjdu asi dál do Leatherheadu, pokračoval jsem. Měl jsem tam ženu. Vystřelil proti mě prstem. Tak přece jste to vy, vykřikl. Takže vy jste to tam ve Weybridge přežil? V tom okamžení jsem poznal i já jeho. A vy jste ten dělostřelec, co přiběhl k nám do zahrady. Klika, pravil. Jen si představte, že tu potkám zrovna vás. Napřáhl ruku a já mu ji stiskl. Já jim utek odpadovým potrubím, řekl. Všechny nás přece jen nedokázali pobít, ale není to ani 16 dní a vy jste zešedivěl. Z nenadání sebou trhl a ohlédl se přes rameno. To nic, to byl jen havran, řekl pak. Pojďte, zalezeme raději tamhle do křoví. Viděl jste tu nějakého Marťana? Zeptal jsem se. Odtáhli pryč, někam za Londýn, řekl. Počítám, že tam mají nějaký větší tábor. Když přijde noc, tak všude tamhle je obloha plná světel. A to jsou jejich světla. V té záři je Marťany vidět, jak se tam pohybujou, ale tady poblíž jsem je neviděl už 5 dní a předposlední noc, odmlčel se, aby dodal svým slovům důraz, se tam něco vzneslo do vzduchu. Podle mýho si asi postavili nějaký nový aparát a zkoušejí tam na něm lítat. To ovšem znamená pro lidstvo definitivní konec, řekl jsem. Jestli to dokážou, tak se prostě rozletí nad celou zeměkouli, muž přikývl. To jistě, dokážou to. Ovšem zase se tím trochu odlehčí nám tady. Není to pro vás dostatečný důkaz, že s člověkem je konec, tak jako tak? Pro mě jo. Jsme na kolenou, prohráli jsme. Zůstal jsem nevěřícně hledět do prázdna. Snad je to divné, ale mě tahle pravda ještě nedošla. Až do této chvíle jsem choval jakousi slabou naději, nebo lépe řečeno, držel jsem se celoživotního návyku nevzdávat se. Dělostřelec opakoval. Prohráli jsme. Ta slova zněla naprosto přesvědčivě. Teď už je po všem. Měli jen jednu ztrátu, jen jednoho jedinýho ztratili. Uchytili se tu náramně solidně a ještě přitom ochromili nejsilnější mocnost na celý zeměkouli. Rozdrtili nás. A přitom tohle je určitě teprve předvoj. Za nima přijdou další. Dostali nás a my jsme doválčili. Seděl jsem a tupě jsem zíral před sebe. Ona to vůbec ani není žádná válka, říkal dělostřelec. Nebyla to válka a není to válka. Stejně jako nemůže dojít k válce mezi člověkem a mravenci.
Někde si nějaký mravenečkové stavějí svý mravenčí městečka, prožívají svý mravenčí životy, svý revoluce, až pak najednou přijde člověk a ať se mu klidějí z cesty, a tak se tedy mravenci uklidějí z cesty. A zrovna tak je to teď s náma. Nejsme nic víc než ti mravenečkové. Až na jednu věc. A to? Na rozdíl od mravenců jsme k jídlu. Seděli jsme a dívali jsme se jeden na druhého. Co s námi zamýšlejí udělat, řekl jsem. Přesně na to jsem taky myslel, odpověděl muž. Potom, co se událo ve Weybridge, jsem se taky pustil k jihu, ale nepřestával jsem přemýšlet. Spousta lidí to strašně prožívala, rozčilovali se, jenže já na nějaký pláče moc nejsem. Nejsem žádný vojáček z operety a ať vám ji servírujou, jak chtějí, smrt je zkrátka smrt. A přežije jen ten, kdo umí myslet. Díval jsem se, jak se všichni ženou na jich. A pak si povídám, tímhle směrem proviant dlouho nevystačí. A obrátím to rovnou na druhou stranu. Tak jsem prostě za Marťany, jako táhnou vrabci za člověkem. Všude jinde lidi hladovějí, tlačej se jeden na druhýho, střečkujou. Uviděl výraz na mé tváři a rozpačitě se zarazil. No, spousta se jich určitě dostala do Francie, aspoň ty, co měli nějaký peníze, dodal. Tady je jídla habaděj, v obchodech plno konzerv, víno, alkohol, minerálky, všeho dost. Jen vodovod je prázdnej. Tohle jsou inteligentní tvorové a jak to tak vypadá, budou nás asi chtít zachovat, co by potravu. Nejdřív nám všechno pěkně roztřískají, lodě, stroje, kanóny, města, všechen pořádek a organizaci. Kdybychom byli tak malí, jako ti mravenečkové, tak bychom snad ještě mohli nějak proklouznout, jenže to my nejsme. Všechno je na nás moc nemotorný, velký, takže se tomu ničení nedá zabránit. To je jistota číslo jedna. Mám pravdu? Ach, kývl jsem na souhlas. To se ví, všechno mám perfektně promyšlený, takže dál. V současné době si nás odchytávají tak, jak potřebujou. Marťanům dnes stačí ujít pár mil a už mají před sebou nějaký ten prchající houf. Viděl jsem taky jednoho, jak rozebírá domky pěkně kousek po kousíčku a přitom prohledává zbořeniště. Ale tohle dlouho dělat nebudou. Jakmile se vypořádají s veškerou naší artilerií a s loďstvem, začnou nás odchytávat systematicky. Budou si vybírat ty nejlepší z nás a ty budou chovat v klecích a podobně. Rozjedou to, co nevidět. Přísám Bohu, oni se do nás vlastně ještě vůbec pořádně nedali. Teprve to začne. To není možné, vykřikl jsem. Všechno teprve začíná, pokračoval muž. To, co se zatím stalo jen proto, že jsme nebyli natolik moudrý, abychom zůstali pěkně sticha. Otravovali jsme je kanonádou a podobnýma pitomostma. A stalo se to taky kvůli tomu, že jsme ztratili hlavu a hnali se po tisících někam jinam, kde stejně nebylo o nic bezpečněji než tam, kde nás to zastihlo. Nechtěj nás teď vyplašit, vyráběj si zatím ty svý mašinky, veškerý zařízení, co si nemohli přivést sebou, chystaj všechno pro ostatní, který je budou následovat. Místo slepýho pobíhání sem a tam, místo schánění dynamitu pro tu vzácnou možnost, že by se nám snad některýho Marťana mohlo podařit vyhodit do povětří, by jsme se radši měli přizpůsobit novým okolnostem. Není to samozřejmě přesně to nejlepší, co by si člověk mohl přát pro lidstvo, ale za to je to v souladu s faktama. Velkoměsta, národy, civilizace, pokrok, s tím vším je konec. Je dohráno a my jsme prohráli. Ale jaký potom má ještě smysl žít? Opáčil jsem. Dělostřelec se na mě chvilku díval. No, nějaký ten milion let se sice nebude konat žádnej pitomej koncert, nebude existovat žádná královská akademie výtvarných umění a nebudete si moct objednat žádný dobroty v útulným restaurantu. Jestli jste na různý radovánky, tak ty už se asi konat nebudou. A jestli máte salonní manýry a vadí vám, když si někdo u stolu bere nahrášek k vidličce i nůž, jestli vám
vám je protivný. Když někdo nemluví akorát spisovně, tak na to všechno radši zapomeňte. Už to nebude k ničemu dobrý. Chcete snad říct? Chci říct jen tolik, že chlapi jako já přežít dokážou. Přežít a zachovat tím rod. Já vám říkám jedno. Mně se žít chce. A jestliže se nepletu, tak i vy sám, co nevidět, přiznáte barvu. My se jen tak vyhladit nedáme. A taky se nemíním dát chytit a ochočit a vykrmit jako nějaký kus dobytka. No představte si, že na vás sahají ty jejich hnědý chapadla. Brr. Než se nám zase naskytne příležitost to napravit, budeme se muset dost učit. A především jde o to, jak přežít, aby jsme na to učení měli vůbec čas. Chápete? Díval jsem se na něj, uchvácen jeho rozhodností. Pane Bože, zvolal jsem, z vás mluví opravdický chlap. Stiskl jsem mu ruku. Že mám pravdu, řekl a oči mu zářily. A co dál, zeptal jsem se. Především, kdo chce uniknout, ten bude muset být dobře připravený. Ne každý z nás se dokáže vrátit k životu divokýho zvířete. A nic jiného nás nečeká. Proto jsem si vás tak prohlížel. Měl jsem určitý pochybnosti. Vy jste pravda štíhlej, humbenej. Nebyl jsem si jistý, jestli jste to opravdu vy. Nikdo z těch lidí odsud nebyl k ničemu. Nemají ponětí, co je to mít svou hrdost, o něčem snít a něco chtít. Stovky jsem jich vídal, ráno kus chleba do ruky a honem do práce, jen aby stihli vláček, aby je pro Krista pána nevyhodili ze zaměstnání, kdyby ho snad nechytili. No pak robota, do který se ani neopovážili pokusit trochu vniknout. Pak zase honem domů, co kdyby přišli pozdě k večeři, to by bylo. Po večeři pěkně sedět doma a pak jít pěkně spát se zákonitou manželkou. Ne, že by ji měli tak moc rádi, ale když ona má nějaký ty peníze a to je jejich jediná jistota na tom jejich kvaltu životem. Pro jistotu ještě životní pojistku a ještě nějakou malou investici pro strejčka příhodu. A v neděli strach, co přijde potom. Jakoby peklo existovalo kvůli králíkům. No, tak pro tyhle lidičky budou Marťani představovat úplný požehnání. Pěkný prostorný klece, strava, po který se ploustne, péče o další rozmnožování, starosti, veškerý žádný. Týden nebo dva se proběhnou s prázdným žaludkem někde po polích a pak se ještě rádi dají pochytat. Úplně se jim to pak bude líbit. Budou se divit, jak to vlastně lidi dělali předtím, než se jich ujali Marťani. Všechny si takhle umím představit. Pivní hrdiny, sukničkáře, šumaře, všechny. Pravil s ponurým zadosti učiněním. A co nastane všelijakých výlevů, citů a zbožnosti? Teprve teď tomu začínám rozumět. Spousty jich prostě přijmou věci tak, jak jsou. Hlavně takový ty tupí tlouštíci. Ale hromada jiných zase bude trpět pocitem, že by to tak být nemělo. Že by měli něco udělat. A jak si začne kupa lidí myslet, že by se něco mělo dělat, tak se všichni rození slaboši a ti, z kterých nadělali slabochy, všelijaký ty komplikovaný úvahy, rychle obrátějí na nějaký to náboženství, který od vás nechce faktickou činnost. Podrobějí se pro následování, odevzdají se do vůle páně. To už jsem sám asi taky zažil. I exploze zbabělosti má nějakou sílu. Jenomže je to energie obrácená dočista na ruby. Z klecí se žalmy a nábožný písně a pokora jen polinou. No a těm, co nejsou takovýhle prostáčci, zbyde, jak se tomu říká, erotika. Odmlčeli jsme se. Marťan si určitě řadu z nich ochočí, naučí je všelijakým kouskům. Kdo ví, snad jednou propadnou i sentimentalitě nad nějakým tím chlapečkem, který ho měli za hračku a který pak dorostl na porážku. A některý si možná i vycvičej k lovu na nás.
Ne, zaprotestoval jsem, to není možné. Žádný lidský tvor... Prosím vás, co si budeme nalhávat, k čemu je nám to dobrý, stál na svém kanonýr. Jsou lidi, kteří to budou provozovat s rozkoší. Byl by úplnej nesmysl předstírat si, že to tak není. Přitakal jsem jeho přesvědčení. Dejme tomu, že by přišli třeba za mnou, řekl. Pane bože, co kdyby s tím přišli zrovna na mě? Ponořil se do chmurných úvah. Nenapadlo mne nic, co by se dalo proti tomu namítnout. Před marťanským vpádem by nikoho při srovnávání nenapadlo zapochybovat o mé duševní převaze nad ním. Na jedné straně já, erudovaný a uznávaný autor filozofických prací, na druhé on, řadový voják. A přece teď právě on přesně sformuloval rozbor situace, kterou jsem si já zatím ani zcela neuvědomil. A co podniknete? Zeptal jsem se náhle. Zaváhal. To máte tak, řekl. Co je vůbec třeba podnikat? Musíme dát dohromady takové podmínky, za jakých bude člověk moct dál žít. Rodit děti a mít dostatek bezpečí, aby je mohl taky vychovat, že jo? Moment, hned objasním. Jak si myslím, že by to šlo udělat? Ty kročí z nás čeká osud všech krotkých tvorů. Za pár generací budou pěkně vypasený, budou jako malovaný krev a mlíko a na draka. Riziko je, že my, kdo se udržíme na svobodě, prostě zdivočíme, že zdegenerujeme, že se z nás stanou hodně velký zdivočelí krysy. Podle mě přejít do podzemí, to znamená jít doopravdy pod zem. Uvažoval jsem o stokách. To se ví, kdo stoky nezná, ten si je představuje jako něco strašného, ale pod Londýnem jich jsou míle a míle, celý stovky mil. A při takhle vyprázdněným Londýnu budou po pár deštivých dnech všechny čistěnký a vonavý. V hlavních stokách je v každém případě pro každého místa a vzduchu až dost. Pak jsou tu všelijaký sklepy a podzemní skladiště, ze kterých se dají prokopat spojovací cesty do stok. A co železniční tunely, co podzemní dráha. Už je vám to jasný? A bude třeba dát dohromady pořádnou partu, schopný chlapy, kterým to myslí. Nebudeme brát žádnej neřád, který nám voda připlaví. Slaboši, ti půjdou zas ven, na vzduch. Tak jako jsem měl jít já, ano? No, musel jsem si vás přece trochu oťukat, ne? Nebudeme se hádat, pokračujte. Ten, kdo zůstane, bude poslouchat na slovo. Schopný ženský, který to mají v hlavě v pořádku, ty budeme potřebovat taky. Jako matky, jako učitelky. Žádný sentimentální dámy. Žádný očička obrácený k nebi. Život teď nebude zadarmo. Kdo je nepotřebnej, kdo je nemotornej, kdo bude proti nám, ten si ho nezaslouží. Ten ať si pomře. Ať se mu ani žít nechce. Je to vlastně zrada žít jen pro ostudu lidskýmu rodu. Takovej člověk ani nemůže být šťastný. Konec konců, umřít není nic tak hroznýho. To z toho dělají právě jenom zbabělci. Soustředíme se do všech podzemních prostor. Možná, že utvoříme systém hlídek a vydáme se tu a tam i na povrch, když marťani zmizejí z dohledu. A takhle zachráníme člověka a jeho rod. Jenže uchránit život rodu, to samo o sobě ještě nic neznamená. Jak už jsem řekl, to by se z nás staly jen o něco větší krysy. Podstata je v uchování a rozšíření našich znalostí. A tady bude řada na lidech, jako jste vy. My tam dole budeme muset vytvořit bezpečný skrejše a sníst tam všechny knížky, co stačíme. Žádný romány, žádný básničky, jen faktický myšlenky, jen holou pravdu. To už bude na vás. Hlavně si musíme zachovat znalosti z přírodních věd a musíme se z nich naučit ještě víc. Musíme ty marťany dobře sledovat. Někteří z nás mezi ně budou muset jít na zvědy.
Až to všechno poběží, tak možná půjdu i já. Dát se jako chytit, myslím. A nejdůležitější věc, musíme je nechat absolutně na pokoji. Musíme je přesvědčit, že pro ně nepředstavujeme žádný nebezpečí. Artilerista se odmlčel. Možná se ani nebudeme muset tak moc učit. Představte si, jak najednou 4-5 jejich bojových strojů vyráží kupředu, paprskomety šlehají hned sem, hned tam a žádnej marťan uvnitř. Žádnej marťan, ale lidi, kteří se s nima naučili zacházet. Toho bych se já docela dobře mohl dožít, až se těch mašin zmocněj lidi. Představte si jen tu nádheru, mít takovej stroj v ruce, paprskomet připravený k palbě. Co na tom, jestli člověka nakonec roztřískají na padrť? Takovejhle vejpad by mi za to stál. Dokážete si je představit, jak spěchají, jak funějí a troubějí a svolávají všechnu tu svou techniku? Něco se děje, něco se porouchalo, ne? A prásk a bum, ratata a prásk. Zrovna když se do těch mašin soukají, šlehne do toho termopaprsek a vydá. Člověku se zase vrací vláda nad jeho světem. Nějakou chvíli jsem byl zcela unesen tou dělostřelcovou představou budoucího údatenství, jeho sebejistým tónem, odvahou, s jakou vystupoval. Bez váhání jsem uvěřil, jak v jeho předpověď osudu lidstva, tak i v uskutečnitelnost jeho ohromujícího plánu. Čtenář, který si pomyslí něco o lehkověrnosti a pošetilosti, nechť si laskavě uvědomí rozdíl mezi sebou a svou situací, mezi poklidnou četbou, kdy lze snadno soustředit veškeré myšlenky na daný problém, a mezi mnou, zalezlým ve strachu do křovisek. Strávili jsme v tomto rozhovoru první část jitra. Později jsme se vyplížili z houští, obhlédli jsme oblohu, neuvidíme-li někde marťany a kvapem jsme přeběhli do domku, kde si dělostřelec zřídil doupě. Bylo ve sklepě na uhlí a teprve, když jsem uviděl, na čem strávil týden času, štola, sotva 10 jardů dlouhá, kterou měl v úmyslu postupně prokopat až do hlavní stoky v Putney Hillu, svitlo mi první tušení o propasti mezi jeho sny a jeho silami. Takovou díru bych si byl troufl vyhloubit za jediný den. Avšak uvěřil jsem mu natolik, že jsem mu celé dopoledne s kopáním pomáhal. Vytrvalá fyzická práce mi přinášela nezvyklou úlevu od dráždivé cizoty světa kolem. Při kopání jsem znovu o jeho záměru přemítal a v hlavě se mi začínaly vynořovat různé námitky a pochybnosti. Dřel jsem se nicméně celé ráno šťasten, že jsem opět našel nějaký životní cíl. Asi po hodině práce jsem začal uvažovat o vzdálenosti, kterou bude třeba překonat, než dosáhneme hlavní stoky. Existovalo přece i riziko, že ji můžeme minout. Znepokojovalo mne i to, proč vůbec vyhrabáváme takový dlouhý tunel, když do kanalizačního systému můžeme klidně sestoupit některým z průlezů a odtamtud se prokopat zpět k domu. Zdalo se mi také, že dům nebyl dost vhodně zvolen a vyžadoval zbytečně dlouhý tunel. A právě, když jsem si tyhle okolnosti uvědomil, dělostřelec přestal kopat a podíval se na mě. Jde nám to dobře, řekl, odložil rýč. Trochu si odpočineme. Proč jste vlastně ráno byl nahoře na lukách, zeptal jsem se, místo abyste kopal tady ve sklepě. Nadechnout se čerstvýho vzduchu. Ale co práce? Co pak se dá dělat v jednom kuse? Namítl muž. A já jsem měl toho člověka v okamžení prohlédnutém.

0: Průběh brutální invaze Marťanů na zemi líčí román Válka světů A.G. Wellse. Tento anglický spisovatel napsal román v roce 1898 a z překladu Vladimíra Svobody pro rozhlas tento text připravil Michal Plzák do 19 částí. Tu 17. jste právě vyslechli, režii měl Vlado Rusko a účinkoval Igor Bareš. Odvysílané kapitoly ukládáme do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. Ještě 39 dní můžete tento román poslouchat od prvního dílu. Film Válka světů, ani ten z roku 1953, ani ten z roku 2005 si pustit v rozhlase nemůžeme, ale můžeme vás na promítání pozvat.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
0: 7. hodina večerní je tady.

0: Sedmé nebe.
1: Zdravím všechny posluchače Vltavy, kteří právě naladili Sedmé nebe s Načevou. Dnešní hodinku strávíme spolu s mým hostem, malířem Josefem Bolfem. Ahoj, Josefe.
2: Ahoj, dobrý večer.
3: V krajině domů s vytlučenými okny, kde povlávají děravé záclony. Kostkované ubrusy celý den padají ze stolu a misky se zbytky pro psy.

lidmi. Celá dlouhá města, nechaná na pospas sobě. Celá dlouhá města, opuštěná lidmi. Celá dlouhá města, nechaná na pospas sobě.

lidu. Na ní stály všechny jejich rozhovory. Když se objímali a sliny jim tekly z úst jak mrtvá voda. V tom městě

města, nechaná na pospas sobě. Celá dlouhá města, opuštěná lidmi. Celá dlouhá města, nechaná na pospas sobě. My všichni, co jsme si mysleli, že můžeme to, co chceme, že můžeme chtít, co chceme. My všichni se sejdeme.

0: uprostřed duše, kde není nic, jen větry vlají, jak prapory.
1: Začali jsme skladbou V podsvětním městě z vinilu Průvan v hlavě, který jsem vydala v roce 2017 a na kterém jsme se právě s Josefem Bolfem seznámili, a to přes našeho společného kamaráda, výtvarného kurátora Otto M. Urbana, který mě tenkrát doporučil Josefa, že by měl, nebo jeho kresba, že by měla být obalem Průvanu v hlavě. A já jsem zajásala, protože pro mě Josef Bolf je hodně význačný malíř. Začnu takovou otázkou při tom seznámení, že já jsem ti tenkrát dala demosnímky ještě rozdělaných skladeb a ty si pak říkal, že při jejich poslechu tě napadlo, jak ten obal udělat. Chtěla jsem se zeptat, jestli ty

0: tak tím to vlastně bylo fajn. Já jakoby hudbu při práci poslouchám, hodně se to mění. Posledních pár let je to vlastně asi tak jako klidnější hudba, nebo tak, což bude asi patrný i z toho playlistu, který si pak pustíme. Ta inspirace je v té hudbě asi dřív byla jakoby možná explicitnější, nebo více jako třeba nějak souzněl s nějakým textem nebo s nějakou jako atmosférou. A teď je to spíš, že mi to zaujme, že to poslechnu, a ne vždycky to poslouchám přímo při tom, že třeba poslouchám před tím a často mívám při malování jako všechno vypnutý. Ale jako je to různý. Někdy taky prostě si pustím 8 skladeb za sebou a každou od někoho jiného. Je to takový proměnlivý, ale určitě ta hudba při té práci nebo ten zvukový záznam vždycky hrál velkou roli. Třeba jako mluvený slovo nebo ta.
1: My jsme právě tenkrát měli křest té desky Průvan v hlavě v Anežském klášteře. A právě jsem měla takový pocit, že vlastně to všechno do sebe zapadlo. Ty verše Sylvie Fischerové, tvoje poetika v malbě, na zdi jsme promítali takový video, který ty si natočil, stékající barvy jako při malování, co si pamatuju. A byl to hrozně silný zážitek. A navíc v té době probíhala v Anežském klášteře v galerii výstava o symbolismu tajemné dálky. Takže to všechno tak jako by bylo k sobě krásně prolínaný.
0: No jo, sedlo si to hodně, že vlastně ty věci byly jako takový intenzivní. I ten film, co vlastně se za to promítal, to bylo takový jako atmosférický. Zároveň to byla ta věc, která se pak opakovala na tom obalu, že jo, tak to bylo fajn.
1: My si teďka pustíme první píseň, kterou si přinesl, tak která to je?
0: První skladba je od kapely Cure z roku 1980 z desky 17 Seconds a je to skladba s názvem Three. Já jsem ji vybral proto, že si tak nějak pamatuju trochu, že u těch Cure to bylo takový první jako. Mám pocit, že jsem si to jakoby, když samozřejmě určitě mi tu kazetu někdo dal nebo půjčil, nebo tak jakoby našel trochu jako sám, a mám pocit, že navíc ta deska, to 17 Seconds, byla i tak jako nějakým způsobem, určitě dodnes je pro spoustu lidí vlastně dost důležitá, že to je takový zvuk, který byl hodně nezvyklý, a taky jsem vybral tu skladbu proto, že vlastně neúplně obvykle u Cure je bez výraznějšího hlasu, že tam je ten hlas tak jako ztracený. A taky, že vlastně Cure byl takový první jako velký koncert, na kterém jsem byl jako v zahraničí, na Disintegration Tour jsem byl v Budapešti v roce 88, myslím.
1: No a já na tebe navážu. No. Já jsem zas byla na Cure jako na svém prvním velkém koncertě hned po revoluci, protože oni byli v roce 1990 někdy v létě v Praze ve sportovní hale poprvé. A prý ten koncert zařídili studenti, fanoušci jejich. Tak to je super.
0: To je skvělý.

0: Josefe, ty jsi takový všeumělec, bych řekla, protože nejen, že maluješ obrazy, zajímáš se hudbou, ale taky jsi autor komiksů a krátkých loutkových filmů. A mě by zajímalo právě, jak jsi přišel na to, že budeš vyrábět loutky, nebo jako, že tě napadlo dělat loutkový filmy.
1: No, s tím loutkovým filmem to bylo nějak spojený s mým nějakým stipendijním pobytem v New Yorku, když jsem tam jakoby maloval v to ICSP, což je takový program pro rezidenční umělce, a zároveň jsem přemýšlel, co dál, a nějak tak asi, já jsem tam byl 3 nebo 4 měsíce teď, tak už přesně se nepamatuju, ale že nějak člověku tak nějak dochází, když je vlastně mimo to svoje prostředí, s čím dalším vlastně z toho prostředí, kterého pochází, by se mohl vlastně nějak jako identifikovat, i když je vlastně mimo, a došlo mi, že třeba tahle ta taková jakoby právě ty loutky nebo něco takového jako hranýho, nebo ta stylizace, která byla taková poměrně výjimečná v tom loutkovém filmu, přišla jako přitažlivá. Nakonec ty loutkový filmy nebyly to vlastně klasicky jako stop time, jako animace, ale bylo to live action, že vlastně to hráli herci s marionetama. Tak to byly takový, jakoby, i to byla extenze toho, těch obrazů, protože ty obrazy většinou, že jo, to je jakoby taková časová konzerva, který prostě ten obraz je prostě, samozřejmě se tam děje spoustu věcí, kterých si všímáš, ex post a tak dál, a různým světle, ale jako ten v tom filmu je ten čas, který prostě nějak musí běžet, tak to bylo takový přitažlivý na tom.
0: A ty si jakoby třeba ty scény nebo ty postavičky, ty si to předtím namaloval a podle toho se pak vytvářely ty loutky?
1: No, hele, bylo to tak, že některé tady ty scény z těch, oni ty filmy jsou 2 nebo 3, jeden je vlastně jenom, že ta loutka jako mluví mým hlasem nějaký příběhy, tak vlastně vycházely z hotových obrazů. A já jsem pak vlastně ty loutky, když jsem se o to začal zajímat, zjistil, že tam je spoustu jako pravidel, a já nejsem úplně jako nejšikovnější taky, tak jsem to nechal, se dohodl s někým, kdo ty loutky zpracoval, a pak jsem vytvářel ty kulisy, a jak jsem to vlastně jakoby režíroval a napsal a tak, a bylo to takový jako, já jsem to dělal tak hodně na koleně, jako když krteček dělá kalhotky.
0: Když jsi teďka natrefil na to, že jsi vlastně napsal ty texty, to mluvené slovo, tak ano, ty píšeš texty, jak to děláš? Je to nějaký prout myšlenek, já nevím, zapisuješ si sny, nebo máš vždycky nějaký určitý téma a teď vlastně to vykonstruuješ, ten příběh, nebo
1: No, on tam úplně jako příběh většinou není. Spíš jsou takový, jako začínalo to určitě nějakýma pokusama jako mladickýma o nějaký básně nebo tak, jako a postupně je to tak, jako že občas třeba i v jednom tom filmu je jako přepsaný nějaký moje sny, protože já jsem tenkrát jakoby se o to hodně zajímal, chodil jsem na psychoanalýzu dlouho a nějak mi to přitahovalo, a vlastně ty sny, které jsem vyprávěl na tom sezení, tak jsem si pak jako ještě přepisoval. Nakonec jsem to všechno přepsal do druhé osoby, že vlastně se to neříká, jak to prožíval já, ale někdo jiný, tak je to takový jako vlastně v tom nějaká forma stylizace. A pak to ještě vypráví v tom filmu ta loutka. Teď jsme se zase setkali při prezentaci jedné práce s texty, která odkazovala na toho Jiřího Karáska.
0: Gotická duše.
1: A zároveň tam byly věci, které jsem dával dohromady nějakou dobu pro nějaký kdysi úplně jiný projekt, který se pak jakoby vyšuměl, a mě zůstaly prostě takový kusy záznamů, který spolu úplně nesouvisely, a nakonec jsem nějakým takovým jako v počítači přestřihováním a přehazováním se dostal k nějakému formátu, který jsem byl i schopný jako říct.
0: Tak o tomhle večeru bych si ještě ráda popovídala, ale
1: určitě.
0: Po další písni, kterou ty si přines, je to od Nicka Cavea, takže pěkně navážeme na poetiku těch slov.
1: Je to z teď vydaný desky, která je nějakým pokračováním B-sides and Reddits, myslím, že číslo 2 nebo 3, teď se nejsem úplně jistý, vyšlo to teď. Ta píseň se jmenuje Heart That Kills You a ten text, který zhudebnil, zase nějak týká toho, kdy se vlastně chtěli se ženou jako přestěhovat kvůli tomu, co se jim stalo se synem a tak. Je to takový jako, zároveň to hrozně poetický, a on poslední dobou pracuje s takovýma spíš jakoby neúplně písňovým formátem, že ty jsou takový jakoby texty, který tak jako prolejvají přes sebe, a to mi taky přijde přitažlivý.
2: Adam watches his little Eve sleeping in a grief of snow and not knowing what to do or where to go. He packed his bags for the big city. Well, what else? Lie around, lying there. The coffin of her dreams. Serpents sink inside her with their fangs and bite her deep, so deep she loved it. Oh, Adam, she said, oh, Adam, don't stop. She said, don't stop. Oh, oh, oh, oh. He said, no, we cannot stay. Like apples we will drop and step from the garden into LA.

0: Já bych se ještě ráda vrátila k tomu večeru, který jsme měli v galerii DOX společně s hudebníkem Danielem Vlčkem. Večer nad knihou Gotická duše Jiřího Karáska ze Lvovic, kde uprostřed té knihy máš krásnou grafiku, která tak jako s tím románem souvisí. A zajímalo by mě vlastně, jak ty jsi se s tím Danielem Vlčkem, s hudebníkem, setkal a jak tě to vůbec jakoby napadlo najednou vytvářet, vlastně pustit se do té hudby.
1: My se s Danielem známe už dlouho, on je jako taky vlastně, jako on je malíř, docela, jako docela dobrý a výrazný, jako by umělec, a s tím zvukem pracuje, ale taky už dlouho, on myslím, že má nějakou zkušenost z nějakého techna nebo tak, ale prostě postupně se vypracoval v takového dost specifického jako elektronického hudebníka, a my jsme se nad těma projektama začali setkávat přes Jana Freiberka z galerie Naschledanou, který kdysi, už je to taky pár let, nám se snažil tu galerii přesunout do virtuálního prostoru, a my jsme spolu dělali dvě takové virtuální momenty, to jsme ještě spolupracovali s architektem, který dělal tu virtuální realitu, Vojtěchem Radou, který je nominovaný na Chalupeckýho, shodou okolností. A my jsme s Danem dělali ten zvukový doprovod a došlo nám tenkrát, že vlastně nás přitahují v tom zvuku podobné věci a zajímá nás, jak pracovat s hlasem a jak potenciálně udržet nějaký jakoby narrativ, který se samozřejmě ale jakoby může rozpadat během té hudby. A on mi pak dělal asi dvakrát, jsme spolu spolupracovali, že Dan s Evelínou Čiu, což je jeho žena a spolupracovnice v kapele Bázel, jakoby dělali jsme spolu zvuky pro dvě moje instalace, které byly jak v Národní galerii, tak předtím ve Špálově galerii, a teď jsme se dostali k tomu projektu, že jsme se spojili s Viktorem Stojlovem a s galerií DOX přes Otu Urbana a s tebou. Část byla, že si vlastně ty četla z toho románu, já jsem pak využil ty nějaký zápisky, o kterých jsem si nebyl jistý, k čemu vlastně patřej, a s Danem jsme s tím pracovali dál, jako on s tím dál pracoval, jako s tím, s tou zvukovou stopou, a vytvořili jsme takový zvláštní jako formát, ta skladba má asi, že 20 minut, 30 minut, myslím, ano, že polovina je vlastně abstraktní, druhá část je vlastně čtená nebo mluvená.
0: Mně se vlastně jakoby líbilo na tom večeru i při poslechu tvých textů, co jsi tam říkal do Daniela Vlčka muziky. Vlastně jsem strašně jakoby souznila, jakože že mi to jako souznilo s tím mojím jako přemýšlením jako nad těma textama, nebo vůbec jako jak já beru slova, že vlastně slova pro mě byly hodně vždycky takový psycho, že až to tak jako musím říct, že vlastně já podvědomě si vybírám básně, který budu zpívat, tak jako že z nich cítím, jako že mi něco ve mně vyvolají. Že já to mám možná tak jako naopak než ty, protože ty vycházíš s tím slovem ze sebe a já to vlastně beru zvenku do sebe. Ale vlastně tam se mi jakoby líbilo, že jak jsem tam pracovala s tím textem toho Jiřího Karáska ze Lvovic, že mi to tak jakoby souznilo s tím tvým textem, a Daniel, jak to krásně právě míchal přes ty svoje staré krabičky, kterých tam měl strašně moc zapojených, to jsem čuměla, to jsem ještě neviděla. Tak mě to vlastně hrozně bavilo, a moc by mě to bavilo něco takhle jakoby dál vytvořit a něco udělat. Tak,
1: já myslím,
0: tak se těším,
1: že na to myslíme a pracujeme na tom, aby jsme to nějak produkčně jakoby dali dohromady.
0: Tak,
1: no.
0: Tak to se těším. A já bych teďka navázala na další skladbu, jestli by si mohl uvíst. Ta bude trošku zase jakoby malinko souviset třeba s těma tvýma komiksama, který ty si dělal.
1: Určitě. Nebo tak. Je to skladba, která se jmenuje Twilight Towers. Je to projekt, jednočlenný projekt, myslím, že skotského spisovatele, který se jmenuje Alistair Rennie. Ta věc je z roku 2018 a on vydal několik desek, myslím, že tři, které jsou taková trilogie. Jedna se jmenuje Archeoplanetary, druhá Interplanetary a první Exoplanetary, který je tahle ten záznam, a je to vlastně nějaká jako taková jako sci-fi román o nějaký, který pracuje s motivem takový ty jako v vozovkách kosmický hrůzy, jako že nějaký mimozemšťani něco, někdo jede objevovat do nějakých, jakoby, nebo jde ne, ale letí je objevovat do nějakých. Jako mě na tom hrozně přitahuje to, že každá ta skladba, vlastně asi, myslím si, že všechny hlasy jsou hlasy toho
0: umělce,
1: a jsou tak různě modulovaný. Já mám vztah ke science fiction, mám rád prostě science fiction povídky, knihy. Někdy je radši čtu, než pak vidím, jako. A určitě tahle ta forma mi přijde hodně přitažlivá a ta práce s tím zvukem je tam taková, jakoby, je to takové, jako asi se tomu, myslím, že tomu správně říká, jako dark ambient, ale ty věci jsou půvabný prostě, no, a myslím, že to má takový nějaký zvláštní kouzlo, který jakoby se vymyká i nějakému konceptuálnější, to se není to až ta konceptuální práce s tím zvukem a s tím hlasem, ale je to tak jakoby volně a poetizovaný a tak, což je půvabný.

0: Tak já jsem jako tu čtvrtou vybral skladbu, která se jmenuje This is the Thing. Je to z desky, která vyšla teď. Jmenuje se Beginner's Mind a je to od Sufjana Stevense a Angela de Augustine. Hodně přitažlivý pro mě to je tím, že ta deska je složená, myslím, že těch písní asi 12, jsem si teď jistý, ale každá má za zdroj nějaký film, většinou z nějakých 80. 90. let. A většinou to dost takoby obrací, že tohle to je vlastně píseň, která je inspirovaná klasickým hororem, prostě kdy skupina polárníků najde zmrzlýho mimozemšťana, který postupně sežere, ale žere je tak, že vlastně se stává jima, takže tady, ale je to inspirovalo k tomu, že vlastně ta píseň je, co je v tobě a jestli to je dobré a zlo se najde a že mi to přijde strašně jako dobrý nějak ty věci převrátit vlastně, že třeba si třeba vážím to, když nějaký umělec je schopný jako zpracovat s věcmi, které jsou jako od vozovkách, když teďka už jako klasika, ale ve své době to asi bylo vnímané jako béčkový umění nebo tak a udělali z toho vlastně takovou jako křehkou, jako vlastně krásnou píseň, která ale vychází z něčeho, co je naopak, tak to mně přišlo hodně přitažlivý. No.
1: My jsme, Josefe, vlastně si tak věkově trošku podobní, nebo jsme vyrůstali v takové podobné době. Já jsem se narodila v trošku ještě veselý 2 roky. Pak už začaly 70. léta a všechno bylo špatně. A tak vlastně oba dva jsme tak jakoby vyšli ze stejné doby. Máš to jakoby tak, že cítíš, jakože to téma, to tvoje umění vlastně, co vytváříš, že nějak souvisí jako s nějakýma vzpomínkama z dětství nebo s nějakýma zážitkama a tak. Přemýšlíš si o tom někdy nebo jak to, jak určitě, to vnímáš?
0: Určitě, jo, ty věci souvisejí s nějakýma, já jsem s tím pracoval jednu dobu i dost vědomě, že jsem vlastně chodil jako na to sídliště, na kterém jsem vyrůstal, tam jsem si fotil ty různý místa, které samozřejmě dostaly za ten čas nějaký změny, ale mě spíš zajímalo to, jak se to v paměti udrželo a co vlastně, jak vypadá ta realita teď.
1: Jo, jak to cítíš teďka.
0: A jak se ty věci proměňovaly. Jsem třeba, že fotil hodně, nebo používal jsem hodně fotografie ze své jako základní školy, jako jo. A většinou ty vzpomínky, to se nedá říct, že byly vzpomínky, to jsou nějaké hyperbolizované věci, které vycházejí z těch reálných věcí, jako jak z těch fotografií, tak z nějakých vzpomínek plus minus. Když jsme třeba dělali s Otou tu výstavu v Národní galerii, která se jmenovala Tušení stínu, což asi byl odkaz na nějakou knihu, kterou jsem četl jako malý od Ludvíka Součka, tak jsem si dělal legraci, že když jsem na ní začal na té výstavě pracovat, že se mi vlastně zase zdá o tom sídlišti, jako jo, takže ono to většinou, spoustu těch věcí, které jsou asi nějaký referenční body, podle kterých se člověk tak nějak jako orientuje, tak prostě nějak člověku zbyly, jako v těch různých vrstvách paměti a nějak se od nich s nima identifikuje, nebo nemusí identifikovat, ale má je prostě tak jasný. Jako spíš to člověk používá jako věc, co prostě má. No.
1: A ty máš vůbec takový zajímavý názvy těch svých samostatných výstav? Jen tak namátkou, já jsem si je právě tady vypsala, třeba Umělý chlapec, nebo Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ti pro někoho pukne, nebo Všichni podléháme, nebo Ty nejsi ty, ty jsi já, už tě neuvidím, nebo Ještě místo, pustá zem.
0: Většinou o té výstavě uvažuju trochu jako o nějakém jednom projektu a pak vlastně často se stává, že ty názvy těch obrazů jsou poměrně banální, jakože zastávka nebo něco, jakože mám pocit, že to je jako nějaký moment, ale nikdy nejsem schopný se právě dopracovat k tomu jako fatálnímu narrativu, že většinou ty věci mi tak nějak jako nabíhají, třeba se spojí právě s nějakým textem, který někde zahlídnu nebo si někde přečtu. Já myslím, že to jsou třeba nějaké útržky z knížek nebo něco z novin, nebo že jsem to slyšel jako nějaký kus nějaký písničky nebo prostě.
1: To já mám taky.
0: No. A pak vlastně ty jednotlivý obrazy se do toho projektu tak jakoby vkládají. Jako, a jsem se kdysi pokoušel, že s Ondřejem Štindlem jsme dávali dohromady filmový scénář. Já to neudržím, ten narrativ, to držel Ondřej, jako jo. Mě přitahují nějaký obrazy, který jsem schopný nějak jakoby popsat nebo něco, ale vlastně, co se opravdu stane, mě až tak ve finále vlastně nezajímá. To už jakoby, no to je trošku, že začátek a konec jsou vlastně trochu nesmysly vždycky, že jo. Důležitý je to, co vidíš jako v té chvíli prostě, nebo tak, jako.
1: Jasně, zachycení tý,
0: no.
1: Toho okamžiku,
0: nějak,
1: kdy
0: jakoby,
1: se něco děje. No. Já se chci ještě zeptat, protože ty také učíš na AVU,
0: ano.
1: Takže seš ve spojení s mladou generací. uměleckou. Jak to mají teďka ty mladí, protože já třeba mám taky jako děti a mám 19 let a 22 a hodně si povídáme o umění, protože se tím zabývají nebo ho vnímají. Jestli je nějaké jedno téma, které je pro ty mladí teďka jakoby důležitý, co jsou kolem tebe tví studenti, a nebo je to těžký individualismus, že každý opravdu si jede úplně na tom svým.
0: Já myslím, že to takový individualismus, třeba jako jsem zažil já, oni to vždycky taky hodně je spojený s tím, s tou dobou. Jako teď se ta doba hodně jako přesejpá a různý se věci jako mění a znova definují nějaký diskurzy a blablabla. A já mám pocit, že oni to jakoby hodně intenzivně vnímají. Jakože, myslím, že třeba ty 90, kdy jsem já chodil do školy, byly hodně vlastně individualisticky postaví na tom, že ty prostě musíš jakoby to udělat a uspět. Vlastně, že to řeknu debilně. Já myslím, že teď jakoby, což mi přijde jako vlastně pozitivní, oni, že nějakým způsobem, ale nevím, jestli to třeba není nějaká moje reakce na to, že jsou schopni i problematizovat ten cíl toho úspěchu, nebo tak, což mi přijde jako nějak zajímavý a přitažlivý. Nevím přesně, jak to jakoby popsat, ale že mám někdy pocit, že možná důležitější je, a třeba jsem to v té době taky tak měl já, jo, nevím, že hodně věcí je tak jakoby ne jinak a občas myslím, že se snaží tak jako spolu nějak vycházet, spolupracovat na nějakých projektech.
1: Mně přijde, že je docela velká otevřenost. Co ty si myslíš?
0: Určitě jo, tak jako já nejsem rozhodně, že bych někomu říkal, co má dělat. Jako. My jsme tam ještě s Jakubem Hoškem a s Nick Tymkou, takže jsme tři. Jako my jsme s Jakubem i jako napůl vedoucí pedagogové, což je trošku legrační, ale je to tak. Že se vlastně trochu snažíme jakoby spíš vytvořit nějaký prostředí, který by dáváme úkoly, čekáme spíš na to, s čím přijdou oni, o tom se bavíme, asi tak.
1: Jako, aby měli dobré uvolňující prostředí.
0: Já nevím, jestli má být právě třeba úplně uvolňující, nebo jaký to nikdo neví, že jo, vlastně jaký má být. Tak ta škola je nějak jako instituce, teď ten ateliér prostě nějak jako trochu funguje. Já taky mám jako hodně svý práce a tak, takže se máme nějaký jako i limity, jako jo, ale myslím si, že nějaká jako víc třeba spolupracovat v něčem, nebo ale nevím, jestli taky není klišé, co teď říkám, takže určitě je to ale jako intenzivní.
1: Tak pojďme na další, jo, na další,
0: další
1: tvůj
0: skladba,
1: výběr.
0: Další skladba vlastně názvem odpovídá i tomu, že to je Melancholie. Je to nádherná deska od Williama Bašinského, což je jako, jako skvělý skladatel, který pracuje s hudbou, i jako, že on má takovou hrozně slavnou desku Disintegration Loop, to je vlastně, že natáčel, že nějak zrovna když, a zároveň se stalo, že v té chvíli, kdy to zpracovával svoje staré nahrávky a zachycoval nějaký záznamy z toho, tak prostě měl studio v Brooklynu a viděl, jak padají dvojčata, takže to takový jakoby, a teď on ty skladby mají, že každá má asi 40 minut. Já jsem teda vybral kratší věc, která má asi 2 nebo 3 minuty, je to z alba nějakým, potom zase tam je to, že on vlastně starý nahrávky nějak promazával a hledal v tom, natahoval vlastně, že jako kdyby tu nahrávku dal pod mikroskop a vybral z toho jenom prostě věci, které se šíleně roztáhly. A vzniklo z toho strašně zvláštní, jako, nebo strašně půvabný, jako je melancholický záznam. Těch skladeb je asi 12 nebo 13, všechny se jmenují Melancholia. A on je jako výborný umělec.

0: Ještě teď nám dohrála skladba z desky Empathy, která je z před dvou let. Natočili Slow Motion Dancer, což je umělec Dominik Gajerský, který taky shodou okolností učí ne na AVU, ale na UMPRUMce s Michalem Pichoučkem. A ta deska je moc zajímavá nejen zvukově, ale tím, o čem je, že to je vlastně konceptuální deska, že vlastně jsou tam různé postavy, který on se jakoby vciťuje. Jako, mně se líbí právě, jak je tam pracovaný s tím hlasem, který je taky přes nějaký modulátory a vlastně je to takový, jako kdyby se člověk něco šeptal nebo zapisoval, takový jako mimo, což mi přijde přitažlivý, no. Další píseň je skladba Set Mescalita od kapely Shiu Shiu z desky Oh No. Je to duet mezi frontmanem té kapely Jamie Stewartem a Sharon Van Etten, což je taková jako výrazná zpěvačka. Ta deska vznikla, myslím, jakoby nějak v těch lockdownech různých. Je to takový jaký způsob, jakože kolaborace, že ty umělci si posílají různý, se asi těžko kdy potkají, protože každý žije a netě není možný pořádně se stížit, takže si posílají různý tracky prostě a nějaké mixovat, což je taky vlastně dobrý, jako zajímavý způsob a vzniknou z toho třeba zajímavé věci. Ta deska má taky takový jakoby specifický vizuál, že má takový zvláštní jako videoklipy, je to tak jako napůl amatérsky točený, vypadá to jakoby nějaký záznamy třeba z nějakých bezpečnostních kamer nebo něco se tam děje, člověk pořádně neví co. A taky vlastně ty Shiu Shiu, taková kapela, která je hodně pro mě spojená s mým bratrem Štěpánem Wolfem a Jakubem Hoškem, který a Aneškou Hoškou, který dělají festival Creepy Týpy v Kutné Hoře, což je takový...
1: Ten už je jako, hodně zavedený festival.
0: No, což je takový hodně jako na alternativní hudbu zaměřený festival a vlastně s tím Jamiem jsme i jakoby nějak jako přátelé, nebo tak, jako, že prostě jsme na něm byli třeba i v New Yorku, kde hrál s Merzbou, takovým tím japonským noisovým hudebníkem. Tahle ta skladba je taková jako zvláštně trošku něčem možná víc písňová nebo víc jakoby, že má jako refrém a všechno. Má takový hodně exaltovaný hlas, což je i ty témata jsou hodně jako, že to Shiu Shiu je podle toho filmu čínského o té dívce, která byla jakoby nějak poničená tím systémem těch v 50. letech v Číně. Je to, jsem myslel, že to nebylo v kulturní revoluci, pardon, ale je to takový hodně těžký téma, ze který vlastně pak jakoby je schopný nějak pracovat s nima dál, což je hrozně přitažlivý. My jsme se s Otou právě se i, protože v té době měl mít koncert, kdy byla naše výstava ve Veletržním paláci, ale on tenkrát nedorazil kvůli nějakým psychickým problémům a tak prostě, ale ta deska je moc krásná, to Oh No.
1: A to mluvíš o té výstavě, která byla ta Tušení stínu.
0: Ano, Tušení stínu, pardon, to byla naše výstava Tušení stínu. Tak to jsme se nějak měli setkat, protože vlastně se nějak známe.
1: To je krásný název, Tušení stínu.
0: Jo.
1: To je úplně jak z nějaký mý písně.
0: Jo. Zároveň to je ten Ludvík Souček, což je úplně... jako to byla ta dětská kniha, kde jsem jako žasnul nad tím, že tady vlastně byli mimozemšťani určitě.
1: No... To je krásný. Takže teď Shiu Shiu, Set Mescalita.

Thank you.

0: Tak milý Josef, já bych ti moc poděkovala za to, že jsi přišel ke mně do sedmého nebe a strávili jsme spolu krásnou hodinku s tvým výběrem hudby. Moc mě to všechno bavilo a vlastně jsem z toho půlku vůbec neznala, tak jsem ráda, že už teď vím, co máš rád. A než uvedeš svoji poslední písničku, kterou si dneska přinesl, tak bych ještě chtěla nakonec říct, že se moc, moc těším na tu naší spolupráci. Doufám, že to proběhne a že se setkáme nad něčím zajímavým. Tak se měj moc krásně a s vámi, posluchači, se také loučím a mějte se všichni moc dobře.
1: Tak já děkuju, Moniko, jsem rád, že jsme se tady mohli setkat a že jsme spolu mluvili. Poslední skladbu, kterou jsem vybral, je písnička od Bonnie Prince Billyho. Je to ale v cover verzi zpěvačky Rosalie z roku 2017 z Alba Los Angeles. A mně se ta písnička je pravděpodobně známá hodně, protože ji natočil Johnny Cash. A mně se líbila tato verze, protože jsem ji vlastně neznal, objevil jsem ji teď, až když jsem hledal písně pro náš pořad. Tak děkuju moc a nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Jaké bylo sedmé nebe s Monikou Načevou a jejím hostem Josefem Bolfem v lednu 2022, už víme, díky záznamu už čtyřletému. Připomenu ještě, že zítra se vám bude věnovat v premiérovém pořadu mezi 19. a 20. hodinou Sára Vondrášková, tak jako každé pondělí. Téma zítřejšího sedmého nebe zní filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou, šestá část z osmi, islandská skladatelka Hildur Gudnadottir. Bude to hudba mimo jiné k seriálu Černobyl, zazní ale také další skladby a další hudba, která dělá dobře nejen Sáře Vondráškové, ale která by měla dělat dobře také vám. To je smysl těchto večerních pořadů na stanici Český rozhlas Vltava, které vysíláme každý den, nejen ten všední mezi 19. a 20. hodinou. Blíží se 8. hodina večer. V poslechu hudby můžete směle pokračovat dál i potom, po té 20. hodině. Nabídneme vám koncert Bez hranic a bude to koncert z roku 2024, konkrétně z 8. září, kdy zazněl koncert Vladimíra Javorského s kapelou, odehrál se v pražské Malostranské besedě, to bylo v červnu, a potom ještě následovalo vystoupení slovenské hudby z Marzu a to všechno uslyšíte už za chvíli. Program úterního večera, ten už je nám také známý. Ocitneme se mimo jiné na Elizejských polích.
1: Promiňte. Promiňte.
2: Hledáte něco?
1: Řekli mi, ať jedu tramvají do stanice Touha. A pak přesednu a jedu šest stanic a vystoupím na Elizejských polích.
2: Tak to jste tu správně.
1: Tohle jsou Elizejská pole?
3: Jaký dům hledáte?
1: Počkejte. 632.
2: No, tak to jste ho právě našla.
1: Jedu za svou sestrou, Stelou Diboa. Tedy paní Kovalsky.
3: Aha. Ty tady bydlej, no.
1: Tady ona bydlí?
2: Jo, v dolním patře a já v horním.
3: No, ale zrovna jste ji propásla. Aha. Šla koukat na bowling.
0: Rozhlasová adaptace nesmrtelného dramatu o tragickém míjení povah, cest, srdcí a nenaplněných snů. To je Tennessee Williams a jeho tramvaj do stanice Touha. Účinkovat budou Helena Dvořáková, Magdalena Borová, Petr Lněnička, Kajetán Písařovic, Natália Drabiščáková, Gabriela Míčová a další. Hra byla natočena v režii Petra Mančela v roce 2021 a určitě ji nepropásněte v úterý ve 20 hodin na stanici Český rozhlas Vltava.
4: Český rozhlas Vltava.
5: Umění slyšet.
0: Margarita Derasová a Milenec, to je četba s hvězdičkou, k jejímuž poslechu vás zvu až na 11. hodinu večerní. Dnes tuto knihu uzavřeme, číst bude Jana Čtvrtecká v režii Lukáše Kopeckého. Odvysílané díly jako obvykle ukládáme do audioarchivu, také na naše stránky se známou adresou vltava.rozhlas.cz. Předtím vysíláme skladby pro klavír ve Futurisimu, to bude v 10 večer, ale když se vrátíme času aktuálnímu, což je tedy teď 8. hodina večerní, tak mi nezbývá, než vám připomenout, že teď uslyšíte dva záznamy, ke kterým se ale blíže vyjádří za chvíli už Pavel Zelinka. Lenka Novotná od mikrofonu a Romana Kouřilová z režie vám přejí krásný nedělní večer.
4: Koncert Bez hranic.
6: U dalšího dílu koncertu Bez hranic vás vítá Pavel Zelinka. Dnes zůstaneme na území Československa. Základem dnešní dvouhodinovky bude záznam vystoupením Vladimíra Javorského s kapelou, které proběhlo 8. června v pražské Malostranské besedě. Na to pak naváže část záznamu křtu Alba Tombola slovenské kapely Hudba z Marzu. Ten zase proběhl 30. dubna ve studiu číslo 5 Slovenského rozhlasu. Teď ale obrátíme pozornost k Vladimíru Javorskému. Ten zpíval v dětském rozhlasovém sboru a v Ostravě vystudoval i gymnázium. Pak jeho kroky osudově zamířily k herectví, které vystudoval na brněnském JAMU. Jeho charismatickou hubenou tvář a štíhlou postavu můžeme znát z plejády vynikajících českých filmů. My se ale budeme této osobnosti věnovat jako čím dál výraznějšímu hudebníkovi. Vladimír Javorský už dlouhá léta skládá písničky a zpívá. Na veřejnosti se prezentoval spíš jako občasný host, a to na koncertech Trabandu, kde hrával na saxofon, nebo jako příležitostný spoluhráč písničkáře Miroslava Kemela. V předloňském roce vydal Javorský ve svých 60 letech svou debutovou autorskou nahrávku s názvem Ještě je. Podílela se na ní i řada muzikantů v čele s multiinstrumentalistou Mariánem Friedlem, kteří Vladimíra doprovází i na koncertech. Javorský má nádherný bariton, který přenáší na posluchače své zasněné texty. Mezi skladbami pak rád komunikuje s publikem a doplňuje skladby i o krátké básně. Moravská melodika se prolíná s písničkářskou tradicí, takže jednou se Javorský přiblíží Redlovi, po druhé bratrům Ebenům, jindy zase Danu Bártovi s ilustratosférou. Přesuneme se ke komornímu koncertu, který nabídne kompletní materiál debutu plus několik skladeb navíc. Vystoupení, které proběhlo 8. června v pražské Malostranské besedě, otevře kompozice Tatíčkovi, která je zároveň i otvírákem studiového debutu. Přeji vám příjemný poslech.

Pěkný večer. Tak jsem šťasten, málo na vás vidím, je toho na mě moc, tady toho lejtu. A jsem rád, že jste dorazili. No, ale vím, co stojíte, je mi vás líto, že stojíte, ale jestli to ustojíte, je to super. jestli to chcete usedět, tak jenom si fakt vemte žiličku, vůbec nic se neděje. A my povolíme dál.

Další píseň je taková teatrální, mám tady některé vzácné kolegy. To je píseň z chodby Národního divadla. Jdeme na to.

černé v černohledění. Chlapecká bezradnost, poslední zvonění. Dohrála hudba, ma řekla dost.

Děkujeme moc pěkně, děkujeme, díky. Dneska je Medarda, 8.6. Tak snad kápne, snad nekápne, uvidíme, a snad my vám kápneme do noty a ta hudební nota vám bude třeba v různých podobách kapat těch 40 dní v podobě pěkných písniček. Jdeme na to. Tohle je stará píseň, jedna z nejstarších, to je prastará.

0: Děkuji moc pěkně. Představím vám kapelu. Jsem šťastný, že se mnou hrajou takový muzikanti, jako je Marian Friedl, který vlastně aranžoval celé to album, která se jmenuje Ještě je. Tady je Míša Věřgoň za bicími. Martin Kocian basa. Štěpán Flagar. Klávesy. Klavír. A mám ještě jednoho vzácného hosta, který dorazí za chvilenku. Ale co?
1: Ne, já jsem chtěl jenom právě Vláďo možná dodat, že vám tady dneska bude vyprávět a zpívat Vladimír Javorský.
0: Myslíš? Uvidím.
1: Kdybyste si nebyli zde na vesnici jistí, kdo to je, tak je to první, je to solista baletního souboru Národního divadla Moravskoslezského. To je daleko, to je až na druhém konci republiky, čili to tady nemůžete vůbec znát. Nicméně já jsem chtěl říct, že ta atmosféra tady samozřejmě neobvyklá. My úplně nečasto hrajeme v Praze a pokaždé je to velký zážitek, tentokrát tedy v Malostranské besedě, kudy kráčela historie. A já teďka jsem jenom chtěl připomenout vlastně dvě věci. Jednak, že to je moc pěkné, že tady takhle sedíte, protože my jsme s Vláďou se setkali, seznámili v Náměšti nad Oslavou na úžasném festivalu Folkové prázdniny. A tam se běžně takhle sedí, čili vlastně ta Praha se nám přizpůsobuje na ty podmínky, jak jsme zvyklí, že?
0: Jo.
1: A za druhé jsem chtěl říct, že já jsem velmi překvapený. Já jsem tady v Malostranské besedě byl několikrát za svého pobytu v Praze. Tady jsem taky viděl zpívat Zuzanu Navarovou například. A vlastně nikdy mi nedošlo, jak to pódium je malé, vzhledem k tomu, jak velké věci se tady dějí. Tak dnes například tady bude vystupovat sám velký Vladimír Javorský. Ale já jsem si teď teprve uvědomil, že na tomto pódiu proběhlo 6 krásných her divadla Járy Cimrmana. A opravdu já jsem z toho úplně v šoku, jak tak velké divadlo se na tak malinkaté pódium vlezlo. Jo, a teďka vy máte tu možnost zase zažít, jak tato velká hudba, jo, tady prostě bude naměstnaná a na vás bude pěkně tlačit. A pak, až to ucítíte, ten tlak, to už myslím, že to začalo, že jo? Už to začalo. Tak všichni vyskočíte z těch židlí, že jo? Víš, jako najednou odhodí berle prostě a všichni tančí. Tak neváhejte, můžete.
0: Zkusme. Můžu, tak dobře, tak na ten taneček teďko necháme trošku potemněno v tom sále, ať se tak neostýcháte, ale pak, jestli můžu poprosit malinko přisvítit sál, malinko, aby jsme na sebe viděli. Děkuju moc krásně. Tak jdeme na to? Tak vítejte na taneční večírku.

0: pěkně, díky. Děkujeme krásně. Díky. Jak se dá krásně tančit v sedě?
1: Já, to jsem chtěl zrovna Vláďo říct, že jsem teda neviděl, že by přímo někdo tančil, ale já bych tady chtěl tím pádem pronést jednu krásnou myšlenku našeho společného kamaráda. My občas se propojujeme s různými lidmi z různých jiných tradic a natočili jsme taky a udělali jeden koncert takový pěkný s iránským hráčem na flétnu Ney, který se jmenuje Mehdi Aminian. A já jsem si s ním jednou vyprávěl a říkal jsem mu, víš Mehdi, ale já to mám prostě strašně rád, když hraju a teďka ti lidi tančí. A on říkal, to já mám mnohem raději, když vidím, že lidem tančí duše. Čili pochopil jsem, že v druhé půlce života, bych se měl trošku lépe jak si orientovat na to, co bych chtěl tou hudbu skutečně dosáhnout, ale tady jsme už blízko, Vláďo.
0: Peťa? Dovolte, abych vám představil Petru Jelenkovou. Peťo.

Petra Jelenková. Peťa nám naspívala vokály na desce a já jsem z toho nadšený, vždycky, když zpívá. Tak jo, jednu prvme hmeda, jo? Ani měsíc, celý měsíc není vidět celý. Celý měsíc není celý vidět. Celý měsíc, měsíc celý je. Tak jo. Tož, dobrý. To byla tam do dálky. A jednu si dáme starobělskou. Starobělskou. To je normální píseň, která se zpívá tam u nás ve Staré Běle, což je kusek od Ostravy, vedle Bělského lesa a Proskovic a já nevím, čeho tam možného, Polanky. To je Lašský kraj. Tak tohle je původní lašská píseň, kterou Marián udělal do takového cestovního kabátku.

Děkujeme tam dodáli za takové krásné písničky. Ještě mě napadla jedna pro Ahmeda. Měsíc je stydlín, jen občas vyzývavě mrká. Život je věčný, jen občas natáhneš brka. Jdeme.

0: Děkujeme.
1: Protože je tady tolik dam, tak si dovolím jednu dámskou. Děti vědí, kam letí. Ahoj. Odpusťte mi, prosím, že vás v srdci nosím. Že vás nosím v srdci. Teď papinově hrnci. Tak. Děkuji za vlasy. Tak jo, další písnička je... Je. A možná ne. Je něco míň než ticho. Je více méně.

0: Štěpán Flagár, Martin Kocián, Míša Věřgoň, Peťa Jelenková a Míchač Marian Friedl.
1: No já teďka nevím, jestli jste si to všimli, ale nám se občas stane, že vneseme do toho něco nového a teď tím pádem to můžeme využít jaksi k průzkumu naší posluchačské obce, abych se vyjádřil. A pardon.
2: Bylo to krásné.
1: Ne, tak to je ale... Samozřejmě, toto jsme chtěli přesně slyšet, ale já jsem se chtěl zeptat taky ještě na něco jiného, nejenom, jestli to bylo krásné, protože... Jako, je tady Vladimír, že jo, tak přece nečekáte, že to bude škaredé. No, ale chtěl jsem se jenom zeptat, je tady někdo, kdo už tu desku slyšel? No, pár lidí tady bylo. A prosím vás, víte, ke které písničce patří tato dohra? Teď jako jde o to, jestli jste to poslechli důkladně. Nevědí. Vláďo, vidíš to? Ona se dá vložit v podstatě všude.
3: To je výborné.
1: Takže my ji ještě dneska jednou zařadíme.
3: Dobrá. Fakt?
4: Roo!

Nie bude mi dom, veď bude tma, vezme mi husle, bude mi hrať.

Mě bude mi dom, až budu pít, vezme mi krigle, bude mi...

je můj pokoj. Ještě můžete? Dobré, tak jdeme.

Děkujeme moc pěkně. Děkujeme. My ještě uděláme takový maličký odskok zpátky tam do naší Staré Bělé. Tahle písnička taky vznikla ve Staré Bělé na naší zahradě. Cestou do takové krásné chalupky se srdíčkem. Dřevěná boudička. Tak, jdeme na to.

Děkuji. Ono je krásné, když ta kapela vlastně je z toho místa, jak jste vy, protože prostě vám rozumí tam někde v té muzice a to je krásné. Teď vám zahrajeme takovou píseň, ta vznikla v Jinonicích, jo, už jsem šel po schodech a jmenuje se Tráva. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

0: Děkuji.
1: To byla velká inspirace na malém pódiu, Vladimír Javorský.
2: Ta další písnička je taková dětská. Kdybyste si děcka, kluci, kdybyste si chtěli říct nebe, peklo, ráj, ty už jsi za to moc veliké, tak, no tak úplně malinkaté děti tady nemáme. Leda, že by někdo myslel, že je dítě? Že by si to někdo dal? Nebe, peklo, ráj, umíte někdo?
3: Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám? Do nebíčka, do peklíčka, tam tě uhlídám.

Tak, děkujeme krásně. Dobro. Já to vyzvala se Marian, Míša, Petra Jelenková, Martin Kocián, Štěpán Flagár. Vy všetci a pěkný večer. Malostranské besedě. Díky moc, díky. Ten hudební medard kape a kape.

Ježíš, vy jste úžasní, děkujeme moc krásně. My nikam nebudeme chodit. My vám rovnou dáme přídavek. A před tím přídavkem ještě musíme poděkovat chlapíkovi, který s náma jezdí a který se stará o to, aby jsme takhle krásně mohli vypadat. U nás Češe hudebně a zvukově a jmenuje se Kuba Podešva. Díky, díky Kubě, díky. Stejně tak děkujeme tady osvětlovačům Malostranské besedy, že jste na nás viděli a já jsem viděl na vás, což je skvělé. Tak jo, tak čiho?

kavárně na náměstí, ve stínu topolů utekl celý život. Tak obejmi Marii kabát i pojď, od řeky jde chlad,

když spatříš motýly, jak jí zlouží, stejně víš, že už není cesty zpět. Každým kratkým krokem

0: Mějte se krásně, děkujeme moc. Petra Jelenková, Marian Friedl, Míša Věřboň, Martin Kocián, Štěpán Flagár. Krásný večer. Díky moc, díky.
1: Posloucháte Koncert bez hranic. Právě nám dohrála poslední položka hodinu a půl dlouhého vystoupení Vladimíra Javorského s doprovodnou kapelou. Koncert, který proběhl 8. června v pražské Malostranské besedě, nám zakončila dvojskladba Motýly hvězdy. Teď se přesuneme do studia 5 Slovenského rozhlasu, kde pravidelně probíhají koncerty zaštítěné festivalem Pohoda a živě přenášené stanicí Radio FM, slovenskou obdobou našeho Rádia Wave. Právě 30. dubna zde pokřtila své nové album Tombola skupina Hudba z Marsu. Ta se dala dohromady v roce 1996. Původně se profilovala jako ska formace z World Music Elementy. Dnes se zaštiťuje nálepkou terapeutický hyperpop. Na svém kontě má 7 alb, stovky koncertů, včetně velkých pódií na festivalech v Belgii, na domácí Pohodě nebo na Colors of Ostrava. Právě novátorské kombinování stylů, zejména na albu Trávnice, zaujalo americkou profesorku etnomuzikologie Barbaru Rose Lunch, která věnovala hudbě z Marsu celou kapitolu ve své knize Local Fusions – Folk Music Experiments in Central Europe. Tím přiřadila hudbu z Marsu ke špičce středoevropské world music scény. Marťanské skladby se octly i na různých výběrovkách reggae, ska a punku. Současná svěží energie skupiny oslovuje velké množství sportovců. Hudba z Marsu pravidelně doprovází nejlepší světové cyklisty na turné okolo Slovenska, její skladby znějí v televizních přenosech hokejových zápasů a Spartak Trnava nahráli klubový song Teď to vyjde. Členové skupiny jsou jak studovaní hráči, tak i samouci. Výrazným prvkem hudby z Marsu je hřejivý tón trubky Františka Kosíra. Ten ke svému umění se dopracoval v USA pod vedením hlavního trumpetisty Los Angeles Chamber Orchestra Davida Washburna. To frontman Michal Štofej zabodoval i se svým vedlejším projektem, který má název Dynamo Team. Teď se ale budeme věnovat hudbě z Marsu. Pojďme do Bratislavy. Pětice začíná svůj set skladbou Sirény z nové desky Tombola. Přeji vám ještě jednou příjemný poslech.
2: Nazdar banda! Tak čo bude aj tancovačka dneska? To je vaša hudba z Marsu. Tak ideme na tu prvú našu aktuálnu novinku Tombolu. Sirény. Tanečníci na parketu.

dobré. Těšíme se, že jste došli a teraz už doufám, že jdeme. Prví odvážlivci, že půjdu na nohy, lebo dáme našu starou hitovku z minulého tisícročia. Campyphonic Flight.

Děkujeme. Teda si dáme jednu z minulého albumu. Zo Sondy, pojď so mnou nočnou tmou.

0: partizáni na scénu.
1: Pavel Zelinka nás na stanici Český rozhlas Vltava provedl dvěma rozhlasovými záznamy z koncertů Bez hranic. Bez hranic kreativity, možno dodat. V pražské Malostranské besedě se konal v červnu 2024 koncert Vladimíra Javorského a kapely, včetně zpívající Petry Jelenkové. A záznam slovenské hudby z Marzu přidal autor pořadu z festivalu Pohoda 2017. Pár minut hudební pohody přidáme ještě my na stanici Český rozhlas Vltava, kde čekáme na celou a na pořad budoucí, na Futurissimo.

0: Písňobraní, album Jitky Šuranské a Jiřího Plocka jsme dnes na Vltavě mohli využít jen krátce, za to ale rádi. A po této hudební vzpomínce obracíme pozornost na pořad budoucí.
1: Futurissimo.
2: Nerušený poslech Futurissima, pro dnešek charakteristického čtyřmi klavírními skladbami, přeje Renáta Spisarová. Tři z nich uslyšíme ve světové premiéře nahrávek, natáčeli jsme je ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava v červnu 2026. Tu čtvrtou také, ale už asi o dva roky dříve. A za všemi stojí osobnost mladého klavíristy Miroslava Baňhauera, který už nějaký ten rok se hřeje na výsluní nejen našich českých skladatelů, kteří mu své nové kompozice pro klavír, ale i šestinotónové harmonium velmi rádi dedikují nebo myslí právě na něj, když mají v plánu nové skladby napsat. Miroslav Baňhauer, vysoce profesionální svou připraveností zvládnout ty nejtěžší klavírní party, známý svou pracovitostí, věcností a přesností samotné hry a pochopení toho nejnepostřehnutelnějšího detailu v partituře a souzněním se samotným autorem nebo autorkou skladeb. Vášnivý interpret současné klavírní literatury. Poslouchat dnes budeme poměrně nová díla brněnského skladatele Františka Chaloupky pro čtyřruční klavír, slovenského autora žijícího ve Španělsku Adriana de Moche, který s Baňhauerem vydal nedávno dokonce samostatné album, dále starší skladbu v nové nahrávce pražského tvůrce Petra Bakly, pro kterého je Baňhauer už nějaký ten rok dvorním hráčem, a pak rozsáhlejší klavírní kus opět staršího data, který Baňhauer svěřil další pražský skladatel Milan Guštar. Natáčelo se na Stanway ve studiu 1 Ostravského rozhlasu a u nahrávek stál tandem hudební režisér František Mixa a mistr zvuku Lubomír Vírek. La chaconne aléatoire, pocta Eriku Satýmu pro klavír na čtyři ruce Františka Chaloupky měla světovou premiéru na brněnském festivalu expozice nové hudby v roce 2025. V programu, který byl ve Ville Tugendhat celý věnován Eriku Satýmu. Slavilo se 100 let od úmrtí tohoto výjimečného vizionářského zjevu a program se jmenoval Kusy ve tvaru hrušky. Pochopitelně inspirován Satýho provokativním absurdním dílem. Přispěl tedy do něj vedle mnoha dalších skladatelů toho večera i František Chaloupka a ke skladbě uvedl. La chaconne aléatoire pro klavír na čtyři ruce spojuje tradiční hudební formu s volností a náhodou a je věnována tato skladba Eriku Satýmu. Chaconne obvykle založená na ostinátním basu a opakujícím se harmonickém schématu zde získává nečekaně proměnlivý charakter díky aleatorním prvkům. Namísto pevně dané struktury se hudba jemně proměňuje v závislosti na rozhodnutích interpretů. Skladba je zároveň studií vztahu dvou hráčů, jejich vzájemné interakce, souhry i nečekaných střetů. Inspirace Erikem Satým se odráží nejen v hravém přístupu k formě a času, ale i v otevřenosti k náhodě a absurditě. Tolik František Chaloupka. V ostravské studiové nahrávce hrál La chaconne aléatoire, pocta Eriku Satýmu, Miroslav Baňhauer a Kamil El Ahmadieh.

Miroslav Peňhauer a Kamil El Ahmadie v díle Františka Chaloupky, které si objednala brněnská expozice nové hudby pro svůj a nejeden koncert k poctě Erika Satieho, konal se v roce 2025. A Chaloupková hříčka dostala název La Chaconne Aléatoire pro čtyřruční klavír. Další novou studiovou nahrávkou, která vznikla ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě 2. června roku 2026, je dílo slovenského skladatele, autora velmi křehké, poetické až uhrančivě statické hudby Adriana Demoče. A ta také souvisí s letopočtem 2025, ale v jiném kontextu. V tom roce totiž předčasně zemřel velmi výjimečný, originální a za všech okolností autentický skladatel Peter Ablinger, také jezdil do Ostravy. Demoč tuto skladbu napsal na jeho památku a komponovali také s myšlenkou na Miroslava Peňhauera, se kterým už pracoval na albu Piano, to vyšlo v roce 2024. Byl jsem ohromen, když jsem slyšel Miroslava Peňhauera hrát mé skladby na koncertě v Praze. Podařilo se mu každému hlasu vtisknout mírně odlišný zvuk. Bylo to fascinující, prohlásil Adrian Demoč. A Peňhauer si zase na Demočově hudbě pochvaluje velkou míru meditace, kterou mu interpretace jeho skladeb přináší. Poslechněme si tedy novou Demočovu skladbu s prostým názvem Piano a v partituře čteme tato tempová předznamenání: Misterioso, Tranquillo a Pokorubato. Má necelých 15 minut. Natáčel Miroslav Peňhauer.

Adrián de Moč, piano, skladba na památku Petera Ablingera, je z roku 2025, kdy tento jedinečný tvůrce zemřel. Adrián de Moč si přál, aby ji interpretoval a nahrál Miroslav Paňhauer. A natáčelo se v našem rozhlasovém studiu 1 v Ostravě 2. června roku 2026. V jistém smyslu radikální a rozhodně nekompromisní hudba teď bude pokračovat, a to v pořadí třetí nahrávkou, která vznikla letos v červnu v ostravském studiu právě díky interpretaci Miroslava Baňhauera. V detailech je ukrytý ďábel a právě ve skladbách Petra Bakly dokonalost celku závisí na péči věnované jeho částem, na což je Miroslav Paňhauer naprosto nastavený. Skladbu Melody and Accompaniment Scales, Octaves, Repetitions 4 z roku 2007 pro klavír solo premiéroval na ostravských dnech 2011 belgický klavírista Daan van de Valle. Petr Bakla se k ní vrací, a to prostřednictvím studiové nahrávky a hry Miroslava Paňhauera, a uvedl k ní. Skladba je součástí volné řady kompozic, v níž většinu hudební materie tvoří různým způsobem tvarovaná stupnice, většinou chromatická či celotónová. Podtitul Scales, Octaves, Repetitions poukazuje k základním pravidlům hry. Tón je opakován, posunuje se ve stupnici nebo je uváděn v různých oktávách. Jiné intervaly než sekundy přistupují jakoby zvenčí na způsob poruch a střihů ve stupnicových útvarech. Tento výchozí koncept je v každé ze skladeb v různé míře patrný či skrytý a pokaždé je uchopen trochu jinak a vede k jiným výsledkům. Skladba rozvíjí základní stereotyp klavírní hry. Melodie v pravé ruce, doprovod v levé. Melodií je v tomto případě diatonická nebo chromatická stupnice, tedy vlastně nejelementárnější melodický útvar, probíhající skrz celou skladbu v poloze dvoučárkované oktávy, která je různě nasvěcována doprovodem, vesměs oktávami a ostinatem v ostatních rejstřících. Různě s ním interferuje a je jim deformována. Petr Bakla a jeho Melody and Accompaniment Scales, Octaves, Repetitions číslo 4. Necelých 13 minut natáčel Miroslav Paňhauer.

jak je vidno i z dnešního Futurisima na Českém rozhlasu Vltava, na rozvoji soudobého umění a původní tvorbě, rozhodně na jejím uchovávání v paměti i té digitální, se vydatnou měrou podílí právě Český rozhlas. Dozněla jedna z klavírních skladeb Petra Bakly, dostala název Melody and Accompaniment, Scales, Octaves, Repetitions, 4, a v ostravském studiu Českého rozhlasu ji s pečlivostí sobě vlastní 2. června 2026 nahrál klavírista Miroslav Peňhauer za ostřížího zraku autora Petra Bakly. A další příklad, a to už zpět k roku české hudby, tedy jsme v roce 2024, to jsme natáčeli také skladbu organologa, skladatele, konstruktéra elektronických a elektroakustických zařízení a programátora Milana Guštara. Ten z obdivu k interpretaci díla Portfolio právě Petra Bakly, které famózně natočil Miroslav Benhauer, kdo jiný, svěřil Mirkovi své starší dílo, dosud neprovedené Sustainway z roku 2009. Na Stanway ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě hrál Miroslav Benhauer a kompozice má nějakých 19 minut.

0: Pražský autor Milan Guštár a jeho klavírní skladba Sustained Way z roku 2009. Velké díky za nahrávky skladeb současných skladatelů ve studiu 1 Českého rozhlasu. Za léta minulá, aktuální i ta, co přijdou. Děkuji hlavně Miroslavu Beinhauerovi, klavíristovi, a týmu hudební režisér František Mixa a mistr zvuku Lubomír Vírek a také produkční Bohumile Rekové. Bez hudby dneška nebude hudba budoucí, tedy Futurissimo každou neděli od 22 hodin, buďte u toho v premiéře, i později na webu Českého rozhlasu Vltava nebo na platformě můjrozhlas.cz. Klidnou noc přeje Renáta Spisarová a z technického pracoviště Vojtěch Dluhý.
1: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
4: Skandální příběh zakázané lásky čínského miliardáře a francouzské dívky. To je velmi stručně řečeno hlavní téma rozečtené knihy výrazné francouzské spisovatelky 20. století Marguerite Dirasové Milenec. Z překladu Anny Kareninové pro rozhlas upravil Ludvík Němec a závěrečnou sedmou část čte Jana Čtvrtecká. Režie Lukáš Kopecký.

Po Mekongu pluje přívoz, ale já už na něm nejsem. Čekám na jinou loď, na parník. Za oceánské parníky připlouvaly proti proudu řeky s vypnutými motory a remorkéry je táhly až k přístavním zařízením v ohybu Mekongu, kde leží Saigon. Indočínu spojovali s Francií krásné parolodě plavební společnosti, mušketýři této pravidelné linky, Portos, D'Artagnan, Aramis. Plavba trvala 24 dní. Dopravní parníky to byla celá města s ulicemi, bary, kavárnami, knihovnami, salony, schůzkami, milenci, ženichy, nevěstami nebo štíky. Lidé se náhodně dávali dohromady. Byla to znouzectnost, věděli to, uvědomovali si to. Ale právě proto se dala tahle náhodná společenství vydržet a někdy se na ně s nostalgií vzpomínalo. Pro ženy to byla jediná možnost cestovat. Hlavně pro mnohé z nich, ale i pro některé muže bylo někdy cestování z domova do kolonií jediným skutečným dobrodružstvím. Pro matku, ještě když jsme byli malí, to vždycky bylo něco, čemu říkala to nejlepší, co jsem kdy zažila. Lodě kotvily v Saigonu týden. Jakmile zakotvily u mola, byla tu Francie. Mohli jste jít do Francie na večeři. Mohli jste si jít do Francie zatancovat. Pro matku to bylo drahé a navíc jí to nestálo za to. Ale s ním, s mým čínským milencem, bychom tam jít mohli. Nešel, protože se bál, že ho Evropané uvidí s tak mladou bílou dívenkou. Neřekl to, ale ona to věděla. Nebo snad nechtěl vstoupit na loď, která mě navždy odveze?

Den co den jsme ještě chodili do garsoniéry. Zpočátku ještě dělal to, co obvykle. Poléval mě vodou z hliněných nádob a nosil mě na postel. Lehal si vedle mě, ale náhle z něho vyprchala všechna síla, na nic se nezmohl. Jakmile bylo stanoveno datum odjezdu, i když bylo ještě daleko, nebyl už s mým tělem ničeho schopen. Přišlo to surově, ani nevěděl jak. Jeho tělo už nechtělo tu, která odjede. Zradí, říkal. Už si tě nemůžu vzít. Myslel jsem, že toho ještě budu schopen, ale nemůžu. Říkal, že je mrtvý. Něhyplně se na mě usmíval, jako by se omlouval. Říkal, že už toho možná nebude schopen nikdy. Ptala jsem se ho, jestli by byl rád. Skoro se zasmál. Říkal, já nevím, v tuhle chvíli možná ano. Veškerou jeho něhu pohltila bolest. On o té bolesti nemluvil, nikdy o ní neřekl ani slovo. Někdy se mu rozechvěla tvář, zavíral oči, zatínal zuby. Ale o tom, co za těma zavřenýma očima viděl, neřekl ani slovo. Jakoby tu bolest miloval, jakoby ji miloval tak, jak miloval předtím mne, nesmírně, možná až k smrti. A jakoby ji nyní měl raději než mě. Někdy říkal, že mě chce hladit, protože ví, jak potom toužím, a že se na mě chce dívat, až budu cítit slast. Hladil mě, přitom se na mě díval a říkal mi jménem, jako bych byla jeho dítě. Rozhodli jsme se, že se už nebudeme vídat. Ale nešlo to. Nedalo se nic dělat. Večer co večer jsem ho zas našla před liceem v černém automobilu, kde hanbou odvracel hlavu.

Když se blížila hodina odjezdu, lodní siréna třikrát táhle a mocně zahoukala. Bylo to slyšet po celém městě. A nebe kolem přístavu zčernalo. V tu chvíli připlouvali k lodi remorkéry a táhli ji prostředkem říčního toku. Když ji odtáhli, uvolnili remorkéry lana a vraceli se k přístavu. Pak se loď ještě jednou rozloučila. Znovu hrozivě a tajemně zatroubila, až se lidé rozplakali. Nejen ti, kteří odplouvali, kteří si dávali s Bohem, ale i ti, kteří se přišli podívat, kteří tam byli jen tak, kteří neměli na koho myslet. I ona na palubě parníku tehdy plakala. Plakala, ale skrývala slzy, protože on byl Číňan a takový milenci se oplakávat nesmějí. Takový milenci vám jen smějí dát peníze, spoustu peněz. Peníze pro celou rodinu na návrat do Francie. Aby matka a mladší bratr neviděli, že trpí, aby nedala nic najevo, jak bylo mezi nimi zvykem. Jeho velký automobil stál opodál. Dlouhý a černý. Vpředu seděl šofér v bílé livreji. Auto stálo kousek stranou od parkoviště plavební společnosti, o samotě. Podle toho ten automobil poznala. Tam vzadu to byl on. Ta sotva viditelná, zdrcená silueta, nehybná jako socha. Dívka se lokty opírala o zábradlí jako tenkrát na přívozu. Věděla, že se na ní dívá. I ona se na něho dívala. Už ho neviděla, ale stále se ještě dívala směrem k siluetě černého automobilu. Až jí nakonec zmizela z očí. Zmizel přístav a pak

zůstala vzpomínka na jinou loď, na přívoz přes Mekong. Bylo mi 15,5. Byla jsem mezi dvěma břehy. Opírala jsem se o zábradlí, dívala se do temných vod, jako i teď se do nich dívám. Ale na přívozu přes Mekong stála velká černá limuzína se šoférem v bílé bavlněné livreji. V limuzíně velice elegantní muž. Dívá se na mě. Není to běloch. Je oblečený po evropsku. Má na sobě světlý, hedvábný oblek saigonských bankéřů. Vystupuje z auta, zapaluje si cigaretu. Dívá se na dívku v pánském plzťáku a zlatých lodičkách. Pomalu jde k ní. Je vidět, jak si netroufá. Nejdřív se neusmívá. Nejdřív jí nabídne cigaretu. Ruka se mu chvěje. Je tu ten rozdíl v rase. On není bílý. Musí ten rozdíl překonat a proto se chvěje. Ona hned věděla, že ten muž má strach. Od prvního okamžiku ví, že je jí vydán na milost a nemilost. A že by jí tedy i jiní, nejen on, kdyby na to přišlo, mohli být vydáni na milost a nemilost. Dívka mu říká, že nekouří. Ne, díky. Nic jiného neřekne. Neříká, nechte mě na pokoji. A tak on přestává mít takový strach. A říká jí, že si připadá jako ve snu. Dovolila byste, abych vás v Saigonu odvezl domů? Dívka svolí. On říká šoférovi, aby přeložil její zavazadla z autokaru do černého auta. Dívka nastupuje do černého auta. Dvířka se zavírají. Najednou pocítí sotva patrnou úzkost, co si jako únavu. Svit na řece nepatrně zbledne. Všechno jako by se ohlušilo, zamlžilo. A takové je to i o pár dnů později v přízemní garsonieře v Saigonu, kam si ji odvezl. Necítí nic určitého, ani nenávist, ani odpor. A tak už je v tom nepochybně i touha. Ona to ještě neví. Souhlasila, že sem půjde hned, jak ji včera večer pozval. Věděla to už na přívozu přes Mekong. On se chvěje. Říká, že ji šíleně miluje. Říká to docela potichu. Potom se odmlčí. Dívka mu neodpovídá. Mohla by mu na to něco říct, že ho nemiluje. Neříká nic. Náhle to ví. Tady a v tuhle chvíli ví, že ten muž ji nezná, že ji znát nikdy nebude, že mu není dáno poznat takovou zvrhlost. Říká mu, bylo by mi milejší, kdybyste mě nemiloval, ale i když mě milujete, chtěla bych, abyste se mnou zacházel tak, jak obvykle se ženami zacházíte. Dívá se na ní zděšeně, říká, šla jste sem se mnou, jako byste šla s každým druhým. Ona odpovídá, že to nemůže vědět, protože ještě nikdy s nikým do žádného pokoje nešla. On sténá, pláče. Je to ohavné, jak je miluje. A s pláčem to udělá. Nejdřív ji to bolí a potom tu bolest, co si překryje, co si ji vystřídá, co si ji pomalu odplaví a promění v slast, která ji pohlcuje. Už nejsou na přívozu. Moře. Široširé moře. Prostě bez příměru.

Teď byla opravdu na moři. Plavili se Čínským mořem, Rudým mořem, Indickým oceánem, Suezským průplavem. Ráno se člověk probudil a byl tu průplav. Najednou jste necítili žádné otřesy, plulo se písčinami. Ale napřed se plavili tím oceánem. Nejrozlehlejší, nejrozsáhlejší vodní plochou dotýkala se jižního pólu. Byl to nejdelší úsek plavby mezi Ceylonem a Somálskem. Někdy byl oceán tak klidný a povětří tak čiré a vlahé, že se vám zdálo, jako byste se ani neplavili po moři. Tu se celá loď otevřela. Salony, spojovací chodby mezi kajutami, okénka. Pasažéři utíkali z horkých kajut a spali přímo na palubě. Za takové noci se to stalo. Pozdě v noci. V baru první třídy hráli lidé karty. Byl mezi nimi jeden mladý muž a v jistou chvíli položil beze slova karty na stůl. Vyšel z baru, přeběhl přes palubu a skočil do moře. Než zastavili loď, která plula plnou parou, tělo zmizelo. Byl to syn šéfa sadecké koloniální správy, znala ho, chodil s ní v Saigonu do licea. Vzpomíná si na něho, vysoký brunet s velmi jemnou tváří a brýlemi ze želvoviny. V kajutě se nic nenašlo, žádný dopis. Dodnes si pamatuje, kolik mu bylo let. Bylo to strašné, byl starý jako ona. Za svítání loď vyplula dál. Tohle bylo nejhorší. Vycházející slunce, pusté moře a rozhodnutí, že se přestane pátrat. Odloučení.

A jindy, když se plavili týmž oceánem, když se také už snesla noc, zazněl ve velkém salonu na hlavní palubě Chopinův valčík, který v tajnosti důvěrně znala, protože se ho celé měsíce snažila naučit, ale nikdy se jí nepodařilo zahrát ho bez chyby, takže její matka nakonec dovolila s klavírem přestat. Té noci, kdy pod blištivě ozářeným nebem zazněla Chopinova hudba, nezavánul ani vánek. A hudba se rozlila všude po černé lodi jako navýslovný příkaz z nebe, o němž se nevědělo, čeho se týká. Jako na příkaz boží, jehož přesné znění jsme neznali. A dívka se napřímila, jako by se i ona měla zabít, skočit do moře. A potom plakala, protože myslela na muže ze Šolonu, svého milence. Kolem ní lidé nerušeně spali, hudba je oblévala, ale neprobouzela. Dívka myslela na to, že právě zažila nejklidnější noc, jaká kdy nastala v Indickém oceánu. Má dojem, že v tu noc také viděla svého mladšího bratra, jak jde na palubu s jakousi ženou. Opřel se o zábradlí, ona ho objala. Políbili se. Dívka se schovala, aby líp viděla. Poznala tu ženu. S mladším bratrem se už od sebe neodloučili. Byla vdaná. Šlo o mrtvou dvojici. Manžel si zřejmě ničeho nevšiml. Mladší bratr zůstával s tou ženou celé dny v kajutě. Chodili ven jen v noci. Ta malá se na ně tajně dívala. Poslouchala hudbu a plakala, protože myslela na svého čínského milence. A náhle si nebyla jistá, jestli ho nemilovala láskou, kterou neviděla, protože se v tom příběhu ztratila jako voda v písku a ona ji objevila až teď. Ve chvíli, kdy se nad mořem rozezněla hudba.

Myslela na svého milence. Na garsonku v Saigonu, oddělenou od hlučné ulice jen žaluziemi. Do pokoje pronikají pachy karamelu, pach pražených burských oříšků, čínských polévek, opékaných mas, bylinek, jasmínu, prachu, kadidla, hořícího dřevěného uhlí. Město páchne jako vesnice ztracené uprostřed pralesa. On voní anglickou cigaretou, drahým parfémem. Je cítit medem. Jeho pokožka časem nasákla vůni hedvábí, vůni zlata. Toužím po něm. Povídá si se mnou. Říká, že už tam na přívozu přes Mekong hned věděl, že se budu ráda milovat. Říká, že už ví, že mu budu nevěrná a taky, že budu nevěrná všem mužům, které budu mít. Říká, že byl sám strůjcem vlastního neštěstí. Jsem šťastná ze všeho, co mi prorokuje, a říkám mu to. Začne být surový, je zoufalý, vrhá se na mě, hryže mi dětská prsa, křičí, nadává mi. Zavírám oči z pronikavé slasti. Jeho ruce jsou zkušené, nádherné, dokonalé. Mám velké štěstí, to je jasné. Jakoby to bylo jeho řemeslo. Jakoby podvědomně přesně věděl, co má udělat, co má říkat. Nikdy bych se nenadála, že by se mnou někdo mohl tohle dělat. Překonal veškeré mé naděje v souladu s údělem mého těla. A tak se ze mě stalo jeho dítě. I on se pro mě stal něčím jiným. Všechno rozdmíchávalo jeho touhu a on se mě musel zmocňovat. Stala jsem se jeho dítětem. Večer co večer se miloval se svým dítětem. Čínský milenec přivykl do zpívajícímu tělu bílé dívenky, až ztrácel hlavu. Slast, kterou mu večer co večer skýtá, zabrala všechen jeho čas, celý jeho život. Už s ní skoro vůbec nemluví. Možná si myslí, že by nepochopila, co by jí říkal, co by jí říkal o ní. O lásce, jakou ještě nezažil a o níž nedokáže nic říct. Možná přichází na to, že spolu ještě nikdy nemluvili, že na sebe jen volají ve výkřicích večerního pokoje. Ano, myslím, že se mnou mluvit neuměl a že si začínal uvědomovat, že to neumí. Dívá se na ni. Dívá se na ni, i když zavře oči. Vdechuje její tvář. Vdechuje do sebe to dítě. Se zavřenýma očima vdechuje její dech, ten teplý proud, který z ní vychází. Čím dál nejasněji rozeznává hranice jejího těla. To tělo není jako jiná těla. Ještě se neuzavřelo. V pokoji neustále roste. Nemá ještě pevný tvár. Každým okamžikem se dál dotváří. Není jen tam, kde ho vidí. Je i jinde. Sahá do nedohledna. Rozprostírá se do hry. Do smrti. Je poddajné. Celé propadá slasti, jako by už bylo velké. Dospělé. Není zlovolné. Je děsivě vnímavé. Zmocňuje se jí, jako by se zmocňoval svého dítěte. Hraje si s tělem svého dítěte. Obrací je na všechny strany. Pokrývá si jim tvář, ústa, oči. A ona se mu poddává přesně tím směrem, jakým se vydal, když si s ní začal hrát. A náhle je to ona, kdo úpěnlivě prosí. Neříká oč. A on na ní křičí, aby byla sticha. Křičí, že už ji nechce, že se s ní už nechce milovat. A najednou se znovu octnou ve vzájemném zajetí. Najednou je to k sobě v tom děsu znovu přibije a najednou se ten děs znovu rozplývá a oni se mu znovu poddají v slzách zoufalství, štěstí. Z tváří na její tváři si bere její pláč. Vší silou ji k sobě tiskne. Šílený touhou po jejich slzách, po jejím hněvu. Nadává mi, že jsem odporná děvka. Říká mi, že jsem jeho jediná láska.
A právě tohle má říkat. Právě tohle se říká, když se tomu nebráníme. Když dáme tělu volnost, ať si hledá, nachází a bere, co chce. A pak je mu všechno dobré. Nic neodhodí. A všechen odpad pokryje. A všechno unáší strhující síla touhy. Jako Mekong. Jako moře. Mohutná šírava, která se přeskupuje, vzdaluje, vrací.

Moře se vrací, ale ona se už nikdy nevrátila. Ta bílá dívenka se nikdy nedoví, za jak dlouho po jejím odplutí splnil její bývalý milenec otcův příkaz, kdy se podle jeho vůle oženil s dívkou, kterou mu obě rodiny přiřkly před 10 lety. S Číňankou, která se stejně jako on topila ve zlatě, diamantech, nefritu. Byla také ze severu, z města Fušuan. Přijela v doprovodu rodiny. Jistě se k ní dlouho nemohl přiblížit. Nedokázal dát otci dědice majetku. Tam na té posteli, tam stále ještě ležela vzpomínka na bílou dívku, na její tělo. Jistě dlouho zůstala svrchovanou paní jeho touhy. Jen na ní se upínalo jeho vzrušení, jeho bezbřehá něha. S ní byly spjaty temné a strašlivé hlubiny jeho tělesné lásky. Pak ale nadešel den, kdy toho byl schopen. Den, kdy po bílé dívence toužil tak silně, tak nesnesitelně, že si dokázal přivolat její obraz, jako ve vysoké a prudké horečce, a v touze po ní, v touze po bílém dítěti, vnikl do jiné ženy. Ve lži se dokázal octnout v jiné ženě a ve lži udělal to, co od něho rodiny, nebe, předkové ze severu čekali. Dal jim zákonitého dědice. Možná ta čínská dívka o té bílé dívce věděla. Měla služebné, které pocházely ze Sadeku a které ovšem věděli a jistě jí to pověděli. Nemohla nevědět o jeho žalu. Patrně byly obě dívky stejně staré, bylo jim 16 let. Viděla té noci svého muže plakat? A když viděla, jak pláče, utěšila ho? Mohla vůbec 16-letá dívenka, čínská nevěsta z 30. let, náležitě utěšit nevěrný žal, na který sama doplácela? Kdo ví? Možná si to mylně vysvětlovala, možná s ním beze slova proplakala zbytek noci. A možná, že po těch slzách přišla láska. Ona, ta bílá dívka, se o tom nikdy nic nedověděla.

Mnoho let po válce, manželstvích, dětech, rozvodech, knihách přijel se svou ženou do Paříže. Zatelefonoval jí. To jsem já. Poznala ho po hlase. Řekl. Chtěl jsem jen slyšet váš hlas. Ona řekla. To jsem já. Dobrý den. Byl zakřiknutý. Bál se jako tenkrát. Hlas se mu náhle roztřásl. A v tom rozechvělém hlase poznala čínský přízvuk. Věděl, že tehdy začala psát knihy. Dověděl se to od její matky, kterou potkal v Saigonu. I to, co se stalo s mladším bratrem, byl z toho kvůli ní tak smutný. A pak už nevěděl, co jí má říci. A pak jí to řekl. Řekl jí, že je to jako dřív. Že ji stále ještě miluje. Že ji nikdy nedokáže přestat milovat. Že ji bude milovat až do smrti.

Milostný příběh s dějem odehrávajícím se v meziválečné Indočíně. Knihu Margaret Derasové Milenec Jana Čtvrtecká dočetla do poslední tečky. Překlad Anna Kareninová, rozhlasová úprava textu Ludvík Němec, režie Lukáš Kopecký. Sedmou částí sice Milenec skončil, milí posluchači, ale odvysílané díly najdete pohromadě na stránce vltava.rozhlas.cz. Hledejte sekci Hry a četba. No a zítra večer sáhneme po dalším titulu, určeném pro četbu s hvězdičkou. Kdo má rád před spaním napínavé příběhy, ten by si neměl nechat ujít první z osmi dílů Frankensteina v překladu Tomáše Korbaře. Číst z této hororově laděné knihy Mary V. Shelleyové budou Jiří Hromada a Lukáš Hlavica. S příběhem umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city, začneme zítra ve 23 hodin na stanici Český rozhlas Vltava. Odkud vám přejí Lenka Novotná ze studia a Romana Kouřilová z režie i nadále nikým a ničím nerušený pozdní nedělní večer. Šalina, Škopek, Hokna. Hantec už dávno není jen mluvou brněnských ulic a hospod, nově se stal součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a pomohli mu i vědci z Akademie věd. Vstávejte s mozaikou a dozvíte se víc už zítra po 6. hodině ráno.

Vítejte při poslechu soudobé hudby, milí posluchači. Z brněnského studia vám od mikrofonu klidný poslech přeje Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do tvorby dvou autorů druhé poloviny 20. století, hudebních skladatelů Eduarda Douši a Milana Kaňáka. Pražský rodák z roku 1951, Eduard Douša, byl také hudebním pedagogem. Z jeho díla vybírám koncertino pro trubku a komorní orchestr. Na trubku hraje Vladimír Rejlek, soubor muzičí de Praga řídí Libor Mathauser.

Z díla Eduarda Douši doznělo koncertino pro trubku a komorní orchestr. Hrál Vladimír Rejlek a soubor Muzici de Praga. Provedení řídil Libor Madhauser. Brněnským rodákem z roku 1955 je hudební skladatel Milan Kaňák. Z jeho díla vybírám žesťový kvintet s podtitulem Pohledy pro žestě. Zahraje brněnské žesťové kvintet.

0: To byl žesťový kvintet Pohledy pro žestě od Milana Kaňáka. Hrálo brněnské žesťové kvinteto. Končí pořad Soudobá hudba na stanici Vltava. Od mikrofonu se loučí Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy založené už v roce 1811 a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v kostele s nejstaršími pražskými varhanami nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na baroko, romantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber.
1: Staroměstská.
2: S Petrem Čechem jsme v ředitelně Pražské konzervatoře. Ze stěn na nás zhlížejí na velkých obrazech někteří jeho předchůdci, mimo jiné také Antonín Dvořák, také Josef Suk, Bedřich Dionys Weber a možná bychom našli ještě nějaké další, bysta Václava Holcnechta. Pane řediteli, jaké to je být na konzervatoři v této oválné pracovně?
3: No, je to samozřejmě příjemné, a teďka bych mohl hovořit o spoustě dalších pocitů. Nicméně bych řekl, že ty pozitivní určitě převažují a jsem za to rád, protože vnímám vlastně tuto možnost být ředitelem Pražské konzervatoře jako velkou výzvu, především proto pracovat vlastně s lidmi, být s nimi v maximální komunikaci, hledat vlastně prostředky, jak zajistit pro studenty to nejlepší možné vzdělání. Nejenom z hlediska personálního složení pedagogického sboru, kdy se snažím přivádět vlastně vynikající umělce, ale zároveň taky pedagogy, protože ne vždycky je jednoduché propojit tu uměleckou složku s tou pedagogickou, protože víme, že ti opravdu špičkoví interpreti jsou velmi vytíženi a zase ta pedagogická činnost potřebuje určitou pravidelnost, určitý systém. V posledních letech se podařilo vlastně přivést na Pražskou konzervatoř takové osobnosti, jako je Kateřina Englichová, Jirka Vodička, Ivan Ženatý. Nechci teďka někoho opomenout, samozřejmě, to jsou jenom opravdu malé příklady, ale jsem za to rád, že tyto osobnosti tady ve škole máme a tyto osobnosti jsou těmi, kdo dodává inspiraci studentům od počátku, kdy tady ti studenti vlastně někdy v 15 letech nastoupí a každý si vytváří vlastně své idoly, ke kterým vzhlíží a na kterých v podstatě začíná svým způsobem stavět i svůj umělecký život. To je z hlediska toho personálního, to druhé hledisko je samozřejmě zajištění toho, když to řeknu prostým způsobem, materiálního zázemí, materiálního myšleno samozřejmě v podobě hudebních nástrojů.
2: Z toho, co říkáte, jasně vyplývá, že přebývání v ředitelně a ta zdejší každodenní práce je především také spojena s hudbou, že na tu hudbu nemáte jaksi čas zapomínat.
3: To určitě nemám a to vlastně jde slyšet i tady v této kanceláři, řekněme, protože hudba se tady na člověka valí opravdu ze všech stran, jak vlastně ze spodu, kde pode mnou je kontrabasová třída, nade mnou je třída dechových nástrojů, vedle je učebna zpěváků. Takže je to nepřeberné množství repertoáru, které se na člověka během toho dne valí. Je to krásná hudba, je škoda, že to musím poslouchat jenom přes zeď. Byl bych radši přítomen osobně, ale tak už to je. Přece mám na starosti tu školu řídit, i když bych radši někdy šel poslouchat do toho koncertního sálu tu živou hudbu.
2: Poslouchejme teď my bez zdi. Jste to vy, kdo dneska vybírá pro posluchače D-dur hudbu. Poslouchejme tedy, co vybíráte nejdřív.
3: Tak já jsem na začátek vybral houslový koncert Johannesa Brahmse. Propojím to asi tím, že jsem jmenoval dva naše přední houslisty. Mám k houslím jako k nástroji velmi blízký vztah, protože koncertujeme s mojí sestrou, jdu vlastně housle klavír, housle varhany. A houslovou hudbou a repertoárem jsem byl vždy i ve svém profesním životě silně ovlivněn. Prošli jsme spolu opravdu nespočetný repertoár pro housle a klavír a vždycky tu nejpodstatnější část toho repertoáru tvořila nejen česká hudba, ale také hudba hlavně romantiku, protože tam vlastně dochází k tomu propojení těchto dvou nástrojů na rovnocenné úrovni, že se vlastně z těch partů, že to nejsou už party vlastně solový a doprovodný, ale jsou to dva rovnocenné nástroje. Takže Brahmsovy houslové sonáty například byly a jsou naším běžným repertoárem a i další tato romantická hudba. Pokud se tedy vrátím k tomu houslovému koncertu, tak jsem přinesl nahrávku Anne Sophie Mutter, skvělé německé houslistky s New Yorkskou filharmonií, řídí Kurt Mazur. Co k té nahrávce říct více? Tu nahrávku mám samozřejmě rád pro její celek, pro její celkovou atmosféru. Pokud bych se na něco zaměřil osobně, tak ve druhé větě, kdy přichází zpátky vlastně v houslích to téma, tak tam je jedno neuvěřitelné glissando houslové, které v podstatě bylo i z části diskutabilní právě při vzniku této nahrávky. Nicméně z mého pohledu si myslím, že nic romantičtějšího tam člověk nemůže najít.

0: dozněl houslový koncert Johannesa Brahmse, hrála Anne-Sophie Mutter, Kurt Mazur dirigoval New Yorkskou filharmonii. Byl to dnešní první výběr našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka, ředitele Pražské konzervatoře, také klavíristy, a tuším, že když se zeptám, vlastně velkého romantika.
1: V jistém ohledu se to tak dá říct, ano. Člověk potřebuje vlastně i pro svůj život určité polohy vnímání a někdy je nutné být racionální, někdy to ten život takto vyžaduje, ale když se potom zase člověk ubere a usebere do nějakého vlastního klidu, tak aspoň já to tak většinou mám, tak spíše vyhledávám tu hudbu toho romantického období, které nechám pouze na sebe nějakým způsobem působit a nacházím v ní i určité sklidnění. Přece jenom, když si člověk pouští toho Bacha, tak musí být myšlenkově velmi odpočatý, čerstvý, aby mohl usledovat všechny vlastně ty náročné kontrapunkty a podobné skladebné techniky, kdežto u té romantické hudby může přece jenom trošku někdy jako i v té náročnosti vnímání vypustit.
0: Takže u romantické hudby ještě zůstaneme?
1: U romantické hudby zůstaneme a půjdeme teďka na skladatele, který samozřejmě stylově velmi blízko Johannesu Brahmsovi. Dostaneme se vlastně k jeho německému, řekněme částečně předchůdci Robertu Schumannovi. Tentokrát v písňovém cyklu Frauenliebe und Leben v interpretaci vynikající zpěvačky Jessie Norman. Proč vlastně písňový cyklus? Propojení slova a hudby je něco, co mě vždycky nějakým způsobem oslovovalo a je pro mě velmi zajímavé pozorovat, vlastně, jak skladatel ten text zhudebňuje, jak v každém významu toho slova, nebo řekněme té věty či fráze, jak používá harmonických prostředků, aby vyjádřil tu podstatu toho slova. A kde jinde, než právě v romantické hudbě.
0: Takže Jessie Norman, pianista Irvin Gage a Schumannův písňový cyklus Láska a život ženy.

0: Láska a život ženy, písňový cyklus Roberta Schumana. To je skladba, která teď dozněla u nás na stanici D-dur, kterou posloucháte. Jesse Norman, pianista Irvin Gage. Je to jeden z dnešních výběrů našeho hostitele Petra Čecha, varhaníka a ředitele Pražské konzervatoře. A jak jsme si říkali, tak trochu také romantika, takže jsme si užívali i společně my dva to, že se tady zpívá o krásných citech a zpívá se o nich ve velmi jemných hudebně výrazových niancích. Teď nás ale čeká asi varhaní hudba. Určitě odhadu, že se k ní musíme vrátit, to byste nebyli vy přece.
1: Ano, teďka nás čeká poměrně velký skok od této jemně laděné romantické hudby. A teďka bych rád představil Petra Ebena, tedy našeho stěžejního představitele varhaní literatury 20. století. Skladatele, který opravdu celý život vlastně zasvětil nejenom skladbě, ale právě i varhanám, protože ta výhoda Petra Ebena spočívala v tom, že on sám byl varhaníkem. Varhany jsou totiž velmi specifickým nástrojem, jak z hlediska jeho ovládání, tak z hlediska i zvukového, krom toho také z toho hlediska, že každý nástroj je jiný. To, co mě vlastně na tom oboru i lákalo, proč jsem si ho zvolil, tak byl právě ten důvod, že pokaždé přicházím k jinému nástroji, pokaždé musím pracovat nově se zvukem a také s prostorou. Jednou s prostorou koncertního sálu, po druhé s prostorou kostela s velkým dozvukem. A toto jsou všechno věci, se kterými se musí varhaník umět vyrovnat. A ta práce je velmi tvůrčí a naplňující v tomhle ohledu. Dílo, ke kterému se teďka dostaneme, tak je dílem, které vzniklo v 50. letech. Byla to absolventská práce Petra Ebena a jedná se o dílo Nedělní hudba. Je to skladba, která se skládá ze čtyřech částí, z nichž bych asi samostatně zmínil poslední čtvrtou část, finál, který je specifický sám o sobě tím, že ve svém závěru používá nápěv Salve Regina, to znamená gregoriánský nápěv, který právě v těch 50. letech bylo poměrně velmi odvážné dát do kompozice, kdy vlastně to Salve Regina v tom samotném závěru této 30-minutové skladby zaznívá v podstatě jako oslavná óda vlastně Panny Marie. Samozřejmě, že k tomu se vztahuje mnoho interpretačních náhledů, a jistě na něm můžeme pohlížet různými způsoby a tady bychom se dostávali vlastně k těm interpretačním pohledům na určité momenty, na některá díla. A sice tady v tomto konkrétním případě jsem se i já sám setkal s různými náhledy, kdy řekně starší generace varhaníků samozřejmě k tomu zaznění toho Salve Regina zhlíží s nějakou úctou a vlastně i v té interpretaci žádají, aby se to projevovalo. Ne, že bych tím chtěl říct, že mladší generace k tomu nevzhlíží s úctou, ale samozřejmě otázka, v čem se ta úcta té interpretaci tohoto gregoriánského nápěvu projevuje. Já si myslím, že to není otázka tempa například, kdy vlastně já jsem zažil i na soutěži Pražského jara, kdy byl Petr Eben i jakýmsi konzultantem odborné poroty, kdy tam nastal rozpor právě z hlediska této citace vlastně Salve Regina, kdy právě ta generace starších varhaníků vyžadovala pomalejší tempo, vznešnější tempo. Já jsem to bohužel interpretoval v rozporu s těmito představami, protože jsem to vnímal jako opravdu jakýsi vrchol i finál i z hlediska přece jenom technické zdatnosti, která v této části je obsažena. A jsem rád, a pro mě bylo i tehdy podstatnější, že se má interpretace setkala s pozitivním pohledem samotného Petra Ebena. Vyslechneme si tedy celou nedělní hudbu, čtyřčásťovou, a je to skladba, která mi vlastně přirostla k srdci, a je to jedna z nejkrásnějších skladeb, respektive varhaních cyklů Petra Ebena.

0: Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hudbě Petra Ebena, a to skladbě, která i v názvu má slovo hudba, nedělní hudbě, skladbě z 50. let, skladbě o čtyřech částech, jedné z vrcholných skladeb autora, kterou hrají varhaníci skutečně po celém světě. Tím, kdo nám ji hrál, byl náš dnešní hostitel Petr Čech. Pane Čechu, zmiňoval jste, že každé varhany jsou hodně jiné než ty druhé. Je to u varhan mnohem větší rozdíl než u klavíru, u houslí a tak dále. Ta danost nástroje je opravdu zcela zásadní, ať už ve velikosti, ve vybavení rejstříka a tak dále. Jaké jsou varhany, na které jste nahrál nedělní hudbu, což byly tuším varhany v sále Martinu na AMU?
1: Ano, nástroj, který nás provázel vlastně po celé studium na zmíněné škole, nástroj firmy Rieger Kloss, která vlastně stavěla většinu nástrojů, nových nástrojů tady u nás, a v podstatě my se na tyto nástroje dneska díváme trošku pesimistickým pohledem z hlediska jejich ostřejší zvukové charakteristiky. Nicméně je potřeba říct, že právě Petr Eben měl tento typ nástroje jako zvukový podklad pro své komponování pro varhany. Takže si myslím, že právě třeba tvorba Petra Ebena je na tyto nástroje poměrně typická, pokud ji provádíme.
0: Je to podobný zvukový ideál, jako třeba jsou varhany v Rudolfinu?
1: Je to podobný, nicméně varhany v Rudolfinu jsou malinko zvukově jinde, protože to nejpodstatnější u varhan je intonace nástroje. A zrovna u té intonace nástroje, intonování nástroje v Rudolfinu byl po celou dobu pan doktor Jiří Reinberger, který vlastně dohlížel na ty intonéry, když ten nástroj intonovali, a nechal ho intonovat podle svých zvukových představ, které měl ze zahraničí. Proto ten nástroj je malinko odlišný a blíží se spíše těm evropským estetickým zvukovým standardům.
0: Evropským ve smyslu německým nebo francouzským?
1: Německým.
0: Tak to byla odbočka k varhanám, k nástroji, který pro Petra Čecha je tím hlavním, ale hned za ním, těmi 49 s bílými procenty, je nástroj druhý, a to sice klavír.
1: Ano.
0: Pojďte nám zahrát na klavír teď.
1: Moc rád. Jako další dílo zazní Z domoviny od Bedřicha Smetany. K tomu netřeba nic dodávat. Je to dílo, které mě provází po celý život, protože jsme ho interpretovali, hráli na mnoha zahraničních koncertech. Jsou to díla, se kterými člověk vlastně jezdí po světě a prezentuje českou hudbu v zahraničí. A nechci vůbec teďka nějakým způsobem vlastně rozstřídit skladatele, které je dobré takto, řekněme, vyvážet za hranice, ale přeci jenom pokud řekneme jména, jako je Janáček, Smetana, Dvořák, tak toto jsou skladatelé, kteří určitě z hlediska toho, že s nima jezdíme za hranice a těmito reprezentujeme českou hudbu, takže toto jsou jména, která jsou nespochybnitelné. Z hlediska nahrávky, kterou si vyslechneme, je to nahrávka, která vznikala tady v koncertním sále Pražské konzervatoře na začátku pandemie, a možná, že i tady si můžeme ten název Z domoviny přeložit do té podoby, že jsme tímto koncertem, touto nahrávkou chtěli tehdy pozdravit studenty i pedagogy, kteří nemohli chodit tady studovat, a možná jsme jim tím chtěli i dát najevo, vlastně jak tuto školu vnímáme, že tato škola je pro mnohé z nás určitě tou domovinou, ze které všichni vycházíme a ze které vycházíme vlastně interpretovat díla nejen českých skladatelů do světa.
0: A s kým jste ta dvě dua z domoviny, ta Smetanova dua, natočil?
1: Dua zazní s vynikajícím houslistou, koncertním mistrem České filharmonie, s Jiřím Vodičkou.